0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu nebo zaručený plat, vysvětluje Juchelka.
1: Což tuto chvíli byla zhruba 1/3 všech zaměstnanců a od roku 2027, pokud by se k tomuto systémovému kroku nepřistoupilo, tak by to byla více než 1/2 všech zaměstnanců státu.
0: Tanker v Hormuzském průlivu zasáhly 3 střely. Na sociální síti X o tom informovala britská námořní služba. Zasažená byla při plavbě Hormuzským průlivem ven z Perského zálivu východně od ománského poloostrova Musandam. Nejsou hlášené žádné oběti. Iránská média krátce předtím informovala o zastavení saudsko-arabského ropného tankeru v Hormuzském průlivu. Saudská Arábie ani Omán se k incidentu zatím nevyjádřili. Nový norský král Håkon VIII. Dnes v parlamentu složí slavnostní slib, tím se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál nahrazuje korunovaci.
2: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy, Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Policie prověřuje nebezpečný incident na železniční stanici Zadní Třebaň na Berounsku. Rodina se 3 dětmi a psem tam přebíhala přes koleje, přestože je na nádraží bezpečný podchod. Jedno z malých dětí zakoplo a upadlo přímo do jízdní dráhy přijíždějícího vlaku. Od tragédie ho dělily sekundy. Video v sobotu na sociálních sítích sdílel strojvedoucí lokomotivy, která stála ve stanici. Policie teď po 5členné rodině pátrá, říká její mluvčí Michaela Richtrová.
3: V tuto chvíli neznáme totožnost osob, proto se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud osoby na videu poznáváte, ozvěte se nám na linku 158. Výzva platí i pro samotné aktéry, kteří se můžou přihlásit i na jakékoliv policejní služebně.
0: Sport. Jakub Menšík vstoupil do US Open. Soupeřem českého tenisty v prvním kole je Japonec Mochizuki. Jak se jim daří, poví z New Yorku David Prouza.
4: Jakub Menšík zatím plní roli favorita a nasazené sedmnáctky nad Mochizukim získal první set jednoznačně 6-1. Aktuálně se hraje sada číslo 2. V ní je to zatím 1-1 na servisu Japonec, který vede 40-15. Z New Yorku David Prouz, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Humpolce a na D11 u Bříství. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za exitem 104 Větrný Jeníkov počítejte s omezením. Na 95. kilometru stojí v odstavném pruhu dodávka, označená je světelnou šipkou. Kamiony vybočují do levého pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Sadskou. Mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. Na silnici 43 mezi Svitavami a Brnem pozor u Bořitova, i tam pracují silničáři na opravě vozovky. Projíždí se obousměrně jízdním pásem ve směru na Svitavy. A v Praze noční uzavírka Strahovského tunelu z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, končit by měla v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je polojasná až skoro jasná. Nejnižší teploty padají k 15 až 11 stupňům Celsia. Na Moravě a ve Slezsku k 18 až 14 stupňům. Den bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: Na 2:05 v úterý 1. září nový den a taky nový školní rok můžete zahájit výhrou v telefonické soutěži. Můžete vyhrát novou audioknihu rozhlasovou hru Tragédie Liblice souboru Vosto 5, která je mimo jiné inspirovaná vypnutím legendárního rozhlasového vysílače Liblice B. Tady jsou telefonní čísla, vytáčejte právě teď 221 552 155 anebo 221 552 255.
8: Noční radiožurnál
5: a Jiří Štefl.
7: Těším se na vás, volejte do telefonické soutěže právě teď. Ještě než se někdo dovolá, tak ale z hudby Filbo Ryba.

0: Telefonické soutěži nočního rady žurnálu tenhle týden nabízíme Jiřího Havelku a novou audioknihu Tragédie Liblice. Zavolejte si tedy o audioknihu, kterou vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu právě teď. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Tragédie Liblice.
2: Nevypínejte vysílač a nikomu se nic nestane.
1: Jiří Havelka, Tomáš Hanák, Jiří Vyorálek a další v humorném rozhlasovém krimi dramatu.
3: Schulz jde ke svému autu, zvoní mu opět telefon. Schulz ho za chůze zvedne. Je zvyklý dělat více věcí najednou.
1: Audioknihu Tragédie Liblice na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Jenda je na telefonu. Jendo, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pozdě v noci 2:10 na hodinách, tak jak to, že nespíte?
4: Tak dneska už jsem chtěl jít spát pomalu, ale když jsem zaslechl, že bude soutěž a co je dneska výhra, tak i vzhledem k tomu, že minulý týden jsem se také dovolal do soutěže, ale nevyšlo to, tak jsem si řekl, že ještě počkám dneska na soutěž.
0: Zkusíte to znovu, ano, ta pravidla to umožňují. V případě, že nevyhrajete, tak můžete samozřejmě zkoušet. Do té doby, než vyhrajete, pak začíná ta lhůta 2 měsíců. Tak jen pojďte vyhrát v telefonické soutěži Tragédie Liblice. Vysílač Liblice B ve středních Čechách nese jedno české prvenství. No a já se ptám, jaké? Věděl byste, Jendo, nebo dáme 3 možnosti?
4: Já si myslím, že je to nejvyšší stavba v České republice.
0: Ano, máte pravdu, nebudu vás zkoušet dál. Výška 355 metrů, nejvyšší stavba v Česku. Mimochodem, oba ty stožáry jsou vybaveny taky motorovými výtahy. A ty výtahy jezdí až do výšky 350 metrů a jsou tak nejvyššími výtahy v Česku. Takže i tohle prvenství, tedy nese ten komplex vysílač Liblice B. Dnes už se z něj bohužel signál tedy nešíří, ale my si ho budeme připomínat právě tenhle týden v telefonické soutěži. Takže Jendo, pro vás dobrá zpráva, Tragédie Liblice vaše. Budete poslouchat vy?
4: Budu poslouchat já určitě.
0: Doufám, že se bude líbit. Přeju hezké úterý a taky příjemný vstup do nového měsíce. Naslyšenou.
4: Naslyšenou, děkuji moc krát.
0: Telefonická soutěž za námi, my děkujeme, že nás posloucháte i takhle pozdě v noci. Jsme tady pro vás 24/7. No a telefonická soutěž je zase zítra.

0: 4:03 k tomu ve vysílání nočního radiožurnálu Sport. Do US Openu vstoupili tenista Jakub Menšík, no a na jeho zápas nás teď vezme reportér David Prouza. Davide.
1: Jakub Menšík dále dělá všechno pro to, aby se co nejdříve dostal také do druhého kola. Nad Japoncem Mochizukim vyhrál první set 6-1, v tom druhém vede teď 3-2 a má servis. To znamená, že už jednou podání prolomil svého japonského soupeře, teď k tomu 3-2 a také vedení 15-0. Hraje se 50 minut a Jakub Menšík dělá všechno pro to, aby co nejrychleji úspěšně dotáhl druhý set, v tuhle chvíli 3-2 s breakem, 15-0 k tomu, a Jakub Menšík může napodobit své krajany, respektive spíše krajanky, Karolínu Muchovou, Marii Bouskovou a také Lindu Noskovou a Kateřinu Siňakovou. Ty všechny prošly bez ztráty setu do druhého kola. Naopak, kdo dva sety ztratil a přesto slaví postup, to je Dalibor Svrčina. Francouze Rolajera porazil 6-2 v rozhodující páté sadě a vyrovnal si své Grand Slamové maximum. Jakub Menšík zatím v pohodě 6-1, 3-2 a 30-0 v souboji s Japoncem Mochizukim. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: debutový single Alexa Warrena Ordinary tady u nás ve vysílání Nočního radio žurnálu. Bude zajímavé ho sledovat dál. Teď minulý pátek vydal novou desku, i ta zní velmi dobře. Už vám zní v radio žurnálu některé písně, taky hrajeme. 2:21, spor nových obyvatel se zemědělci teď prožívá Polanka nad Odrou. Zemědělské družstvo v ostravském obvodu se totiž rozhodlo, že část svého areálu poskytne chovu prasat. Jenže přímo naproti vyrostla rezidenční čtvrť nových domů se světlými fasádami a jejich majitelé proti záměru sepisují petici. Podle sociologů jde o typický příklad toho, jak se prstence obcí kolem velkých měst proměňují.
1: Chov prasat ve velmi velké blízkosti rodinných domů by byl příšerný. Velké množství much, zápach. Vzniklo tady 35 nových domů, takže už to prostě není kompatibilní.
2: S Lukášem Krestou a jeho pejskem jdem teď na procházku.
1: Pár kroků nová cesta a hnedka areál družstva Hvězd.
2: A kde by měla ta prasata být?
1: Když vidíte tam tu budovu, tu velkou,
2: jo.
1: Tak pod ní.
2: Nastěhovali jste se na vesnici, k vesnici traktory a zemědělství patří.
1: Bych jenom reagoval, jsme se nenastěhovali na vesnici, ale do městského obvodu.
2: Jan Rediš, šéf družstva vlastníků, na mikrofon mluvit nechtěl kvůli zdravotním obtížím. Ekonom družstva Vít Suder reagoval na dotaz Českého rozhlasu takto.
3: Nezlobte se, ale já s Českou televizí, Českým rozhlasem, ani s Novou, ani s jinýma médiama, které nemluví pravdu, nehovořím. Vy jste všechny jeden pytel, tak naschle.
2: Chov prasat v areálu družstva plánuje obnovit firma CBS Trading. Její zástupce Filip Offenbartl prostor pro vyjádření nevyužil. Jiří Lokaj, že taky naproti družstva a z chovu prasat obavy nemá.
4: Co mohli čekat? Tamhle je pole, tam se vyvaží z exkrementy, takže to tu vždycky smrdělo. Když se vedle toho nastěhuju, co od toho můžu čekat?
2: Podle ostravského sociologa Lubora Hrušky je spor o prasečinec typickou ukázkou toho, jak se mění vesnice v okolí velkých měst.
5: Ti novou sedlíci přináší jakoby určitou změnu. Ta funkce se to venkova, tohoto zemědělství na tom venkově se upozorňuje oproti té rezidenční funkce.
2: Odpůrci chovu prasat teď chtějí prozkoumat, jestli jsou veškerá povolení družstva platná. Z Polanky nad Odrou, Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: I dál posloucháte Radiožurnál. Za chvíli pro vás bude mít Jiří Procházka další aktualizaci Zelené vlny. Dvě hodiny 30 minut. Teď je u mikrofonu Marek Sedláček.
1: Kroužky pro děti letos podraží až o 300 korun za pololetí, informovala o tom Česká rada dětí a mládeže. Ta vyhodnotila data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč republikou. Pro rodiče, kteří na zaplacení kroužků pro své děti nemají dost peněz, v Česku funguje třeba projekt Darujme kroužky dětem. O finanční podporu bude možné začít žádat od 16. září. Na postu hlavní hygieničky zítra skončí Barbora Macková, informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Macková odchází na vlastní

0: Italsku čeká referendum o stavbě větrných elektráren. Proti se v petici vyslovila víc než třetina tamních obyvatel. Referendum obec spojí s říjnovými komunálními volbami. Radnice projekt prosazuje, protože by přinesl 30-milionovému obecnímu rozpočtu navíc zhruba 9 milionů korun. Sport. Tenista Jakub Menšík je posledním českým zástupcem v programu druhého dne dvouher US Open. Podrobnosti má z New Yorku David Prouza.
1: Jakub Menšík v tuhle chvíli vede nad Japoncem Mochizukim 6-1, 5-3. Japonec v tuhle chvíli servíruje při stavu 30-0, ale český reprezentant aktuálně velmi blízko zisku druhé sady a také blízko postupu do druhého kola, kam se probojovali také Karolína Muchová, Marie Bousková, Linda Nosková a Kateřina Siniaková a rovněž Dalibor Svrčina. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Humpolce a na 37 u Kocbeře. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Větrný Jeníkov zvyšte pozornost. Na 95. kilometru čeká v odstavném pruhu dodávka po nehodě. Označena je světelnou šipkou, dejte pozor, kamiony mohou vybučovat do levého pruhu. Na silnici 37 mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi čekejte omezení. Probíhají tam stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. Výrazněji se nezdržíte. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko čekejte omezení ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je řízen semaforem a ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. V Praze připomínáme uzavřený Strahovský tunel z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, ta by měla trvat do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnešek bude polojasný až skoro jasný, teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: A jsme za polovinou dnešního nočního vysílání. Znamená to, že celý den stále, ale ještě před námi 4 minuty po 14:30.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Tenisové US Open už rozehrál taky tenista Jakub Menšík. Mimochodem dnes slaví své 20. narozeniny. A jestli je co oslavovat v prvním kole New Yorkského Grand Slamu, to už ví reportér David Prouza. Davide.
1: Určitě je, s ohledem na skóre 6-1 a 5-4 a i vlastně s ohledem na výkon Jakuba Menšíka, který v tuhle chvíli plní roli favorita, řekněme, někdy si nechá některé výměny trochu utéct, nebo proto je mezi prsty, ale v těch zásadních bývá přesvědčivý a věřím, že to bude platit i teď v tomto jeho servisovém gemu, protože vede 6-1 a 5-4, je to 30-30 a Jakub Menšík může si vybojovat setball a odskočit do vedení 2-0 na sety, o to víc, když Japonec Mochizuki vyrábí nevynucenou chybu z forehandu, jeho úder končí v síti a je to tedy 40-30 pro servírujícího Jakuba Menšíka. Český reprezentant a semifinalista, stále můžeme říct nedávného Roland Garros z přelomu května a června, má teď možnost naskočit do vedení 2-0 a přiblížit se postupu do druhého kola. Servis Menšíka ven z kurtu, nicméně přetažený, o pár centimetrů se nevešel do té obdélníkové výseče, a tak má Jakub Menšík ještě jeden pokus na to, aby si vybojoval i druhý set. Je to tentokrát na druhou stranu, na téčko. Mochizuki hraje na čáru nakonec, zdá se, ale následně chybuje úderem z backhandu do sítě. Jakub Menšík, decentní oslava a vedení 2-0 pro českého reprezentanta. 6-1 a 6-4, třetí set začne zhruba za minutu a půl. Z New Yorku, David Prouza, Radiožurnál.

0: Skupina Pink Floyd v dozvuku nočního radiožurnálu Eňa nebo taky Declan Jane Donovan tady u nás v radiožurnálu ještě v čase do třetí. Umělá inteligence už nepíše jenom e-maily nebo reklamní texty, stále častěji se dostává taky do literatury a někdy o tom čtenář vůbec nemusí vědět. AI pomáhá spisovatelům s nápady, textem i překlady, no a její stopa se začíná objevovat taky v českém literárním prostředí.
1: Jsou naopak někteří, kdo s podivínstvím jim vlastním smíchají malířskou barvu s krví svého srdce.
2: U Idiota od Dostojevského nebo u Dášenky Karla Čapka o autorství pochybovat nemusíme. U dnešních českých knih ale už to tak jednoznačné být nemusí. Zatímco před několika lety bylo využití AI v literatuře spíše experimentem, dnes je podle Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd problém jinde.
3: Objevují se ale příklady, které bijí do očí a podle řady indicí svědčí o tom, že i do českého prostředí dorazil trend literárního AI slopu, tedy nekvalitní, narychlo vygenerované, ale za to chytlavě nabízené produkce, která má jediný cíl nachytat nepozorného zákazníka a vytáhnout z něj peníze. Tyto pokusy je možné potkat například na webu distribuční sítě Kosmas a mají většinou formu levných e-knih.
2: Vodítkem mohou být také vyhlazené grafické obálky nebo jazyk samotné knihy. V některých případech ale po sobě umělá inteligence zanechá i mnohem nápadnější stopy.
3: Třeba v případě knih podepsaných jménem Facial Birouche. Pod tímto zvláštním evidentně pseudonymem je na Kosmasu zveřejněno 12 titulů od začátku tohoto roku. Tady tu situaci rozpoznání usnadňuje skutečnost, že ten skutečný lidský výrobce těchto, nebojím se říct, zmetků si nedal práci ani s odstraněním technických značek typických pro generátory textů. Korunu všemu dává titul Změň svůj život teď, kde byl ponechán překlep rovnou v názvu knihy. Mělo tam být samozřejmě Změň svůj život teď, protože je to taková ta kniha, která má napomáhat osobnímu růstu.
2: Americký národní úřad pro ekonomický výzkum analyzoval vzorek 50 000 anglicky psaných e-knih z nabídky jednoho online prodejce. Podle této studie vzniklo v roce 2025 s pomocí velkých jazykových modelů více než 60% publikací. V Evropě zatím podobně rozsáhlá data chybí. Britský svaz spisovatelů ale ve svém průzkumu zjistil, že generativní AI už při práci využila zhruba pětina tamních spisovatelů, ilustrátorů a překladatelů. A právě více než třetina překladatelů kvůli umělé inteligenci přišla také o zakázky. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Dvě olympijská zlata, čtyři světové rekordy a také muž, který stál za jedním z nejvýraznějších olympijských příběhů moderní doby. Lord Sebastian Coe byl v roce 2012 šéfem organizačního výboru londýnských olympijských her a dnes vede světovou atletiku. V exkluzivním rozhovoru při jeho návštěvě v Praze popisuje, jak chce přilákat mladé diváky a proč podle něj není sportu největším konkurentem fotbal, ale zábava obecně.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny.
4: Marek Sedláček má zprávy.
5: V prvních třídách přibude asistentů pedagoga. Na Ukrajinu se znovu chystají američtí vyslanci, chtějí tam jednat o míru. Tenista Menšík hraje na úvod US Open proti Japonci Mochizukimu a bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Začíná nový školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok déle ve školce.
6: Školy musí nově kvůli přísnějším odkladům zajistit v každé první třídě s alespoň 15 žáky asistenta pedagoga, pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
7: Třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
6: Do prvních tříd nastupuje podle odhadu ministerstva školství 115 000 dětí. Školy s větším počtem žáků, kteří potřebují podporu, mají nově peníze navíc. Na co je můžou využít, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
8: Například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích.
6: 520 základních škol si mezi sebou rozdělí zhruba 220 milionů korun. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
5: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun. To je téměř o 80 miliard víc než letos, oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší schodek měla Česká republika od svého vzniku zatím jenom jednou. Kabinet chce v příštím roce dát víc peněz například na zdravotnictví nebo do dopravy. Plánuje taky splnit závazek NATO a investovat do obrany 2% HDP. Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner se chystají na další diplomatické hovory na Ukrajině. Řekl to prezident Volodymyr Zelenský s tím, že Američany telefonicky informoval o vývoji na bojišti i o možnostech jednání s Ruskem.
9: Mluvili jsme o tom, jak Rusko přimět k ukončení války. V Moskvě musí panovat správné smýšlení. U Putina musí převládat odhodlání válku ukončit, nikoli v ní pokračovat. Bohužel zatím všechny zpravodajské informace, jak naše, tak i našich partnerů, a všechny signály z Ruska naznačují, že ruský vůdce osobně chce, aby válka pokračovala.
5: Vladimír Putin na mírové hovory přistoupí jenom v případě, že Rusko ovládne celý ukrajinský Donbas. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vypíše už po 10. aukci na středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu stanovil na 720 milionů korun. Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Zámek nabízí majetkový úřad k prodeji od podzimu 2024.
2: Sport.
5: Tenista Jakub Menšík se snaží přejít přes první kolo US Open. V několikrát přerušeném utkání je proti němu Japonec Mochizuki. V New Yorku je na tribuně David Prouza.
4: Jakub Menšík vyhrál první set 6-1, druhý 6-4, ve třetím vede 2-0, stav 15-15, ale aktuálně se znovu kvůli dešti nehraje a je otázkou, jestli Jakub Menšík dokončí tento duel ještě dnes, nebo se to v newyorském čase přesune až na zítřek. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D8 mezi Doksany a Lovosicemi a na D11 u Bříství. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany čekejte omezení. Mezi 40. a 48. kilometrem pracují silničáři u středových svodidel, projíždí se plynule dvěma zúženými pruhy. To samé platí i o směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice mezi kilometry 48 a 40. Na D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Sadskou. Mezi 19,5 kilometrem a 18. probíhá noční práce v pravém pruhu. I zde se projíždí plynule a bez zdržení. A v Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, končit by měla v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnešek bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně až oblačný. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 16. To byly zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
11: Ve 3 hodiny 5 minut. Dobré jitro.

0: Nemusíte sami, vy jste s námi ve 3 hodiny, skoro 9 minut v úterý 1. září. Extrémně teplé prázdniny skončily, ale Evropská unie dál mapuje, kde se její obyvatelé můžou nejlépe schladit. Nově vzniklý žebříček Cool City Index se řadil 11 000 měst podle toho, jak jsou odolná vůči horku a dalším projevům změny klimatu. Pořadí vychází z družicových snímků a v Česku jsou na tom nejlépe Nejdek na Karlovarsku a Rychvald u Ostravy. Celkovým šampionem se stalo malé polské město na východě od Tater.
1: Město Pivnič na Zdroj přirozeně chladí řeka Poprad. Jsme v zalesněném údolí v kopcovité krajině, což proti horkým dnům pomáhá. A vegetace tady podle Cool City Indexu pokrývá 92% povrchu, nejvíc z celé Evropské unie. Kromě toho Pivnična exceluje propustností povrchů, jinými slovy hodně zeleně, málo betonu. Vysvětluje starosta Tomáš Michalovský.
2: Pivnična Zdroj.
3: Máme výhodu, že Pivnična není tolik zastavěná. Nestratili jsme atmosféru kvůli betonu, jako jinde v Polsku nebo Evropě. Jakmile tu vyjdete ven, jste obklopení lesy, horami, přírodou. Nějaké nedostatky v infrastruktuře vám turisté odpustí, ale čistota a ochrana přírody musí být naprosto prvořadé.
4: Vlastně čistost, ochrana přírody musí být absolutně na prvním místě.
3: Snažíme se naši obec nebetonovat, nehledat nová místa k rozvoji, ale spíš se starat o ta stávající.
5: Ne šukat nových míst, aby je zabudovovat, tylko radši zadbat o ty, které jsou.
1: Se starostou Michalovským teď zhlížíme na Rynek, tedy hlavní náměstí tohoto okresního města.
5: Přigotovujeme do revitalizace toho rynku.
3: Třeba teď začneme s revitalizací našeho náměstí, po které tu bude ještě víc rekreačních a zelených ploch, než vidíte teď. Obyvatelé hledají místa, kde si mohou skutečně odpočinout.
5: Čekají od takého vypočinku, míst, kde mohou opravdu odpočinout.
6: Teraz šególně, jak máme vlastně také bardzo gorące lato.
7: Obzvlášť teď ve velmi horkém létě, když slunce nemilosrdně praží, tak nás stromy a listí chrání.
1: Padesátnice Malgořata bydlí v Pivničné skoro celý svůj život.
7: Buď se jdeme před horkem schovat přímo do lesa, který máme často hned za domem, nebo máme zelená prostranství i přímo v ulicích a na náměstí.
1: Přes 800 měst Evropské unie má podle Cool City Indexu velmi dobrý potenciál se na projevy člověkem způsobené změny klimatu adaptovat. Týká se to i 30 českých sídel, ale ne těch největších nad 100 000 obyvatel. Nejlépe z nich je na tom Ostrava, naopak Praha, Brno, Plzeň i Olomouc patří k českému i evropskému průměru až podprůměru. Z polského města Pivnič na Zdroj, Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: 3 hodiny 15 minut na US Open hraje o postup do druhého kola tenista Jakub Menšík, i když v tuhle chvíli se spíš nehraje, než hraje. Davide Prouzo, dobrý večer do New Yorku.
1: Krásný večer, dobrou noc do České republiky. Ano, je to tak, Jakub Menšík zatím mimo kurt číslo 5, skoro příznivé, s Japoncem Mochizukim vyhrál dva sety, 6-1 a 6-4, v tom třetím vede 2-0, ale v tuhle chvíli, přesně jak si říkal, se aktuálně nehraje, nicméně ten déšť, jestli ještě pokračuje, tak je opravdu velmi malý a na kurtu číslo 5 už se zjevilo několik lidí, kteří mají za úkol vysušit povrch co možná nejvíce, tak aby se ještě mohlo hrát. Aktuálně verdikt zní tak, že do půl čtvrté českého času se určitě hrát nebude, pak by ale teoreticky mohl Jakub Menšík zabojovat o to, aby co možná nejrychleji dokončil ten zápas prvního kola a postoupil do kola druhého, ale v příštích minimálně 15 minutách se ještě český tenista na dvorci neobjeví. Pokud je o výkony jeho Korajanů a jeho reprezentačních kolegů, tak Dalibor Svrčina slaví postup do druhého kola, po prvé v kariéře na US Open a po druhé v kariéře na Grand Slamu se mu tohle povedlo. No a dál jdou také Karolína Muchová, Marie Bousková, Linda Nosková i Kateřina Siniaková. Černého Petra si bohužel dnes vytáhla zatím Sára Bejlek, ta podlehla Španělce Bukšové ve třech setech. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.

se to sama. Přebere si to sama.

si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: kým popelko půjdeš spát. Holube, odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Seber si to sama.
1: Ideál posloucháte Radiožurnál Dobré jitro v úterý 1. září. Za chvíli pro vás máme nejnovější díl Vinohradské 12. Do té doby ale ještě opět škola. Oldřichov v Hájích na Liberecku má po 46 letech znovu vlastní školu. V roce 1980 nechal okresní úřad zrušit kvůli nedostatku školáků. Jenže obyvatel a dětí za poslední roky v Oldřichově výrazně přibylo. Do lavic tam letos usednou jenom prvňáčci. Další ročníky budou postupně přibývat v následujících letech.
2: Hned u vchodu do školy mě vítá cedule čerstvě vytřeno, zouvat, takže návleky.
3: Dobrý, držej.
2: A teď mířím do zborovny, odkud slyším zrušené hlasy.
4: Kdo bude stříhat, říkáme?
5: Já točím.
6: Ty točíš, takže nemůže stříhat.
5: No tady řešíme teďka stuhu.
2: Na přestřihávání pásky.
5: Jo, jo, jo, na první den.
2: Říká ředitelka školy Jana Pospíšilová.
7: Kdo to bude fotit?
5: Darča s tím počítá.
8: Hele, a co když bude lejt, jak to uděláme s tím sázením?
9: Holiny. Rodiče to budou vědět, děti to budou vědět.
10: Protože my jsme si vymysleli, že si zasadíme školní strom, což bude jeřabina, je to původní dřevina tady Jizerský hor.
2: Otevření školy je pro Oldřichov velkou událostí. Naposledy tam měli školáky před 46 lety. Co obec přimělo malotřídku obnovit? Na to se ptám nezávislé místostarostky Jiřiny Vávrové.
11: Nám sousední obec Míšek vypověděla spádovost a my jsme opravdu neměli několik let, kam umístit naše oldřichovské děti.
2: Mít znovu vlastní školu stálo obec přes 2 roky práce, musela najít prostory, sehnat ředitelku, zajistit financování. Starostce Janě Šťastné ze Starostů pro Liberecký kraj jde z toho ještě teď hlava kolem.
12: Žiju dotacema, kolaudací, zapsáním do rejstříku, těch byrokratických kroků bylo strašně moc.
2: Naplno měla i ředitelka Jana Pospíšilová.
13: Od svého jmenování v listopadu jsem nedělala nic jiného, než jsem psala směrnice, školní řád, školní vzdělávací program, který je napasovaný nad program Začít spolu, kdy děti budou pracovat v centre.
2: Aby se všechno do 1. září stihlo, museli se přes prázdniny zapojit i rodinní příslušníci a známí.
13: Jsem volala SOS, nejdříve teda smontovat ty skříně, které přišly, a pak jsem svolala uklízecí četu. Měla se okna, stírali se pod. Myslím, že většina obyvatel obce s náma pulzuje, protože to je opravdu veliká věc po těch 46 letech.
2: Kapacita malotřídky v Oldřichově je 52 žáků. Do první třídy jich teď nastoupí 14. Jana Pavlíčková, Radiožurnál.

0: půl čtvrté, dobré jitro. Zprávy má Marek Sedláček.
1: Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami. V Kyjevě jsou po náletu zranění nejméně 4 lidi, z toho 2 děti. Na Telegramu to napsala vojenská zpráva ukrajinského hlavního města. Při ruském útoku byly v Kyjevě podle serveru Ukrajinská pravda slyšet silné exploze. A v části Lotyšska je vyhlášený letecký poplach. Armáda ho vyhlásila v okrese Aluxne na severovýchodě země u hranic s Ruskem a Estonskem. Do vzduchu proto vzlétly stíhačky NATO. Lotyšská armáda obyvatele v dotčené oblasti vyzvala, aby se schovali uvnitř na bezpečném místě. Vrchní soud potvrdil europoslankyni Janě Naďové z hnutí ANO v kauze Čapí hnízdo 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. V kauze 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo je obžalovaný i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Kvůli poslanecké imunitě je ale jeho stíhání pozastavené. Sport. Fotbalista Lionel Messi už nebude hrát za Argentínu. Reprezentační kariéru skončil v 39 letech. Měsíc poté, co se svou

0: Žákově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je řízen semaforem, ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. Na 37. mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem za Kocbeřemi omezení. I tam probíhají stavební práce a kyvadlový provoz je řízen semaforem. Výrazněji se nezdržíte. V Praze stále uzavřený Strahovský tunel z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba. Ta by měla trvat do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnešek bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 1. září 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. A teď už vám ve vysílání Radiožurnálu nabízíme aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Vraždu ať nelze promlčet.
5: Vládní koalice chce, aby pachatelům hrozil trest po celý život.
6: Argumentuje neustálým vývojem nových kriminalistických metod, které zvyšují šance na objasnění.
4: Podobný návrh vznikl i v Senátu.
7: Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat.
8: Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora.
9: Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt.
3: Vraždu promlčet nebo nepromlčet? Bude to řešit sněmovna i senát. Proč chce vláda i část opozice opět měnit pravidla? A proč jsou někteří experti proti? Ptám se advokáta Daniela Bartoně, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 1. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
10: Dobrý den.
3: Poslanecký návrh hnutí ANO, SPD a motoristů na nepromlčitelnost vražd už leží ve sněmovně. Stojí za ním Renata Vesecká, Táňa Malá, Libor Vondráček. Podporuje to hlasitě ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Vede se o tom podle vás v odborných kruzích dostatečná diskuze, protože vidíme, že politici o tom debatují. Co odborníci?
10: Já se přiznám, že jsem nějakou větší odbornou diskuzi v tomto ohledu nezaznamenal. V průběhu těch posledních let jsem vnímal, že občas někdo zvedne tu otázku, že promlčení by mohla být jedna věc k nějakému důkladnějšímu zamyšlení.
3: Sám ministr spravedlnosti Jeroným Tejc někdy před 10 lety o tom mluvil, že by to chtěl prosadit.
10: Stejně tak bych řekl, že jsem se setkal s tím, že tu otázku zmiňovali třeba někteří státní zástupci nebo soudci. Že to třeba u těch vražd byla otázka, která je zajímala. Já jsem se tady tímto tématem v posledních letech zabýval hodně v kontextu promlčení sexuálních deliktů. K tomu bych řekl, že jsem se pokusil nějak poskládat tu argumentaci pro a proti nebo těch jednotlivých variant, ale jinak jsem nezaznamenal, že by někdo důkladněji vlastně zpracoval tady tu problematiku i třeba z hlediska analýz těch případů, které máme. Ptali jsme se na to třeba v kontextu přípravy redefinice znásilnění a státní zastupitelství zpracovávalo nebo mělo zpracovat nějakou zprávu, která by vlastně mapovala ty případy, které byly odloženy z důvodu promlčení, ale ta zpráva nikdy nespatřila veřejné světlo světa, pokud vím, takže třeba ani tady ta data nemáme.
3: Teď má jít o pozměňovací návrh k novele trestního zákona k rozšíření trestnosti neplacení výživného. Nezasloužila by si takto, řekněme, z laického úhlu pohledu významná úprava, nepromlčitelnost vražd, vlastní předlohu, protože tam je celá řada dalších přílepků spolu s tímto návrhem, které mají k té novele jít, tak jestli to není jenom dodané, protože se to hodí.
10: Určitě. Řekl bych, že je to jeden z nešvarů, obzvláště teda používaných současnou vládou, kdy se právní předpisy připravují někde na koleně bez důkladnější diskuze a pak se to dostává do legislativního procesu prostřednictvím právě poslaneckých návrhů. Toto si myslím, že je zásadní otázka trestního práva, která by měla projít standardním připomínkovým řízením a ideální by bylo právě, když by přicházela vlastně z pera ministerstva spravedlnosti, které by k tomu zpracovalo potřebné podklady a zahrnulo to do nějakého širšího kontextu. Protože to, co bych řekl, že nám chybí v současnosti, tak je neřešit jenom otázku promlčení vraždy, ale zabývat se tím, u jakých dalších trestných činů ty pravidla promlčení nám nefungují. Protože to, co bych řekl, je ta zásadní otázka, je, že my máme nějaké důvody, proč promlčení máme v českém právu,

0: ať už třeba v tom trestním, anebo pokud je třeba o náhrady újmy v civilním právu, ale ta pravidla byla psaná už poměrně dávno a my jsme se nezabývali tím, jestli ta pravidla fungují v současnosti a jestli těch účelů, kterých má promlčení dosahovat, nelze dosáhnout jiným způsobem a jestli promlčení není vlastně kontraproduktivní.
1: Trvám na tom, že vražda, zejména vražda plánovaná, nemá mít datum spotřeby.
2: Ministr spravedlnosti Ronan Tate si to vzal teď za velké téma, mimochodem půl roku poté, co v lednu začala platit ta lhůta 30 let, ne 20, která byla předtím, takže jsou tu ty debaty o změně poměrně krátce poté, co už nějaká změna proběhla.
3: Nevidím důvod, aby někdo po 30 letech se zbavil strachu z odhalení, pokud se na jeho jednání nepřišlo.
2: On to zdůvodňuje teď například analýzou DNA, jakožto jednou z novějších kriminalistických metod, která dokáže odhalit vrahy i po velmi dlouhé době. Mimochodem třeba u vraždy Otýlie Vranské, řešili jsme to i ve Vinohradské 12, se našel vrah po 90 letech. To je docela dostatečný argument pro to něco takového prosadit, nebo ne?
0: Určitě bych řekl, že jeden z těch argumentů pro promlčení je, že postupem času nám slábnou možnosti dokazování. Jedna věc je, že se nám ztrácí ty důkazy, zanikají ty důkazy, což v případě právě třeba té násilné trestné činnosti, ty forenzní metody, které máme v současnosti, tak jsou samozřejmě jinde, než byly třeba před 50 nebo 100 lety. Takže tam bych řekl, že ten posun je určitě velký. Druhá věc, která má velký vliv, tak je možnost svědectví, nakolik si lidé pamatují, kdy postupem času samozřejmě ta lidská paměť slábne. U teda běžných záležitostí. Nicméně ty velmi zásadní věci, traumatické události, tak ty si lidé pamatují i s odstupem právě třeba desítek let, což jsou případy právě třeba vražd nebo sexuálních deliktů. A tady bych řekl, že se nám taky posunul odborný náhled tady na tu problematiku, kdy máme vlastně víc dat k tomu, jak traumata fungují, jakým způsobem funguje lidská paměť. A toto bych řekl, že jsou taky aspekty, které bych řekl, že při koncepci promlčení nebyly brány v potaz. To, že můžeme po 30 letech rekonstruovat tady ty události s dostatečnými zárukami nebo s dostatečnými podklady pro to, aby na základě nich mohl soud rozhodnout.
2: Já když jsem se díval do toho návrhu připravovaných změn, tak oni by se neměli týkat ale všech vražd, pouze vražd podle druhého a třetího odstavce. Co to znamená?
0: Máte pravdu, že v tom poslaneckém návrhu se to nevztahuje na všechny vraždy, zatímco v tom senátním návrhu.
2: To je další věc, protože ano. S tím přišel i senát s tímto nápadem.
4: Život je nejvyšším individuálním právním statkem.
2: Senátoři kolem Jitky Seitlové z Lidovců prosazují tu stejnou věc, ale tam ty vraždy jsou podle prvního, druhého i třetího odstavce v tom návrhu.
4: Nemělo by platit, že pečlivé utajení činu se vyplatí.
0: Jo, a ten rozdíl tam je v tom, jestli k tomu usmrcení došlo s předchozím rozmyslem a po předchozím uvážení, což je ten druhý odstavec, anebo jestli to byly právě nějaké usmrcení v afektu, třeba na náhodném nějakém pohnutí mysli bez toho předchozího rozmyslu.
2: To je ten první odstavec.
0: To je ten první odstavec.
2: A druhý je teda s rozmyslem a třetí?
0: Tam už se to odvíjí potom už dál, nebo jsou tam další přitěžující okolnosti.
2: Je to bod k zamyšlení, jestli třeba právě o tom by se ta odborná diskuze měla vést?
0: To si myslím, že určitě je věc k zamyšlení, kde vést ty hranice, protože v případě, že my budeme vést ty hranice právě třeba mezi tím, co je s rozmyslem a co je bez rozmyslu, tak vytváříme vlastně další pole pro právní bitvy, protože tady ty hranice mezi těmito právními koncepty nebývají nikdy ostré a vždycky budou záležet na hodnocení těch konkrétních důkazů, které v té kauze budou. To znamená, pokud my tam zavedeme tady takovouto hranici, tak tam vytváříme další vlastně umělou třecí plochu pro vedení právních sporů, což je věc, která se justici nutně prodraží. Takže tady bych byl zastáncem toho hledat ty varianty, které jsou co nejvíc jasné, že tam je co nejmenší prostor pro to, aby jsme jakožto advokáti nebo státní zástupci tam museli tady ty argumenty potom uplatňovat.
2: Navíc nemusí jít jenom o vraždy a vy už jste říkal, že je tu prostor pro diskuzi o tom, jestli se to má týkat jenom násilných trestných činů a jakých, protože třeba opoziční návrh z pera místopředsedkyně sněmovny Barbory Urbanové ze Starostů a její kolegyně Adriany Chochelové, ten v sobě má i zrušení promlčitelnosti třeba u znásilnění nebo u obchodování s lidmi.
5: Účelem je posílit reálnou vymahatelnost práva u zvlášť citlivých a závažných forem kriminality. U nichž je typické, že poškozený, zejména byl-li zasažen jako nezletilý, čin oznámí až s výrazným časovým odstupem.
2: Nebylo by pak jednodušší to zrušit plošně u všeho? Protože pak ten seznam bude jenom bobtnat, nebo?
0: To bych řekl, že určitě je jedna varianta. Řekl bych, že je to varianta, která má třeba i nějaké zahraniční srovnání. Je to tak třeba v anglickém kontextu, kde promlčení neznají prakticky vůbec u trestných činů nebo u toho, co my považujeme za trestné činy. Mají promlčení u méně závažných deliktů právě typu přestupků a ten překryv tam není jasný. Jo. Ale ta myšlenka je taková, že dává smysl ty případy, pokud se podaří poskládat dostatek důkazů pro to, aby se tam dalo vést trestní řízení, tak dává smysl, aby se to dostalo k soudu i po těch letech. A když se bavím třeba s britskými soudci, tak mi říkají, jak vlastně my s tím promlčením vůbec dokážeme fungovat. Jo? Že je pro ně nepředstavitelné, že by se tam to promlčení aplikovalo. A oni s tím zvládají bez problémů pracovat. S tím, že mají tam samozřejmě nějaké pojistky proti tomu, aby nedošlo právě ke zneužití procesu trestního vlastně, takže by nebyl schopen se ten obviněný hájit smysluplně. Takže pojistky tam proto jsou nastavené na úrovni jiných vlastně procesních pravidel. Zatímco tady u nás ta naše kultura vychází v současnosti z té myšlenky, že ta spravedlnost by se měla dostavit co nejdřív a když se nedostaví brzy, tak měla by se upřednostnit ta právní jistota, to znamená, nebude ten člověk vůbec čelit spravedlnosti. Což má samozřejmě svoje potom náklady, protože to vede k tomu, že pokud někdo je dostatečně dobrý v páchání trestné činnosti, tak ji dokáže páchat takovým způsobem, aby zlikvidoval ty lidi, kteří by mohli svědčit v jeho neprospěch nebo oběti, které by mohly promluvit. Takže třeba u toho sexuálního násilí tam to jde dost dobře vidět, že pokud ten pachatel zvládne tu oběť zničit takovým způsobem, že ona nebude schopna promluvit včas, tak dosáhne beztrestnosti. Což bych řekl, že je dost absurdní a perverzní myšlenka.
2: Určitě na druhou stranu dává smysl trestat ty lidi i po letech v momentě, kdy to třeba pak už postrádá ten nápravný smysl?
6: A pokud on po takhle dlouhou dobu 30 let nespáchá žádný stejně závažný zločin, tak se má vlastně za to, že se napravil i bez toho, že bychom na něm působili tím trestem.
2: Upozorňuje na to například vedoucí katedry trestního práva na Univerzitě Karlově Tomáš Křivna.
6: To znamená, že z toho účelu trestu nám odpadne ta část, která by směřovala k jeho řádné výchově.
2: Ale to poučení, to už v tom chybí.
6: Zůstává tam jenom ta odplatná část. Prostě potrestat ho, způsobit mu újmu oko za oko za to, že něco způsobil, pomsta a tak dále.
2: Protože mohl, jak říká Tomáš Křivna, potom ten člověk vést řádný život, za něco ho trestat, byť to třeba je vražda.
0: Tam bych řekl, že by bylo dobré, aby se posuzovalo to, jestli tam právě třeba k té nápravě došlo, protože tím, že se dostaví ten trest klidně i brzy, tak to neznamená, že tam ten nápravný účinek bude dosažen. Obzvláště třeba u sexuálních agresorů nebo u vrahů nemáme úplně vysokou úspěšnost v nápravě. Takže tam bych řekl, že potom určitě funguje ten argument u nějakých méně závažných trestných činů. Pokud se, já nevím, někdo dopustil v 18 letech výtržnictví, někde v opilí prováděl nějaké nepřístojnosti ve veřejném prostoru a následně má za sebou 30-40 let kariéry, ve které osvědčil svůj morální charakter, tak tam určitě můžeme argumentovat tím, že není na místě, aby jsme tady takovouto věc po těch letech vytahovali, otevírali.
2: Ale když ve 20 někoho zabijete a pak 50 let transplantujete lidem plíce tady někde, tak to z vás neudělá toho lepšího člověka.
0: Tak může, to by bylo třeba posuzovat v tom konkrétním případě, ale pokud máte člověka, který někoho zabije a pak má na svědomí spoustu další trestné činnosti, tak tam vám tady tento argument úplně nefunguje. A řekl bych, že pokud to zužujeme vlastně jenom na tu otázku výchovného účinku vůči tomu pachateli, tak je to příliš velké zúžení toho, co by nás mělo zajímat. Protože to, co by nás mělo zajímat také, je nějaký aspekt generální prevence. Prevence trestné činnosti ve vztahu ke společnosti jako takové. Jakým způsobem to působí na společnost, když vidí, že lidé, kteří páchají závažnou trestnou činnost, tak můžou unikat té spravedlnosti.
2: No ale k tomu, pardon, že vám do toho vstupuju, k tomu nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová u Václava Moravce, když o tom mluvila, tak řekla, že ve státech, kde nepromlčitelnost je k nižšímu počtu vražd nedochází.
7: Vraždy, takové rovnítko tam učinit nelze.
2: Tak má pak ta promlčecí lhůta preventivní, nebo kdyby nebyla, měla by preventivní nějaký účinek?
7: Stav, já se spíše kloním k tomu, abychom se bavili o nepromlčitelnosti vraždy. Je otázkou, zda všech jejich forem, anebo jenom těch nejzávažnějších případů.
0: Tam bych řekl, že zase je třeba odlišovat od sebe to, nakolik při páchání trestné činnosti pachatel bere v potaz trest, který mu hrozí, a otázku běhu promlčecích dob. Řekl bych, ty tresty ještě občas někdo zvládne zohledňovat. Otázky promlčení jsou natolik komplexní, že to je dost těžko představitelné, že by pachatel, který nemá dostatečné trestně právní vzdělání, se tím zabýval. A tam bych řekl, že tomu odpovídají nějakým způsobem i ty data, které máme, že ty hrozby trestu nejsou zas tak účinným odstrašujícím prvkem. Mm-hmm. To, co má větší vliv na to, jestli se někdo dopustí trestné činnosti, je míra pravděpodobnosti, se kterou se ten trest dostaví. A pokud ten pachatel může se spoléhat na to, že zvládne trestu uniknout, tak samozřejmě je pro něho snazší tu trestnou činnost páchat.
2: A kalkulují, pardon, pachatele s tou promlčecí lhůtou teď? Setkal jste se někdy s tím případem, že by pachatel prostě doufal v to, že těch 20 let, teda teď už nově 30 let, se to prostě promlčí a pak už potrestán nebude, přizná se a v klidu odejde? Protože o tom mluví i minister Tejc, že si myslí, že není důvod pachatele zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí nějaké lhůty. Proto prosazuje tu nepromlčitelnost.
0: Přiznám se, že by mě také zajímalo, nakolik s tím kalkuluje předtím, než se toho činu dopustí. Setkávám se s případy, kdy s tím pachatele kalkulují potom, co se toho činu dopustili, kdy třeba u toho sexuálního násilí jsem se setkal s tím, že pachatel se bez problémů doznal k tomu, koho všeho sexuálně zneužil, protože věděl, že ty činy už jsou promlčené, a tady tímto způsobem se vysmíval těm obětem do tváře. Takže s takovými věcmi se lze setkat.
2: Jeden z dalších argumentů proti dalším změnám od Moniky Novotné z České advokátní komory je ten, že by to zahlcovalo vyšetřovatele.
8: Znamenalo by to, že policie nikdy nebude moct přestat vyšetřovat nějaký trestný čin vraždy a bude v tom muset neustále a neustále pokračovat.
2: Že jeden z těch důvodů, proč ty promlčecí lhůty máme, je ten, že prostě pak se to uzavře a jde se zase k jiným případům.
8: To, co Česká advokátní komora postrádá, je nějaká odborná analýza toho, proč společnost potřebuje nepromlčitelnost vraždy. Ta tady chybí.
2: Máme tu i speciální tým vyšetřovací policejní, který ty takzvané pomníčky řeší potom. Tak není tohleto pádný argument, že vyšetřovatelů není milion a musíme řešit, a oni musí řešit i ty aktuální kauzy, nejenom se vracet k tomu, co se stalo před, teď by to teda bylo před více než 30, 40, 50 lety.
0: Řekl bych, že bylo by krásné, kdyby to takto fungovalo, ale ono to tak nefunguje. To, že se tam aplikuje promlčení, tak neznamená, že ta trestná činnost by se nevyšetřovala. Jenom to znamená, že se vyšetřuje trošku jinak, protože je třeba stejně získat veškeré dostupné důkazy k tomu, aby se vyhodnotilo, jestli ta věc je promlčená. Mm-hmm. A tam do toho vstupují totiž další faktory, kromě toho, že tam je nějaká promlčecí doba od doby spáchání toho trestného činu. Jeden z těch prvků, který tam má zásadní vliv na běh promlčení, je možnost přerušení, respektive restartu té promlčecí doby v případě, že se pachatel dopustí stejně závažného nebo závažnějšího trestného činu. Což třeba v případě toho sexuálního násilí je celkem běžné. V případě vraždy je samozřejmě už těžší se dopustit něčeho těžšího. Nicméně, pokud by se ten pachatel dopustil další vraždy, tak by to taky přerušovalo to promlčení. Mm-hmm. To znamená, ta policie stejně musí tu věc prověřit dostatečným způsobem, pozbírat tam všechny ty důkazy pro případ, že se objeví informace ohledně toho, že tam bude další trestný čin, který to bude přerušovat. Takže tam bych řekl, že práce to té policii neubere, spíš bych řekl, že to přidává práci z hlediska argumentace ohledně toho, jestli tam to promlčení je.
2: A my jsme taky společně tady mluvili o tom senátním návrhu, tam se píše ještě jedna zajímavá věc v jeho odůvodnění, je, že zájem pozůstalých na došetření vraždy ani po letech neslábne, čemuž teda naprosto rozumím. Na druhou stranu nespůsobuje to ale naopak znovu otevírání těch ran. Protože tou promlčecí lhůtou vy dojdete do nějakého konce. Je to nějaký milník, ale v momentě, kdy ji nemáte, tak to nemůžete asi nikdy hodit za sebe, za hlavu.
0: A tam bych řekl, že je otázka, nakolik je lepší ta jistota beztrestnosti a jistota bezpráví, nebo to, že se to otevře, nebo má možnost otevřít a dosáhnout té spravedlnosti. A tam bych řekl, že je to hodně individuální, co upřednostní ten konkrétní člověk.
2: Pokud by ta změna začala platit, tak se nedotkne starších případů, takže poprvé by takový případ vraždy porušil tu promlčecí lhůtu, která by už neexistovala až za 30 let. Považujete to za smysluplné?
0: To bych řekl, že je ta složitější otázka, jakým způsobem nastavit ta přechodná ustanovení takovým způsobem, aby to respektovalo v přiměřené míře práva těch obviněných. A tady bych řekl, že ti zákonodárci volí vlastně tu nejbezpečnější variantu. Myslím si, že by bylo možné zvolit i odvážnější variantu. Na základě, bych řekl, rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva nám z ní plyne, že je možné ty promlčecí doby prodloužit, pokud ještě stále běží. Není možné obnovit už tu jednou skončenou promlčecí dobu, kdy tam ten pachatel už dosáhl nějakých legitimních očekávání.
2: Rozumím, ale pokud stále běží, tak podle vás lze prodloužit. Neřešil by to potom ústavní soud u nás?
0: Určitě by to řešil jak ústavní soud, tak by se to dostalo k Evropskému soudu pro lidská práva a řešil by tu otázku, nakolik tady toto je v souladu vlastně s těmi lidskoprávními principy. A to bych řekl, že je otázka, která se těžko zodpovídá dopředu, takže chápu, že se zákonodárci snaží tady tomuto vyhnout, protože by to nutně vedlo k těm sporům ohledně souladu tady takovýchto pravidel. Na druhou stranu máme ještě vlastně extrémnější zásahy do promlčení nebo v případech právě, které byly promlčené v době nějakých problematických režimů, jako třeba v Čechách režimu, který tady byl mezi lety 48 a 89, tak tam máme ty promlčecí doby, nebo to máme vlastně vyňaté z promlčení.
2: Ano, tam jsou trestné skutky funkcionářů tehdejšího režimu jsou vyňaté. A mimo jiné i třeba válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a tak dále. My už vlastně ty nepromlčitelné tresty v Česku máme, jenom teda mezi nimi není ta vražda v tuhle chvíli.
0: Jo, tam bych řekl, odděloval bych tu nepromlčitelnost podle mezinárodního práva, primárně vlastně v kontextu ozbrojených konfliktů. Aha. Kde je to vlastně hodně specifický stav bezpráví, kdy nám tam nefungují ty standardní instituce, kdyby bylo možné ty trestné činy stíhat. A potom ta druhá specifická situace u těch režimů, které znemožňovaly vlastně stíhání nebo znemožňovaly standardní proces trestní, tak jak ho máme třeba v současnosti. Takže tam je taky pochopitelné vlastně to vynětí z promlčitelnosti. A teď je otázka, jestli přistoupit i k tomu vynětí z promlčitelnosti u některých teda trestných činů v tom mírovém stavu nějakého standardního demokratického právního systému.
2: Česko by v tom nebylo výjimkou v Evropě? Jsou tady státy, které to mají, funguje to u nich?
0: Česko by určitě nebylo výjimkou.
2: Švédsko ne, Finsko.
0: Je řada zemí, které mají nepromlčitelnost vražd, protože obzvláště u těch vražd se argumentuje tím, že jde o specifické trestné činy, kdy my tam máme oběť, která už se nemůže bránit. Oběť, která nemůže se sama zasadit o to, aby bylo dosaženo spravedlnosti. Zatímco ta myšlenka promlčení z velké části spočívá na tom, že kdo má nějaký právní zájem, má nějaká práva, tak by ho měl hájit co nejdřív. A to promlčení by mělo motivovat lidi k tomu, aby řešili ty problémy, které u nich nastaly, co nejdříve a neodkládali to spekulativně třeba někdy na budoucnost. Což v případě vraždy možné není, takže tam je celkem logický argument, že je to stát vlastně, kdo bere na sebe to břemeno a říká tady toto, my budeme dělat ve jménu nebo v zastoupení tady těchto zranitelných lidí.
2: Vypadá to, že teda na politické scéně určitá shoda existuje, protože je tady ten opoziční návrh, je tady ten senátní návrh řady opozičních senátorů a je tady návrh poslanců z vládních stran. Co se týče toho, že doteď mezi experty ta diskuze nebyla, rozvine se teď? Očekáváte to? Protože poslanci a senátoři to budou řešit teď v příštích týdnech, tak by bylo asi záhodno o tom začít mluvit, ne?
0: Určitě by to bylo záhodno, ale řekl bych, že tady by třeba mohli být aktivní i ti sami poslanci a senátoři. Ten standardní vlastně postup, který mívají, tak je organizovat tady k tomu nějaké kulaté stoly, veřejné slyšení, pozvat si odborníky, probrat tady ty věci, prodiskutovat to. To si myslím, že by určitě bylo na místě.
2: Takže vyzýváte, řešte to.
0: Určitě.
2: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme my dva to mohli společně řešit.
0: Děkuji za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Daniel Bartoň, advokát, odborný asistent na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o návrzích na nepromlčitelnost vražd v Česku. Řešit to budou obě komory parlamentu. Naslyšenou zítra.
9: Noční radiožurnál.
10: Noční radiožurnál.

0: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy připravil a čte Marek Sedláček.
2: Příští rok si podle návrhu rozpočtu nejvíc polepší rezorty obrany a průmyslu. Rusko v noci znovu útočilo na Kyjev. Pětice českých tenistů si druhý hrací den US Open zajistila postup do druhého kola a dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením příjmu u ministerstev obrany a průmyslu. Oba rezorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu víc peněz než letos. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO přibližuje, na co chce jeho rezort peníze využít.
3: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
2: Celkový schodek státního rozpočtu má vzrůst skoro o 80 miliard. Opozice 389 miliardový deficit kritizuje. Lotyšská armáda zrušila letecký poplach v části země. Varování platilo přes půl hodiny v regionu na severovýchodě Lotyšska u hranic s Ruskem a Běloruskem. Kvůli ohrožení vzdušného prostoru zasahovaly v Pobaltí taky stíhačky NATO. Informovala o tom lotyšská armáda. Podrobnosti ale nezveřejnila. V noci na sebe vzájemně útočili Rusko a Ukrajina. Po ruském útoku v Kyjevě zemřeli nejméně 3 lidi. Dalších 5 je zraněných a ukrajinské drony podle ruské agentury Interfax krátce přerušili provoz na letišti v Petrohradě. Nástroj umělé inteligence ChatGPT bude v Evropské unii spadat pod přísnější dohled, oznámila to Evropská komise. Ve státech 27 už totiž ChatGPT používá daleko víc než 45 milionů uživatelů za měsíc. Vztahuje se tak na něj unijní nařízení o digitálních službách.
4: Přísnější pravidla budou nově platit také pro internetové diskuzní fórum Reddit a platformu Roblox. Na níž mohou uživatelé hrát a vytvářet vlastní hry a virtuální světy. Všechny tři platformy musí nově důsledněji bojovat proti šíření nelegálního obsahu či ohrožování základních práv, jako je svoboda projevu. V opačném případě jim hrozí vysoké pokuty. Přísná unijní pravidla na základě nařízení o digitálních službách už platí celkem pro 28 platform, včetně společností Apple, Google či Amazon. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Řidiči ode dneška projedou po první části rozestavěného obchvatu Sezemic na Pardubicku. Otevřený bude úsek od kruhového objezdu u Spojila až pomimo úrovňovou křižovatku u Černé Zabory. Nová silnice ve směru z Pardubic na dálnici D35 tak zatím uleví jen obci Počápelské Chalupy. Transitní dopravu ze Sezemic odvede až po dostavbě celého úseku na podzim letošního roku.
0: Sport.
2: Jakub Menšík už je znovu na kurtu, pokračuje jeho utkání prvního kola tenisového US Open. Aktuální informace má z New Yorku David Prouza.
5: Jakub Menšík vede 2-0 na sety nad Japoncem Mochizukim, ale komplikuje si život. Ve třetím setu, ve třetí sadě už vedl o 2 gemy, teď je to 4-4 a 15-15 na servisu japonský reprezentant z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D8 u Doksan, mezi Doksany a Lovosicemi a na D11 u Vříství. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany čekejte omezení. Mezi 40. a 48. kilometrem pracují silničáři u středových svodidel, projíždí se plynule dvěma zúženými pruhy. To samé platí i o směru z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice mezi kilometry 48 a 40. Na D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za sjezdem na Sadskou. Mezi 19.5. a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. I zde se projíždí plynule a bez zdržení. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu z Dejvic na Smíchov. Probíhá pravidelná údržba, končit by měla v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc byla polojasná až skoro jasná, teploty padaly k 15 až 11 stupňům Celsia, na Moravě a ve Slezsku k 18 až 14 stupňům. Dnešek bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přeháňkami. Teploty v úterý 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia, na horách kolem 16. Foukat má mírný západní až severozápadní vítr. To byly zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: 4:05, první hodiny nového měsíce za námi. Ty následující hodiny budou patřit hlavně novému školnímu roku. Tak přeju vám dobré jitro. Jestli i u vás doma je tohle téma číslo jedna, tak asi řešíte i volnočasové kroužky. Právě na ty se zaměříme ještě v čase do 16:30. Dobré jitro.
7: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: den svých 20. narozenin rozehrál tenista Jakub Menšík první kolo na US Open. Jak blízko je k postupu do kola druhého, to už z New Yorku řekne reportér David Prouza. Davide.
1: No, mohlo to být o trošku blíže, kdyby Jakub Menšík zvládl tuhle výměnu. Je to pořád velmi solidní skóre. 6-1, 6-4 a 5-4. To je velmi dobrá bilance Jakuba Menšíka. Nicméně Mochizuki aktuálně má breakball a není to poprvé, co má breakovou příležitost při podání Jakuba Menšíka ve třetím setu. A věřme, že ji teď nevyužije, protože to by samozřejmě byla komplikace. Jakub Menšík v utkání, které několikrát přerušil déšť, má možnost doservírovat všechno do zdárného konce, ale potřebuje teď minimálně odvrátit breakball a pak získat další dva body. Mochizuki samozřejmě hraje bez tlaku, teď už naprosto v klidu může usilovat o to, aby potrápil Jakuba Menšíka, ale budeme doufat, že to nevyjde, a vyjde to. Bohužel Mochizuki zrovnává na 5-5, tenhle zápas se protahuje a bude se protahovat minimálně ještě na dva gamy, protože máme srovnáno na 5-5. Jakub Menšík vyhrál první set 6-1, druhý 6-4. V tom předtím ale aktuálně nevyužil možnost doservírovat utkání do zdárného konce a je srovnáno tedy na 5-5. Připomínám tu velmi pěknou bilanci českých reprezentantů v programu prvního kola druhého dne US Open. Postupují Karolína Muchová, Marie Bousková, Dalibor Svrčina, Linda Nosková a taky Kateřina Siňáková. Vypadla zatím jenom Sára Bejlek. Jakub Menšík, ten se musí snažit o to, aby svůj zápas z vítězného konce dotáhl teď přes svůj přijímací gem. 6-1, 6-4 a 5-5. To je skóre zápasu Menšík Mochizuki. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Pokračují další utkání prvního kola tenisového US Open. Vydáváme se opět do New Yorku. Svůj zápas už tam rozehrál Jakub Menšík, respektive už se blíží možná k závěru. Davide Prouzo?
1: No doufejme, ale zatím stále ještě nechci říkat s jistotou, že Jakub Menšík je ve druhém kole. Vyhrál první dva sety, 6-1 a 6-4, v tom třetím vede 6-5, servíruje, skóre aktuálně 15-15, ale před pár okamžiky, pokud posloucháte noční radiožurnál delší dobu, tak jistě víte, že už tu možnost doservírovat zápas za stavu 5-4 Jakub Menšík nevyužil a vlastně neměl ani příliš příležitostí k tomu, aby ukončil to utkání, tak věřme, že tentokrát to bude trochu jiná písnička, 6-1, 6-4, 6-5, to je skóre zápasu Jakuba Menšíka s Japoncem Mochizukim. Čech si teď pomáhá SM zprava na 30-15, takže 2-15, ještě 2 body. A Jakub Menšík se stane šestým českým postupujícím ze 7 zápasů s českou účastí. Úžasná bilance v prvním kole na US Open v druhém dni závěrečného Grand Slamu sezóny. Jakub Menšík teď tedy servíruje zleva na Japonce Mochizukiho, tentokrát stála páska v cestě jeho tvrdému podání, které se opět dostalo přes rychlost 200 km za hodinu. Druhý pokus Jakuba Menšíka do jiného místa, ale naštěstí dostatečně dobře umístěný, aby Mochizuki chyboval, a teď už tady matchboly jsou 6-1, 6-4, 6-5 a 40-15. To jsou všechny číslovky, které teď potřebujete znát. Po dvou hodinách Jakub Menšík může postoupit do druhého kola. Letos byl v semifinále v Paříži, teď by něco podobného rád udělal na US Open a první krok úspěšně zvládá. Jakub Menšík poráží Japonce Mochizukiho 6-1, 6-4 a 7-5. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: 3 minuty po 4:15, Radiožurnál, posloucháte 1. září, dobré ráno. Scout, sportovní kroužky, keramika, ale také robotika nebo programování her. To jsou některé ze zájmových kroužků, o které je mezi dětmi největší zájem. Za volnočasové aktivity ale rodiče letos zaplatí víc, za pololetí až o několik stovek korun.
1: Syn hraje florbal a k tomu chodí na kurz horolezectví. Dcera v 8. třídě chodí na basket, bude chodit ještě na kurz na přípravu na přijímačky. Za obě děti dohromady to vyjde zhruba na nějakých 20 tisíc korun na to pololetí.
2: Popisuje Petra z Brandýsa nad Labem. Za zájmové kroužky pro děti letos rodiče zaplatí až o 300 korun za pololetí víc než loni. Uvádí to Česká rada dětí a mládeže, která má data od zhruba stovky poskytovatelů volnočasových aktivit napříč Českem. Asi o 10% víc než loni zaplatí rodiče, kteří přihlásili své děti do Domu dětí a mládeže v Praze. Kroužek tam na pololetí vyjde v průměru asi na 2000 korun. Popisuje za Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Daniel Rojek.
3: Rostou celkově náklady na provoz a na materiál, takže ta změna se více projeví právě u těch kroužků, kde je dražší ten materiál, například keramika, kde je potřeba hlína, glazury, anebo potom kroužky, jako jsou mladý kuchař nebo mladý cukrář, kde děti pracují se surovinami.
2: Kromě takovýchto tradičních kroužků mají děti v poslední době velký zájem taky o moderní technické kroužky, jako je robotika, programování, vývoj počítačových her, drony, 3D tisk nebo DJing. Klasikou mezi zájmovými aktivitami je scout, kam hlásí rodiče své děti i roky dopředu, potvrzuje mluvčí scoutu Barbora Trojak.
4: Někteří rodiče k nám hlásí děti už po narození, ale to spíš není nutné. Ve větších městech je lepší ozvat se 2-3 roky předem. A zároveň je dobré to nevzdávat. Když se to nepovede v mladším školním věku, tak mnohem víc kapacit máme ve věku od 11 let dál, tedy pro starší děti.
2: Rodiče, kteří si kroužky nemůžou z finančních důvodů dovolit, můžou využít projekt České rady dětí a mládeže nazvaný Darujeme kroužky dětem, popisuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
5: Přispíváme rodinám, které jsou ve finanční tísni a rodiče pobírají příspěvky v rámci superdávky, ty příspěvky na dítě, kde může rodič žádat až o 1500 korun na volnočasové aktivity, ať už jde o sport nebo třeba o skauta a podobné aktivity.
2: Projekt Darujeme kroužky dětem je určený pro rodiče dětí od 3 do 18 let a je potřeba podat žádost, a to už brzy, doplňuje Šejtka.
5: Nová výzva startuje ve středu 16. září a on vlastně při té žádosti nám naskenuje nebo vyfotí a vloží potvrzení o tom, že pobírá tu danou dávku. A my mu na základě tohoto ověření přidělíme takové 3 vouchery po 500 korunách, takže celkem 1500 korun, a rodič v našem systému potom zvolí, kterému organizátorovi my ty peníze máme poslat.
2: Rodiče ve finanční nouzi můžou využít třeba taky programy zdravotních pojišťoven, příspěvky měst nebo různých nadací, a variantou můžou být taky některé benefitní programy jejich zaměstnavatelů. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: 4 hodiny 30 minut. A ještě jednou Marek Sedláček a zprávy.
1: Estonská vláda vyhlásila letecké varování na východě země. Podle estonské televize ERR jsou ve vzdušném prostoru země drony, které se původně pohybovaly podél ruské hranice s Lotyšskem a Estonskem. Zasahují kvůli nim taky stíhačky. Letecké varování v noci asi na půl hodiny vyhlásila také armáda v části Lotyšska. Už ho ale odvolala a nebezpečí tam podle ní nehrozí. Letecká varování v Estonsku a Lotyšsku podle televize ERR působí souvisí s nočními útoky mezi Ruskem a Ukrajinou. Švédsko koupí francouzské fregaty v přepočtu za zhruba 104 miliard korun. Oznámili to francouzský premiér Emmanuel Macron a švédský premiér Ulf Kristersson po jednání ve Stockholmu. Podle výrobce je francouzská loď navržená k boji a zároveň je schopná čelit povrchovým, vzdušným, podmořským nebo kybernetickým útokům. V Pardubicích dnes otevřou provizorní most přes Labe vedle mostu kapitána Bartoše. Nové 90 metrů dlouhé přemostění bude sloužit automobilům, pěším i cyklistům a na svou původní trasu se díky němu vrátí i linky městské hromadné dopravy. Stavbařům se uvolní prostor pro demolici stávajícího mostu a následnou výstavbu nového. A v Praze dnes začíná 11. ročník festivalu Antická štvanice. Na ostrově v centru města uvede současnou adaptaci Euripidovy tragédie Alcestis. Příběh vypráví o královně, která se rozhodne zemřít místo svého manžela. Inscenace tak otevírá otázky sebeobětování, lásky, smrti i toho, zda je Asklestin v čin skutečně hrdinský. Sport. Jenom Sára Bejlek nepostoupila z českých tenistů v druhém

0: vybočující a vybočující vozidla. Na silnici 50 z Uherského Brodu na Slovensko překážka ve Starém Hrozenkově. Na výjezdu z obce pracují silničáři na opravě mostu. Kyvadlový provoz je řízen semaforem, ve směru ze Slovenska se zdržíte do 5 minut. V Praze obnoven provoz ve Strahovském tunelu z Davids na Smíchov. Po noční údržbě a kontrole technologií se již tunelem projíždí bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: První školní den bude polojasný až skoro jasný, během dne přechodně oblačný a hlavně na horách výjimečně s přehánkami. Teploty v úterý 1. září 20 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Dál je s vámi Jiří Štefl a jeho noční radiožurnál.
3: A dobré ráno vám přeju, zprávy kdykoliv, taky na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Na hodinách 4 minuty po půl páté. Dobré ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Z Radiožurnálu pro vás taky Bruno Mars. Za 4 minuty bude 4:45. Letní prázdniny za námi, stejně jako meteorologické léto. To astronomické, ale ještě chvíli bude pokračovat a s nimi teploty, které se budou držet na mnoha místech kolem 25 stupňů. Už proto voláme meteorologům z Českého hydrometeorologického ústavu. Jejich předpovědi uslyšíte ve vysílání ranního Radiožurnálu po 5. hodině. Z hudby teď Elton John. Dobré úterní ráno.

0: 4:47, 5:45, posloucháte Radiožurnál. Do 5. hodiny stihneme ještě jedno téma. Česká vědecká expedice dokončuje výzkum v jihozápadním Kyrgyzstánu. V lokalitě Ravat pátrá po stopách lidí, kteří tam před tisíci lety obdělávali půdu, zpracovávali železo a hospodařili s nedostatkem vody. Jejich způsoby můžou podle odborníků inspirovat i k dnešnímu boji se suchem.
1: Zdravíme z cesty do kyrgyzského Ravatu.
2: Popisuje Lenka Lisa z Geologického ústavu Akademie věd cestu do Ravatu, který se nachází v jižním Kyrgyzstánu.
1: Jsme namačkaný tak v takový malý maršrutce, to je minibus. Okolo je krásná kyrgyzská step, potom se začnou zdvíhat hory.
2: 11členná expedice Společnosti pro výzkum Střední Asie, složená z archeologů, geologů, biologů i dalších profesí, se vydala po stopách lidí, kteří zdejší krajinu po staletí přetvářeli. Zkoumali také místa, kde se zpracovávala železná ruda.
3: Vyměříme si nad pecí sondu, zatím metr krát metr.
2: Archeolog Attila Vatansever ze Západočeské univerzity v Plzni pracuje na odhalení pecí na železo.
3: Právě stojíme před tělesem bývalé pece. Pec byla pravděpodobně tady částečně zahloubená do země.
2: Podle vědců jsou tyto pece pravděpodobně z 2. až 10. století našeho letopočtu a mohlo by jít o nejstarší doklady zpracování železa ve Střední Asii.
3: Vidíme pozůstatky konstrukce, a to v podobě malých vypálených cihel, které tvořily jakousi kopuly, zakrývaly celou tuto strukturu.
2: Další skupina se zabývala studiem, jak se v tehdejší krajině dříve hospodařilo. Ravat je suchý region a bez důmyslného zavlažování by tu zemědělství jen těžko fungovalo, říká Lenka Lisa.
1: Tak momentálně jsme u skupiny, která studuje kanály. Je tady totiž v téhle krajině množství kanálů, které přivádějí tu nezbytnou vodu na některá pole.
2: Lidé vodu kanály přiváděli ke vzdáleným polím. Vědci chtějí propojit minulost se současností. Výzkum by mohl přinést inspiraci k tomu, jak zacházet se vzácnou vodou i dnes.
1: Teď se díváme na kanály, které přiváděly vodu k tomu pravěkému osídlení.
2: Vědci následně odberou vzorky, aby mohli zjistit stáří kanálu.
1: Chceme vědět, kdy tenhle ten kanál, který přiváděl vodu z několik kilometrů vzdáleného pramene, kdy ho postavili.
2: A další kapitola příběhu krajiny je ještě mnohem starší.
1: Dneska se jedeme podívat na lokalitu se skalním uměním. Jedeme několik desítek minut po silnici, kam bychom si s českým autem netroufli nikdy.
2: Tým dorazil do úzké vápencové rokle se skalními malbami.
1: Po těch vápencích stýká pravidelně voda, tvoří jakousi krustu a do ní jsou vyškrábány výjevy kos, pravděpodobně gravidních.
2: Pravděpodobně podle vědců vznikly v mladším paleolitu, tedy před zhruba 30 až 20 tisíci lety. Jde o dobu, kdy u nás žili lovci mamutů a vznikla třeba věstonická Venuše.
1: Já to teď čistím štětečkem, takže uvidíme, co všechno se tady ukáže.
2: Na skalních stěnách ale nejsou jen kozy. Botanika Libora Petra z Masarykovy univerzity a geologa Aleše Bajera z Mendlovy univerzity zaujaly i další výjevy.
4: Tady je člověk krásný.
5: Jakože nakreslený člověk?
6: No, člověk, podívej se.
4: Ale jak vypadá dost dětsky.
5: Jo, jo, no to takhle vypadají.
6: Tady má něco v ruce, víš?
5: To bude nějaká zbraň.
6: No.
5: Určitě. A kam míří? Tady na to.
6: Nahoru, no.
2: Nyní se většina expedice vrací do republiky. Někteří členové ale ještě zůstávají. Čeká je další zkoumání skalního umění a objevování nových lokalit. A po návratu zpět dlouhé analýzy a zpracování vzorků. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Radiožurnál 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Po ruském útoku na Kyjev je nejméně 5 mrtvých. Soud projedná odvolání hnutí SPD v případu předvolebních plakátů. Tenistky Muchová a Bousková prošly bez ztráty setu do druhého kola US Open a bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a ojediněle i přehánky. Teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu vzájemně útočili. V Kyjevě po náletu ruských balistických raket zemřeli 3 lidé, dalších 5 je zraněných. Podle serveru Kyiv Independent byly ve městě během 15 minut slyšet desítky explozí. Zraněných je taky 8 lidí v sousední kyjevské oblasti. Ukrajinské dronové útoky v Rusku poškodily přístav Úst Luga na severozápadě země, asi 30 kilometrů od hranic s Estonskem. Zároveň podle agentury Interfax krátce přerušili provoz letišť v Petrohradu a Soči. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, které vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební plakáty. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura po nepravomocném rozsudku řekl, že s ním nesouhlasí a hned taky oznámil, že se hnutí odvolá.
4: Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
2: Odvoláním se právě dnes bude zabývat soud. Stíhání samotného předsedy SPD a sněmovny Okamury je přerušené, protože má poslaneckou imunitu a sněmovna ho vydat odmítla. Ve Francii ode dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády telefony narušují soustředění dětí a můžou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat.
5: Každá škola si může ve školním řádu určit, jak bude zákaz telefonů vymáhat. Studenti ho můžou jenom vypnout a mít ho u sebe. Na některých školách zase musí telefony odevzdat při příchodu a uložit je například do speciálního uzamykatelného boxu. Výjimku mají studenti se zdravotním postižením nebo pokud je telefon součástí výuky. Nařízení se vztahuje i na chytré hodinky nebo tablety. Necelá třetina středních škol už zákaz telefonů zavedla dříve. Na základních školách jsou telefony zakázané od září 2018. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Novou divadelní sezónu v Plzni dnes zahájí tradiční průvod Vendelín. V kostýmech se do něj zapojí všechny soubory divadla Josefa Kajetána Tyla, tedy opera, muzikál, činohra i balet. Průvod vyrazí ve 4 odpoledne z Mlýnské Strouhy a přes sady zamíří k Velkému divadlu. Sport. Tenistka Karolína Muchová slaví na US Open postup do druhého kola. Vítězka turnaje ve smíšené čtyřhře s Jakubem Menšíkem hrála první singlové utkání od neúspěšného finále ve Wimbledonu a Rakušanku Krauzovou vyprovodila po setech 6-3 a 6-0 za méně než hodinu. Ze svého výkonu měla radost.
6: Jo, já jsem byla ráda, že jsem hlavně zpátky na kurtě, znovu hraju singla, takže jsem neměla úplně obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde popravdě, ale jsem ráda, že jsem se ten druhý set i zlepšila, začala jsem líp servírovat, měla jsem vyšší procento. Ten mix určitě pomohl v tom jako nasát tu atmosféru, dostat do sebe takový zápasový rytmus, i když je to double, tak se trošku sehrát s těma největšíma stadionama bylo skvělý.
2: Do druhého kola US Open postoupili i Marie Bousková, Linda Nosková, Kateřina Siňáková, Jakub Menšík i Dalibor Svrčina.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na 43 v Brně a omezení u Bořitova. Na silnici 43 na výjezdu z Brna směrem na Svitavy zpozorněte za globusem. Policie tam vydala varování o chodci na rychlostní komunikaci. A 43 ještě jednou mezi Svitavami a Brnem pozor u Bořitova. Silničáři tam pracují na opravě vozovky, projíždí se obousměrně jízdním pásem ve směru na Svitavy. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Sadskou. Mezi 19,5 a 18. kilometrem probíhá noční práce v pravém pruhu. Ta by měla brzy končit, přesto dbejte zvýšené pozornosti. Na vozovce se pohybují pracovníci údržby. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 16. Mírný vítr by měl večer slábnout. Tolik zprávy.
8: Dobré ráno, 5,5 minuty po 5. hodině jsme tady. Nebojte se, začíná ranní Radiožurnál. Ikonické datum 1. září. Začátek školního roku si dnes užijete nejenom u vás doma, nejenom ve školách, nejenom po školách, nejenom třeba potom i v cukrárnách, ale samozřejmě i v ranním Radiožurnálu. To nás rozhodně nemine. Ale pochopitelně budeme se dotýkat i dalších aktuálních témat. Jedno z nich je třeba rozpočet a druhý z nich je třeba voda. I o tom bude řeč.
3: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál 9 minut po páté o vodě. Vyšší spotřeba a slábnoucí zdroje vody v posledních letech trápí některé obce i v Beskydech. Když se sečtou odběry starousedlíků, chatařů a provozovatelů hotelů a penzionů, problém se zvyšuje. V některých obdobích roku je tak málo vody ve vrtech i ve vodojemech.
1: Tady jsou dva vstupy do těch 100 kubíkových nádob. Jako akumulací.
2: Bohuslav Hamrosík spravuje vodovodní síť v řece a aktuálně ta naplněnost jako těch nádrží.
1: Můžu říct, že dneska jsme tak na těch 45 až 55% toho, co potřebujeme, aby jsme měli plné. Letošní rok je opravdu katastrofální.
2: Řeka bere vodu z pramenů z okolních hor, které už ale několik let dávají stále méně vody. Před 3 lety zprovoznili taky podzemní vrt, který měl úbytky dokrýt. I tak jsou ale vodojemy poloprázdné. Proto už asi rok a půl platí zákaz o připojování dalších odběrných míst. Prakticky stejný problém řeší Bílá. Další z turistických center Beskyd. Vody ve vrtech ubývá, ale spotřeba roste.
3: Nám v podstatě roste nějakých 9 až 10% ročně.
2: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Přitom mi na počítači ukazuje grafy výšky hladiny ve vrtech.
3: Vidíte, tady to ještě bylo bez problému a tady už jdeme v podstatě na dno. Dáme tam 380 dní.
2: Ještě na podzim je hladina vody v 7 metrech pod povrchem. Na přelomu ledna a února vidíme rapidní pokles.
3: Minus 38 metrů.
2: Podobně grafy vypadají na přelomu července a srpna. I proto ani v Bílé už nepřipojují nové odběratele. Zatím se chystají na celoroční zkoušky nového, třetího vrtu.
3: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
2: Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr, třeba napouštěním bazénů. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.

0: Máme radiožurnál, komunální a senátní volby se blíží. Už jste to možná poznali i podle obsahu vašich poštovních schránek anebo regionálních a místních periodik. I to je téma pro ranní radiožurnál ještě před půl šestou. Dobré ráno, 5.15. Všem školačkám a školákům přejeme šťastný a veselý nový školní rok, stejně jako učitelům a všem, kteří se starají o chod škol. Žáci se po letních prázdninách vracejí tedy znovu do lavic, no a do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 000 prvňáků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Didaktickým testem z češtiny právě dnes začíná podzimní termín státních maturit. Podle dat na webu státní organizace Cermat se k němu přihlásilo 7270 žáků. Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Didaktické testy Cermatu nehodnotí známkami, ale procenty a slovy uspěl či neuspěl. Výsledky z letošních podzimních maturit by škola měl podle informací na webu předat 10. září.
1: Je to 1. září, nejen první školní den, ale také první den meteorologického podzimu a nás čeká krásný slunečný den, jen přechodně se nebe zatáhne. Bude tedy převážně polojasno nebo skoro jasno, jen místy oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16 a foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Možná jste si toho už na stránkách vašeho místního zpravodaje všimli. Vrací se tam reklama stran a hnutí kandidujících ve komunálních volbách. Letos ale s novými pravidly. Některé radnice prostor v obecním tisku v minulosti poskytovaly těmto uskupením zdarma, což se ale letos se změnou volebních pravidel muselo změnit. Politická reklama musí být označená navíc odkazem, přes který se transparentně dozvíte informace o financování kampaně.
1: Tak já tady mám archiv zpravodajů z roku 22. Tady vlastně vzadu najdeme celé čtyři strany.
2: Prohlížíme s mluvčí žďarské radnice Blankou Sobolovou. Před 4 lety tahle inzerce byla bezplatná.
1: Bezplatná inzerce politických subjektů už být nemůže, takže jsme přistoupili k tomu, že jsme dali cenu klasickou ceníkovou, takovou, jako mají všichni inzerenti. To znamená, že ta půlstrana vyjde politickou stranu v jednom vydání na 8000 korun bez DPH. Právě jsem čerstvě odeslala zpravodaj do tisku, takže tohle už jsou věci, které za chvilku půjdou ke žďárákům do schránek a všechny politické strany využily nabízený inzertní prostor. Musí to být označené zřetelně jako politické reklamní sdělení, souvislost s jakým, k jakým volbám se to vztahuje, to znamená teď zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 2026. Je tam nutné uvést zadavatele a uvést oznámení o transparentnosti, ať už formou odkazu a na webovou stránku anebo QR kódu.
2: Od letoška účinný zákon o volebních kampaních dal jasná pravidla tomu, co doposud fungovalo zvykově pokaždé trochu jinak. Pokračuje člen úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý.
3: Normy platí, že obce nesmí ve svých komunikačních médiích poskytnout bezúplatně prostor pro prezentaci kandidujících uskupení a ta cena by měla odpovídat standardní inzerci.
2: Bezplatně můžou radnice dál kandidujícím uskupením nabízet plochy pro výlep plakátů, pokud je úřadující starosta předem vyhradí. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Radiožurnál.

0: vámi Rady Žurnál, 1. zářijové ráno. Začátek školního roku přinesl leckde i novinky, tak třeba ve Francii začal platit zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Co nového ve francouzských, ale i českých školách probereme dnes po ránu a nabídneme taky další zprávy.
1: Host Radiožurnálu.
2: 2 olympijská zlata, 4 světové rekordy a také muž, který stál za jedním z nejvýraznějších olympijských příběhů moderní doby. Lord Sebastian Coe byl v roce 2012 šéfem organizačního výboru londýnských olympijských her a dnes vede světovou atletiku. V exkluzivním rozhovoru při jeho návštěvě v Praze popisuje, jak chce přilákat mladé diváky a proč podle něj není sportu největším konkurentem fotbal, ale zábava obecně.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 17:30. Aktuální zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Estonská armáda vyhlásila letecké varování na východě země. Podle estonské televize ERR jsou ve vzdušném prostoru země drony, které se původně pohybovaly podél ruské hranice s Lotyšskem a Estonskem. Zasahovaly kvůli nim taky stíhačky. Letecké varování v noci asi na půl hodiny vyhlásila armáda taky v části Lotyšska. Už ho odvolala. Podle televize ERR incidenty souvisejí s nočními útoky mezi Ruskem a Ukrajinou. Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který ve funkci po 4 letech skončil. Nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Lenku Hamplovou dozorčí rada jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Česká filharmonie dnes zahájí svou 131. sezónu. V pražském Rudolfinu uvede pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova 2 díla. Šostakovičův první houslový koncert s opusovým číslem 77 a Dvořákovu 7. symfonii.
2: Sport.
3: České volejbalistky do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupily. V osmifinále před vlastními fanoušky v Brně podlehly Švédkám 0-3 na sety a na turnaji skončily. 6 českých tenistů zvládlo ve druhém hracím dni své úvodní zápasy na US Open. Postupují vítězové mixu Jakub Menšík a Karolína Muchová. Úspěšně začala i wimbledonská vítězka Linda Nosková, nejlepší deblistka světa Kateřina Siňaková, stejně jako Marie Bousková a Dalibor Svrčina.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 v Brně i na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov opatrně za sjezdem k výstavišti na kilometru 193 řeší havárie osobního auta, zabraný je odstavný pruh, kolem se jede plynule. A na dálnici D2 z Brna na Bratislavu zpozorněte kousek za sjezdem na Břeclav. Na 51. kilometru se srazilo nákladní auto a dodávka. Už se světelnou šipkou a policií stojí v odstavném pruhu, i tak většina vozidel vybočuje z pravého pruhu do levého. Je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.

0: kolem 16 stupňů. A povane k tomu jen mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Zítra nás pak čekají podobné teploty, na obloze ale bude víc mraku a hlavně v severní polovině naší republiky může i zapršet. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ne, vždycky se všechno musí podařit. České volejbalistky na domácím evropském šampionátu končí už osmi finále, ve kterém podlehly Švédkám 0-3. A to hlavně díky příspěvku hvězdné švédské univerzálky, o které ještě dnes po ránu bude řeč.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: České volejbalistky si čtvrtfinále na domácí mistrovství Evropy nezahrají. Rozhodla o tom osmifinálová porážka 0-3 se Švédskem, která dotáhla za postupem hvězdná univerzálka Izabel Háková. V zápase nazbírala 31 bodů.
1: Prostě Izabela měla svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom třetím setu a ona prostě fakt na co čáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžké ji zastavit a jenom klobouk dolů před ní. Bylo to těžké udělat nějakou sérii, protože ona ji vždycky zastavila.
2: Byla agresivní, šla do všeho, prostě ukázala, že to je nejlepší hráčka nebo jedna z nejlepších hráček světa.
3: Shodly se české volejbalistky Michaela Mlinková a Ela Koulisiány, že čelit švédské univerzálce Izabel Hákové v současné formě je téměř nadlidský úkol.
4: Byla nezastavitelná, vůbec jsme na její hru nedokázali najít recept. Její úspěšnost na útoku byla kolem 60%, to je šíleně vysoké číslo. Navíc je něco jiného se na ní připravovat na videu a pak tomu čelit přímo na hřišti a vidět ji hrát ve skutečnosti. Ve třetím setu jsme ji alespoň trochu přibrzdili, ale to bylo

0: o všechno. Podle mě je to aktuálně nejlepší univerzálka na světě.
1: Doplnil trenér českého týmu Jannis Athanasopoulos na adresu hráčky, která nastřádala v osmifinále proti Češkám 31 bodů a zásadním způsobem se podepsala pod postup Švédek do čtvrtfinále.
2: Klíčem k mému úspěchu je hra celého týmu. V důležitých momentech jsme dokázali skvěle podávat a spoluhráčky mi parádně nahrávali. Každý zápas mi připraví spoustu šancí zaútočit. Pak je to pro mě snažší. Mám ráda, když to na mě celé stojí, ale opravdu je zatím spousta práce ostatních holek. Ale uznávám, dívat se pak na ta čísla mě těší. A o to víc, když vyhráváme.
1: Říkala spokojeně švédská univerzálka Isabel Háková, která se ve statistikách v 6 zápasech dostala k průměru 9 bodů na set. Díky ní jsou Švédky v nejlepší osmičce turnaje a mohou dál pomýšlet na medaily. Češky naopak končí už v osmifinále po porážce 0-3. Z Brna Adam Kodét, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 5.42, hraní Radiožurnál, pokud právě snídáte, tak ať vám chutná. Taková chuť na svíčkovou nebo na guláš může přijít kdykoliv a taky kdekoliv, třeba i daleko od domova. Jak ale poznat restauraci, kde budou chutnat opravdu jako v Česku? Tak s tím má hostům pomoct certifikát Czech Specials. Získat ho ale není jednoduché. V zahraničí ho má zatím jenom restaurace v Japonsku, tedy dvě, a ještě restaurace ve Schweizerhausu ve Vídeňském Prátru.
1: Ještě tu trvají nějaké stavební úpravy, ale teď už procházíme jedním z nadzemních vchodů a dál scházíme po barevně pomalovaných schodech několik metrů hluboko pod zem.
2: Snažili jsme se udělat vše proto, aby se děti, když vstoupí do téhle budovy, trochu odreagovaly od toho, co se děje na povrchu, od války. Všechno je velmi pestrobarevné, každá učebna má vlastní téma. Běžné školy mají učebny matematiky, ukrajinštiny, fyziky. My máme učebnu slavných vynálezců, učebnu historie knih nebo učebnu ukrajinské kultury.
1: Popisuje ředitel školy Valery. Škola na jednu směnu pojme až 360 žáků. Kromě 12 učeben je tu také ředitelna a zborovna a technické místnosti. Je to vlastně plnohodnotný protiletecký kryt.
3: Tam super, super.
4: Je to tam super a nejkrásnější místo je jídelna.
1: Vypráví nadšeně Elia. Podzemní školu si prohlédla ještě dříve než její spolužáci. Její maminka totiž na škole učí ukrajinský jazyk a literaturu. Elia nastupuje do 5. třídy. Jinou výuku než tu kombinovanou prakticky nezná.
4: Ve škole jsou moji nejlepší kamarádi, ale taky tam bude hodně nových spolužáků a noví učitelé. A budeme se učit na směny. Já budu asi ve druhé směně.
5: Děti budou konečně v bezpečí. Budou se učit bez ohledu na bezpečnostní situaci. A já, jako matka, budu díky tomu v klidu.
1: Dodává Valentina, maminka jednoho z dětí, které ode dneška novou podzemní školu navštěvuje. Díky podzemním školám dnes může v Charkově studovat ve smíšeném formátu, tedy prezenčně i online, asi 60% dětí. Z Charkova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Svět podle Havla očima tazatelů.
7: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
6: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
7: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
6: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
7: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
6: Svět podle Havla očima tazatelů.
7: Každé všední ráno krátce po 8:45.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 6:45. Městský soud v Praze právě dnes projedná odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti. Na jednom z plakátů byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu dál odmítá. Francie ode dneška zavádí nový poplatek na takzvanou ultralichlou módu. Míří hlavně na velké asijské e-shopy, které prodávají velké množství oblečení nižší kvality za velmi nízké ceny. Informuje o tom francouzská agentura AFP. Poplatek budou firmy platit podle druhu oblečení. Třeba u trička to budou 2 eura, u džínů 9 a u bundy 12 eur.
8: Překážky na D1 za Tasovem a v Brně, nehoda na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za exitem Tasov na 155. kilometru nepřehlédněte stojící osobní auto v odstavném pruhu, označené zatím jenom trojúhelníkem. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti se na 192. kilometru zpomaluje, na 193. stojí v odstavném pruhu 3 nabouraná osobní auta s policií. Na dálnici D2 z Brna na Bratislavu za Břeclaví na 51. kilometru je po srážce nákladního vozu a dodávky zabraný odstavný pruh, kužely ale zasahují do pravého pruhu a tak většina vozidel vybočuje do levého. A v Turnově na průjezdu městem Soboteckou a Hlubokou se v kruhovém objezdu u Bati srazilo osobní auto s motorkou. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: Na jihu Evropy se opět potýkají s další vlnou veder. Čtyřicítky čekají Španělsko, Francii. Ke konci týdne budou horka i v Itálii nebo na Balkánském poloostrově. U nás bude krásně slunečno a vlastně s letními teplotami do konce pracovního týdne. O víkendu by přes naše území měla přijít studená fronta, za kterou se ochladí a která také přinese více srážek. Dnes ale bude převážně slunečno, jen přechodně mraků víc a hlavně na horách může zapršet. Teploty nejčastěji mezi 20 a 25 stupni, na jižní Moravě až 27 stupňů. Na hřebenech hor dnes naměříte kolem 16 stupňů Celsia. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: 55 české pivo zná celý svět. Teď se do zahraničí snaží dostat i česká kuchyně, jenže získat známku kvality není snadné. Za hranicemi se to povedlo dvěma japonským restauracím a jedné ve vídeňském Prátru.
1: Křupavá do zlatova upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořtice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
2: Musí mít minimálně jednu polévku a dvě hlavní jídla zařazená jako české specialita.
1: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
2: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí, vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
1: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce světa.
3: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
1: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Tady je Žurnál za 5 minut 6, teď o muži, který ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, kterou se dá žít. Před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, tak se o AIDS ještě nic nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tato vlastnost dovedla profesora Holého k úspěchu.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého.
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa.
1: Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuse z té doby.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let Michal Hocek.
4: Protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval.
2: České látky testoval v Belgii virolog Eric de Klerk a v roce 1985 zjistil, že tenofovir funguje proti tehdy smrtelné nemoci a k prvním lékům dnes vele úspěšné firmy Gilead Sciences bylo ale ještě hodně daleko. Skeptický byl tehdy i Antonín Holý. Když v 90. letech přišlo do Ústavu organické chemie a biochemie prvních 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase
5: považoval ty peníze, které přišly za tyhle procenta, jako jediný, co z toho kdy bude.
2: Nakonec léky na AIDS podle odborníků zachránili přes 10 milionů životů. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga.
1: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 6 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Při ruských útocích v okolí Kyjeva zahynuli v noci 4 lidé. V Praze začíná platit nový územní plán. Počítá se stavbou 350 tisíc nových bytů. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je ve druhém kole tenisového US Open. Na nehodu pozor na dálnici D2 z Brna na Bratislavu za Břeclaví na 51. kilometru. A bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko a Ukrajina na sebe v noci znovu vzájemně útočili. V Kyjevě po náletu ruských balistických raket zemřeli 4 lidé, další jsou zranění. Podle ukrajinského ministra zemědělství Tarase Vysockého už Rusko při útocích zničilo až 90% moderních skladů na Ukrajině. Jen při posledních útocích na Kyjev a okolí Rusové poškodili několik skladů obchodních řetězců a výrobců potravin. Nedostatek potravin ale podle ukrajinské vlády nehrozí.
4: Jen během včerejška byl v Kyjevě vyhlášený poplach celkem 12krát. Rusko během těchto útoků zasáhlo 3 sklady na předměstí Kyjeva. Pokoušelo se také zaútočit na kyjevskou tepelnou elektrárnu. Neustálému ostřelování čelí kromě Kyjeva i další oblasti, především Oděská, Charkovská, Záporožská nebo Chersonská. Rusko podle zdrojů deníku The Telegraph v posledních týdnech navyšuje vlastní výrobu bezpilotních letounů rychleji než Ukrajina. Také začalo drony Geraň stále častěji opatřovat proudovými motory. To zvyšuje jejich rychlost i dolet. Naopak Ukrajina v posledních týdnech podnikla testy vlastních nových protistřel pro boj s modernizovanými kamikadze drony. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Začíná nový školní rok. Změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok dále ve školce nebo šly do přípravné třídy. Znamená to i víc asistentů. Budeme o tom mluvit v ranním Radiožurnálu už za chvíli po zprávách. V Praze začíná platit nový územní plán. Určuje, co se kde může stavět a jaký bude rozvoj hlavního města dalších 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu, zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu asi 350 tisíc nových bytů.
5: Nové byty budou moct být například v bývalém průmyslovém areálu Avia Letňany a v lokalitě Nové Bubny. Dokument povoluje taky stavbu až 100-metrových budov, například v Libni a Vršovicích. Magistrát ho připravoval od roku 2012. Zastupitelé ho schválili letos v květnu. Metropolitní plán nahrazuje starý územní plán z roku 1999. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
3: Řidiče u Jíloviště u Prahy čeká ode dneška další etapa omezení kvůli stavbě mostu. V 9 hodin se provoz na silnici 4 v obou směrech zúží do jednoho pruhu místo dvou. Dělníci tam staví nový most nad silnicí. Podle organizátora veřejné dopravy v Praze a okolí společnosti ROPID se očekává i zpoždění autobusů, hlavně v ranní špičce i přes 30 minut. Omezení potrvá do pátku.
6: Sport. Tenistka Linda Nosková slaví na US Open postup do druhého kola. Úřadující wimbledonská šampionka porazila 7-5 a 6-1 domácí Katie Wolinecovou. Po zápase, ve kterém Nosková předvedla velký obrat v prvním setu, mluvila také o tom, jestli se po jejím triumfu v Londýně něco změnilo v jejím přístupu.
7: Já si to asi nechci připustit, že je něco jinak, ale tím pádem se toho moc nezmění. Já myslím, že ty okolní věvy, ať už je to mediální pozornost nebo více vlastně těch věcí, co musím dělat mimo kurt, tak samozřejmě přibylo, ale je to taková jako aktivita, kterou vlastně nějak proplouvám a neberu si ji moc k tělu. Takže hlavně pro mě je důležité, abych se furt chovala nebo přemýšlela stejně na kurtu jako předtím.
6: Do druhého kola US Open postoupili také Svrčina, Menšík, Bousková, Siňaková a Muchová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Tasovem a taky v Brně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za exitem Tasov na 155. kilometru už je odstavené auto označené světelnou šipkou, i tak opatrně. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti se na 193. kilometru lehce přibrzďuje. Několik vozidel se tam zřejmě poškodilo o kusy roztrhané pneumatiky, zabraný odstavný pruh, další auta stojí o kousek dál před a za exitem 194 Vídeňska, vždycky v odstavném pruhu. Na D2 z Brna na Bratislavu za exitem Břeclav na 51. kilometru čekejte zabraný odstavný pruh po srážce dodávky a nákladního vozu. Některé kamiony vybočují do levého. A na pražském okruhu z letiště na D1 zbystřete za nájezdem z Karlovarské dálnice na kilometru 25,5 za zatáčkou stojí na konci připojovacího pruhu porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, do konce kalendářního roku zbývají 4 měsíce, je také první den nového školního roku. A co se v tom školním roce oproti tomu minulému změnilo? Třeba pravidla odkladů, ta probereme už za chvíli.

0: Radiožurnál Dnes den D pro všechny školáky. Začíná nový školní rok. Do prvních tříd zamíří i některé děti, které by ještě loni zůstaly o rok déle ve školce. Proč tomu tak je? Tak to teď probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Přísnější pravidla pro odklady letos platí pro děti, které se narodily do konce března 2020. Ty mohly dostat odklad jen ze zdravotních důvodů doložených specializovaným lékařem a pedagogicko-psychologickou poradnou. Žáci narození 1. dubna 2020 a později ho mohli získat podle starých pravidel, tedy na základě nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti.
0: A co dalšího se u prvňáků mění?
1: V každé první třídě z 15 a více žáky bude asistent pedagoga. A od tohoto školního roku děti nebudou moct první třídu opakovat kvůli prospěchu nebo nezvládnutí učiva. Ředitel školy může nově na žádost rodičů dětem povolit opakování první třídy jen tehdy, pokud zdravotní stav žákovi dlouhodobě neumožňoval chodit do školy. Dodám, že do prvních tříd má letos nastoupit přibližně 115 tisíc dětí. Zhruba o 3 tisíce míň než loni.
0: Po prázdninách se tedy děti vrací do škol, do prvních tříd letos nastoupí i některé děti, které by dříve dostaly odklad. Proč tomu tak je, vysvětlil v ranním radiožurnálu Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Tak ať se první školní den všem zúčastněným povede.

0: S vámi Radiožurnál. Vláda včera ukázala, jak chce příští rok hospodařit, počítá v rozpočtu se schodkem 390 miliard korun. Podíváme se na to podrobně hned po zprávách. Tady je Radiožurnál ve 16:15. Nový školní rok tedy začal a některé školy, hlavně ty v sociálně vyloučených lokalitách, dostanou víc peněz na podporu znevýhodněných žáků. Celkem ministerstvo školství rozdělí mezi 520 škol zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga anebo na přímou pomoc dětem. Americký technologický gigant Apple má nového šéfa. Stal se jim John Terence, který doteď vedl sekci hardwareu. Na pozici generálního ředitele Apple po 15 letech skončil tedy Tim Cook. Za jehož vedení hodnota akcí společnosti stoupla o více než 2000%.
1: Nehody na D1 v Brně a zdržení na D2 před Brnem. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov opatrně za sjezdem k výstavišti, řeší tam poškození několika aut o už odklizenou překážku, odstavný pruh je zabraný na kilometru 193, 194 a 194,5. A na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy už se tvoří kolona před nájezdem na D1, začíná u Olympie na kilometru 2,5, opatrně dojíždějte, už je to skoro na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
2: Na jihu Evropy se opět potýkají s další vlnou veder. Čtyřicítky čekají Španělsko, Francii, ke konci týdne budou horka i v Itálii nebo na Balkáně. U nás bude krásně slunečno, vlastně s letními teplotami do konce pracovního týdne. O víkendu by přes naše území měla pak přejít studená fronta, za kterou se ochladí a která také přinese více srážek. Dnes ale bude převážně slunečno, jen přechodně víc mraků a hlavně na horách může zapršet. Teploty nejčastěji mezi 20 a 25 stupňů. Na jižní Moravě až 27. Na hřebenech hor dnes naměříte kolem 16 stupňů. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 620, 389 miliard, tak s takovým schodkem chce vláda hospodařit příštím roce. Pokud návrh projde, půjde o druhý nejvyšší deficit v historii Česka. Kabinet vyšší výdaje obhajuje investicemi, opozice naopak mluví o nezodpovědném zadlužování. Detaily s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Proč má být schodek skoro o 80 miliard vyšší, než je tomu letos?
1: Vláda rozpočet označuje za proinvestiční a podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by bez navýšení deficitu nešlo plánované investice pokrýt.
2: Čistý nárůst prorůstových investic ze státního rozpočtu společně s nezbytnou finanční injekcí do zdravotnictví bude dělat dohromady 100 miliard korun, tedy mnohem více, než o kolik roste schodek.
1: Opozice navyšování schodku ostře kritizuje. Třeba předseda STAN Vít Rakušan ho označil za ostudný a nebezpečný. Návrh ještě může vláda v září upravit. Do konce měsíce ho musí poslat do sněmovny.
0: Když se podíváme na rozpočet blíž, tak kam má jít víc peněz a kde chce vláda naopak šetřit?
1: Výrazně víc peněz má jít třeba na obranu, celkem 195 miliard korun. Zdravotnictví má dostat asi o 50 miliard víc než letos a přidáno dostane i ministerstvo průmyslu. Naopak nejvíc si pohorší ministerstvo pro místní rozvoj, které má přijít zhruba o 10 miliard korun. Míň peněz má dostat taky životní prostředí.
0: Rozpočtu Josefína Máčová aktuálně. Díky, naslyšenou.
1: Díky.
0: Radiožurnál 620.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy, s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Yes. Papi, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: vámi Radiožurnál. Naše zpravodaje jsme vyslali tam, kde se něco děje, tedy se začátkem školního roku i ke školám, ale třeba také do Nepálu, který postihly ničivé povodně. No a naši dopravní zpravodajové taky se ze silnic a dálnic v Česku přihlásí do zelené vlny. A to hned po dalších zprávách.
1: Americký New York hostí poslední Grand Slam tenisové sezóny.
2: Povzbuďte české hráče a hráčky a vychutnejte si atmosféru ikonického areálu ve Flushing Meadows alespoň na dálku.
1: US Open na Radiožurnálu.
2: To jsou rozhovory i vstupy ze zápasů s českou účastí.
1: US Open na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
0: Tady je Radiožurnál, 6:30. A se zprávami Tereza Tomášková.
5: Estonská armáda zrušila letecké varování kvůli dronům. Ty do estonského vzdušného prostoru vletěly od hranic s Ruskem a Lotyšskem. Krátce předtím platilo varování před drony taky na severovýchodě Lotyšska. Vzletly proto stíhačky NATO. Podle estonského ministra zahraničí aliance zareagovala rychle a přesně podle plánu. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele střídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. V Praze dnes odhalí velkoplošnou malbu na zdi na památku vědce Antonína Holého. Bude zdobit Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd a připomene 90 let od narození tohoto objevitele léku proti viru HIV. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zachránili až 10 milionů životů.
1: Sport.
5: České volejbalistky dohrály v osmifinále mistrovství Evropy. Nad jejich síly byly v Brně Švédky, kterým podlehly 0-3 na sety. Víc než třetinu bodů švédského týmu dala univerzálka Isabel Háková. Zatím nejlepšího výsledku dosáhl český tým na minulém šampionátu, kdy byl osmý, což byl nejlepší výsledek za posledních 25 let.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D35 za Náměští i na D8 za Prahou. Na D35 z Mohelnice do Olomouce zpozorněte za sjezdem na Náměšť na kilometru 256,5 je tam kvůli porouchané dodávce zabraný pravý pruh. Na D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy kus za sjezdem na Kralupy nepřehledněte odstavené vozidlo na kilometru 4,5.
7: Stojí odstavným dodávka na varovkách.
6: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy kolem exitu 3 u Olympie už opatrně dojíždějte do kolony, popojíždí se k D1 asi 10 minut, kamiony i déle. Na silnici 43 ze Svitav na Brno už se tvoří ranní kolona přes Lipůvku, začíná Zalažany, zdržení zatím kolem 10 minut, dá se čekat nárůst. A v Praze se rozjíždí první zářijová ranní špička, už je to znát na Českobrodské před Běchovicemi, na Štěrboholské spojce směr Lanový most za sjezdem na Běchovice. Brzí se v Liberecké před 50. u Bulovky a pak taky dole v Nové Povltavské před Blankou už regulují vjezd do tunelu chvílemi. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Začíná září a nás čeká podle výhledu meteorologů nadprůměrně teplé počasí. A zatím to nevypadá ani na moc deště. Nejsušší a nejteplejší týden by mohl být právě tenhle první.

0: stupně tepleji a nebe bude zpočátku slunečné, postupně se ale bude zvětšovat oblačnost, ze které může hlavně na horách zapršet. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál. U mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, o počasí Marcela Hálová a o počasí a celkové situaci po povodních v Nepálu už za chvíli náš zpravodaj David Jakš přímo z místa. Vodu tam přežili, ale teď se musí vyrovnávat s tím, co po ní zůstalo.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 637. Dostat pomoc k lidem v nejhůř zasažených oblastech Nepálu je velmi složité. Na záchranných pracích a pátrání po obětech se podílí asi 40 tisíc lidí a chybí těžká technika, no a problém jsou i poničené silnice. Do některých oblastí na severu země vede po zemi už jenom jedna jediná zásobovací trasa, ale i ta se velmi rychle zhoršuje. Přímo v Nepálu je náš zpravodaj David Jakš. Davide, vítej, dobrý den.
1: Hezké ráno.
0: Jaká je teď situace v nejhůř zasažených oblastech?
1: V té nejsevernější, nejzasaženější oblasti Rasuva se záchranáři teď snaží dostat do jednoho z tunelů ve vodní elektrárně, sice ho zaplavilo bahno, ale pořád existuje naděje, že se tam před vodou ukryli a přežili stavební dělníci. Těch pohřešovaných z hydroelektráren jsou pořád stovky. Voda zanesla některá těla dokonce až do sousední Indie a ta je teď Nepálu vrací k identifikaci. Bohužel výrazně ubylo lidí, které záchranné týmy nacházejí po kopcích, po horách nad řekou, vysoko v lesích, protože 5 dnů po neštěstí, pokud se tedy o nich neví, tak je pravděpodobné, že nepřežili. Hodně lidí také často putuje pouze s mobilním telefonem do hlavního města. Mají v tom mobilu fotku příbuzných, v podstatě v kapse pár drobných, jinak vůbec nic, a hledají příbuzné v nemocnicích, v márnicích. Bohužel je velmi často najdou právě v těch márnicích.

0: tisíce lidí, kteří povodně přežili, teď podle úřadu potřebují psychologickou pomoc. Kdo se o ně v téhle situaci může postarat?
1: No tak přímo na místě, v tom terénu, pracuje momentálně kolem 50 psychologů a psychiatrů. Oni upozorňují, že u těch, kdo přežili, tak rychle nastupuje posttraumatický šok. Spousta lidí přišla nejen o příbuzné, ale třeba i o tu komunitu kolem sebe, což je v buddhistické a hinduistické společnosti tady v Nepálu v takhle chudých zemích mimořádná ztráta. Těžce nemocným lidem sebrala voda často také všechny léky, zdravotní pomůcky a podobně. No a Nepál teď doslova pláče nad příběhem 6-leté holčičky. Ale tentokrát je to pláč štěstí a dojetí. Ta 6-letá dívenka přežila 4 dny uvězněná v bahně, volala maminku a nakonec se té záchrany opravdu dočkala. Obě už jsou v pořádku a jsou teď spolu.
0: David, jak z Nepálu. Davide, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál před zprávami ještě do Zlína. Naprostá většina vyhořelé budovy 34 je zbouraná. Místně se zvykají na nový pohled na bývalý baťovský areál. Místo dominantní 11-patrové stavby jsou vidět další budovy, které byly v areálu doposud očím skryté. Obří prázdný prostor po 34 je ale přece jenom znatelný. Ostatně pojďme se tam podívat.
1: Já jsem tady vlastně od začátku, jak se to tady bourá, jak to bylo postavené, tak mě to chybí vlastně ta budova. No a vypadá to teď strašně vlastně.
2: Říká Tomáš, se kterým procházím podél mobilního oplocení a společně pozorujeme, jaký rozhled na ostatní budovy v areálu se najednou ze všech stran nabízí. Pracuje v budově číslo 46, která s vyhořelou 34 sousedila v severovýchodním rohu.
1: Mám výhled tady budovy, kde je výroba plastů, tak se dívám z okna někdy a tak to sleduju, jak to bourají všechno.
2: O kousek dál na betonové zítce sedí Vilém. Co to pro vás znamená, že tady není teďka ta budova?
3: Nic.
2: A je vám to jedno?
3: Ne, není mi to jedno. Ale to je budova, kterou postavili komunisti, takže to mě nějak... Mě to, proč to truchlit? Jako je to smutné, ale co se dá dělat?
2: Díru po někdejším centrálním skladu obuvi by Vilém zalepil novou stavbou.
3: Já si myslím, že oni toho místa využijí k tomu, aby zastavili něčím rozumným.
2: Co si tam umíte představit na tom místě?
3: Určitě v průmyslovém areálu nějakou budovu, která bude sloužit tomuto účelu.
2: Od lavičky u muzea Jihovýchodní Moravy zase prázdný prostor se zbytkem torza pozoruje Kristýna.
4: Já nevím, jak to tady chybí, protože tady je hrozně moc budov, ale je to dominanta toho Zlína vlastně, takže to tam bude prázdná.
2: Část torza budovy ale zatím zůstává stát. Vlastník objektu ji chce zachovat a nyní čeká na expertní vyjádření statiků a architektů. Dostat by jej měl do týdne. Pokud bude potřeba zbourat i zbytek stavby, demoliční firma, to podle mluvčího společnosti Krým Marcela Schmidta, zřejmě stihne v termínu stanoveném stavebním úřadem. David Jabůrek, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:45. Odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předloňské předvolební plakáty dnes projedná pražský městský soud. Podle nepravomocného verdiktu plakáty podněcovaly k nenávisti. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu popírá. Srbští studenti večer znovu vyjdou do ulic Bělehradu. Pochodem připomenou 16 lidí, kteří před skoro 2 lety zemřeli při pádu betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu. U nového bělehradského nádraží za každou oběť uctí památku minutou ticha. Demonstranti dále požadují také potrestání viníku neštěstí.
5: Překážka na D35 za Náměští, nehoda na 48 u Nového Jičína. Na dálnici D35 z Mohlnice na Olomouc za exitem Náměšť pozorně na kilometru 256,5 porouchaná dodávka zasahuje z krajnice do pravého pruhu, už je tam policejní hlídka. Na příjezdech do Brna se tvoří kolony. Na D1 směrem z Vyškova se brzdí do zastavení tradičně kolem exitu 210 Holubice, je to na pár minut. Na D2 směrem z Bratislavy je fronta u Olympie ze 3. kilometru 10 minut k D1. Na tahu 48 z hranic na Frýdek Místek pozorně za exitem 21 Nový Jičín, kousek před Orlenem, nehoda, začíná vznikat kolona.
6: Nabouralo auto do nějakého prozatímního značení. Dostuje se to tady, je to proti sluníčku, takže to absolutně nejde vidět, jak lidé dojíždí.
5: A v Praze už se tvoří kolony, mimo jiné na okruhu z D1 na letiště, za tunely do omezení za nájezdem od Barandova. Další zelená vlna za 15:15.
7: Na první meteorologicky podzimní a také první školní den bude počasí u nás ovlivňovat nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, který k nám míří od jeho západu. Proto dnes bude zpočátku jasno až polojasno, postupně v průběhu dopoledne a během odpoledne přechodně až oblačno a hlavně na horách na severu se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji až 27 stupňů Celsia a foukat k tomu bude od západu až severu. Západu a vítr to bude jen mírný. Krásný den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: poslední vintnu vlak před 87 lety zastavila válka a většina dětí nepřežila. Dosud se vědělo o třech přeživších dětech, ale nám se povedlo najít další dvě, sestry Lídu a Gerdu.
1: Sestry dostaly číslo a nastoupily do vlaku. Po jisté době jim ale řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede.
2: Říká šedesátnice Charlotte Rosénová. Jedna z dívek, tehdy 14-letá Gerda Metová, byla její matka. Charlotte se narodila a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy.
1: Nebyli nijak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Byli Židé, ale víru moc neprožívali.
2: Po okupaci Československa se vše změnilo. Pod záminkou obchodní cesty odjel do zahraničí Charlottin dědeček Hugo. Když se potom naskytla možnost poslat ven z protektorátu i dcery, Lídu a Gerdu, rodina neváhala. 1. září roku 1939 seděly obě dívky ve vlaku do Londýna. Ten ale už neodjel.
1: Dědeček Hugo, který byl velmi energický, rozhodl. Dcery musí pryč.
2: Volba padla na Švédsko, to ale židovské uprchlíky nepřijímalo a tak dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Nakonec se jim ale ve Švédsku podařilo zůstat.
1: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. Kdyby moje máma a její sestra neměly od Vintna povolení ke vstupu do Anglie, neodjeli by. A já bych tady nejspíš nebyla.
2: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Metová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním vintnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Souboj o Final Eight Davis Cupu. Česko versus USA. Tým v čele s Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem proti hvězdným Američanům. A návrat na místo, kde kapitán Tomáš Berdych před 14 lety slavil Davis Cupový triumf. 18. a 19. září v O2 Areně. Buďte u toho. Více na webu český-tenis.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 7 hodin. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Začíná nový školní rok, změny čekají hlavně první třídy. Ve Francii ode dneška platí zákaz mobilních telefonů na středních školách. Tenista Jakub Menšík postoupil na US Open do druhého kola. Dařilo se i dalším Čechům. Po nehodě je kolona na silnici 48 u Nového Jičína směrem na Frýdek Místek. A bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Dnes začíná školní rok. Změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě aspoň z 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
3: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě. A že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
2: O začátku školy budeme mluvit na Radiožurnálu i po zprávách. Zaměříme se na to, že školy v sociálně slabších lokalitách mají v novém školním roce peníze navíc na podporu žáků. Ve Francii ode dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády narušují soustředění žáků a můžou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat.
4: Každá škola si může ve školním řádu určit, jak bude zákaz telefonů vymáhat. Studenti ho můžou jenom vypnout a mít ho u sebe. Na některých školách zase musí telefony odevzdat při příchodu a uložit je například do speciálního uzamykatelného boxu. Výjimku mají studenti se zdravotním postižením nebo pokud je telefon součástí výuky. Nařízení se vztahuje i na chytré hodinky nebo tablety. Necelá třetina středních škol už zákaz telefonů zavedla dříve. Na základních školách jsou telefony zakázané od září 2018. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: A po půl osmé k tomu v ranním Radiožurnálu řekneme další podrobnosti. Některé obce v Beskydech už nepřipojují na vodovod nové odběratele. Současné zdroje vody přestávají stačit. Problém řeší i v turistických centrech, jako je Řeka nebo Bílá.
5: Letošní rok je opravdu katastrofální.
6: Správce vodovodů v obci Řeka Bohuslav Hamrozy mi ukazuje zdejší vodojem. 200 kubíkové nádrže jsou naplněné zhruba do poloviny. Dva vrty přestávají stačit také v Bílé, dalším turistickém centru Beskyd. Příští rok tam budou testovat nový, třetí vrt.
7: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
6: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
0: Sport.
8: 6 českých tenistů prošlo do druhého kola US Open. Vstup do závěrečného Grand Slamu sezóny zvládli Jakub Menšík, Dalibor Svrčina, Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková a Kateřina Siňáková. V New Yorku naopak dohrála Sára Bejlek. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále. V něm prohráli se Švédskem 0-3 na sety po sadách 19-25, 23-25 a 21-25. Nejproduktivnější hráčka turnaje, švédská univerzálka Isabel Háková, v zápase nazbírala 31 bodů a podle kapitánky Michaely Mlejnkové bylo složité jí bránit.
9: Utkání jsme nastoupili dobře, ale prostě Izabela měla svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom třetím setu, kde jsme bohužel plus udělali nějaké chyby napřímo na servisu i v útoku a pak není možný vyhrát ten set. A ona prostě fakt na co šáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžké ji zastavit a jenom klobouk dolů před ní.
0: Zelená vlna.
10: známe lepší cestu.
11: Zdržení na příjezdech do Brna, nehoda u Nového Jičína, taky v Praze v Blance. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova u exitu 210 Holubice se brzdí do zastavení, silný provoz je Krohlence, zatím asi na 10 minut. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kolona od exitu 3 u Olympie po nájezd na D1 je na 10 minut. Na D10 z Prahy na Turnov z Bystřete za Mladou Boleslaví na kilometru 52 stojí na úzké krajnici osobní auto a dodávka po kolizi. Na D35 z Mohlnice na Olomouc za sjezdem na Mladeč na kilometru 256,5 je u porouchané dodávky zabraný pravý pruh. Na 48 z hranic na Frýdek Místek za sjezdem na Nový Jičín za exitem 21 se brzdí proti slunci, před Orlenem řeší nehodu, kolona je na 5 minut. A Praha, už silný provoz na většině příjezdů, třeba po dálnici D5 směrem z Plzně se dojíždí do kolony v kopci před Loděnicí kolem 7. kilometru, za Rudnou se to rozjíždí. A v Praze na městském okruhu problém v tunelu Blanka směr Smíchov, před výjezdem na Letnou nabourala 4 auta, hasiči zabrali 2 pruhy, volný je jenom odbočovací, výrazně tak regulují vjezd do tunelu v Troji a kolony se táhnou z Libně i ze zhora od Proseka. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Přejeme dobré ráno, vlastně sváteční ráno je 1. září, necelá hodina před školním zvoněním. Pro prvňáčky a jejich rodiče i prarodiče naprosto nezapomenutelný den. No a ti starší školáci, ti už tak nějak vědí, do čeho jdou. Tak ať vykročíte správnou nohou, ať už jste za katedrou či před katedrou, ať školní rok začne úspěšně a úspěšně také skončí. Do školních lavic se vydáme také s našimi reportéry za chvíli i my, konkrétně to bude do škol, kde vzdělávají více dětí se sociálním znevýhodněním.
10: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi Radiožurnál 7 hodin 9 minut 1. září. Větší podpora žáků se sociálním znevýhodněním, to je důležité téma a také je to jedna z novinek letošního školního roku. Letos by totiž měly získat více peněz ty školy, které vzdělávají více dětí z rodin v těžké životní situaci, anebo dětí s odlišným mateřským jazykem. Kolik škol na takzvané indexové financování dosáhne, tak to teď probereme podrobněji s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno, vítej.
1: Dobré ráno, letos na financování dosáhlo 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Školy peníze můžou využít například na sociálního pedagoga, který pomáhá dětem i jejich rodinám překonávat potíže ve vzdělávání, nebo na přímou pomoc žákům, říká mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
2: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity.
1: Tohle první rozdělení peněz ale podle Asociace ředitelů základních škol není úplně spravedlivé a stále zbývá hodně škol, které na finance nedosáhly, přestože by je podle asociace potřebovaly víc než školy, které příspěvek dostaly.
0: Jan Duchoslav, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No a ze školy o škole i s panem ředitelem přímo bude také ranní interview Radiožurnálu v závěru téhle hodiny, tedy asi v 7 hodin a 50 minut. Dobré ráno přejeme.

0: Praníme Radio Žurnálu vás opět zveme tentokrát do prostoru Jatka 78 v pražské Holešovické tržnici na nejnovější představení Cirkula Putyka v režii jejího uměleckého šéfa Rostinováka. Představení nazvané Start je umění, sport, akrobacie na jedné scéně v jednom strhujícím představení i s vámi v hledišti. Vstupenky zavináč rozhlas.cz. Pište, vyhrajte představení mezi 9. a 13. zářím. Bude také pro vás. Dobré ráno, teď je 7:45. S vámi ranní Radiožurnál. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má vůbec nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Ovšem podle Svazu měst a obcí se naopak kvůli změnám bude komplikovanější administrativa pro současné úředníky. Americký technologický gigant Apple má nového šéfa. Stal se jim John Turns, který doteď vedl sekci hardwareu. Na pozici generálního ředitele Apple po 15 letech skončil Tim Cook. Americký prezident Donald Trump požádal společnost Apple, aby ve své mapové aplikaci změnila název Ontarijského jezera na Americké jezero. Trump minulý týden podepsal exekutivní příkaz, s nímž se má jméno jezera změnit. Společnost Google změnila název jezera ve svých mapách už o víkendu.
1: Kolony na dálnicích u Brna, nehoda v Praze v Blance. Před Brnem počítejte s kolonami na dálnicích, na D1 z Vyškova se u exitu 210 Holubice brzdí do zastavení, pomalu se jede asi 10 minut k Rohlence. Na D1 směrem z Prahy je fronta od exitu 194 Vídeňská na 10 minut do omezení u D2 a na D2 směrem z Bratislavy fronta od exitu 3 u Olympie k D1 už skoro na čtvrt hodiny. Na dálnici D8 za Prahu směr Ústí pozor za zdiby, na 3. kilometru má policie hlášené kusy prasklé pneumatiky. Na příjezdu do Prahy z D8 se tvoří kolona v Liberecké od nájezdu od Letňan, je to na 3/4 hodiny dolů k Blance v Troji. Do tunelu výrazně regulují vjezd kvůli nehodě před výjezdem na Letnou v levém pruhu, srazila se tam 4 auta, hasiči na místě. Popojíždí se v dlouhých kolonách taky z Libně ve směru k Blance celou Povltavskou už od Čuprovy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Je to 1. září, nejen první školní den, ale také první den meteorologického podzimu a nás čeká krásný slunečný den, jen přechodně se nebe zatáhne. Bude tedy převážně polojasno nebo skoro jasno, místy oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni, na jihu Moravy bude tepleji až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16 a foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.21. Prahu čeká největší změna v plánování jejího rozvoje za poslední desítky let. Po více než 25 letech platí od dneška nový metropolitní plán. Ten určuje, kde se může stavět, jak vysoké můžou být nové budovy nebo kudy povedou tramvajové tratě. Detaily k tomu má reportér Petr Kastner. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Plán ukazuje třeba to, kudy by mohlo vést okružní metro O nebo třeba nová železniční trať na letiště Václava Havla. Určuje taky místa, kde můžou vzniknout nové domy. Celkem plán počítá s prostorem až pro 350 tisíc bytů. Stavět se má hlavně na místech, která dnes nejsou příliš využitá, třeba v takzvaných brownfieldech, tedy ve starých a často schátralých prostorech. Patří mezi ně například Avia v Letňanech nebo nákladové nádraží Žižkov.
0: Metropolitní plán reaguje taky nebo reguluje také výšku nových staveb, kde by mohly vzniknout vysoké budovy?
1: Nejvyšší až 100-metrové budovy by podle plánu mohly být například v Libni a ve Vršovicích. Pro představu, v současné době nejvyšší budovy v Praze, které jsou na Pankráci, měří 104 a 109 metrů. I tak by ale v Praze měla vzniknout jedna vyšší budova, a to 135-metrový mrakodrap Top Tower v Butovicích. Ten získal povolení ještě, když platil starý územní plán a měl by být nejvyšší budovou v Česku.
0: V Praze od dneška platí nový územní plán, co všechno definuje, vysvětlil reportér Petr Kastner. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: 7.22.

0: host Radiožurnálu.
1: Dvě olympijská zlata, čtyři světové rekordy a také muž, který stál za jedním z nejvýraznějších olympijských příběhů moderní doby. Lord Sebastian Coe byl v roce 2012 šéfem organizačního výboru londýnských olympijských her a dnes vede světovou atletiku. V exkluzivním rozhovoru při jeho návštěvě v Praze popisuje, jak chce přilákat mladé diváky a proč podle něj není sportu největším konkurentem fotbal, ale zábava obecně.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Skupina ČES, Česká spořitelna a město Karlovy Vary.
4: Radiožurnál půl osmé. Právě s Terezou Tomáškovou.
5: Po nočních ruských útocích zemřelo na Ukrajině nejméně 9 lidí. Další jsou zranění. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko. Ukrajinské bezpilotní letouny v Leningradské oblasti zasáhly přístav Ust-Luga. Ten leží asi 30 kilometrů od hranic s Estonskem. Po útoku tam podle úřadu začalo hořet. Kvůli vzdušným úderům mezi Ruskem a Ukrajinou v noci vyhlásili letecké varování i v Lotyšsku a Estonsku. Městský soud v Praze projedná odvolání hnutí SPD proti 3milionové pokutě za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti. Na jednom z nich byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce s nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu odmítá. Po roce oprav se dnes znovu otevírá bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci dělníci vyměnili obě bazénové vany, které jsou teď nerezové, anebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to teprve druhá rozsáhlejší oprava od otevření bazénu v roce 1965.
2: Sport.
5: Tenista Jakub Menšík postoupil do druhého kola dvouhry na US Open. Japonce Mochizukiho porazil 3-0 na sety. Dalibor Svrčina na úvod newyorského Grand Slamu vyřadil Francouze Royera. Do druhého kola prošly taky Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Naopak Sára Bejlek končí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na příjezdech do Brna, v Praze nehoda v Blance. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova silný provoz před Rohlenkou. Hlavně na konci kolony se brzdí do zastavení u Holubic na 210. kilometru, zdržení 10 minut. Před Brnem fronty taky na bratislavské D2 ze 4. kilometru před Olympií, to je na 4 hodiny. I na vídeňské 52 od Modřic, kde jedničce, je to zhruba na 10 minut. Na 43 skoro z Lažan do Lipůvky 10 až 15 minut a za Čebínem kolona do Kuřimi asi na 4 hodiny. Na silnici 48 z hranic na Frýdek Místek u Nového Jičína za sjezdem do města opatrně po nehodě u Orlenu vzniká kolona jenom kratší, ale dojíždí se proti slunci. Na příjezdu do Českých Budějovic s 20 z Vodňan kolona od Dasného do omezení u odbočky na Hlubokou na 10 minut a pak v Budějicích fronta ve Strakonické směr nádražní od Dlouhé Louky k nehodě u Skonta. V Praze sílí první zářijová ranní špička, největší problémy po hromadné nehodě v Blance směr Smíchov. Před výjezdem na Letnou se v levém pruhu srazila 4 auta. Kolony před regulovaným vjezdem do tunelu v Troji jsou z Cínovecké odjezdu na Hloubětín 50 minut, z Libně celou Povltavskou půl hodiny, popojíždí se i Trojskou od školy. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je nad Českem jasno nebo polojasno a teploty se dnes po ránu pohybovaly od 17 do 4 stupňů. Nejchladněji bylo například ve Volarech anebo na Sněžce. Přes den pak bude převládat skoro jasno nebo polojasno. Během dopoledne se ale na nebi vytvoří více oblačnosti, bude převládat oblačno. Na některých místech dokonce i zataženo. A hlavně na horách nejsou vyloučené ojedinělé dešťové přehánky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Tepleji bude na jihu Moravy, tam ukážou teploměry až 27 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách se bude

0: Slovenského národního povstání v Mostě. A tam hlídkuje také reportér Jan Beneš. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Přímo před zdejší školou je frekventovaná silnice, také parkoviště s příčným stáním. Strážníci proto kromě dohledu u přechodu pro chodce usměrňují některé řidiče přivážející děti ke škole tak, aby při parkování neohrožovali dopravu. V Mostě od roku 2007 funguje také školní dohledová služba, která má letos celkem 15 zaměstnanců. Ti každé všední ráno a v čase po obědě hlídkují u škol, dohlíží na bezpečnost, ale třeba taky na to, jestli v okolí školy nedochází k šikaně nebo k záškoláctví. Ke školám nejen tady v Mostě, ale i třeba v sousedním Litvínově se dneškem vrací i omezení rychlosti na 30 km/h, hlídají ho radary. Ty evidují rychlejší jízdu a posílají pak data na radnici. Řidiče by proto měli být ostražití a myslet na to, že prázdniny už jsou za námi. Z Mostu Jan Beneš, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.38. Studenti středních škol ve Francii nesmí od dneška ve školách používat mobilní telefony. Cílem zákona je zlepšit soustředění dětí a ochránit jejich duševní zdraví. Výjimku budou mít například studenti se zdravotním postižením nebo pokud bude telefon součástí výuky samotné. No a detaily k tomu přímo z Paříže teď dodá náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, dobré ráno.
1: Dobré ráno. To, jak bude zákaz mobilních telefonů v praxi vypadat, si každá škola nastaví sama. Studenti můžou telefon při příchodu odevzdat a uzavřít do pouzdra, které se zamkne a po skončení výuky zase odemkne. Mobil můžou taky vložit do uzamykatelných skříněk nebo speciálních boxů. Studenti ho taky můžou jenom vypnout a nepoužívat. Záležet ale bude na školním řádu dané školy. Na základních školách už zákaz mobilů platí od září 2018.
0: No a jak na to ředitelé škol teď reagují?
1: Zhruba 30% středních škol už mobilní telefony zakázalo v minulých letech, teď se ale někteří ředitelé škol stěžují na to, že zákaz přišel pozdě a školy na to nejsou připravené. Upozorňují třeba na to, že nemají nakoupené speciální boxy nebo se nerozhodli, jak přesně chtějí telefony zakázat. Definitivně je totiž prezident Emmanuel Macron podepsal zákon až v srpnu. Vláda argumentuje tím, že neustálá upozornění a používání telefonů zhoršují pozornost dětí. Mladiství kvůli nadměrnému používání telefonů a zejména sociálních sítí taky můžou

0: trpět duševními problémy a možnost mít u sebe neustále mobil taky může vést třeba ke kyberšikaně, kdy se děti můžou natáčet a videa třeba dávat na sociální sítě. Původně byl součástí zákona i zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Ty by se tak ode dneška nemohly připojit třeba na Instagram, Snapchat, TikTok a nebo Facebook. Francouzská obdoba ústavního soudu ale uvedla, že opatření představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. Prezident Emmanuel Macron proto nařídil vládě zákon přepracovat tak, aby mohl platit od jara příštího roku.
1: Po příchodu do školy středoškoláci tedy vypínají, odevzdávají telefony ve Francii. Jak to probíhá, vysvětlil Marcel Faltis, náš tamní zpravodaj. Díky a naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
1: No a školám v Česku věneme už za chvíli také ranní interview Radiožurnálu.
2: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
3: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
4: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
2: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
5: Tak, slyšíte tu bouřku, DNA, u Horovce, tady není vidět na 3 metry.
3: Nebo silný vítr.
6: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
2: Volejte i vy 800 553 553.
3: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
3: Každý den s vámi.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 8:15. Policisté žádají rodiče dětí, které využívali služeb relaxačního a masážního salonu Well Sands v Jablonci nad Nisou, aby se jim ozvali. Podle krajského mluvčího Vojtěcha Robovského oznámí důvod zveřejnění této výzvy, jakmile to okolnosti probíhajícího trestního řízení dovolí. Telefonní číslo 720 076 822. Policisté žádají o pomoc rodiče dětí, které využívali služeb tohoto salonu jak v prostorech provozovny, tak i v domácím prostředí. Francie ode dneška zavádí nový poplatek na takzvanou ultrarychlou módu. Míří hlavně na velké asijské e-shopy, které prodávají velké množství oblečení nižší kvality za velmi nízké ceny. Informuje o tom francouzská agentura AFP. Poplatek budou firmy platit podle druhu oblečení, tak například u trička to budou 2 eura, u džín 9 a u bundy 12 eur.
3: Kolony před Brnem v Ostravě a v Praze nehoda v Blance. Na příjezdech do Brna počítejte s kolonami na D1 z Vyškova mezi exitem 210 Holubice a Rohlenkou 10 minut osobní auta, na bratislavské D2 před Olympií ze 4. kilometru osobním autem 10 minut k D1, na vídeňské 52 je hustý provoz už od nájezdu od Rajhradu k D1. V Ostravě kolony na Rudné od Frýdecké k Místecké, taky z druhé strany od Plzeňské k Závodní, popojíždí se 56 do města přes Petřkovice nebo na Cihelní do centra před Cingrovou. A v Praze značné potíže pohrom hromadné nehodě v Blance směr Smíchov. Před výjezdem na Letnou 4 auta v levém pruhu, kolony před výjezdem do tunelu v Troji, z Liberecké od Porsche prosek až 50 minut, z Libně půl hodiny, kolony i z Kobylského náměstí Zenklovou do Holešoviček. Ucpané je to i zadem, od Botanické zahrady se táhne kolona celou Trojskou ulicí k Trojskému mostu, zdržení velmi dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Jih Evropy se opět připravuje na další vlnu veder. Čtyřicítky čekají ve Španělsku, Francii. Ke konci týdne budou horka i v Itálii nebo na Balkánském poloostrově. Také u nás bude krásně slunečno. Vlastně s letními teplotami. Tropická vedra už to ale nebudou. Teplo nás čeká do konce pracovního týdne. O víkendu by přes naše území měla přejít studená fronta, za kterou se mírně ochladí, a také tato studená fronta přinese více srážek. Dnes ale bude převážně slunečno, jen přechodně mraků víc a hlavně na horách může zapršet. Teploty nejčastěji 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů Celsia. Na hřebenech hor naměříte kolem 16 stupňů. Krásné ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Začíná školní rok. Pro zhruba 115 000 dětí je dnešek vůbec prvním školním dnem v životě a právě prvních 30 let to stýká hned několik změn. Ministerstvo školství třeba zpřísnilo podmínky pro odklady a ve třídách s alespoň 15 dětmi má být nově asistent pedagoga. Jak se školy na změny připravily, tak to teď probereme s ředitelem základní školy Chomutov Miloslavem Honcem. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, Chomutova.
0: Pojďme začít s těmi odklady. Nastoupilo k vám letos ohledem na přísnější podmínky více prvňáčků než v minulém roce a okolik asi tak, pokud tomu tak je?
1: Ne, není tomu tak. Je to dále dané tím, že je tady méně dětí v našem obvodu. Těch dětí je jich méně o trošku a těch, rovnou řeknu, odkladů zůstalo přibližně stejně. My jsme jich nikdy nemývali moc. Myslím si, že jsme byli docela hodně pod republikovým průměrem, takže to zůstalo tak přibližně na stejno, protože tam ještě platí ta dvě pravidla podle toho, kdy se děti, které přicházely k zápisu, narodily.
0: Se zpřísněním odkladů souvisí ještě jedna novinka, a to sice zavedení asistentů pedagoga ve třídách alespoň 15 prvňáčky. Pomůžou ti to asistenti podle vás zvládnout případné rozdíly mezi žáky, což tady vás se netýká, ale pokud by se to týkalo?
1: Pokud spolupracuje paní učitelka s asistentkou dobře, což si myslím, že u nás na škole platí, tak to určitě pomůže. Je to poprvé tedy, kdy tato povinnost platí, ale my jsme asistentky víceméně ve všech třídách, nebo skoro ve všech třídách na prvním stupni měli už, takže jak paní učitelky, tak paní asistentky tu práci znají a věřím tomu, že to všechno zvládnou tak, jak se má. Ale musím zase, abych byl zcela otevřený, říct, že znám pár kolegyň, a nejenom od nás ze školy, které tuto možnost moc nevítají, protože jsou to takové spíš ty individualistické typy učitelek, které jsou radši ve třídě sami.
0: V letošním roce se taky zpřísňují podmínky pro opakování prvních tříd. Důvodem opakování nově nebude tedy moc být nezvládnutí učiva. Jak časté je takové opakování ve vaší škole a je ta změna spíše ku prospěchu nebo ne?
1: Je úplně minimální. Děti, které opakují v prvním a nebo i ve druhém ročníku, je opravdu velmi málo. Od takovéhoto opakování kvůli nezvládnutí učiva, nevím, že si to řeknu správně, jsme upustili už před mnoha a mnoha lety, a pokud něco takového nastane, což je tak jedno dítě, v průměru bych řekl za 2 roky, tak je to opravdu v naprosté většině ze zdravotních důvodů anebo z toho důvodu, že se objeví najednou během roku dítě z velmi špatného sociálního prostředí, kdy třeba zanedbalo víc než polovinu, nebo teď momentálně jsme měli příklad 3/4 školní docházky a tam to tomu dítěti to opakování opravdu prospěje a my se vždycky snažíme, nebo když to nastane, se s těmi rodiči domluvit. Pokud jim to doporučíme, tak věříme, že nám věří, že my jsme ti odborníci, kteří si nevymýšlí, a zatím se nám to vždycky takto podařilo. Je jich opravdu minimum.
0: Jenom prosím ještě stručně, od příštího roku má začít slovní hodnocení v prvních třídách. Některé školy už ale slovní hodnocení zavedly, aby se na změnu lépe připravili. Patříte mezi tyhle školy i vy?
1: Nepatříme, měli jsme to jenom zcela výjimečně, když rodiče se takto domluvili s paní učitelkou, ale opravdu ve zcela výjimečných případech.
0: Tak pane řediteli, slyším, že za vámi zvoní, byť je za 5 minut 8, nebo to možná bylo nějaké jiné zvonění na každý pár.
1: Ne, je to
0: zvonění.
1: Je to, říkáte to správně, je to to zvonění za 5 minut 8 a už možná i slyšíte hluk, přestože jsem zavřel všechny dveře, aby nás nerušili, tak děti už dorazili a už je tady to správné novoroční, nebo jak bych to řekl...
0: Novoškolně roční, přesně tak.
1: Novoškolně roční veselí, no.
0: Říká ředitel základní školy Chomutov Miloslav Honzík, a naslyšenou.
1: Mějte se hezky a všem přeju krásný školní rok a mnoho úspěchů, ať se toho děti co nejvíc naučí a ať je jim to k užitku. Mějte
0: děkujeme,
1: se krásně.
0: Naslyšenou.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 6. září si nenechte ujít 81. Konsek St. Ledger, nejdelší klasický dostih pro tříleté koně na 2800 metrů. Čeká vás 8 napínavých dostihů, program pro děti a spousta zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, 8 hodin. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
2: Žáci a studenti se po prázdninách vracejí do školních lavic. Po nočním ruském útoku na Kyjev zahynulo 9 lidí. Tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová prošly na US Open do druhého kola dvouhry. Po nehodě je neprůjezdná silnice z Poděbrad na Prahu za Sadskou a bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Začíná nový školní rok. Do lavic se vracejí žáci základních i středních škol. Speciálním programem na školní zahradě děti právě teď vítají v základní škole v Popelíně na Jindřichohradecku. A je tam i reportérka Eva Marvanová.
3: Právě teď tady na školní zahradě začalo společné přivítání všech 40 dětí od 1. do 5. třídy. Dnes s nimi přišli i rodiče. Starší školáci se ale hned po příchodu vítali se svými spolužáky. Slavnostní oblečení a hlavně aktovky na zádech dodává celému ránu zvláštní atmosféru. Přestože se dnes děti ještě neučí, tak hlavně prvňáci přišli už s aktovkou a někteří přidali také květinu. Po společném zahájení už starší děti zamíří do tříd sami a prvňáky ještě doprovodí rodiče. Jindřichohradecká, Eva Marvanová, Radiožurnál.
2: Po nočním ruském útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, z toho 7 při zásahu vlakového depa. Zraněných jsou desítky. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko. V ruské belgorodské oblasti zemřel podle posledních informací jeden člověk. Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě zatím může pokračovat, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Práce přitom na začátku srpna zastavil odvolací soud po stížnosti památkářů. Odpůrci projektu tvrdí, že americký prezident Donald Trump nemá na stavbu bez souhlasu kongresu právo. Soud ale těsnou většinou rozhodl, že neměli dostatečný právní důvod stavbu napadnout.
4: Proti rozhodnutí se postavil předseda soudu John Roberts spolu se třemi liberálními soudkyněmi. Podle nich rozhodnutí dává prezidentovi ještě větší pravomoci a stavba samotná je pravděpodobně nezákonná. Trump kvůli tanečnímu sálu, který má být větší než dosavadní Bílý dům, nechal zbourat východní křídlo Bílého domu. Rozhodnutí označil za vítězství i za jednu z nejvelkolepějších staveb, jaké kdy ve Washingtonu vznikly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Řidiči ode dneška projedou první částí rozestavěného obchvatu Sezemic na Pardubicku. Otevřený je úsek od kruhového objezdu až po mimoúrovňovou křižovatku u Černé Zabory. Nová silnice ve směru z Pardubic na dálnici D35 tak zatím uleví jen obci Počápelské Chalupy. Transitní dopravu ze Sezemic odvede až po dostavbě celého úseku letos na podzim, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: V současné chvíli na zbylé části obchvatu, tedy na necelých 5 kilometrech, probíhají stavební práce na konstrukčních vrstvách vozovky, dokončují se mosty a práce pokračují tak, abychom mohli stavbu zprovoznit na přelomu října listopadu.
6: Sport. Tenistka Karolína Muchová první ostré singlové utkání od wimbledonského finále zvládla. V prvním kole US Open deklasovala v New Yorku Rakušanku Krauzovou 6-3, 6-0. Dál jdou i Jakub Menšík, Dalibor Svrčina, Linda Nosková, Kateřina Siňaková a Marie Bousková. Ta si ve dvou setech poradila s francouzskou Jacquemotovou. Česká tenistka, pro kterou není úplně typická agresivní hra, zahrála v zápase 25 vítězných balónů.
7: Jo, to je docela vysoký, to jsem ani nečekala, tak samozřejmě on je takový typ hráčky, který hodně toho vrátí a zároveň není úplně agresivní, takže samozřejmě toho já jsem se snažila využít a chodit si i občas na tu síť. Přece jenom je to první kolo Grand Slamu, všichni tady máme takový víc nervy nebo prostě motýly v břiše, takže já jsem se hlavně snažila soustředit na sebe od začátku.
6: S Grand Slamem se naopak loučí Sara Bejlek a české volejbalistky dohrály na mistrovství Evropy v Brně v osmifinále. Švédkám podlehly 0-3 na sety.
0: Z
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Mirošovicemi, na D7 u letiště, taky v Praze v Blance. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za nájezdem od Benešova za Mirošovicemi vzniká kolona zatím z 19. kilometru. Na 18. se srazilo osobní a malé nákladní auto v levém ze tří pruhů. Zdržení zatím do 10 minut, různě silný provoz pak pokračuje dál do Prahy. Víc se brzdí u Průhonic a Chodova. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova vzniká kolona za Středokluky ze 4. kilometru, je to na čtvrt hodiny k nehodě u nájezdu od letiště. Praha je plná kolon, největší problém stále po hromadné nehodě v Blance směr Smíchov před výjezdem na Letnou v levém pruhu. Kolony na desítky minut od Proseka, z Libně, taky z Kobylis, ucpané okolí Bulovky, mimo jiné Trojská od Botanecké zahrady k mostu. Silnice 611 z Poděbrad na Prahu je za Sackou v křižovatce k dálnici D11 uzavřená po havárii osobního auta. Vrtulník záchranné služby před chvílí už odletěl zpátky na Prahu, mohli by začít provoz pouštět. A před Brnem kolony na D1 od exitu 210 Holubice k Rohlence 10 minut. Zhruba na čtvrt hodiny je to schodně před D1 na Bratislavské D2 ze 3. kilometru u Olympie i na vídeňské 52 od Rajhradu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: A už je pár minut odzvoněno. Školní rok začal a novinky, které byly pro něj plánované, taktéž. Tak třeba střední školy od toho nového školního roku zavádí kombinovanou výuku. Žáci tak nebudou muset chodit každý den do školy. Jak to asi bude fungovat, probereme za chvíli.
8: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 1. září, 10 minut po 8. Nový školní rok přinese změny také u střední škol. Ty ode dneška zavádí kombinovanou výuku, kterou si nastaví každá škola podle sebe. Co to znamená, tak to nám teď vysvětlí Jan Duchoslav z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Studenti díky kombinované výuce nemusí chodit každý den do školy. Až 40% výuky můžou mít online. Ministerstvo školství zároveň upozorňuje, že kombinovaná výuka u praktického vyučování je možná jen jako výjimka schválená v učebních plánech. Na praxe tedy studenti budou stále muset většinou chodit prezenčně.
0: No a čeká střední školy ještě nějaká další novinka?
1: Týká se přijímacího řízení. Žáci při žádosti o úpravu podmínek přijímaček, jde například o více času pro psaní testu, už nebudou muset doporučení poradny dodávat do škol. Poradenská zařízení totiž mají od září vkládat svá doporučení elektronicky přímo do systému DPSI, kde ředitelé škol uvidí. Úpravu podmínek obvykle požadují žáci se smyslovým postižením nebo s poruchou chování.
0: Novinky s novým školním rokem tentokrát pro středoškoláky představil ve vysílání Radiožurnálu Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a školám a začátku školního roku se budeme věnovat i nadále. Na za malou chvíli nabídneme také zprávy.

0: Radiožurnál je 8:45. Odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předloňské předvolební plakáty dnes projedná pražský městský soud. Podle nepravomocného verdiktu plakáty podněcovaly k nenávisti. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti se zakrváceným nožem v ruce a nápisem nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu dál popírá. Nový norský král Håkon VIII. Dnes složí přísahu. V parlamentu slíbí, že bude vládnout podle ústavy. Pak vystoupí před poslanci s projevem. Složení přísahy v parlamentu v Norsku nahrazuje korunovaci nového krále. Håkon nastupuje na trůn po svém otci, králi Haraldovi V., který zemřel v pátek. Norsko od té doby drží státní smutek.
1: Na D1 kolona u Holubic, nehoda za Mirošovicemi. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova před Rohlenkou panuje silný provoz. Zdržení není dlouhé, ale u Holubic na 210. se brzdí až do zastavení, dejte pozor. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se jede pomalu v koloně od nájezdu od Benešova z 21. kilometru 5 až 10 minut k nehodě na 17.5. v levém pruhu. Následně je velmi silný provoz i od okruhu z 10. kilometru až do Prahy. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova za Středokluky počítejte s kolonou ze 4. kilometru na 20 minut k nehodě u připojení od letiště. A v Praze kolony kvůli nehodám ve Kbelské směr Hloubětín na úrovni Proseckého Orlenu a hlavně v důsledku hromadné kolize v Blance směr Smíchov před výjezdem na Letnou. K tunelu v Troji jsou kolony od Proseka, z Libně, z Kobylis i zadem přes Troju, je to na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: První školní den 1. září. Počasí školákům a studentům přeje. Dnešní den startuje s jasnou nebo polojasnou oblohou a teploty už se pomalu dostávají ke 20. Postupně bude na nebi mraku přibývat a nakonec může leckde i sprchnout. Nejčastěji se dešťové kapky objeví na horách. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 20 a 25 stupni. Na jižní Moravě vystoupají dokonce až k 27 stupňům Celsia. Na horách, kde dnes bude deštivěji, pak naměříte kolem 16 stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní až severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál i dnes pro váš ranní informační přehled teď na Ukrajinu. Nejméně 9 mrtvých hlásí po nočních ruských úderech tahle země. Nejvíce obětí je v Kyjevě. Cílem ruských úderů se stala ale také další ukrajinská města. No a detaily k tomu zjistil a do studia přinesl Ondřej Himer ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobrý den. Ukrajinské hlavní město se už šestou noc v řadě stalo cílem ruských raket a jedné z nich se podařilo zasáhnout železniční depo, kde zemřelo nejméně 7 lidí. I další dvě potvrzené oběti jsou z Kyjeva nebo z kyjevské oblasti, stejně jako zranění, kterých je minimálně 10.
0: Estonsko a Lotyšsko v noci vyhlásili poplach kvůli dronům. Víme, co se tam stalo?
1: Podle estonské armády to byly ukrajinské drony, které letěly podél hranic obou zemí směrem na Petrohrad a minimálně některé z nich narušily estonský vzdušný prostor. Turecké stíhačky umístěné v oblasti v rámci mise NATO kvůli tomu odstartovaly, ale podle všeho nemuseli zasahovat a nejsou ani zprávy o tom, že by drony v Pobaltí způsobily nějaké škody.
0: A víme, na jaké cíle ukrajinské drony mířily a jaké škody tam tentokrát způsobily?
1: Zatím je informací jen velmi málo, ale jedním ze zasažených cílů je významný ruský ropný terminál Ustiluga nedaleko Petrohradu, kde podle místní zprávy vypukl požár. A jednu oběť ukrajinského náletu pak hlásí také ruská Bělgorodská oblast. Ukrajinské drony ale mířily třeba i na cíle v podhůří Uralu.
0: Ruské rakety v noci zabily na Ukrajině tedy nejméně 9 lidí, jak jsme slyšeli, tak nejvíce obětí hlásí opět tentokrát hlavní město Kyjev. Na ukrajinské drony, jak jsme také slyšeli, pak zasáhly ruský přístav nedaleko Petrohradu, vyvolali poplach Estonsku i v Lotyšsku. Další informace k tomu na našem serveru i rozhlas.cz. To byl Ondřej Himer, díky a naslyšenou.
1: Naschranou.
0: No a s informacemi přímo z ukrajinského hlavního města Kyjeva se po zprávách přihlásí také naše zpravodajka.
2: Zprávy z domova a vašeho regionu.
3: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
2: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
3: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, teď je momentálně ještě jednou rychle z dopravy, týká se to Prahy, tunelový komplex Blanka ve směru na Smíchov před výjezdem na Letnou stále překáží po nehodě, 4 auta v levém pruhu kolony před nehodou ve směru na Smíchov a velké zdržení.
1: Konec prázdnin může být pro řadu dětí stresující.
2: Jak nejlépe zvládnout start nového školního roku?
1: Co dělat, když se dítě bojí zpátky do třídy?
2: A jak ulehčit nástup do nového kolektivu?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
2: Tradiční rubrika se vrací.
1: Rozhovor s experty na konkrétní rizikové situace každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
2: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Tady je Radiožurnál v 8:30. A s dalšími zprávami Tereza Tomášková.
5: Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který ve funkci po 4 letech skončil. Nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Lenku Hamplovou dozorčí rada Českých drah jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Srbští studenti večer znovu vyjdou do ulic Bělehradu. Pochodem připomenou 16 lidí, kteří před 2 lety zemřeli při pádu betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu. U Nového bělehradského nádraží budou za každou oběť držet minutu ticha. Demonstranti stále požadují potrestání viníků. Řidiče u jíloviště u Prahy čeká ode dneška další etapa omezení kvůli stavbě mostu. Za půl hodiny se provoz na silnici 4 v obou směrech zúží do jednoho pruhu místo 2. Dělníci tam staví nový most nad silnicí. Podle organizátora veřejné dopravy v Praze a okolí společnosti Ropid se očekává i zpoždění autobusů, hlavně v ranní špičce i přes 30 minut. Omezení potrvá do pátku.
2: Sport.
5: Osminásobný vítěz zlatého míče, fotbalista Lionel Messi, už nebude dál hrát za Argentinu. Reprezentační kariéru ukončil v 39 letech, měsíc potom, co se svou zemí podlehl ve finále mistrovství světa Španělsku. Před 4 lety v Kataru s Argentinou vyhrál světový šampionát, dvakrát taky ovládl mistrovství Jižní Ameriky. Messi bude dál pokračovat na klubové úrovni v dresu amerického Interu Miami.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na Hradubické u Stéblové a v Praze nehody v Blance i ve Kbelské. Na Hradubické silnici 37 z Hradce Králové na Pardubice opatrně před odbočkou na Stéblovou zvěř u vozovky.
7: Chodí před plotem na straně u silnice Crná a nemůže se dostat mimo.
6: Na dálnici D1 z Brna na Prahu už se kolona za Mirošovicemi za nájezdem od Benešova rozjíždí. Kratší zbytek kolem 20. kilometru na pár minut, protože na 17. a pultem už obě nabouraná auta přesunuli z levého pruhu do odstavného. Je to na pár minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova za Středokluky počítejte s kolonou ze 4. kilometru na 10 až 15 minut k porouchanému autu u připojení od letiště. Taky na příjezdu do Prahy z Ústecké D8 kolony v Cínovecké už skoro od sjezdu na Čakovice, jednak na začátku Kbelské směr Hloubětín, nehoda v levém pruhu u Proseckého Orlenu a hlavně se to sune desítky minut Libereckou Holešovičkami dolů před regulovaný vjezd do Blanky ve směru na Smíchov. Tam stále řeší hromadnou nehodu před výjezdem na Letnou v levém pruhu. Fronty se sunou velmi dlouho taky z Libně, z Kobylis, zadem z Bohnic celou Trojskou ulicí. V důsledku je ucpaná Balabenka, celý prosek a další místa. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Začíná září a nás čeká podle výhledu meteorologů nadprůměrně teplé počasí a zatím to nevypadá ani na moc deště. Nejsušší a nejteplejší týden by mohl být právě tenhle, ten první zářijový. Teploty mohou přes den, hlavně na jihu Moravy, šplhat až ke 30. V noci pak budou klesat většinou pod 15 stupňů. Už tuto sobotu by ale měla přes naše území přejít studená fronta, za kterou se mírně ochladí. Poté bude naše území na rozhraní teplého vzduchu z jihu a toho studeného ze severu. V druhém zářijovém týdnu bude tedy počasí spíše rozkolísané. Pak by se k nám měly vrátit nadprůměrné teploty, které by se na našem území měly zdržet až do konce září. Dnes nás čekají také příjemné teploty od 20 do 25 stupňů. Na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji a nebe bude zpočátku slunečné, postupně se ale bude zvětšovat oblačnost, ze které může hlavně na horách zapršet. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, počasí dnes po ránu opět Marcela Hálová, no a na Ukrajině dál zůstává v Kyjevě naše zvláštní zpráva.

0: Radiožurnál 7 minut po půl deváté jste s námi. Ruské noční útoky raketami a také bezpilotními letouny na Kyjev a okolí má zatím potvrzených 9 obětí. 6 z nich tvoří zaměstnanci zasaženého železničního depa. Na místě úderu dál pracují také hasiči a další záchranné složky. No a v Kyjevě je také dál naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Dobré ráno do Kyjeva.
1: Dobrý den.
0: Kyjev má za sebou tedy další tragickou noc. Jak silné ty ruské údery tentokrát byly?
1: Ty údery začaly kolem 2 hodiny v noci. Nejprve tedy přišlo varování, zpráva, že směrem ke Kyjevu a kyjevské oblasti letí naváděné střely typu kalibr a cirkon. Potom se spustil poplach a následovaly tedy ty samotné výbuchy, které byly v 3 masivních vlnách asi po 20 minutách. Hlavními terči tedy bylo předměstí Boryspil, kde je velká logistická zástavba, ale i tam byl zasažený 5-patrový obytný dům. Právě tam jsou 3 oběti. V samotném Kyjevě útoky způsobily škody ve 3 městských částech. Všechny požáry v těch oblastech už se podařilo uhasit. Cílem byly hlavně železniční depa a další železniční budovy. Zemřelo 6 zaměstnanců železnice.
0: I na Ukrajině dnes začíná nový školní rok. V jakých bezpečnostních podmínkách se děti tentokrát vracejí do školy?
1: Například nově platí nová přísnější pravidla pro přístup do vzdělávacích institucí. Je to z toho důvodu, aby vlastně instituce předešly například problémům s lidmi, kteří mají posttraumatickou stresovou poruchu. Školy jsou v takových případech náchylným místem, takže povinné je pro školy jak kamerový systém, detektory kovů a detekční brány, nebo i speciálně vyškolená fyzická ostraha v budově, která hlídá areál i vchody. Konec konců to je vidět i tady u jedné školy, u které já právě jsem, je to škola nedaleko chrámu svatého Andreje. Ta škola má i svůj vlastní úředně schválený kryt, což znamená, že díky tomu může poskytovat prezenční výuku. Na Ukrajině totiž momentálně prezenční výuku mohou poskytovat pouze instituce s vlastním civilním krytem a do takových škol chodí letos asi 2 200 000 dětí. Další formy vzdělávání jsou kombinovaná a distanční. Kombinovaná znamená, že děti chodí na 1 nebo 2 dny do školy a většinou v podzemí nebo v metru. Zbytek výuky mají online a distanční výuka se týká dětí v oblastech blízko bojů.
0: Aktuálně z Ukrajiny, konkrétně z Kyjeva, naše zvláštní zpravodajka Kateřina Havlíková. Kateřino, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: vysílání radiožurnálu mluvíme také o nejrůznějších pamětihodnostech, třeba o legendárních rozhlasových hovorech z Lán nebo hovorech v Lánech. Tento pořad připomínáme v našem seriálu, ale teď už míříme jinam. Do Jindřichova Hradce, také pamětihodnost. Návštěvníci se tam letos mohli pořídit nezvyklou fotku, a sice zámek nad fialovou vodní hladinou. Právě tak totiž byl zbarvený rybník Vajgar vrstvami sinic. A spolu s nezvyklou barvou se z rybníka šířil také zápach.
1: My bydlíme v domě, který má dvoreček otočený k Vajgaru. Když byly nepříznivé podmínky, tak se ten dvoreček vůbec nedal používat. Při venčení psa se mi vyloženě navalovalo.
2: Sdílí své zážitky pan František. Na rybníku Vajgar hospodaří
3: Český rybářský svaz místní organizace Jindřichův Hradec Kamil Hofmann.
2: Když se dneska podíváme do Vajgaru, tak ten už hraje všemi barvami. Nejenom zelená hladina, ale místy je i fialová.
3: Instalovali jsme sem pro zvučovací zařízení, který je vidět vlevo od nás. Díky tomu jsme tady zlepšili podmínky a veškerá řasa a sinice prakticky se nám kumuluje sem u stavidel.
2: Je pravda, že u stavidel je ta voda nejfialovější, ale fialové sinice to jsem neviděla moc krát. O co se jedná?
3: Sinice samozřejmě, když má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvy obývá a jde fialový nahoru.
2: S biologem Janem Pokorným jsme se sešli u malého Vajgaru. Podle něj se jedná o problém dlouhodobý.
4: Já držím v ruce knihu, na titulní stránce té knihy je fotka Vajgaru z roku 90 a jsou tam sinice, mikrocysty a ten pach se do té fotografie nedostal.
2: Ale vypadá úplně jako dneska.
4: Letošek je výjimečný tím suchem, protože se to nevyplachuje a ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, plné živin.
2: Stav Vajgaru se Jindřichův Hradec snaží řešit i prostřednictvím evropského projektu Danube for All. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál.
5: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
6: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
5: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
6: Klikněte na radiožurnál.cz.
5: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
6: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál 8:45. Právě dnes se žáci po letních prázdninách vrací znovu do lavic, do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 000 prvňáčků. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i některé děti, které by jinak zůstávaly ve školce o rok déle. Školy proto musí ve svých třídách s alespoň 15 žáky zajistit vždy asistenta pedagoga. Srbští studenti večer znovu vyjdou do ulic Bělehradu. Pochodem připomenou 16 lidí, kteří před skoro dvěma lety zemřeli při pádu betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu. U nového bělehradského nádraží každou oběť uctí také minutou ticha. Demonstranti dál požadují i potrestání viníků.
7: Nehoda v Praze v Blance, sklidnění kolem Brna. Na příjezdu do Prahy ústeckou dálnicí D8 už kolem sjezdu na Březině Ves a Staré Ďáblice se dojíždí do kolony, má to dvě příčiny. Sune se to do Kbelské směr Hloubětín, kde u proseckého Orlenu nabourala tři auta, před momentem odjela stranou. Hlavním důvodem zůstává hromadná nehoda dole v Blance směr Smíchov, tam zůstává před výjezdem na Letnou po srážce čtyř aut zabraný levý pruh. Regulace vjezdu do tunelu v Troji výrazná, kolony předtím na desítky minut. Od Proseka, Skobylis, Stroji i Zlibně. V důsledku ucpaná taky Balabenka nebo okolí Bulovky. Po Praze řada dalších kolon v první zářijové ranní špičce. Oproti tomu před Brnem provoz sklidnil, třeba na D1 z Vyškova, už se kolem Holubic a Rohlenky jede v celku plynule. Klid je i na Vídeňské 52 od Modřic do Brna, snad je na D2 směrem z Bratislavy fronta kamionů v pravém pruhu ze 6. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
8: Na první meteorologický podzimní a také první školní den bude počasí u nás ovlivňovat nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, který k nám míří od jeho západu. Proto dnes bude zpočátku jasno až polojasno, postupně v průběhu dopoledne a během odpoledne přechodně až oblačno a hlavně na horách na severu se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Teploty odpoledne vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude tepleji až 27 stupňů Celsia. Foukat dnes bude od západu až severozápadu a bude to jen mírný vítr. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásné úterý.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 8.51. Dokážete si představit, že by dnes nějaký renovovaný velký mediální dům poslal zpovídat prezidenta republiky mladého začínajícího redaktora? No, inu v 90. letech minulého století to možné bylo. Bylo možné lecos, protože to byly devadesátky. No a tehdy rozhlasový zelenáč Robert Tamkina začal s prezidentem republiky Václavem Havlem natáčet hovory v Lánech, a to ve svých 21 letech. No a nakonec s ním u rozhlasového mikrofonu strávil téměř 8 let. Jaké měl pocity z prvního rozhovoru a co se za těch 8 let o Václavu Havlovi dokázal dozvědět, tak přesně to je téma pro druhý díl seriálu Radiožurnálu Svět podle Havla očima Tazana.
1: Pane prezidente, když jsem přemýšlel o tom, jak začít náš dnešní rozhovor, který natáčíme ve vašem domečku, jak sám říkáte, na Pražském hradě, hledal jsem především...
2: Na 8. května 1993 a na první setkání s Havlem si Tamkina pamatuje dodnes. Bylo horké sobotní odpoledne a mladý redaktor přišel do prezidentského domku v saku a kravatě. Napětí nakonec prolomil sám prezident.
3: A jako dneska to vidím, to onikání, když řekl prezident Václav Havel Ladislavu Špačkovi, řeknou mladýmu, ať si sundá sako. Jo. A to tak krásně rozvolnilo tu situaci, protože já jsem si sundal kravatu, sako, hodil jsem to někam na židli a začalo se točit. Ta úplně rozbila atmosféru a taková ta moje strojenost nebo právě ta nervozita a tréma šly stranou.
2: Václavu Havlovi bylo tehdy 56 let a Tamkina občas chodil na rozhovory dokonce ve vojenské uniformě, protože v té době ještě studoval a měl vojenskou katedru.
3: No a jednou mě prezident zaskočil, říkal, to, že nestojíte, nejste v aptáku, prostě nejste v pozoru, já jsem vrchní velitel ozbrojených sil. Tak já jsem si myslel, že to je legrace, ale on skutečně mě nechal jako nastoupit s tím, že jsem říkal, pane prezidente, vrchní velitel ozbrojených sil, dovolte mi s vámi učinit hovory v Lánech. On říkal, ano, dovoluji, že. Tak to potom jsme někam vyhodili, to jsem, škoda, že jsem si to neschoval.
2: Věk ale podle Tamkiny rychle přestal hrát roli. Prezidenta se ptal stejně jako každý jiný novinář, třeba na zprávu o údajném atentátu.
1: Ve čtvrtek večer byla široká veřejnost informována o chystaném atentátu na vaši osobu, pane prezidente. Jak to celé působí vůbec na samotného muže v ohrožení?
4: Já se musím přiznat, že zaprvé jsem se o této věci dozvěděl z televize, což je pěkné, svědčí to o mlčenlivosti naší policie, která zřejmě se domnívá, že jsem mluvka, tak mi o tom nic neřekla.
2: Tamkina sice strávil s prezidentem půl hodiny několikrát za měsíc, takže to bylo ryze profesionální setkání. Přesto se o Havlovi musel dozvědět něco, co posluchači vědět nemohli.
3: A to je vlastně třeba důvod, proč já tak úplně nevěřím těm dokumentům o Václavu Havlovi, protože já myslím, že on jako dramatik a dramaturg velmi vnímal přítomnost novinářů a věděl, jak vystupuje, věděl, co říká, vnímal, kdy je ten mikrofon zapnutý a kdy je vypnutý.
4: Někdo musí říkat nepopulární věci.
2: Tamkina jako člověk rozhlasu a člověk zvuku měl Havla velmi dobře naposlouchaného, takže jeho projev dokáže celkem slušně napodobit.
3: Jednou právě pan prezident říkal, kdyby se mi něco stalo, tak to tam můžete udělat tu čtvrthodinku, že? To uděláte z toho, když něco načtu a já to nebudu moc, třeba budu mít kašel, tak to pak namluvíte. No.
4: Ano.
2: V zítřejším dílu se zaměříme na velmi výjimečný a také třaskavý rozhovor v Lánech z ledna 1997, který natáčela moderátorka Eva Hůlková jen hodinu po utajené svatbě Václava Havla s Dagmar Veškrnovou. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Začátek školního roku bude slunečný, tak snad to nebude jediný důvod k radosti a těch je mnoho po celý školní rok. Starost teď naopak dělá řidičům tunel Blanka v Praze ve směru na Smíchov před výjezdem na Letnou, stále překáží po nehodě auto v levém pruhu, kolony jsou dlouhé. No a za chvíli zprávy mimo jiné o tom, že městský soud v Praze projedná odvolání vládního hnutí SPD. I tohle připomeneme v našich zprávách už za malou chvíli. Tak buďte s námi. Dobré ráno.
1: Host Radiožurnálu.
2: Dvě olympijská zlata, čtyři světové rekordy a také muž, který stál za jedním z nejvýraznějších olympijských příběhů moderní doby. Lord Sebastian Coe byl v roce 2012 šéfem organizačního výboru londýnských olympijských her a dnes vede světovou atletiku. V exkluzivním rozhovoru při jeho návštěvě v Praze popisuje, jak chce přilákat mladé diváky a proč podle něj není sportu největším konkurentem fotbal, ale zábava obecně.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Je 9 hodin. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
3: Začal nový školní rok. Prezident Petr Pavel navštívil žáky v Brodku u Konice. Norský král Håkon VIII složí slavnostní slib. České volejbalistky prohrály se Švédskem 0-3 a na mistrovství Evropy končí. Dlouhé kolony jsou v Praze před Blankou v Troji po hromadné nehodě v tunelu. A bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a ojediněle i přehánky. Teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Žáci základních a středních škol se po prázdninách vrátili do lavic. Na základní škole TG Masaryka v Brodku u Konice na Prostějovsku děti v novém školním roce přivítal i prezident Petr Pavel. Účastní se slavnostního shromáždění ke stému výročí založení školy. Hlásí se reportérka Sabina Millerová.
4: Zahájení školního roku tady začalo krátce po 8. hodině slavnostním ceremoniálem. Na tom vystoupila místní dechová kapela Lipovanka, ale i žákyně 8. třídy, které zaspívaly státní hymnu. Ředitelka školy pak přivítala všechny děti a nechybělo ani přečtení úryvku ze školní kroniky. Poté vystoupil prezident Petr Pavel, který pozdravil nejen děti, ale i desítky místních. Následně se přesunul za prvňáčky, kterým popřál úspěšný školní rok. Program tady ještě zdaleka nekončí. Nachystané jsou komentované prohlídky školy, hudební vystoupení a historický kolotoč pro děti. Z Brodku u Konice Sabina Millerová, Radiožurnál.
3: Odvolání SPD proti rozsudku v případu jeho předvolebních plakátů z roku 2024 právě začíná projednávat Městský soud v Praze. Soud první instance uložil hnutí 3milionovou pokutu za to, že podle něj předvolebními plakáty podněcovalo k nenávisti. Státní zástupce David Jachnický v červnu před soudem sice mluvil o svobodě projevu, ta ale podle něj není absolutní.
5: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých tím, že vlastně budete podněcovat k nenávisti, xenofobii a podobně. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
3: Podle právního zástupce SPD Adama Batuny šlo o vyjádření politického názoru s tím, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně. Sám Okamura už v červnu řekl, že s rozsudkem nesouhlasí a že se hnutí odvolá. Nový norský král Håkon VIII dnes v parlamentu složí slavnostní slib. Je to formalita, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po svém nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál nahrazuje korunovaci.
6: Král Håkon předstoupí před poslance v 1 hodinu odpoledne, nejprve složí svůj slib a poté bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy, Jakub Lucký, Radiožurnál.
7: Sport. České volejbalistky v osmifinále domácího mistrovství Evropy v Brně prohrály se Švédskem 0-3 a na šampionátu končí. 31 bodů pozbírala v zápase švédská univerzálka Isabel Háková a trenér českého týmu Janis Atanasopoulos to označil za klíčový aspekt porážky.
8: Švédky byly lepší než my a Háková byla naprosto nezastavitelná. Měla skoro 60% úspěšnost na útoku. Nenašli jsme na ní recept. Ve druhém a třetím setu jsme se sice bodově přiblížili, ale vždycky jsme v závěru udělali drobné chyby. Rozhodli tam detaily. Švédky byly v koncovkách lepší a zaslouženě vyhrály.
7: a šestice českých tenistů prošlo do druhého kola US Open. Do newyorského Grand Slamu úspěšně vstoupily Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Kateřina Syňaková, Jakub Menšík a Dalibor Svrčina. Na turnaj naopak končí Sára Bejlek.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda v Praze v Blance, kolona na D2 před Brnem. V Praze v tunelu Blanka odčasného rána zásadní potíž po hromadné nehodě ve směru Stroji na Smíchov kolem 6:45 se před výjezdem na Letnou srazila 4 auta. V levém pruhu tam čeká na odtah poslední z nich. Výrazná regulace vjezdu do tunelu v Troji výrazně zkomplikovala provoz v celé severní části Prahy. Kolony k tunelu jsou dosud z Libně, ucpané jsou Kobylisy, Zenklovou dolů do Holešoviček. Jak se řidiči snaží hledat jiné trasy, ucpaná je taky zadem Trojská od Botanické zahrady k Trojskému mostu. Zdržení je na desítky minut, nervy v kolonách na pochodu a tak třeba ve sjezdu z Trojského mostu do Blanky už dodávka pobořila závoru. Kolony jsou v důsledku i přes Balabenku a ta nejdelší fronta k tunelu je ze zhora ze severního příjezdu do Prahy z dálnice D8. Jak to tam vypadá, otázka pro naší motohlídku Jakuba Vodičku.
11: Provoz sice lehce zeslábl do kolony, ale stále vyjedete za sjezdem na Hloubětín kousek za nájezdem Orkbelské.
10: Oproti tomu Ostrava i Brno už bez delších kolon, s výjimkou dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy. Dlouhá fronta kamionů pravým pruhem za Blučinou z 8. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A teď má na Radiožurnálu slovo Libor Bouček a jeho host.
2: Dnešním hostem Radiožurnálu je Lord Sebastian Coe, který stojí od roku 2015 v čele světové atletiky. Ten byl přednedávnem hostem kongresu Evropské vysílací unie v Praze. A bavili jsme se s ním nejen o tom, jak si stojí současná světová atletika tváří v tvář sportovní konkurenci, ale jaké on osobně má plány, a dotkli jsme se i toho, jakým způsobem chystal v roce 2012 olympijské hry v Londýně. Je to výjimečný host, který navíc ten první velký úspěch ve světě sportu získal právě v naší metropoli. Je mi ctí přivítat v Airstreamu velmi výjimečného hosta, skutečnou sportovní ikonu, dvojnásobného olympijského vítěze a držitele hned 4 světových rekordů, Lorda Sebastiana Coea. Vítejte na vlnách Českého rozhlasu.
12: Děkuji za pozvání, máte to tu moc krásné.
2: Jak podstatné je pro vás být v Praze? Vyhrál se tady svoji první velkou medaili. Je to pořád místo, kde se cítíte výjimečně?
13: It is. It's one of the most beautiful cities. I used to live in Rome.
12: Ano, rozhodně ano, je to jedno z nejkrásnějších měst na světě. Já jsem kdysi žil v Římě a přijde mi, že Řím a Praha si jsou hodně podobné. Je to město, ve kterém jsem taky vyhrál svoji první velkou medaili. Bylo to v roce 1978 na mistrovství Evropy. No a pochopitelně tehdy to byl úplně jiný svět. Já jsem tehdy poprvé byl vystaven světu, který byl pod kontrolou komunismu, jako někdo, kdo studoval humanitní vědy a historii a ekonomiku. Tak to, že jsem tady byl a viděl jsem to na vlastní oči, tak to bylo pro mě úplně něco výjimečného, zvláštního. Opravdu málo lidí předtím to vidělo na vlastní oči a to je skvělé na sportu, protože vám poskytuje takovéhle příležitosti podívat se na svět, který, kdybyste nebyli sportovcem, tak byste viděli třeba za dalších 30-40 let.
13: Host
1: Radiožurnálu.

0: Dnešním hostem radiožurnálu je Sebastian Kou, šéf světové atletiky. Do Česka jste se vrátil už několikrát, byl jste hostem Zlaté tretry jako ambasador olympiády v Londýně a potom pochopitelně jako prezident světové atletiky. Jak důležitá je Zlatá tretra? Jak byste to mohl popsat? My v Česku víme, že to není jen obyčejný meeting, ale že má opravdu důležité místo v kalendáři světové atletiky.
1: Fantastická akce a má výbornou historii za sebou. A víte, Alfons Juk, který je ředitelem toho mítinku a samozřejmě Jan Železný, který teď je taky ve vedení tohohle mítinku, dělají skvělou práci. Byl tam Noah Lyles, viděl jsem se s ním v poslední době a on opravdu pěl chválu obrovskou na Zlatou tretru a říkal, že je to prostě něco jiného, než je obyčejný míting.
0: Jak důležité je vidět ráno stovky dětí, které soutěží a které jsou ve velmi blízkém kontaktu s takovými hvězdami, jako Noah Lyles, Manda Duplantis a další. Stejně byli spojeni s Usainem Boltem. Jak je to pro děti důležité?
1: Je to velmi důležité, protože myslím, že jinak tu často vidíme, že ty světy jsou oddělené. Prostě ti nejlepší na světě, nejlepší atleti a atletky a fanoušci žijí úplně něco jiného. Já mám rád fotbal, pracoval jsem ve fotbalu a tam je to možná ještě významnější. Tam ti hráči jsou od obyčejných fanoušků ještě dál. Když si vezmeme Duplantise, tak ten je určitě odtržený od reality, ale fotbaloví fanoušci a fotbalové kluby, ti to prostě vnímají úplně jinak a snaží se pracovat na nějakém vztahu, aby evropské ligy, které neustále dělají prostě nějaké akce pro fanoušky. A myslím si, že na atletice je úžasné a toho my se musíme držet. Je právě to propojení našich fanoušků a obzvláště našich mladších fanoušků, řekněme, s těmi závodníky. A já mám vždycky obrovskou radost, když na konci nějaké velké akce se můžu podívat na to, jak vlastně je ten sport, náš sport, přístupný a jak naše hvězdy jsou přístupné, jak tam zůstávají třeba hodinu po tom, co závodili, podepisují se, podepisují fanouškům se na dresy, dělají selfie a přijde mi, že ukazují, že mají spoustu energie a že ji chtějí dávat zpátky lidem. Lidi jako Noah, lidi jako Mondo. Myslím, že je to úžasné, že ti nejlepší atleti jsou připraveni tohle vracet lidem.
0: Ty atletické výkony jsou skutečně výjimečné, ale jedna otázka mě napadla v souvislosti s tím, když jste srovnával atletiku a fotbal. Není ta hvězdnost, která patří k tomu fotbalu, příliš umělá a nepodcenila to atletika? Není právě ta hvězdnost to, co chybí atletům, kteří dokážají zlomit světové rekordy? Ostatně viděli jsme to v případě třeba londýnského maratonu a myslím si, že tihle hrdinové a hrdinky by zasloužili úplně stejnou hvězdnost, ne-li větší, než ta, která je přítomna ve fotbalu.
1: Ano, ono to funguje oběma směry. Podívejte, samozřejmě, jako Mezinárodní federace a jako skupina 213, 214 členských organizací, které reprezentujeme. Ano, my vždycky můžeme pracovat víc a snažíme se o to. A když se podíváte na některé věci, které děláme, které podnikáme, jak se snažíme rozšiřovat naši databázi, snažíme se, aby fanoušci, aby jich přibývalo, abychom rostli na sociálních médiích, to se nám daří v posledních letech a tohle je pro nás klíčové. Je to pro naše strategické myšlení zásadní, ale já vždycky připomínám atletům, samozřejmě to, co je zásadní, je váš výkon. To je pravda, ale zároveň musíte mít nějakou osobnost, musíte být něčím zajímavý, musíte se umět rozdat, musíte umět něco ze sebe dát. Někdy to může být únavné, někdy to může být náročné, někdy to může být i frustrující, ale jinak to nejde. Bez toho to nejde. Pokud lidé nejsou osobnosti, tak nedokážeme postavit a vytvořit někomu vyšší profil. A vidíme to ostatně, ti lidé, kteří jsou nejznámější, tak to třeba nejsou ti, kteří předvádějí ty úplně nejlepší výkony, světové rekordy, nejsou to olympijští vítězové. Jsou to ti, kteří jsou připraveni být k dispozici, mluvit o svém sportu, mluvit o svém vlastním příběhu, o své cestě. A myslím si, že vždycky můžeme dělat víc, to je pravda, atleti taky. A někdy tak i reprezentanti atletů můžou být třeba trošku méně kontrolující a dát svým svěřencům trošku víc flexibility a trošku víc místa.
2: Have got to be a little less controlling and give the athletes the flexibility to do a little bit more.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Na Radiožurnálu posloucháte rozhovor se Sebastianem Coem.
1: You're serving since 2015 as a president of World Athletics.
2: Od roku 2015 stojíte v čele světové atletiky. Tak mě zajímá, jaká by měla být ta role asociace směrem ke sportovcům. A jak blízko by asociace sportovcům měla být?
3: Já chápu, samozřejmě jako prezident federace, že musím pracovat v nějakém ekosystému. Atleti jsou v centru našeho světa, oni mají samozřejmě nějaké zástupce, máme tu média, máme tu různé vztahy, důležitou roli. Mají třeba společnosti, které vyrábí oblečení a boty, protože nesmíme zapomínat na to, že atlet finančně se nejvíc zajistí prostě tím spojením s nějakou konkrétní značkou. To, jakou roli hraje Nike, Adidas, Asics, New Balance a další firmy, to je úplně klíčové a bez toho vlastně to nemůže celé fungovat. Jsou to různé zájmy, ale já rád připomínám a chci si myslet, protože já jsem byl atletem, mám za sebou tuhle minulost. Takže si říkám, že já mám s atlety tak blízký vztah, osobní, každodenní, jak je to jen možné. Ostatně já strašně rád s nimi trávím čas, třeba když se rozcvičují před velkými závody. A tohle mi činí stejnou radost, jako když potom sedím v publiku na nějakém velkém šampionátu.
2: Když už jste s nimi byl v kontaktu, soutěžil jste s nimi? Mám na mysli spíš nějakou exhibici, ale myslím si, že by bylo fajn je vyzvat.
3: Ne, to opravdu ne. Nemyslím si, že nikdo chce vidět, jak závodím s Joshem Kerem nebo s Jakobem Ingebrigtsenem. To opravdu ne. No možná, kdyby to vytvořila umělá inteligence, tak by se na to lidi dívali.
2: No a na atletky a atlety čeká nová výzva v podobě Ultimate Championship. Proč zrovna v roce 2026? Pochopitelně jsme zde měli mistrovství Evropy v atletice, ale ta globální událost chybí, nekonají se ani olympijské hry, ani mistrovství světa. Tak právě absence těchto velkých globálních podniků vedla světovou atletiku k tomu, aby uspořádala v Budapešti Ultimate Championship. Rozumím tomu správně?
3: Pojďme začít tou druhou polovinou vaší otázky. Máte pravdu. Máme tu čtyřletý cyklus a ten čtyřletý cyklus v podstatě pro nás znamená dvě mistrovství světa a olympijské hry. No a potom tu máme třetí rok, kdy máme evropský šampionát, máme tu hry Commonwealthu, ne, že by se nic velkého nedělo, ale realita je, že tady prostě není ta velká koncentrace, řekněme, diváků na náš sport, které bychom měli v těch zbývajících třech letech. A tím jsme se zabývali a říkali jsme si, co s tím můžeme udělat. A myslím, že rozumně jsme se rozhodli, že tam nechceme přidávat světový šampionát, ale řekli jsme si udělat něco inovativního, zkusit něco, co je možná rizikové, ale nové. Něco, co nebude úplně snadné, ale chtěli jsme vytvořit prostě třídenní akci, v podstatě mistrovství světa, nebude tam úplně každý atlet, nebude tam každá disciplína atletická, ale bude to vyvážené, pokud jde o pohlaví, bude tam stejně atletů jako atletek, budou tam obrovské odměny, nějakých 10 milionů pro nějakých 440, možná 450 atletů. Oni budou závodit ve svých národních dresech, ale v podstatě to budou jen ti nejlepší z nejlepších. 16 nejlepších v disciplíně, 3 místa jsou garantovaná pro úřadující mistry světa, olympijské šampiony, pokud prokážou, že mají tu formu, pro atlety, kteří zvítězí ve své disciplíně v diamantové lize. No a bude to potom tedy semifinále a finále a v některých disciplínách rovnou finále pro nejlepších 8. Je to úplně jiný model. Budeme se soustředit vždycky jenom na jednu disciplínu. Nebude se to hodit víc na jednou. Nebudete zároveň mít nějaký běh a někdo bude skákat do výšky. Změnili jsme formát, změnili jsme, jak to bude vypadat, tak, aby se fanoušci opravdu mohli soustředit na to, co se děje, jenom na ty hvězdy. Ta platforma je nová, vytvořená na míru, budou tam technologické inovace, rychlost, se kterou budeme přinášet výsledky. Za to můžeme poděkovat jednomu z našich partnerů, především tedy společnosti Sony. A atletům dáme příležitost, aby byli flexibilnější. aby ten obsah, který budou moct vytvářet, jak ho budou moci využívat v průběhu těch 3 dnů, jak ho budou moct šířit. Máme tu sponzory, samozřejmě s těmi chceme pracovat, chceme je ocenit, ale taky chápeme, že atleti samozřejmě se musí nějakým způsobem živit, takže oni budou moci propagovat sami sebe. Budou tam taky tvůrci obsahu, bude to trošku jiné, bude to jiná akce, než jsme zvyklí a doufám, že se z toho dokážeme poučit a možná něco z toho potom třeba dokážeme využít dál. Možná, abychom třeba lehce změnili formát našeho klasického mistrovství světa, což je úplně jiný formát. Trvá to 9 dnů, 2000 atletů, však to znáte, je tam takový široký element univerzálnosti. Tady jde o to, abychom za ty 3 večery prostě ocenili ty nejlepší z nejlepších. Very broad element of universality. This is about
2: identifying over 3 nights the best of the best. So there's only one medal. Dnešním hostem radiožurnálu je Sebastian Coe, šéf světové atletiky.

0: Radiožurnál je 9:30. A začínají zprávy. Po nočním ruském útoku na Kyjev zemřelo 9 lidí, z toho 7 při zásahu vlakového depa. Zraněných jsou desítky. Drony v noci vyslala taky Ukrajina na Rusko. V ruské Belgorodské oblasti zemřel podle posledních informací jeden člověk. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele střídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. V Praze dnes odhalí velkoplošnou malbu na zdi na památku vědce Antonína Holého. Bude stavět Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd a připomíná 90 let od narození tohoto objevitele léků proti viru HIV. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zachránili až 10 milionů životů. Sport. Po volném dni čeká cyklisty na Vueltě 10. kopcovitá etapa. Závod průběžně vede Španěl Enric Mas o minutu a 18 sekund před Slovincem Primožem Rogličem. Další Slovinec Tadej Pogačar musel v sobotu po těžkém pádu z Vuelty odstoupit, přestože vedl. Teď už má za sebou úspěšnou operaci zlomené klíční kosti.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D2 před Brnem a taky po nehodě v Praze v Blance. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy kousek za sjezdem na Židlochovice se tvoří kolona kamionů v pravém pruhu ze 7. kilometru. V levém pruhu je potom fronta u Olympie ze 2. Všichni se sunou do nájezdu na D1. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu opatrněji za Brandýsem na kilometru 4,5 je tam odstavený kamion.
3: Praskla mu pneumatika na návěsu, stojí v odstaveném pruhu.
2: A v Praze celé ráno výrazně komplikuje provoz hromadná nehoda v tunelu Blanka ve směru Stroji na Smíchov. Před výjezdem na Letnou se před 7 hodinou srazila 4 auta, poslední tam čeká nebo čekalo na odtah. Otázka pro naší motohlídku přímo do tunelu.
4: Poslední havarované vozidlo už je naložené na odtahové službě. V brzké době by měl být průjezdný i levý pruh.
2: To znamená, že se konečně začnou rozjíždět velmi dlouhé kolony, ve kterých řidiči celé ráno čekali desítky minut před regulovaným vjezdem do tunelu v Troji. Stále se popojíždí z Liberecké od Proseka dolů Holešovičkami, taky z Kobyly z fronty i z Troje celou Povltavskou před vjezd do tunelu Blanka. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Libora Boučka.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Příznivkyně a příznivce světové atletiky letos v září čeká z Brusu nový podnik Ultimate Championship. Ten by měl vyplnit mezeru a poptávku po globální události vzhledem k absenci olympijských her a mistrovství světa. Jaké konkrétní jsou plány na to ve vysílání Radiožurnálu, odpoví Lord Sebastian Coe, který v čele světové atletiky stojí od roku 2015.
1: I can imagine that those three nights in Budapest will attract.
2: Umím si představit, že ty tři noci v Budapešti možná přilákají úplně jinou diváckou skupinu a doufáme, že to budou i noví lidé, kteří by o atletiku jinak třeba nejevili tolik velký zájem a že v roce 2027 se budou daleko víc soustředit na mistrovství světa v Pekingu a že budou chtít znova vidět právě ty hvězdy, které vzejdou z budapešského setkání.
3: Look, it's very interesting. I'm going to use a sport that.
4: Podívejte, tohle je zajímavá debata. Já použiju příměr se sportem, který možná není úplně známý pro vás, a to je kriket. Kriket vlastně prošel úplně stejnými výzvami. Měli jsme pětidenní testy, ale přišli jsme s novým formátem, je tu jednodenní formát, potom je tu ten úplně krátký formát 2020, 2020. Ale díky tomu kriket dokázal přilákat skrze tenhle mladý, rychlejší formát spoustu mladých fanoušků, mladších příznivců a dostali se i k tomu delšímu formátu. Takže já si nemyslím, že je to buď a nebo. Já si myslím, že ty formáty se nevylučují. Myslím si, že je to přesně obráceně, že naopak si můžeme pomoct v tom, aby náš sport rostl. A náš sport roste v poslední době, za poslední dekádu. Když se podíváte na to, co se v atletice stalo. Máme tu miliardu, přes miliardu lidí, kteří se dívali na poslední mistrovství světa v Tokiu. To bylo komerčně nejúspěšnější šampionát v historii. Tak když se podíváte na univerzalitu, já si nedokážu představit jiný globální sport, kde by 83 zemí mohlo po mistrovství světa říct, náš závodník byl mezi nejlepší osmičkou, byl ve finále. To je výjimečné. Máme tu opravdu neuvěřitelné množství lidí, kteří potom odcházejí domů, 36, 37 různých zemí, které si odvezli medaily. Ne, že bychom neměli velké výzvy, ale chceme se jim stavět.
3: Our greatest asset is our universality, but therein lies one of our bigger challenges as well.
2: Jaký je vlastně plán se soutěží Ultimate Championship? Bude to každé 4 roky nebo každé 2 roky?
3: Every 2 years.
4: Každé 2 roky.
2: Víme, že aktuálně je naplánována pouze Budapešť a upřímně možná by se další ročník mohl odehrát třeba v Praze. Obzvlášť s přihlédnutím k tomu, že máme opravdu skvělé faninky a fanoušky a vy o tom dobře víte.
4: No budu mít velkou radost, když se budete ucházet o to příští. Já vás opravdu aktivně podporuji v tom, abyste se ucházeli o další akci.
0: Je to pochopitelně jistým způsobem výzva pro ty, kteří by měli žádat o hostitelství podobných událostí, ale troufám si tvrdit, že Budapešť je tím správným příkladem, protože podíváme-li se na to, co všechno se v Budapešti za poslední roky odehrálo, jak se do jisté míry stává nejen sportovní, ale i společenskou metodou.

0: metropolí. Tak je to dobrý příklad pro města a země, jako je Praha, respektive Česko. Nemyslíte si, není to ten správný případ a příklad a jistým způsobem i výzva těm, kteří by se měli snažit o hostitelství podobných podniků?
1: Well, with the exception of the World Cup at football.
2: Podívejte, s výjimkou mistrovství světa ve fotbalu a pochopitelně olympijských her, o které mimochodem se ucházejí v roce 2036, tak není mistrovství světa, na kterém opravdu záleží, které se zatím v Budapešti nekonalo. V roce 2023 my jsme tam měli jedno z nejúspěšnějších mistrovství světa a právě proto, když tedy se začala Budapešť ucházet o ten šampionát Ultimate, tak jsme si říkali, tohle je tým, kterému věříme, to je země, kterou ten sport zajímá, my tam dokážeme naplnit stadion, dokonce i dopoledne, i odpoledne, to bylo poprvé, kdy se nám to na mistrovství světa podařilo. A když zkoušíte něco nového, tak si chcete být jistí, že to zkoušíte s lidmi, které znáte, kterým věříte, a myslíte si o nich, že to zvládnou. Takže Budapešť, kromě toho, že je to jedno z nejkrásnějších měst na světě, tak oni opravdu velmi dobře vědí, jak zorganizovat velkou sportovní akci. No a proto prostě jsme je podpořili, a proto oni zvítězili a koná se to tam.
1: That's why we're back there. Well, that's why we're there for the first of these editions.

0: Dnešním hostem radiožurnálu je Sebastian Coe, šéf světové atletiky.
1: How's it persuade the governments to host?
0: Jakým způsobem působit na vládu a municipality v tom, aby se pokusili o to hostování? Protože to není jenom propagace toho samotného místa, jedná se o propagaci samotného sportu, jedná se o propagaci pohybu. A je jasné, že příklady táhnou, tím pádem to hostitelství přináší jednoznačné benefity.
2: My máme samozřejmě jednotku, která je zodpovědná za nějaké kandidatury, snažíme se strategicky rozmisťovat a mít dialog se zeměmi, které chtějí pořádat nějakou akci. My teď můžeme v tuhle chvíli říct, když se vrátíme v těm posledním uplynulým mistrovstvím světa, můžu vám přesně říct, jaký ekonomický dopad to dané mistrovství světa mělo pro to město, kde se konalo. Můžu vám říct, že v roce 2023 například ten ekonomický přínos pro místní ekonomiku byl nějakých 600 milionů dolarů. Můžu vám taky říct, že po tokijských hrách to bylo nějakých 560, možná 570 milionů dolarů pro sponzory, kteří tam byli, plus aktivace pro Budapešť v rámci toho, jak se sama Budapešť tedy prezentuje jako turistické, řekněme, středisko pro léto, pro turisty. Takže takhle se dá sport využívat ekonomicky. A je to velmi důležitá součást toho dialogu, který my vedeme. A my jako sport musíme být schopni těm městům, těm komunitám nabídnout něco, aby oni chtěli prodávat naši akci. Musíme jim dát tvrdá čísla, musíme jim ukázat, že se jim to vyplatí, musíme v té spolupráci místní obyvatelstvo přinutit, aby tu akci vzali za svou. A ekonomický přínos je obrovský samozřejmě, ať už je to pro hotely, pro restaurace, pro služby, když se tam koná velká sportovní událost. Economic value in both in restaurants and bed spaces and all the other
0: things that take place at the time of a major championships. My jsme v případě atletiky ten jeden bezprostřední příklad viděli v roce 2015, kdy se v Praze odehrálo halové mistrovství Evropy. A jsem přesvědčen o tom, že právě po shlédnutí výkonu nejlepších evropských atletů začaly sportovat děti a chtěli být stejní jako hrdinky a hrdinové v hale. A to je možná ještě silnější a větší benefit než miliony dolarů, které jste zmínil.
2: Rozhodně, ano, samozřejmě máte tu na jednu stranu tvrdá data a na druhou stranu to, co to třeba dělá s lidmi a co si z toho odnesou, že se tam taková akce konala. Já vždycky se tuhle konverzaci snažím prostě už uzavřít, protože někdy tam sedíme a říkáme si, my jsme olympijský sport číslo jedna. Ano, jsme, ale to víme. Jsme číslo jedna, pokud jde o olympiádu. Nicméně, já říkám dobře, ale jsou tu další sporty. Je tu fotbal, je tu Formule 1, je tu tenis. Ale oni nejsou přeci naší konkurencí. Naše konkurence je všechno ostatní, co láká mladé lidi, aby tím způsobem trávili čas. Je to hudba, jsou to filmy, jsou to nějaké společenské věci, které je zaujmou. A abychom ujistili, že náš sport je v epicentru, ve středu těchto konverzací, tak je potřeba, aby prostě zábava spolupracovala se sportem. Protože pokud chceme inovace, tak se musíme vždycky bavit o tom, že sport v podstatě patří do zábavního průmyslu. Pro americké sporty to platí jednoznačně a tam to všichni pochopili. Ten potenciál oni naplňují a já vždycky říkám a připomínám to našim týmům. Naše aktivita je sport, ale náš biznis je zábava. O to vždycky jde. Radiožurnál. Každý den.

0: Dnešním hostem Radiožurnálu je člověk, který má za sebou nesporné sportovní úspěchy, organizaci olympijských her v Londýně a od roku 2015 stojí v čele světové atletiky Lord Sebastian Coe.
1: You are the person that did it, because if there's a showcase of that, a connection between...
0: Když už jsme u těch fanoušků, myslím si, že člověk musí zmínit to, že vy jste osobností, která stojí za slavnostním zahájením olympijských her v roce 2012 v Londýně. Pro mojí generaci je to něco, na co se prostě nedá zapomenout. Byla to naprosto uchvatná kombinace sportu a absolutní zábavy. No a zároveň jste změnil globální metropoli ve skutečnou metropoli sportu. Ale bylo to přirozené, osobní a přesto velkolepé. Jak na tohle vzpomínáte?
2: Ano, bylo to velmi důležité a já za tou kreativitou rozhodně nechci říct, že stojím já. Jediné, co mi můžete připsat, je, že jsem, pokud tedy to takhle můžu říct, byl tak chytrý, že jsem tím pověřil režiséra, který získal Oscara. Tak když máte Dannyho Boyla, který má za sebou Trainspotting, Milionáře z Chatrče, a pověříte ho tím, aby to celé měl na starosti, tak pak je to samozřejmě, myslím, v dobrých rukou. A je jasné, že to bylo něco jiného, než jsme viděli v minulosti. Mezinárodní olympijský výbor s tím od začátku měl trošku problémy. Dokonce i má vláda přišla za mnou a říkali, my bychom chtěli tohle, my bychom chtěli tamto. Já jsem říkal, ne. Dannyho Boyla, jednoho z nejlepších filmových režisérů své generace, tady nebudeme poučovat, jak má udělat ceremoniál. Takže dali jsme mu volnou ruku, to je to jediné, co mi můžete připsat.
1: Frankly, to do what he wanted.
3: But it's your credit, because you gave him...
0: Ale ten kredit zasloužíte vy, protože vy jste mu dal absolutní autonomii a myslím si, že to spojení toho, že to bylo v Londýně a že to dělal zrovna on, tak zároveň vytvořil něco nezapomenutelného a proměnilo to celou komunitu.
1: But still huge.
2: Asi ano, já myslím, že na pár měsíců se lidi tak nějak spojili, opravdu ta komunita fungovala, netrvalo to zas tak dlouho, než jsme se zase začali loktovat, když se tlačíme do metra. Podívejte, já myslím, že londýnské hry měly opravdu obrovský dopad na lidi v Británii. A myslím si, že paralympijské hry, jestli to takhle můžu říct, tak měly ten dopad asi ještě větší, protože oni otevřeli oči veřejnosti, vlastně nám všem, pro potenciál lidí, kteří byli marginalizováni, kteří byli na okraji, protože měli nějaký handicap. A když jste měli ceremoniál otevírací, slavnostní, který vlastně udělali jenom lidé, kteří měli nějaký handicap a přitom tam předváděli věci, které neumí 99% zdravých lidí nebo lidí bez handicapu. A když všichni lidé, kteří hráli, ty kreativní performeři, kteří tam působili, tak měli nějaký handicap, ale předváděli tam neuvěřitelné věci, tak to opravdu změnilo podle mě perspektivu vlastně lidí na lidi s handicapem. A změnilo to taky i naše instituce, pokud jde o vzdělávání, a tenhle dopad si myslím, že ten zůstal.
1: And the legacy was is profound and continues to be profound.
3: Dear Mr. Coe, it is a pleasure of having you in Prague, and I truly hope...
0: Drahý Lorde, bylo ctí vás hostit alespoň částečně v Praze a já pevně doufám, že to není naposledy, protože jste jednou z nejvíce inspirativních osobností na světě. Takže velký dík.
3: Lord Sebastian Coe was our guest on the Czech radio.
1: Thank you.
3: Thank you.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vraždu promlčet nebo nepromlčet? Bude to řešit sněmovna i senát. Proč chce vláda i část opozice opět měnit pravidla?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu. Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu přesáhl tisícovku. Tenistky Muchová a Bousková prošly bez ztráty setu do druhého kola US Open. Postoupili i další Češi. Na nehodu pozor ve sjezdu z dálnice D11 před Hradcem Králové na D35. Bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a ojediněle přehánky. Teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok, řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
7: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání. Ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
6: Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo Ministerstvo financí. Obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu už je přes 1000. V zasažené oblasti už týden pokračuje pátrání po pohřešovaných. Míří tam i základní potřeby. Podle nepálských úřadů ale neštěstí dopadá velmi rychle na psychiku lidí. Odborníků je přitom velmi málo.
8: So both Hindu and Buddhist religion.
9: Přímo v terénu pracuje přibližně 50 psychologů a psychiatrů, ale bylo by jich potřeba až 10x tolik. U těch, kdo přežili a ztratili celou rodinu, se často rychle rozvíjí posttraumatický šok. Nemluví nebo jsou naopak přehnaně agresivní vůči okolí. V zemi, jakou je Nepál, je velmi bolestnou ztrátou i to, když lidé přijdou o komunitu, která je od mládí obklopovala nebo o důležitá náboženská místa. Tisícům lidí také voda sebrala léky, zdravotní pomůcky a co je nejhorší, někdy i ty, kteří o ně pečovali. Z nepálského okresu Nuvakot, David Jakš, Radiožurnál.
6: Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos méně komárů než obvykle. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
10: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
11: Sport. Tenistka Karolína Muchová slaví na US Open postup do druhého kola. Vítězka turnaje ve smíšené čtyřhře s Jakubem Menšíkem hrála první singlové utkání od neúspěšného finále ve Wimbledonu a Rakušanku Krauzovou vyprovodila po setech 6-3 a 6-0 za méně než hodinu a ze svého výkonu měla radost.
12: Jo, já jsem byla ráda, že jsem hlavně zpátky na kurtě, znovu hraju singla, takže jsem neměla úplně obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde popravdě, ale jsem ráda, že jsem se ten druhý set i zlepšila, začala jsem líp servírovat, měla jsem vyšší procento. Ten mix určitě pomohl v tom, jako nasát tu atmosféru, dostat do sebe takový zápasový rytmus, i když je to double, tak se trošku sehrát s těma největšíma stadionama bylo skvělý.
11: Do druhého kola US Open postoupili i Marie Bousková, Linda Nosková, Kateřina Siňáková a mezi muži Jakub Menšík i Dalibor Svrčina. Naopak Sára Bejlek končí a dnes do turnaje nevstoupí Tereza Valentová, která se z Grand Slamu odhlásila.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D11 před Hradcem a kolona na D2 před Brnem. Na D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové zpozorněte v samotném sjezdu z dálnice exitem 84 na D35 směr Olomouc. V pravotočivé zatáčce ve sjezdové rampě se srazil kamion a osobní auto. Hasiči na místě, zabraný levý pruh, vzniká kratší kolona. Na D2 před Brnem z Bratislavy za sjezdem na Židlochovice pozor na kolonu kamionů v pravém pruhu ze 6. kilometru. Osobní auta v levém se řadí až krátce před nájezdem na D1. Na staré části silnice 37 na příjezdu do Chrudimi ze Ždírce opatrně na výjezdu ze Slatiňan. Za Hřebčínem se tam brzdí provoz omezený po srážce auta s motorkou. A do Prahy. Na okruhu ve směru na letiště se sune kolona kamionů pravým pruhem už od sjezdu z D1 až před Chlupický tunel. A po ranních problémech kvůli hromadné nehodě v Blance směr Smíchov už se provoz vzpamatoval, poslední nabourané auto z tunelu odtáhli před půl hodinou. Relativně kratší zbytky kolon jsou teď na výjezdu z Libně po Vltavskou směrem do tunelu a taky v Liberecké do centra nad Bulovkou. Už to není na dlouho. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, přechodně oblačno až zataženo a hlavně na horách ojedinělé přehánky. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
5: Přeju krásné úterní a první zářijové dopoledne. 6 minut po 10. hodině odstartoval dopolední radiožurnál. Už několik dní v našem vysílání mluvíme o neštěstí v Nepálu a každým dnem počet obětí nepálských povodní roste. A tak se v dalších minutách soustředíme na to, jak na místě pomáhají humanitární organizace a co všechno konkrétně dělá Člověk v tísni. Jsme v samotném začátku. Dobrý den a vítejte.
0: Dopolední radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Počet obětí po ničivých povodních v Nepálu stále roste. Podle tamních úřadů při neštěstí zemřelo přes 1000 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. Na místě zasahují mezinárodní týmy i neziskové organizace. Stále působiště má v této oblasti i Člověk v tísni. Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce se před malou chvílí spojila se šéfem nepálské mise této organizace a aktuální informace přišla říct do dopoledního radiožurnálu. Pavlíno, vítej.
1: Dobrý den.
0: Co přesně tam obstarávají týmy Člověka v tísni?
1: Já jsem mluvila se Simonem Divičencem, což je ředitel té nepálské pobočky. Centrálu má ta organizace v hlavním městě Katmandu, ale jeho týmy samozřejmě operují přímo v terénu. Těch činností, které teď Člověk v tísni obstarává, je několik. Pomáhají například s informovaností lokálním úřadům, aby lidé věděli, kam na koho se obrátit, co mají dělat. Zřizují provizorní útočiště, tábory pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou, kde se snaží o distribuci potravinových zásob. Stejně tak jako třeba zlepšení hygienických podmínek, ty jsou v tuto chvíli kritické, vzhledem k tomu, kolik těl, obětí voda spláchla, jakým způsobem se rozkládají v terénu. To všechno může způsobit šíření nakažlivých nemocí, před čímž varuje třeba i OSN. Člověk v tísni se zaměřuje i na psychologickou pomoc lidem, kteří o všechno přišlo, snaží se komunitně propojovat. Ta traumatizace je podle něj obrovská. No a věc, na kterou upozorňoval přímo Simon Divičence, která vzbuzuje ty možná největší obavy, to jsou osamocené děti.
2: The numbers are incredible and it's quite heartbreaking.
1: V tuto chvíli jsou podle něj v Nepálu tisíce dětí, kteří přišli o své rodině, nebo se jejich rodiče stále pohřešují. A Vičence samozřejmě mluví o tom, že se do světa dostávají krásné, dojemné příběhy té lidské sounáležitosti. Ale co v takové situaci podle něj skutečně hrozí, je, že se někdo může pokusit tu situaci zneužít těch zranitelných dětí třeba k obchodování s dětmi. To je něco, co podle něj budou muset úřady střežit velmi bedlivě, především v následujících týdnech a měsících.
0: Jaká je tam tedy ta aktuální situace teď?
1: No, já jsem se ptala především na to, co v těchto hodinách přitahuje tu pozornost celého světa. To je záchrana stovek pracovníků z vodní elektrárny, kteří zřejmě uvízli v tunelech vybudovaných v povodí. To pátrání pokračuje, bude pokračovat ještě několik dní. Ten terén je velmi nepřístupný. Na této záchraně se podílejí i týmy z Indie a Číny. Mě zajímalo, jaká je třeba kooperace Nepálu a Číny, ale v tomto ohledu prý funguje veškeré informace. I to, jakým způsobem vše zvládají nepálské úřady, to, jaké kapacity mají ještě nepálské nemocnice, uslyšíte v rozhovoru v Interview Plus na Českém rozhlase Plus v 11:30.
0: Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce stála na tom rozhovoru a překladu pracujeme. Pavlíno, děkuju, nashledanou.
1: Naslyšenou.
0: 2 minuty nás teď dělí od 10:45. Posloucháte dopolední radiožurnál v úterý 1. září 2026. Tom Grennan.

0: Radiožurnál.
1: Víme, co se děje právě teď.
2: Je minuta po čtvrt na 11 a už víme, že odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD, které podle nepravomocného rozsudku spáchalo předvolebními plakáty trestný čin podněcování k nenávisti. Zjišťujeme podrobnosti.
0: Radiožurnál.
1: Víme, co se děje právě teď.
2: A co pro vás ještě budeme vysílat do 10:30, ode dneška přechází část vyřizování podpory bydlení na úřady práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od té změny slibuje zjednodušení administrativy. Třeba Svaz měst a obcí s tím ale nesouhlasí. Pohledy z obou stran už do 10:30.

0: Posloucháte Radiožurnál. Úřadům práce ode dneška přibudou nové povinnosti. Podle novely zákona o podpoře bydlení budou totiž posuzovat, jestli lidé na základě příjmu a životní situace skutečně jsou v bytové nouzi. Dosud to měli na starosti obce, ve kterých od 1. září ale zůstala jen kontaktní místa pro bydlení. Novinka má podle vlády celý proces zjednodušit. Třeba platforma pro sociální bydlení upozorňuje na to, že úřady práce nejsou na novou agendu připravené.
1: Úřad práce měl být schopný vlastně zpracovávat ty žádosti, přidělovat byty a tak podobně. A jsme si jako jistí, že na to připraven jako není. V tuhle chvíli nevíme o existenci vlastně metodických pokynů, nevíme o tom, že by to úřad práce jakkoliv inzeroval.
2: Říká Mikoláš Opletal z platformy pro sociální bydlení. Podle něj jsou úřady práce zahlcené mimo jiné vyřizováním nové superdávky. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že úřady práce jsou připravené, pokračuje mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Úřad práce se na novou agendu připravoval organizačně, metodicky i prostřednictvím školení zaměstnanců. Jde zároveň o výrazně méně početnou agendu než superdávka, takže nepředstavuje srovnatelnou zátěž.
2: Změna dává smysl podle exministra práce a opozičního poslance Mariana Jurečky z KDU-ČSL. Úřady práce jsou totiž podle něj s těmito lidmi v kontaktu kvůli vyřizování sociálních dávek a nebo třeba rekvalifikací.
4: Situace, kdybych tady musel budovat celou novou síť obcí s rozšířenou působností, hledat tam nové lidi, zaškolovat je, ti lidé několik měsíců by s tou agendou neměli ve většině případů žádnou relevantní zkušenost, tak mně přijde lepší přidat to k agendě, kterou úřad práce už dneska pro ty klienty dělá.
2: Podle rezortu práce už úřady práce řadu informací o lidech v bytové nouzi mají a proto bude vyřízení rychlejší. Jakub Richtecký, předseda Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení ve Svazu měst a obcí, má ale jiný názor. Podle něj to celý proces prodlouží, protože nejdřív musí žadatelé jít na kontaktní místo na obecním úřadu.
5: Na základě toho ten klient pak půjde na úřad práce, kde se bude provádět majetkový a další jakoby test. Pak s nějakými dalšími kroky a návrhy opatření se bude zpátky vracet na kontaktní místo pro bydlení na obec. Určitě nedochází ke zjednodušení systému.
2: Podle Richtecského navíc obce nedostaly od státu peníze na zřízení kontaktních míst. V nich mají nově nárok na pomoc všichni s příjmem nižším než je dvojnásobek životního minima. Zároveň jim ale po zaplacení nákladu na bydlení musí zbýt alespoň polovina životního minima. Podle platformy pro sociální bydlení díky tomu dosáhne na pomoc většina ze 160 000 lidí v bytové nouzi. Byty jim můžou nabízet třeba soukromí majitelé, kteří dostanou od státu garance, ale taky obce. Ty můžou čerpat finanční podporu. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. 2 roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Městský soud v Praze zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudce řekl, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Obvodní soud pro Prahu 1 předtím hnutí uložil 3milionový trest. Ve Francii ode dneška platí zákaz používání mobilních telefonů na středních školách. Podle vlády narušují soustředění žáků a můžou poškodit jejich duševní zdraví. Původně chtěl prezident Emmanuel Macron od září zakázat i sociální sítě pro děti mladší 15 let. Nařízení ale narazilo u ústavní rady a vláda ho musí přepracovat. Praze začíná platit nový územní plán. Určuje, co se kde může stavět a jaký bude rozvoj hlavního města dalších 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu, zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové tratě. Dokument taky umožní výstavbu asi 350 tisíc nových bytů. A po roce oprav se dnes znovu otevírá bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci dělníci vyměnili obě bazénové vany, které jsou teď nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to teprve druhá rozsáhlejší oprava od otevření bazénu v roce 1965.
3: Sport.
2: Fotbalista Václav Černý pomohl gólem k výhře Bešiktaše Istanbul 6-2 nad Čorumem ve třetím kole turecké ligy. Barcelona pak po třetí vyhrála na úvod sezóny španělské La Ligy. Tentokrát otočila duel proti Vallecanu a zvítězila 5-2. Ve druhém kole anglické Premier League vyhrál obhájce titulu Arsenal 1-0 na hřišti Aston Villa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 před Hradcem a kolona na D2 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Jaroměř před Hradcem Králové zpozorněte, za sjezdem na Přelouč na kilometru 83 se plní odbočovací pruh, kolona se sune pár minut do exitu 84, tam ve sjezdové rampě na dálnici D35 do směru na Olomouc uklízejí po nehodě kamionu a osobního auta, zabírají levý pruh. Na dálnici D2 z Bratislavy na Brno za sjezdem na Židlochovice počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu, ze 6. kilometru se sunou k D1. Na silnici 13 z Chomutova do Mostu zpozorněte, za sjezdem na Jirkov na úrovni nádrže Újezd je vysypaný štěrk na vozovce. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se sune kolona kamionů pravým pruhem už ze samotného sjezdu z D1 do omezení za Jesenicí. Osobní auta v levém pruhu jedou plynule. A v Praze v Novovysočanské ulici v zatáčce u domova seniorů havarovala 2 osobní auta, musela tam i záchranka. Provoz teď slábne, krátce vznikaly dlouhé kolony, teď už jsou z nich jenom kratší zbytky. V okolí křižovatky spojovací s Novovysočanskou zdržení nejsou dlouhá. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, přechodně oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy i 26 a na horách kolem 15. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte dopolední Radiožurnál a Jiřího Chuma.
1: Premiér Andrej Babiš na bleckém strategickém fóru odmítl snížení finančních prostředků pro členské země 27 a připomněl význam střední Evropy a zemí Vyšegrádského uskupení. Co český premiér v evropské politice sleduje a na základě jakých informací? Proč se vláda rozhodla zrušit takzvaná eurocentra, ve kterých veřejnost čerpá znalosti evropských záležitostí? I na to se budeme ptát státní tajemnice pro evropské záležitosti Milany Hrdinkové. Ta bude dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu po zprávách v 17 hodin. Teď je 10.34, posíláme Tomáše Kluse a brzy i Coldplay.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. nákladní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvarí. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, sa vystrašen šepotem, úst, co zdály se bez hlase, chci z tvých průsvitných dlaní zase.

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu a krajina je bez hnutí.

0: od polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov
1: jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

7 minut je po půl jedenácté, tady je dopolední radiožurnál. A co pro vás ještě chystáme? Tak děti se po letních prázdninách znovu vrátili do škol, někteří školáci šli do úplně nových budov, mimo jiné. Naše reportérky se už za chvíli přihlásí konkrétně z Brněnska a taky z Hradce Králové.

0: Začal nový školní rok. Po dvou měsících prázdnin do lavic usedli žáci a studenti základních a středních škol. Někteří se vrátili do tříd, kde to dobře znají, jiní si zvykají na nové prostředí. Některé budovy jsou totiž po rekonstrukci a otevřelo se i několik úplně nových školních budov. Tak třeba v Bílovicích nad Svitavou u Brna, tam začátek školy sledovala reportérka Vlasta Gajdušíková. Vlasto, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Nová škola pro první a druhé třídy vznikla přestavbou bývalého mlýna na ostrově na řece Svitavě. V okolí se pořád hodně staví, pohybují se tu nákladní auta a stavební stroje. Vedení školy i obce proto řešilo hlavně bezpečnost dětí. Radnice vydala plakátek s mapkou, kde jsou vyznačené bezpečné pěší trasy ke škole a místo, kde můžou rodiče své děti vysadit z auta a otočit se. Ulice před školou je totiž hodně úzká a vedení obce se obávalo velkého provozu. Ty se v první den školy nepotvrdily, protože většina rodičů přivedla a pak zas odvedla své děti pěšky. Obecní policie tak na místě byla spíš pro jistotu. Stavební práce ale budou na Mlýnském ostrově pokračovat až do jara. Buduje se tu multifunkční hřiště, park a prostranství pro kulturní akce. Na jaře tu taky chce obec otevřít mini pivovar. A to trochu kuriózně v přízemí budovy, kde je v prvním patře školní jídelna.
0: Vlasta Gajdušíková z Bílovic nad Svitavou, děkujeme a ještě jdeme do Hradce Králové. Návrat dětí do opravené základní školy v části Malšova Lhota sledovala reportérka Adéla Kafříková. I vás zdravíme, dobrý den.
2: Dobré dopoledne. Děti z Malšovy Lhoty se dnes do své školy vrátili po dvou letech provizoria. Opravená budova totiž po rekonstrukci za 70 milionů korun zůstala zavřená nejprve kvůli přestavbě a pak kvůli sporu se sousedem o stavební povolení a chybějící kolaudaci. Skoro 130 dětí tak muselo po roční přestavbě ještě další rok dojíždět do náhradních škol. Do svých tříd tak dnes ráno vůbec poprvé vstoupili nejen prvňáci, ale i žáci druhých a třetích ročníků. Město rodinám situaci kompenzovalo bezplatnou autobusovou dopravou nebo odpuštěnými poplatky za školku a družinu. Ten úřední pat ukončila až červencová kolaudace. Na ranním zahájení školního roku tady mezi všemi převládala hlavně úleva, že to dlouhé a komplikované dojíždění konečně skončilo. Dětem teď začnou sloužit nové učebny, jídelna i opravený venkovní areál.
0: Adéla Kafříková, děti se po letních prázdninách znovu vrátili do škol. Tohle byl třeba Hradec Králové. Za minutu 10:45 posloucháte dopolední radiožurnál.

Titul ve smíšené čtyř hře, oslava 30 na následně výhra v prvním kole singla na US Open. Tak vypadaly poslední dny Karolíny Muchové v New Yorku a my se za ní vydáme za chvíli.

0: Činasky a selhání v 10.50. Tenistka Karolína Muchová prožívá v New Yorku příjemné období. S Jakubem Menšíkem před pár dny ovládla mix na US Open, oslavila třicetiny a teď taky úspěšně vstoupila do singla.
1: Karolína Muchová si poradila s Rakušankou Krauzovou, porazila jí 6-3 a 6-0. To utkání netrvalo ani jednu hodinu.
2: Jo, já jsem byla ráda, že jsem hlavně zpátky na kurtě, znovu hraju singla, takže jsem neměla úplně obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde popravdě, ale jsem ráda, že jsem se ten druhý set i zlepšila, začala jsem líp servírovat, měla jsem vyšší procento. Ten mix určitě pomohl v tom jako nasát tu atmosféru, dostat do sebe takový zápasový rytmus, i když je to double, tak se trošku sehrát s těma největšíma stadionama bylo skvělý.
3: Říkala po postupu do druhého kola singlu spokojená Karolína Muchová. Pár dní po triumfu v mixu na US Open, který se hrál ještě před začátkem amerického Grand Slamu, si pomalu uvědomuje, co se jí společně s Jakubem Menšíkem povedlo.
4: And now it's time to invite our champions, the Czech duo of Karolína Muchová and Jakub Menšík.
2: Je to zvláštní, i ten formát, tím, že je to fakt dva dny, tak je to takový jiný. A na to si uvědomit, že člověk by hrál Grand Slam. Myslím si, že celou dobu jsme to tak i s Kubou brali, jako do té doby, než nám dali tu trofej, ty tam člověk vidí jako Martina Navrátilová a tak říkáme ty vůko. Jako to je docela úspěch pro nás, že jsme to vyhráli.
3: Kromě titulu v mixu Muchová v New Yorku taky oslavila 30. narozeniny. Má tady totiž spoustu známých a kamarádů.
2: Já bych to tak přešla docela i, ale tím, že tady mám hodně známých a kámošů i z Česka, tak bych řekla, že tím je trošičku tak jako přinutili to oslavit asi třikrát, takže mi tak 33 asi teď, ale vzali jsme to poctivě, byli jsme na různých jako hezkých místech, večeřích. A myslím, že bylo hezký se takhle vždycky jako sednout a připít si se svýma blízkýma.
3: Říká Karolína Muchová, kterou ve druhém kole US Open čeká zápas s Britkou Boltrovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál. Then the rainstorm came over me.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: V každé první třídě s alespoň 15 žáky musí být ode dneška asistent pedagoga. Trump po rozhodnutí nejvyššího soudu může pokračovat ve stavbě tanečního sálu v Bílém domě. Do druhého kola tenisové US Open prošlo 6 Čechů. Kolona kamionů popojíždí na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy. A bude slunečno, během dne přechodně oblačno, teploty většinou do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Začal školní rok a hlavně první třídy čekají změny. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
3: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě. A že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
1: Bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc dostal za zneužití pravomoci 3letý podmíněný trest. Odvolací soud tak zmírnil původní rozhodnutí, podle kterého měl jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Šulc je jedním z několika obžalovaných v kauze rozdělování evropských dotací mezi lety 2008 a 2011 v Ústeckém a Karlovarském kraji. Stavba nového tanečního sálu v Bílém domě může zatím pokračovat, rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Práce přitom na začátku srpna zastavil odvolací soud po stížnosti památkářů. Odpůrci projektu tvrdili, že americký prezident Donald Trump nemá na stavbu bez souhlasu kongresu právo. Soud ale těsnou většinou rozhodl, že neměli dostatečný právní důvod stavbu napadnout.
4: Proti rozhodnutí se postavil předseda soudu John Roberts spolu se 3 liberálními soudkyněmi. Podle nich rozhodnutí dává prezidentovi ještě větší pravomoci a stavba samotná je pravděpodobně nezákonná. Trump kvůli tanečnímu sálu, který má být větší než dosavadní Bílý dům, nechal zbourat východní křídlo Bílého domu. Rozhodnutí označil za vítězství i za jednu z nejvelkolepějších staveb, jaké kdy ve Washingtonu vznikly. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Velkoplošnou malbu na zdi, která připomíná jednoho z českých nejúspěšnějších vědců Antonína Holého, odhalí dnes odpoledne v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Připomene nedožitých 90 let objevitele léků pro vir HIV. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zachránili až 10 milionů životů.
5: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
6: Přibližoval před lety v rozhlasovém vysílání Antonín Holý. Ze 60 patentovaných látek je nejúspěšnější tenofovir, základ léků proti AIDS, které podle Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd přinesly české vědě přes 20 miliard korun.
7: Pro všechny vědce může být inspirací svojí důsledností a pracovitosti. Že bez té práce sebe geniálnější člověk nic nedokáže.
6: Antonín Holý zemřel v červenci 2012, ale díky jeho látkám mohou miliony lidí žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Radiožurnál.
8: Sport. Finalistky letošního Wimbledonu, tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová, shodně vyhrály v úvodním kole dvouhry na US Open. Vstup do turnaje se povedl i Kateřině Siňakové, Marii Bouskové, Jakubu Menšíkovi a Daliboru Svrčinovi. Naopak Sára Bejlek z Grand Slamu vypadla. Dnes čeká úvodní kolo na čtveřici Češek. Tereza Valentová se nakonec z New Yorkského turnaje odhlásila. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy v Brně končí v osmifinále. V něm prohrály se Švédskem 0-3 na sety. Nejproduktivnější hráčka turnaje, švédská univerzálka Isabel Háková, v zápase nasbírala 31 bodů a podle kapitánky Michaely Mlejnkové bylo složité jí bránit.
9: To utkání jsme nastoupili dobře, ale prostě Isabela měla svůj den, nedokázali jsme ji vůbec zastavit. Myslím si, že ten recept jsme na ní našli až v tom třetím setu, kde jsme bohužel plus udělali nějaký chyby napřímo na servisu i v útoku a pak není možný vyhrát ten set a ona prostě fakt na co šáhla, to měla jako bod, takže bylo fakt nesmírně těžký zastavit a jenom klobouk dolů před ní.
8: Z
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D1 i D2 před Brnem a nehoda na D52 za Pohřelicemi. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova je teď silný provoz od Rohlenky, zpomalují tam krátce i osobní auta, dál se potom táhnou hlavně kamiony v pravém pruhu k D2. Právě na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je teď kolona u Olympie ze 3. kilometru, pomaleji se sunou zase kamiony pravým pruhem. Na D11 z Prahy na Hradec opatrně na exitu 84 v samotném sjezdu na D35 směr Olomouc ve sjezdové rampě uklízejí po nehodě, v levém pruhu už se ale projíždí plynule. Na D52 z Vídně na Brno obezřetně za Pohořelicemi na kilometru 19,5 vyjelo nákladní vozidlo mimo dálnici, hasiči jsou v odstavném, kolem se zpomaluje. Sledujeme situaci na příjezdu do Prahy dálnicí D4 s Příbrami. Za koncem dálnice na 4 u sjezdu na Jíloviště se po krátké pauze vrací omezení kvůli stavbě mostu nad silnicí. Jak se bude do pátku jezdit, kontroluje na místě naše motohlídka Jakub Vodička.
11: V obou směrech pracují silničáři, v levých jízdních pruzích, navíc je nově uzavřen nájezd od Jíloviště směrem na Prahu. Provoz je ale aktuálně slabý, kolony se netvoří.
10: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, přechodně oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy i 26 a na horách kolem 15. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
0: Je 1. září, žáci se vrátili do škol a to nejen v České republice. Protiletecký kryt a zároveň plnohodnotná škola pro stovky dětí i s jídelnou. V Charkově dnes taky otevřela, ale 10. podzemní škola. V ní se děti můžou bezpečně učit i v době vzdušných útoků, které Rusko podniká na město už 5. rokem. Na místě jsme byli, reportáž nabídne dopolední radiožurnál za pár minut.
2: Dopolední radiožurnál a Jiří Chum.

0: Prakticky neustávající hrozba vzdušného útoku, ale i dronové a raketové údery samotné přesunuly značnou část života v ukrajinském Charkově do podzemí, a to včetně vzdělávání. Ve městě, které se nachází necelých 40 kilometrů od hranic s Ruskem, právě dnes otevřeli už 10. podzemní školu. V ní se děti můžou učit nepřetržitě právě i v době vzdušných poplachů.
1: Ještě tu trvají nějaké stavební úpravy, ale teď už procházíme jedním z nadzemních vchodů a dál scházíme po barevně pomalovaných schodech několik metrů hluboko pod zem.
2: Snažili jsme se udělat vše proto, aby se děti, když vstoupí do téhle budovy, trochu odreagovali od toho, co se děje na povrchu, od války. Všechno je velmi pestrobarevné, každá učebna má vlastní téma. Běžné školy mají učebny matematiky, ukrajinštiny, fyziky. My máme učebnu slavných vynálezců, učebnu historie knih nebo učebnu ukrajinské kultury.
1: Popisuje ředitel školy Valery. Škola na jednu směnu pojme až 360 žáků. Kromě 12 učeben je tu také ředitelna a zborovna a technické místnosti. Samotná stavba trvala rok. Na realizaci i výbavě školy se podílela i humanitární organizace Člověk v tísni. A to díky fondům Evropské unie.
2: Tohle je naše jídelna. Bude to, jako to bylo ve školách dřív. Děti spolu budou jíst pohromadě. Vezmou si svačinové boxy, projdou se a nají se spolu.
3: Tam super popér.
4: Je to tam super a nejkrásnější místo je jídelna.
1: Vypráví nadšeně Elia. Podzemní školu si prohlédla ještě dříve než její spolužáci. Její maminka totiž na škole učí ukrajinský jazyk a literaturu. Elia nastupuje do 5. třídy. Jinou výuku než tu kombinovanou prakticky nezná.
4: Ve škole jsou moji nejlepší kamarádi, ale taky tam bude hodně nových spolužáků a noví učitelé. Budeme se učit nové věci. Mám ráda matiku a taky ukrajinštinu, čtení. A budeme se učit na směny. Já budu asi ve druhé směně.
5: Děti budou konečně v bezpečí. Budou se učit bez ohledu na bezpečnostní situaci. A já, jako matka, budu díky tomu v klidu. Ne stoprocentně, to v téhle době není možné. Ale myslím, že všichni rodiče takové řešení podporují. A také myslím, že jako rodiče všichni doufáme, že děti budou v budoucnu chodit do školy častěji než jen dvakrát v týdnu.
1: Dodává Valentina, maminka jednoho z dětí, které ode dneška novou podzemní školu navštěvuje. Díky podzemním školám dnes může v Charkově studovat ve smíšeném formátu, tedy prezenčně i online, asi 60% dětí. Aby byla prezenční výuka 100%, potřebovalo by druhé největší město Ukrajiny ještě 20 až 30 takových zařízení. Z Charkova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

Lásky čas. Už jsme o něm ve vysílání před chvílí mluvili, byl prototypem vědce, kterého si představujeme. Tak trochu morous, který jde tvrdohlavě za svým cílem. Objevitel léků na AIDS, profesor Antonín Holý, by dnes oslavil 90. narozeniny. Kolik takových pokusů musel udělat, aby našel látky, které zachránily přes 10 milionů životů? I to ještě do půl dvanácté uslyšíte.

0: Posloucháte dopolední radiožurnál. Ze smrtelné nemoci AIDS udělal nemoc, se kterou se dá žít. Přesně před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků, Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat léky proti virům, tak se o AIDS ještě nic nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tahle vlastnost ho dovedla k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd má stále svou pracovnu.
1: Tady je Bista Velikánek, tvůrce toho obrovského úspěchu. A teď nemluvím o penězích, které jsou neuvěřitelné, ale o to, co to způsobilo, že?
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa. A v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuse z té doby.
2: Pracovna Antonína Holého tak, jak byla v době, kdy tady pracoval.
1: Ano, podívejte se na tabuli.
2: Tady jsou vzorce všech těch účinných látek, které vymyslel.
1: No toto je trio, to je ta slavná fotka, se říká Holy Trinity, jako ale ne svatá trojice, ale Holy. A tohle je de Klerk a John Martin a to jsou teda tvůrci té slávy. Myšlenka byla Antonínova, ale jeden člověk nestačí. Potřebujete mít virologa vedle sebe a biznismena.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
4: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
2: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
5: Bylo celkem obtížné s ním pracovat, protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale určitě ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná, protože mě naučil řadu věcí.
2: Zásadní byla konference v květnu 1976, kde Antonín Holý potkal belgického virologa Erika de Klerka, který pak na univerzitě v Lovani látky testoval. Tu nejúspěšnější, tenofovir, patentovali dokonce o rok dříve, než se ukázalo, že funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. Ale jak vzpomíná manželka Ludmila Holá?
6: Všechny firmy v Československu to odmítly, protože to představuje obrovskou finanční zátěž. Tak potom vláda dovolila, že se to může nabídnout i v cizině.
2: Ale i první americká firma vývoj léku na AIDS ukončila. Někteří zaměstnanci v čele s Johnem Martinem ale látce věřili a založili dnes veleúspěšnou firmu Gilead Sciences. Naproti tomu Antonín Holý byl tehdy skeptičtější, protože když do Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd v 90. letech přišlo prvních zhruba 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase
4: považoval ty peníze, které přišly za tyhle 2%, jako jediný, co z toho kdy bude. Ještě tehdy tomu tolik nevěřila. Jo? Tenkrát pořídili jsme první počítačovou síť, kterou jsme měli. A Tonda rozdával, chodil jak před Vánocem a po ústavu a každý mu říkal, udělejte s tím, co můžete, protože už nic dalšího nebude.
2: Nakonec je z toho více než 20 miliard korun, ale především 10 milionů zachráněných životů a další miliony lidí, kteří mohou žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok. Řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun. Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Ruské noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně 12 lidí. Jedním z nich je i občan Indie. Úřady hlásí 18 zraněných. Údery na Kyjev a Kyjevskou oblast pokračují už šestý den v řadě. Ty dnešní cílily hlavně na skladové prostory a železniční depa. Rusko oznámilo, že se zaměřilo na vojenskou a energetickou infrastrukturu v Kyjevě a v Oděse. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila na 200 dronů a střela. Včerejší požár lesa ve Svojkovicích na Jihlavsku způsobil škodu zhruba 4,5 milionu korun. Informovala o tom mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Porost vzplál v pondělí odpoledne. Hasiči na místě vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu a s hašením pomáhal i vrtulník. 19 jednotek hasičů dostalo plameny pod kontrolu kolem 8:30 večer. Příčinu požáru dál vyšetřují. A generální ředitelkou Českých drah je od dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah jej jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Sport. České basketbalistky dnes čeká generálka na mistrovství světa. V dějišti šampionátu v Berlíně se od 16 hodin utkají s Jižní Koreou. O 3 dny později vstoupí do turnaje zápasem proti Itálii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D10 u Boleslavy a nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D10 z Turnova na Prahu pozorně u Mladé Boleslavy hned za exitem 46 Kosmonosy leží tam na dálnici plachta. Na dálnici D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov teď opatrně dojíždějte do kolony u exitu 194 u sjezdu na Vídeň. Za ním ještě před omezením u D2 na kilometru 195 se srazil kamion a nákladní auto, blokují tam pravý pruh. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy vzniká relativně kratší kolona kamionů v pravém pruhu před nájezdem na D1. Dojíždí se do ní kolem exitu 3 u Olympie, chvílemi už před sjezdem, chvílemi za ním, situace proměnlivá. Na dálnici D52 z Vídně na Brno za Pohořelicemi na kilometru 19,5 hasiči a policie zabírají odstavný pruh, nákladní auto tam po nehodě skončilo v poli, zpomaluje se, kolona nevzniká. Na D55 ve směru z Veselí nad Moravou na Otrokovice opatrněji za sjezdem na Uherské Hradiště. Na 50. kilometru je zabraný odstavný pruh. V něm kvůli zdravotní indispozici v osobním autě stojí vozidla policie a záchranné služby. A na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se do omezení za Jesenicí sunou různě pomalu kamiony pravým pruhem. Nejvíc to vázne v samotném sjezdu z D1 na okruh. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, přechodně oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů na jihu Moravy i 26. Tolik zprávy. Dál je s vámi dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.
0: 4 minuty po 12:30 přejeme dobré dopoledne. Příští rok se na počest Dolly Parton uskuteční v Londýně a v Nashvilleu festival. Je pravda, že takzvaný Dolly Fest původně počítal s jejím vystoupením. Dolly ale minulý týden ve věku 80 let zemřela na rakovinu. A teď se podle organizátorů festival stane oslavou její tvorby. My pokračujeme dál krátce po 12:30 a přejeme dobrý den.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Na vodovod vás nepřipojíme, to uslyší majitelé novostaveb třeba v beskydské obci Řeka. Přestože tam před několika lety zprovoznili vrt, voda sotva stačí na současnou spotřebu. A podobný problém mají i v dalších turistických centrech. Vydáme se tam.

0: Vyšší spotřeba a slábnoucí zdroje vody v posledních letech trápí některé obce v Beskydech. Když se sečtou odběry starousedlíků, chatařů a provozovatelů hotelů a penzionů, problém se zvyšuje. V některých obdobích roku je tak málo vody ve vrtech i ve vodojemech.
1: Tady jsou dva vstupy do těch 100 kubíkových nádob jako akumulací.
2: Bohuslav Hamrosík spravuje vodovodní síť v řece a aktuálně ta naplněnost jako těch nádrží.
1: Můžu říct, že dneska jsme tak na těch 45 až 55% toho, co potřebujeme, aby

0: jsme měli plné. Letošní rok je opravdu katastrofální.
1: Řeka bere vodu z pramenů z okolních hor, které už ale několik let dávají stále méně vody. Před 3 lety zprovoznili taky podzemní vrt, který měl úbytky dokrýt. I tak jsou ale vodojemy poloprázdné. Proto už asi 1,5 roku platí zákaz o připojování dalších odběrných míst. Prakticky stejný problém řeší Bílá. Další z turistických center Beskyd. Vody ve vrtech ubývá, ale spotřeba roste.
2: Nám v podstatě roste nějakých 9-10% ročně.
1: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Přitom mi na počítači ukazuje grafy výšky hladiny ve vrtech.
2: Vidíte, tady to ještě bylo bez problému a tady už jdeme v podstatě na dno. Dáme tam 380 dní.
1: Ještě na podzimě hladina vody v 7 metrech pod povrchem. Na přelomu ledna a února vidíme rapidní pokles.
2: Minus 38 metrů.
1: Podobně grafy vypadají na přelomu července a srpna. I proto ani v Bílé už nepřipojují nové odběratele. Zatím se chystají na celoroční zkoušky nového 3. vrtu.
2: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování 4. vrtu.
1: Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr, třeba napouštěním bazénů. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.

0: Dovolenou si bere i argentinský fotbalista Lionel Messi. Takovou dlouhodobější ukončil reprezentační kariéru, s dospělým národním týmem získal titul světových šampionů a dvakrát triumfoval na mistrovství Jižní Ameriky. No a my se tomuto hvězdnému hráči ještě v dopoledním radiožurnálu stihneme věnovat do 12.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Titul pro mistra světa a k tomu dvě trofeje z jeho amerického šampionátu. To jsou největší úspěchy fotbalisty Lionela Messiho v reprezentačním A týmu. Víc už jich ale v argentinském dresu nepřidá. Měsíc po prohraném finále na letošním světovém šampionátu totiž hvězdný útočník a majitel 8 zlatých míčů oznámil konec v národním týmu.
1: Jeden z nejlepších fotbalistů historie debutoval v reprezentaci v roce 2005. Na velkou trofej si ale musel dlouho počkat. Jeho americký šampionát ovládl s Argentinou až v roce 2021. O rok později znovu jako kapitán slavil triumf na mistrovství světa.
2: Světový pohár má v rukou Lionel Messi. Teď s ním jde v náručí jako s malým miminkem a už se blíží ta chvíle. Teď má světový pohár nad hlavou. Konfety létají z pódia.
1: Původně chtěl Messi kariéru v národním týmu ukončit už po zlatém šampionátu v roce 2022. Nakonec si to ale kvůli přání nemocného otce rozmyslel. Zahrál si tak i na letošním mistrovství světa, kde Argentina znovu došla do finále. Titul ale po prohře se Španělskem 0-1 po prodloužení neobhájila. Jak nyní Messi oznámil na svém Instagramu, bylo to pro něj poslední utkání v reprezentačním dresu. 39-letý fotbalista zveřejnil dlouhý dopis, kde mimo jiné napsal:
3: "Je to bolestivé rozhodnutí, ale je na čase. Moje kariéra se pomalu uzavírá. Děkuji Bože, že jsem se narodil jako Argentinec."
1: Celkem Messi odehrál v reprezentaci 207 utkání a vstřelil 125 gólů. V obou případech nejvíc v argentinské historii. Další už ale nepřidá. S fotbalem bude pokračovat jen v klubu Inter Miami v zámořské MLS. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Taky tu vždycky 5 minut před 12 někoho postrádáme, ale vždy někdo z publicistiky dorazí. Dnes je to Věra Štechrová, připravila pro vás obsah vysílání po 12. hodině a 10. minutě. Věro, vítej, pozvi nás, prosím.
1: Dobrý den, tak ministerstvo financí, to už víme, připravilo na příští rok rozpočet se schodkem 389 miliard korun. A to by znamenalo druhý nejhlubší deficit od vzniku Česka. My jsme proto do vysílání pozvali dva poslance rozpočtového výboru, kterých se budu ptát, jak relevantní jsou ty argumenty, kterými ministerstvo takhle vysoký schodek obhajuje a jak velkým rizikem je, že při takovém zadlužení by rostla inflace. A budu se ptát i na to, kde vzít finance a přitom si nepůjčovat, jinými slovy, kde zvýšit tu příjmovou stránku rozpočtu. A taky se budeme bavit o tom, že v Nepálu pokračují záchranné práce po katastrofální záplavě na nepálsko-čínských hranicích. Zajímalo mě, jak přístupná je v tuhle chvíli celá oblast pro záchranáře a jak postupují týmy při záchraně dělníků, kteří uvízli v tunelech vodních elektráren.
0: Poslechněte si hlavní zprávy za 4 minuty, ve 12:10 pak publicistika a Věra Štechrová. Díky za pozvání.
1: Naslyšenou.
0: Hezký den, na ten den je 1. zářijový roku 2026.

0: Kafka, proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka, proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka, proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Vládní motoristé i SPD chtějí nižší schodek státního rozpočtu, než navrhla ministryně financí.
5: 389 miliard je opravdu velmi mnoho. Budeme tlačit na to, aby byl snížen.
4: Začal nový školní rok, přináší několik změn, hlavně v prvních třídách.
6: Těšili jste se?
7: Já ne.
4: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je ve druhém kole tenisového US Open. Postoupilo dalších 5 Čechů. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D1 v Brně směr Vyškov. A bude slunečno, během dne přechodně oblačno. Teploty většinou do 24 stupňů. Je úterý 1. září. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
8: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Motoristé chtějí s koaličními partnery jednat o schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle jejich předsedy Petra Macinky je deficit příliš vysoký. S premiérem Andrejem Babišem z ANO se kvůli tomu sejde ve čtvrtek. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
9: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 389 miliard, o necelých 80 miliard víc než letos. Ministr Macinka uvedl, že ho číslo překvapilo.
5: Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak. Budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
9: S vysokým schodkem není spokojené ani hnutí SPD a bude v návrhu rozpočtu hledat úspory, pokračuje poslanec a člen rozpočtového výboru Jan Hrnčíř z SPD.
10: My jsme říkali, že chceme tlačit na seškrtání výdajů, my přesto si myslíme, že tam ještě nějaké rezervy jsou.
9: Podle poslankyně hnutí ANO a členky rozpočtového výboru Jany Murové to nebude jednoduché.
11: Nemyslím si, že by tady byl prostor pro nějaké snižování.
9: Schodek je příliš vysoký i podle prezidenta Petra Pavla. O finální podobě rozpočtu se může jednat do konce září. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Žáci se dnes vrátili zpátky do lavic. V Brodku u Konice prvňáčky přivítal prezident Petr Pavel. Zúčastnil se slavnostního shromáždění ke stému výročí založení školy.
12: Abych vám chtěl popřát.
13: Prezident přijel na pozvání samotných dětí. Zavítal také mezi prvňáčky.
12: Odnesou krásné vzpomínky na to, do jaké školy chodili.
13: Co povídal pan prezident?
14: Randovní tipy.
13: Říká prvňák Miroslav. Prezidentská návštěva se líbila i páťákovi Adrianovi.
15: Jo, hodně dobrý. Těším se, kdyby přijel ještě jednou.
13: Oslavy na náměstí vedle školy budou pokračovat až do odpoledne. Na děti tam čeká třeba jízda na historickém kolotoči. Z Brodku u Konice Sabina Millerová, Radiožurnál.
4: Nový školní rok přinesl několik změn. Zpřísnily se třeba podmínky pro odklady a školy, které vzdělávají děti z rodin v těžké životní situaci, letos mají získat víc peněz. Víc řekne redaktor Jan Duchoslav.
16: Změny se nejvíc dotkly prvních tříd. Třeba odklad školní docházky letos mohly dostat jen děti narozené do konce března 2020, a to pouze ze zdravotních důvodů. Školy taky musí v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. A prvňáci od letoška nebudou moct ročník opakovat kvůli prospěchu nebo nezvládnutí učiva. Změny jsou i finanční. Na podporu žáků se sociálním znevýhodněním letos do 520 základních škol rozdělí ministerstvo školství zhruba 220 milionů korun. A střední školy zavádí kombinovanou výuku. Až 40% výuky tak můžou mít žáci online. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Počet obětí ničivých záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl 1 000. V zasažené oblasti Nepálu už skoro týden pokračuje pátrání po pohřešovaných a míří tam pomoc. Podle nepálských úřadů neštěstí dopadá velmi rychle na psychiku lidí.
6: So both Hindu and Buddhist religion.
7: Přímo v terénu pracuje přibližně 50 psychologů a psychiatrů, ale bylo by jich potřeba až 10krát tolik. U těch, kdo přežili a ztratili celou rodinu, se často rychle rozvíjí posttraumatický šok. Nemluví nebo jsou naopak přehnaně agresivní vůči okolí. V zemi, jakou je Nepál, je velmi bolestnou ztrátou i to, když lidé přijdou o komunitu, která je od mládí obklopovala nebo o důležitá náboženská místa. Tisícům lidí také voda sebrala léky, zdravotní pomůcky a co je nejhorší, někdy i ty, kteří o ně pečovali. Z nepálského okresu Nuvakot, David Jakš, Radiožurnál.
4: Rusko při nočních kombinovaných raketových a dronových útocích na Ukrajinu zabilo nejméně 12 lidí. Jednou z obětí je občan Indie. Informovali o tom ukrajinské úřady.
14: V Kyjevě a okolí Rusko útočilo hlavně na skladové prostory a železniční depa. Při útocích zemřelo několik zaměstnanců železniční společnosti, ale také obyvatel zasaženého pětipatrového bytového domu v Boryspilu. Ostřelování Kyjeva prostřednictvím různých typů dronů pokračuje i nyní, už šestý den v řadě. Ukrajinské síly také pátrají po několika ruských raketách, které se odklonily z kurzu a nezasáhly cíl. Na Oděskou oblast ruské síly zaútočily klouzavými leteckými pumami. Ve městě je problém s elektřinou. Pravděpodobně byla zasažena energetická infrastruktura. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Kvůli dronům vyhlásili v noci poplach Estonsko a Lotyšsko. Preventivně odstartovali i stíhačky NATO. Poplach zřejmě souvisel s masivním nasazením ukrajinských dronů proti cílům po celém Rusku. Odvolací soud zprostil hnutí SPD viny v kauze předvolebních plakátů. Podle rozsudku nespáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Jeden z plakátů před volbami v roce 2024 zobrazoval například muže tmavé pleti se zakrváceným nožem a textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Původně obvodní soud pro Prahu 1 hnutí uložil 3milionový trest.
17: Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost.
18: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl i politické projevy, které jsou přehnané.
17: Obhájce hnutí SPD Adam Batuna rozsudek uvítal.
19: Myslím, že si demokracie tady získá to potvrzení, že stále tady u nás trvá, že je tady možná pluralita názorů.
17: Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Obžalově čelí i šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Dnešní rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Za 2 roky odhalil národní screeningový program víc než 2000 případů rakoviny prostaty. Vyplývá to z údajů Ministerstva zdravotnictví. Do programu se zatím zapojilo okolo 310 tisíc mužů.
20: Zájem o vyšetření prostaty se po spuštění programu zvýšil zhruba o 10% bodů, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
21: Smyslem programu je zachytit hlavně klinicky významné nádory, to znamená ty nádory, které skutečně mohou ohrozit toho daného pacienta na životě.
20: Rakovina prostaty je v Česku druhým nejčastějším nádorovým onemocněním. Lékaři každoročně odhalí asi u 10 000 mužů, říká vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.
22: Ten počet přibývá a je to také nevyhnutelný důsledek demografického stárnutí populace.
20: Screening je určený pro muže od 50 do 69 let. Provádí ho urolog nebo praktický lékař. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
23: Sport. Tenistka Linda Nosková slaví na US Open postup do druhého kola. Úřadující wimbledonská šampionka porazila v New Yorku 7-5, 6-1 domácí Katie Volinecovou. Po zápase, ve kterém předvedla velký obrat v prvním setu, mluvila i o tom, jestli se po červencovém triumfu v Londýně něco změnilo v jejím přístupu.
24: Já si to asi nechci připustit, že je něco jinak, tím pádem se toho moc nezmění. Já myslím, že ty okolní věvy, ať už je to mediální pozornost nebo více vlastně těch věcí, co musím dělat mimo kurt, tak samozřejmě přibylo, ale je to taková jako aktivita, kterou vlastně nějak proplouvám a neberu si ji moc k tělu. Takže hlavně pro mě je důležitý, abych se furt chovala nebo přemýšlela stejně na kurtu jako předtím.
23: Postup do druhého kola tenisového US Open slaví taky Dalibor Svrčina, Jakub Menšík, Kateřina Siňaková, Karolína Muchová a Marie Bousková. Končí naopak Sára Bejlek. Dnes čeká vstup do newyorského Grand Slamu na čtveřici Češek.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
25: Nehoda na D1 v Brně a taky ve sjezdu z 35 na D10 u Turnova.
0: Na dálnici D10 v Brně z Prahy směrem na Vyškov za sjezdem k výstavišti vzniká kolona ze 191. kilometru. Kamiony v pravém pruhu. Od exitu 194 Vídeňská se plní i levý pruh a odtamtud je to osobním autem asi na 5 minut. Do omezení před D2 na 195. řeší nehodu v pravém pruhu. Na tahu 35 z Liberce na Prahu pozor, při napojení na dálnici D10 u Turnova ve sjezdu se brzdí, stojí tam auto po nárazu do svodidel, je to vidět na poslední chvíli. A v Praze na jižní spojce směr Černý most opatrně hned za podjezdem magistrály, leží tam mezi středním a pravým pruhem velký barel a vytéká z něj olej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude slunečno, přechodně oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy 26 a na horách kolem 15. Tolik zprávy. A na ně navazuje publicistika s Věrou Štechrovou.
2: Jak pádné jsou argumenty, kterými česká vláda vysvětluje navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok? Jak podložené jsou naopak výtky opozice, podle které vládní koalice nemůže v době ekonomického růstu obhájit razantní navýšení státního dluhu? A jak pokračuje v Nepálu operace na záchranu stovek dělníků, které uvěznily bleskové záplavy v tunelech vodních elektráren? O tom všem budeme mluvit. Vládním motoristům se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok. Ve čtvrtek o tom budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z ANO, sdělil dnes předseda strany a šéf diplomacie Petr Macinka. O rozpočtu chce dál jednat i ministr školství Robert Plaga za ANO. V návrhu pro jeho ministerstvo podle něj chybí 6 miliard korun, mimo jiné mandatorní peníze na soukromé a církevní školy. Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Stát by měl podle něj příští rok hospodařit s deficitem 389 miliard korun. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září. A ve vysílání jsou teď dva zástupci sněmovního rozpočtového výboru, Jana Murová za ANO. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A Jiří Havlánek za ODS. Dobrý den.
5: Krásný dobrý den posluchačům Českého rozhlasu, vám i paní kolegyni.
2: Paní Murová, je podle vás v době ekonomického růstu opravdu nutné mít takto vysoký schodek rozpočtu? Je o 79 miliard vyšší než ten loňský?
3: Rozpočet, který se plánuje na rok 2027, tak je odrazem stavu jednotlivých rezortů. Řekla bych, že to bude ozdravný rozpočet, bude sanovat spoustu neduhů, které máme ve zdravotnictví, ve školství, v platech státní správy. Bude startovat investice a v podstatě je tam spousta prorůstových investic, prorůstových záležitostí, tak, abychom v následujících letech mohli konsolidovat. A rok 2027 bude v podstatě rokem legislativních změn, tak, aby mohlo dojít k té konsolidaci v následujících letech.
2: Paní Murová, a vy tam tedy nevidíte prostor pro nějaké šetření, protože třeba ani váš koaliční partner není zvýší toho schodku spokojený, motoristé ho chtějí nižší?
3: Tak úplně nadšení z toho čísla asi nemůžeme být nikdo. Na druhou stranu nejsme v situaci, kdy bychom mohli říct, komu konkrétně budeme rozpočet snižovat. Když všichni se bavíme o tom, že je třeba do systému zdravotnictví a financování nemocnic dofinancovat 50 miliard, když se bavíme o tom, že deficit platů veřejné správy je zhruba 25%, takže to jsou všechno věci, na kterých se aktuálně nedá žádným způsobem ušetřit. Jestli se najdou nějaké jednotky, tak to bude asi fajn. Vím, že ta jednání s jednotlivými ministry byla mnohdy opakovaná, že se vyjasňovaly investice tak, aby byly profinancovatelné už v roce 2027 a aby to nebylo alokování finančních prostředků a ve finále vynakládání v následujících letech. Takže si nejsem úplně jistá, jestli se najde prostor na nějaké snižování, ale samozřejmě měsíc září je měsíc, kdy rozpočet má k dispozici vláda.
2: Ano, ještě je čas na jednání.
3: Jednat koalice.
2: Pane Havránku, Aby se dostalo také na vašeho kolegu, pana Havránku, podle ministryně financí Aleny Schillerové by bez prohloubení schodku hrozila Česku ekonomická stagnace. Je tedy tenhle schodek takový problém, když jeho velkou část, asi 290 miliard, tvoří peníze na investice?
5: Já ještě jednou krásný den. Já myslím, že by si paní ministryně Schillerová měla uvědomit, že ekonomický růst není závislý jenom na výdajích státu, ale že samozřejmě v tom mají vliv i soukromé investice. A naopak takovéto schodkové rozpočty, a pokud nevěří mě, může věřit dalším ekonomům, třeba Lukáši Kovandovi. Pokud tyto investice státu budou přerůstat, tak samozřejmě budou vytláčet soukromý kapitál. Bude docházet také k tomu, že z nejvyšší pravděpodobností při takto vysokých schodcích může růst i inflace a samozřejmě s ohledem na to můžou růst i úrokové míry. To je velký problém pro českou ekonomiku a je to jenom odrazem toho, jakým stylem, jakým směrem vládu nad českou státní pokladnou Andrej Babiš a Alena Schillerová předvádí.
2: Znamená to, že těch 290 miliard na investice vám přijde příliš?
5: Ne, tam jde o ten nepoměr. Tam jde o to, že opravdu, pokud si vzpomenete na to, jak vypadaly rozpočty i za vlády Petra Fialy, snažili jsme se opravdu o to, že provoz státu pokryjí příjmy státu a to, co se týká investic, bylo na dluh. V tuhle tu chvíli ale už sanujeme, už samotný provoz státu právě dluhem. A není to jenom o tom, že by překrýval celý investiční rozpočet v úvozovkách právě například výši dluhu.
2: Paní Murová, není problém, že právě zhruba, jestli rychle dobře počítám, 100 miliard jde právě už na provoz státu? Není to do budoucna problém právě tohle zadlužování?
3: Odpovím a ještě mi dovolte ale okomentovat to, co říká kolega. Je třeba si v tom rozpočtu uvědomit, že nám končí dotační období v rámci Evropské unie a ten rozpočet se nám na příjmové stránce snížil o zhruba 200 miliard na dotacích EU. To je značná velká částka, která je částečně sanována a částečně to jde vidět i právě v rozpočtě kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, kde rozpočet právě o část dotací klesá.
2: Jak velký je tedy ten problém, že 100 miliard jde na provoz státu?
3: Co se týká toho provozu státu, myslím si, že to známe všichni v svých domácnostech, případně ve firmách, obcích, kde fungujeme. Jde o to, že abyste mohli snižovat rozpočty jednotlivých úřadů, tak musíte nejprve realizovat investice. Tady jednoznačně digitalizace, zavedení AI a tohle to vyžaduje investice a tyto investice pak mohou způsobit to, že budeme, dejme tomu, snižovat počty úředníků na úřadech, ale bez té investice to nejde. Stejně tak, ale myslím si, že ten provoz státu, že tam byl obrovský, ale obrovský tlak na snižování provozu státu, když se podíváte na kapitolu vlády nebo poslanecké sněmovny, tak u té vlády, tak tam bychom si měli vzít příklad, tam je to teda precizně.
2: Tak, pane Havránku, zeptám se vás, vy jste teď slyšel od paní Murové, nejsou peníze z Evropské unie, je deficit platu veřejné správy, tak kde vy byste ty peníze sebrali?
5: Tak za prvé 40 miliard z Evropské unie si vylepšila Alena Schillerová už letošní rozpočet, protože je nečerpala v těch posledních měsících a financování toho loňského rozpočtu v úvozovkách Zbyňka Stanjury proto dopadlo hůře.
2: No tak dál, stále máme 160 miliard.
5: Druhá poznámka je, že o tom, že bude konec finančního, že bude konec rámce Evropské unie, co se týče dotací, to přece bylo jasné dopředu. My bychom samozřejmě museli.
2: Ano, to je jasné, a já se právě ptám, jak vy byste hledali ty zdroje. Ano.
5: Ano, a my bychom museli samozřejmě hledat zdroje nejenom v tom, kde už nyní vláda Andreje Babiše a Aleny Schillerové například rozdává tam, kde nemusí, to, což už je zhruba ve výši nějakých 30 miliard, pouze pokud si vezmeme POZE a pokud si vezmeme některé drobné výdaje, protože na ně prostě nemáme. Dále bychom samozřejmě se museli bavit i o tom, jak změnit, a tím neříkám zvýšit, ale změnit celkový daňový mix České republiky. Očekával bych, že je připravená vláda Andreje Babiše, tak jak jsme to neustále slyšeli, prostě bude mít připravenou daňovou reformu, kterou protáhne poslaneckou sněmovnou v prvním roce. Já nevidím byť jediný zákon, který by v tuhle chvíli kromě EET upravoval příjmovou či výdajovou stránku rozpočtu do pozitivna. A ani v předložených dokumentech směrem k Evropské unii nemá ve fiskálním rámci vláda popsán jakýkoliv
9: systém toho, jak by chtěla v konsolidaci pokračovat, zlepšovat, kromě paní naprosto Murová, vylhaných čísel, které nenaplní.
2: Paní Murová, proč vláda nejde tou cestou, nebo koalice nejde tou cestou zvýšení některých daní? Proč jde tou cestou k zvětšení dluhu?
3: A jenom ke kolegovi, co tady řekl, tak POZE dělá v rozpočtu 18,1 miliard, to asi si nevybral úplně reprezentativní vzorek, který by mohl vyřešit deficit 389 miliard. Díky POZE máme tak nízkou inflaci. Tato vláda se zaměřila na růst ekonomiky, ale růst ekonomiky ne tak, aby byl tahounem státní sektor, tak jak to tady kolega prezentoval, ale růst ekonomiky založené na hospodářském sektoru, na soukromém sektoru. To znamená stabilní ekonomické prostředí, podpora startupů, rekordní investice, rekordní státní fond dopravní infrastruktury, podpora výzkumu, vědy.
2: Já tomu rozumím, ale proč jste nešli tou cestou zvýšení příjmů? To znamená třeba nějakou daňovou reformou, nebo protože dnes ministryně financí Alena Schillerová řekla, že už příští rok bude muset zvednout některé daně, jde o spotřební daně.
3: Ano, bavíme se o spotřební daní, u kratomu, u některých tabákových produktů, které dneska nejsou zahrnuty do spotřební daně, tady je to zcela férové a spravedlivé. Myslím si, že ti, kteří konzumují tyto substituty, tak zatěžují zdravotnictví a měli by platit spotřební daň.
2: A není škoda, že už to není pro ten rozpočet pro příští rok, protože pak bychom se vyhnuli tomu vysokému schodku.
3: Vláda je ve vládě, nebo současná koalice je ve vládě od 15.12. Než připravíte legislativu, aby prošla mezirezortním připomínkováním, tak to prostě trvá, ten čas to vyžaduje. Stejně tak potom schválit jakoukoliv legislativu ve sněmovně, to není otázka půl roku. Když je to pozitivní, není k tomu příliš mnoho odporu, jak se bavíme o tři čtvrtě roku, no a pak to můžeme jenom natahovat pomaly na rok.
2: A pane Havránku, vy byste souhlasili se zvýšením některých daní, protože třeba podle předsedy STAN Víta Rakušana musí přijít daňová reforma?
9: Já říkal, že musí přijít daňová reforma.
2: No a které ty daně vy byste zvyšovali jako za ODS?
9: To znamená, že když se podíváte na spotřební daně, což je samozřejmě i DPH, prostě zdanění naší spotřeby, tak tam se samozřejmě můžeme bavit o tom, jak tyto daně upravovat, zvyšovat. Určitě není na místě si myslet, že prostřednictvím kratmu, po případě, já nevím, jednorázových cigaret, které podle mě jsou mimo v tuhle chvíli zdanění, vybereme 200 miliard. Na to se člověk musí podívat opravdu komplexně. Další věc je to, že opravdu v tuhle chvíli dochází ke zvyšování výdajů státního rozpočtu. Není to jen o těch příjmech. A pojďme se opravdu podívat na to, zda je nutné veškeré kroky, ke kterým v tuhle chvíli vláda Andreje Babiše sahá, provádět, protože opravdu 389 miliard plus teda 6 miliard pro Roberta Plagu, ty doufám, že najdou tedy v rozpočtech jiných ministerstvech, protože opravdu to už je raketa, která míří do dluhové budoucnosti. A znovu opakuji, tohle je vytláčení soukromých investic, prodražování investic soukromých podnikatelů a ve finále i obyčejných úrokových sazeb, nejenom u hypoték, ale dalších úvěrů pro občany.
2: Paní Murová, ekonomové opravdu varují, že takový schodek by mohl zvýšit inflaci a tím třeba i zvednout půjčky, hypotéky. Nejde to trochu proti tomu, že vy říkáte, že chcete zajistit to předvídatelné podnikatelské prostředí, že tedy platíte POZE, tak z druhé strany nejde tohle proti tomu podnikatelskému prostředí?
3: Kdybychom snížili rozpočet o 150 miliard, tak to by mohlo právě narušit to hospodářské podnikatelské prostředí.
2: Jak?
3: Nemůže jít takovým šmahem. Jestliže zastavíte stavby, zejména ty dopravní, tak ministr Bednárik to napredikoval na konzervaci staveb zhruba za 60 miliard. To asi nechceme vynakládat 60 miliard a nic z nich nemít. To je lepší teda opravdu do toho státního fondu dopravní infrastruktury ty peníze dodat a ty stavby dokončit. Jo, to je ad jedna. A ad dva je významnou částku toho rozpočtu a zatím je to ve všeobecné státní správě v kapitole, odkud to do konce září teda bude zahrnuto na základě platových tarifů do jednotlivých kapitol, je navýšení platů státního sektoru, tak aby se nám nestalo, že kdokoliv bude přijímat zaměstnance, tak jeho tarifní plat bude nižší než minimální mzda nebo nižší než jeho zaručená mzda. To je něco, co tady jako doháníme za 4 roky předchozí vlády, kdy nám enormně stoupala inflace, ale ty platy nestoupaly.
2: Máme poslední půl minuty, ještě dám naposledy slovo panu Havránkovi. Vy mluvíte o daňové reformě. Připravuje ODS něco takového, aby byla, jak říkáte, připravená třeba, kdyby se dostala k vládě v dalším volebním období?
9: Ano, připravuje a věřím, že už v příštím roce představíme první detaily. Jenom když jsme u té veřejné pokladní zprávy, paní kolegyně, ta vzrostla, pokud se nepletu, o 20 miliard, můžou tam být platy státních zaměstnanců, ale jsme na vlnách Českého rozhlasu. Kde tedy potom máte změnu financování České televize a Českého rozhlasu? Toho rozpočtu nějak chybí.
2: Děkuju.
9: Myslím, že to zde.
2: Děkuju. Jiří Havránek, člen sněmovního rozpočtového výboru za ODS, a Jana Murová, členka sněmovního rozpočtového výboru za ANO. Díky oběma, naslyšenou.
9: Krásný.
3: Děkuji a všem pěkné odpoledne.
2: Počet obětí ničivých záplav, které minulý týden zasáhly Nepál a Tibet, přesáhl 1 000, vyplývá z dnešních údajů nepálských úřadů, podle kterých živelní neštěstí v tamnějších oblastech připravilo o život 987 lidí. A čínské úřady zatím uvádějí, že v Tibetu si záplavy vyžádaly 16 obětí. Podle nepálského úřadu pro zvládání katastrof se stále pohřešují téměř 4 000 osob, včetně 583 cizinců z více než 30 zemí. Pátrací a záchranářské týmy pokračují v operacích v odříznutých oblastech a v tunelech vodních elektráren. Mezi pohřešovanými je stále přes 900 pracovníků z 12 elektráren, z nichž asi 500 je s velkou pravděpodobností uvězněno v tunelech. Do nepálské metropole Kátmandu zdravím našeho asijského zpravodaje Davida Jakše. Dobrý den.
10: Hezký den.
2: Tak kam pokročila ta operace na záchranu těch, kteří zřejmě uvízli pod těmi vodními elektrárnami v Himalajském pohoří?
10: Tak popravdě řečeno, přesně tyhle ty speciální záchranné operace se v posledních hodinách stávají vůbec nejsledovanějšími, protože ti lidé, o kterých se předpokládalo, že by mohli být vysoko v horách, v kopcích, v lesích a záchranáři je tam objeví, tak těch prudce ubývá tím, jak jsme stále dál od toho prvopočátku té katastrofy, v podstatě 5. den. Takže naděje na jejich záchranu jsou menší a menší a proto se tedy teďka veškeré úsilí a veškerá pozornost upírá právě na ty poškozené hydroelektrárny, na ty zmiňované vodní tunely, unikové cesty a tak dále. Je to velice složitý, na druhou stranu sofistikovaný labirint, který s podobnými neštěstími, samozřejmě ne tak velkými, počítá už při stavbách, staví je většinou zahraniční experti a proto ta naděje, že by uvnitř těch vodních šachet mohly být desítky, možná i stovky lidí, které by se mohlo podařit zachránit.
2: A jak v okolí těch elektráren ty záchranářské týmy postupují a na jaké překážky tam narážejí?
10: Tak je to hlavně obrovská mohutná vrstva hradba, bahna a kamení. To je největší problém. Záchranáři, kteří tam teď pracují, nemají úplně ideální techniku. Nemají tu techniku, kterou by opravdu potřebovali, kdyby se podobné neštěstí stalo v Evropě nebo ve Spojených státech nebo v jiných částech Asie. Asi by ta technika byla výrazně lepší a bylo by jí více. Nicméně pracují s tím, co tedy mají po ruce a je jich naštěstí hodně. To je zase dobrá zpráva tedy, že nejsou úplně bez šancí. Na druhou stranu těch informací z téhleté části severního Nepálu přichází stále velice málo. Ono se tam nedá dostat jinak než vrtulníkem z obou stran, ze severu od čínské hranice i ze spoda odtud od hlavního města, tak ta jediná slušná silnice, ta je přerušená, je odříznutá, je vlastně rozvalená, takže dostat se nahoru je velký problém i pro ty záchranáře a samozřejmě i těch informací je málo. Na druhou stranu i lidé v těch zasažených oblastech používají, pokud to jde, sociální sítě, takže ty informace se potom dolů do těch zbytků Nepálu dostávají.
2: A podařilo se tedy navázat kontakt s některými z dělníků, které ta živelní pohroma uvěznila v elektrárenských tunelech?
10: Ti odborníci, ti záchranáři nasazují drony, hluboko do těch šachet posílají drony a popravdě řečeno nejsou zatím informace, že by byly nějaká zpětná vazba, že by třeba nějakým boucháním do předmětů nebo akusticky ti lidé, kteří by tam snad možná mohli být, dávali vědět. Nicméně záchranáři to nezdávají, říkají, že to je velmi hluboký labirint, ti lidé mohou být ve zvědomí, mohou být těžce zranění, takže jsou to všechno jenom spekulace a ty záchranáře žene víra, že by se tedy mohl stát zázrak a oni by tam mohli být uvězněni a mohli by být objeveni a zachráněni.
2: Když jsme spolu mluvili před několika dny, tak jsme mluvili o tom, že nepálský premiér odmítal další zahraniční pomoc, další záchranářské týmy ze zahraničí. Jak je to v tuhle chvíli?
10: Popravdě řečeno je to jako na houpačce, protože přesně jak říkáte, ze začátku každá pomoc vítána, speciálně ze zahraničí. Potom najednou během 12-16 hodin už nejezděte, už nepotřebujeme lidskou sílu, lidské záchranáře, potřebujeme techniku. Teď už je to zase najednou jinak. Teď už Nepál potřebuje třeba forenzní odborníky, profesionály, kteří jsou schopni rychle identifikovat a přesně ty lidské ostatky. Mimochodem posílají se sem dokonce až z Indie. V severní Indii vlastně indické úřady zachycují ty mrtvoly a předávají je sem zpátky do Nepálu k identifikaci. Jsou potřeba také odborníci, co se týká hygieny, protože hrozí lékaři, hygienici jsou velmi zapotřebí, protože hrozí epidemie nejrůznějších nemocí a tak dále, proto jsou ti lidé také velmi rychle pohřbíváni, takže sečteno potrženo, ta zahraniční pomoc už je znovu vítána a žádána a skutečně sem také plyne z Číny, z Indie, ze zemí jihovýchodní Asie a tak dále.
2: Přímo v Nepálu sleduje situaci po katastrofálních záplavách náš asijský zpravodaj David Jakš, momentálně je v metropoli Kátmandu. To byla polední publicistika, ta podvečerní, to bude v 18 hodin 10 minut. Věra Štechrová přeje příjemné odpoledne. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
11: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Eliška Zábrocká.
12: Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003. Většina z nich je v Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4000 lidí, jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu třeba s více než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. Nárok lidí v bytové nouzi na podporu při hledání bydlení ode dneška posuzují úřady práce. Změna je součástí novely zákona o podpoře bydlení, která začíná dnes platit. Doteď měli na starosti celou podporu obce. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se tím zjednoduší celý proces, protože úřady práce už teď řeší s lidmi v bytové nouzi například vyřizování dávek. V Pardubicích se dnes otevřelo nové centrum pro děti i dospělé s autismem. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které v regionu poskytuje služby lidem s poruchami autistického spektra. Zařízení nabídne dvě sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. A šéf Bílého domu Donald Trump požádal společnost Apple, aby ve své americké aplikaci změnila název jezera Ontario na americké. Společnost se k tomu zatím nevyjádřila a v aplikaci stále zůstává původní název. Trump začal o přejmenování vodní plochy mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York mluvit v uplynulých dnech, a to poté, co zkrachovala jednání o obchodní dohodě mezi Kanadou a USA.
11: Sport.
12: Po volném dni vyrazí za necelou půl hodinu cyklisté na Vueltě do kopcovité 10. etapy. Před ní je v čele celkového hodnocení Španěl Enric Mas o minutu a 18 sekund před Slovincem Primožem Rogličem.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Kolony na D1 u Brna a nehoda ve sjezdu z 35 na D10. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy je kolem směru z Vyškova je kolem Rohlenky silný provoz, hlavně kamiony v pravém pruhu. Natahuje se to až k exitu 210 Holubice, kde se chvílemi brzdí až do zastavení i v levém pruhu, dejte pozor. Na D1 v Brně ve směru z Prahy na Vyškov se pomalu sunou kamiony pravým pruhem od sjezdu k výstavišti ze 190. kilometru do omezení u D2. Je to důsledek dřívější už dořešené nehody na kilometru 195, už tam nic nepřekáží. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu u Olympie, kolem exitu 3 začíná. Na D11 z Prahy na Hradec opatrně na exitu 84 ve sjezdu na D35 směr Olomouc, tam zabraný levý pruh, na odtah čeká nabourané auto. Na silnici 35 z Liberce na Prahu pozorně za Paceřicemi u Turnova v připojení na dálnici D10 se v pravotočivé zatáčce tvoří kratší kolona, překáží tam auto po nárazu do svodidel. A na silnici 50 z Trenčína na Uherské Hradiště čekajte nejdřív zdržení kvůli omezení před Starým Hrozenkovem a za ním potom pozor v Serpentinách, nejostřejší zatáčce tam havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
12: Bude slunečno, přechodně oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy i 26 a na horách kolem 15. Tolik zprávy. A po nich pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: 4 minuty po půl jedné přejeme dobré 1. zářijové odpoledne. České pivo zná celý svět a teď se do zahraničí snaží prorazit i česká kuchyně. Jenže získat známku kvality není tak jednoduché. Kde zatím česká kuchyně uspěla a jak se české recepty mění za hranicemi, si poslechněte v dnešní soutěžní reportáži a pak s námi soutěžte o další zajímavé ceny. Třeba dárek od značky Jenký, herní židli Onyx, anebo taky set vín z českého archivu vín. Zůstaňte u nás, krásné odpoledne.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Chuť na pravou svíčkovou nebo guláš může přijít i daleko od domova. Jak ale poznat restaurace, kde budou chutnat opravdu jako v Česku? Právě s tím má hostům pomoct certifikát Czech Specials. Získat ho ale není jednoduché. V zahraničí se to zatím podařilo jen dvěma japonským restauracím a Schweizerhausu ve vídeňském Prátru.
1: Křupavá do zlatova upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořtice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
2: Musí mít minimálně jednu polévku a dvě hlavní jídla zařazená jako české speciality.
1: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
2: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí, vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
1: Zatímco v Česku certifikát Czech Specials získaly už desítky restaurací, v zahraničí jsou zatím jenom tři. Pro tamní kuchaře je cesta k němu totiž často složitější. Recepty musí přizpůsobit místním surovinám nebo zvyklostem. U některých jídel jsou proto povolené i mírné úpravy.
2: Ani my v České republice nemáme knedlík v jedné formě. Co region, to jiný houskový knedlík.
1: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce světa.
3: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
1: Podle Marie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů mají ve světě šanci uspět i další české recepty.
2: My jsme atypičtí tím, že my jíme sladká jídla jako hlavní jídlo, což vlastně v Evropě a ve světě není.
1: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Radiožurnál.
0: 221 552 255, telefon do vysílání odpoledního Radiožurnálu. Poslouchali jste pozorně, troufnete si, mám pro vás tři soutěžní otázky už za malou chvíli. Tak hodně štěstí, zavolejte nám.

0: Bude 3:15, posloucháte odpolední radiožurnál. Telefonuje nám Marian. Mariane, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Odkud nám voláte?
1: Volám z Třebíče.
0: Třebíčsko, možná tam pošleme dnešní hlavní cenu a tou cenou je, řekněme, dárek od značky Yankee pro vás nebo vaše děti, které se třeba možná právě dnes vracejí do školních lavic a doma se budou učit, anebo si možná vy rád doma hrajete u počítače. Takže značka Yankee věnovala jako hlavní cenu ergonomickou herní židli Onyx s tvarovanou pěnou a PU kůží, moderní design, kovový rám a 3D nastavitelné opěrky rukou, odnímatelné polštářky pro bederní a krční oporu, prostě pohodlí pro sezení. Za dvě správné odpovědi set vín z Českého archivu vín, který organizuje soutěž Vinař roku. K tomu přidáme i balení skvělé zrnkové kávy ze sítě Pražíren a kaváren Mama Coffee. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Mariane, máte rád českou kuchyni?
1: Určitě.
0: Tak pokud
1: jedna
0: vás...
1: Jedna z nejlepších.
0: Jedna z nejlepších a pokud cestujete, někdy by se ta svíčková hodila, protože ne vždycky můžeme celou dobu jíst, řekněme, italské těstoviny, francouzskou kuchyni, pak hledáme něco, kde bychom se alespoň na chvíli cítili jako doma. No a o tom je dnešní soutěž a o certifikátech, o kterých jsme vysílali, o těch bude i následující minimálně jedna soutěžní otázka, ale jsou tři. Tak Mariane, můžeme začít?
1: Ano.
0: Tak tedy, kolik českých specialit musí mít taková zahraniční restaurace minimálně v nabídce, aby mohla získat certifikát Czech Specials?
1: Tak mělo by tam být jedna polévka a dvě hlavní jídla. Ale
0: je to tak. Je to tak, nejméně tři nebo jednu polévku a dvě hlavní jídla. Nemusí přitom jít jenom o tradiční hospodskou kuchyni podle přesných daných receptů. Certifikát můžou získat i podniky, které českou kuchyni pojmou moderně, včetně fine diningu. Otázka druhá. Mariane, ve které zemi byla první zahraniční restaurace s certifikátem Czech Specials?
1: Co by v Rakousku, ve Vídni, Prátr?
0: První certifikovaná první. Restaurace byla kde?
1: Buď teda ve Vídni, nebo v Japonsku, ale to teda...
0: Tak vyberte. Protože první byla jenom někde.
1: Jo, první certifikovaná byla... Ve Vídni.
0: V Japonsku. A tamní kuchaři prý české recepty zvládají překvapivě věrně. Některá jídla prý od těch připravených v Česku prakticky nejde rozeznat. Říkala to v té reportáži ta dáma, která potvrdila, že v Japonsku certifikovali okamžitě a poprvé. Otázka třetí. Mariane, který chod české kuchyně může cizince překvapit tím, že ho Češi jedí jako hlavní jídlo?
1: Jsou to sladký jídla.
0: Je to tak. Zatímco u nás jsou třeba ovocné knedlíky nebo buchtičky se šodou běžným hlavním chodem, v mnoha jiných zemích by podobné jídlo čekali spíš jako dezert. Právě to podle českých kuchařů dělá naši kuchyni ve světě poměrně neobvyklou. Tak bylo to těsně. Alespoň dobrá česká vína z archivu českých vín a k tomu ještě síťová. Výborná káva ze sítě kaváren Mama Coffee. Tu vám k tomu přibalíme. Mariane, gratuluju, mějte se hezky.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S přehledem splnili základní cíl, nic navíc ale nepřidali. Tak se dá shrnout vystoupení českých volejbalistek na domácím mistrovství Evropy v Brně. Po druhém místě ve skupině totiž hned v osmi finále následovala prohra 0-3 se Švédskem a konec na turnaji.
1: Musím říct, že to byl asi jeden z nejhezčích zážitků v mý kariéře, protože nemyslím si, že se to někdy bude opakovat, že bych tady ještě v Brně jednou hrála, i když bych se to moc přála a doufám, že se třeba opakovat bude, ale v tuhle chvíli nevím a naprosto jsem beze slov. Fanouškům děkujeme, protože vytvořili na každém zápase úplně úžasnou atmosféru a jsem hrála se slzama v očích a s husinou.
2: Mluvila po vypadnutí z evropského šampionátu blokařka české volejbalové reprezentace Ela Koulisiány o tom, jak bude vzpomínat na turnaj, který hostí její rodné město. Kapitánka Michaela Mlejnková hodnotila to, jestli je možné i přes konec v osmifinále mluvit o vydařeném turnaji.
3: Tak na půl bych řekla, postoupili jsme ze skupiny, ale chtěli jsme samozřejmě postoupit i do toho čtvrtfinále, ale to nevyšlo a je to těžké to překousnout, ale prostě je to tak.
2: Hladký postup ze základní skupiny, ve které domácí tým prohrál jen s favoritkami ze Srbska a jako jediným sebral aspoň set, podle blokařky Koulisiány ukazuje, že Češky patří do širší evropské špičky.
1: Doufám, že jsme celým sebe to ukázali, že se s náma musí počítat a o to budeme hladovější příští sezónu.
2: Trenér Janis Atanasopoulos už krátce po vypadnutí mluvil o tom, že evropský šampionát může český tým zase posunout.
4: Ukázalo nám to mnoho věcí. V zápasech základní skupiny jsme předvedli velmi dobré výkony a tuto úroveň musíme udržet. Nemáme hráčku, která udělá přes 40 bodů na zápas. Musíme hrát týmově a postupně se zlepšovat v nenápadných, ale důležitých částech hry.
2: Vypadnutím českého týmu program evropského šampionátu v Brně nekončí. Ve středu přivítá výstavištní pavilon P čtvrtfinále mezi Řeckem a Srbskem a Itálií a Švédskem. Vítězky pak odcestují do Istanbulu, který přivítá víkendové boje o medaile. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Premiér Andrej Babiš na Blažském strategickém fóru odmítl snížení finančních prostředků pro členské země 27 a připomněl význam střední Evropy a zemí Vyšegrádského uskupení. Co český premiér v evropské politice sleduje a na základě jakých informací? Proč se vláda rozhodla zrušit tzv. Eurocentra, v níž veřejnost čerpá znalosti evropských záležitostí? Vladimír Kroc se zeptá státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Návrh rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Pavla dobrý. Nový norský král skládá před parlamentem přísahu. Alpští lyžaři nemůžou na tajících ledovcích zahájit plnohodnotnou podzimní přípravu. Silnice 35 z Liberce na Prahu je po nehodě u Turnova neprůjezdná a bude slunečno, během dne přechodně oblačno. Teploty většinou do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle prezidenta Petra Pavla příliš vysoký. Řekl to při zahájení školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozicem, schodek se ale nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
3: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
1: Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Předseda hnutí Tomio Okamura to označil za prohru opozice. Pravomocný rozsudek podle něj respektuje právo na svobodu projevu a dokazuje, že SPD nespáchalo žádný trestný čin. Napsal to na síti X. Kauza se týká plakátů z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Nový norský král Håkon VIII. Skládá v parlamentu slavnostní slib. Jde o formalitu, kterou musí každý panovník Norska provést krátce po nástupu do funkce. Slibem se zavazuje vládnout zemi v souladu s norskou ústavou. Ceremoniál v zemi nahrazuje korunovaci.
4: Král Håkon bude mít k členům parlamentu krátký projev, jehož součástí bude i vzpomínka na zesnulého krále Haralda V. Od jeho úmrtí v pátek platí v zemi státní smutek, a to až do pohřbu, který bude 9. září. Na něj Norsko pozvalo státníky z většiny zemí světa, podle policie půjde o jednu z největších akcí v dějinách země. Ze severní Evropy, Jakub Lucký, Radiožurnál.
1: Začal nový školní rok. Školáky z Malotřídky ve Vepřové na Žďársku už tradičně doprovodili do lavic i rodiče.
5: Já se těším na kamarády.
6: Na kamarády, jo, na učenina.
7: Já mám skoro všechny předměty oblíbené.
8: Ale nejradši mám výtvarku.
9: Zatímco Elena a Amálie se těší hlavně na spolužáky a pohybové nebo kreativní předměty, Veronika vítá začátek školního roku se vším všudy. První den navíc do lavic neusedli sami, ale i s rodiči, pro které vedení školy chystá oslavu i s občerstvením.
10: Tím, že paní ředitelka nás takhle pozve i na tu radní kávu tady, tak je to takový jako opravdu příjemný a jsem ráda, že tady vytváříme nějakou komunitu lidí.
9: Vysvětluje paní Marie s tím, že na uvítacím dní je teď ve škole podruhé. Má doma ještě dvě předškolní děti, takže slavnostní setkání k začátku roku ji čeká v nadcházejících letech ještě hodněkrát. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
11: Sport. Alpští lyžaři nemůžou zahájit plnohodnotnou podzimní přípravu na nadcházející sezónu v Evropě na sněhu. Kvůli rychlému tání ledovců musí cestovat třeba do Jižní Ameriky nebo využívat lyžařské haly. Letní vlny veder totiž zapříčinily, že i běžně celoročně fungující střediska v Itálii nebo Švýcarsku jsou teď zavřená. Sportovní ředitel úseku alpských disciplín na svazu lyžařů Jan Fiedler mluvil ve vysílání Radiožurnálu Sport o tom, že třeba právě ve Švýcarsku je i přesto domácí reprezentace. Využívají.
12: My máme třeba předplacené rezervace v SASFE ve výši 2000 franků za jednu rezervaci za jeden tým. Ty rezervace jsou momentálně vraceny. Oficiálně se tam jako neližuje, to je opravdu jenom pro ty top reprezentanty z těch domácích reprezentací a myslím si, že není úplně šťastný, že to i prezentují navenek. Jako nevím, co dobrého to přinese, protože mě osobně to naštve, když vidím ty obrázky, že někdo trénuje a my nemůžeme.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda u Turnova na 35C a v Brně komplikace v Žabovřeské ulici. Silnice 35 z Liberce na Prahu je u Turnova neprůjezdná. Je zavřený nájezd na dálnici D10 směr Praha po nehodě osobního auta. Musí se jet přes Turnov po Nádražní ulici a na objížďce už se tvoří kolony. Na D1 popojíždějí kolony v Brně v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, osobním autem se zdržují. zdržíte okolo 10 minut. Menší kolony i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Opět hlavně kamiony zhruba od 5. kilometru. V Brně se vyhněte Žabovřeské ulici ve směru na Svitavy. V Pisárkách u Svrateckého náhonu blokuje jeden pruh nehoda a je tam kolona od výstaviště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, přechodně oblačno a hlavně na horách ojediněle přeháníky. Teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy i 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a teď už taky Hanku Schánělovou.
14: Hezké odpoledne vám přeji. My se teď projdeme po nádraží. Německé dráhy totiž chtějí, aby se cestující, ale i zaměstnanci cítili bezpečněji. A tak zakazují na nádražích alkohol. Opatření začne platit do poloviny příštího měsíce na všech víc než 5000 nádražích v zemi. My si o tom víc řekneme za chvíli s naším zpravodajem.
2: Odpolední radiožurnál
15: a Hanka Schánilová.

0: Víc pořádku, víc bezpečnosti, méně konfliktů, tohle všechno si slibují německé dráhy od zákazu alkoholu, který začínají dnes plošně zavádět na nádražích po celé zemi. Suchá nádraží dosud fungovala v pilotním režimu třeba v Hamburku, ale brzy jich bude v Německu skoro 5 500. Více už si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáše, zdravím tě a hezké odpoledne přeji.
1: Hezké odpoledne, dobrý den. Právě v Berlíně hlavní nádraží zdejší je jedním z těch, v jehož prostorách a taky na nástupištích se ode dneška alkohol nesmí pít. Kromě berlínského hlavního nádraží je to ještě na severu Německa Kiel a další město Braunschweig. Na druhou stranu v různých nádražních barech, nálevnách ten zákaz ale neplatí. V Berlíně jsem se o tom bavil s jednou strojvedoucí regionálního vlaku.
2: On sagt hier ruf mal Bundespolizei, das ist teilweise am Wochenende.
1: Tato pracovnice německých drah, která si nepřála být jmenována, mi řekla, že by uvítala, kdyby ten zákaz konzumace alkoholu platil nebo byl vymáhán i ve vlacích. Ona jako strojvůdkyně sice s cestujícími tak často do kontaktu nepřijde, ale říkala, že když ji průvodčí informuje, tak právě ona musí volat třeba policii a to prý taky bývá hlavně o víkendech a během léta jedna z hlavních příčin zpoždění vlaků, za což bývají německé dráhy často kritizované.
0: Co si německé dráhy slibují od zákazu alkoholu na nádražích a proč ho nerozšíří také na vlaky?
1: To, co si slibují, popsala mluvčí německých drah Anja Breckerová.
3: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
1: Mluvčí německých drah uvedla, že alkohol jde příliš často ruku v ruce s násilím, s různými konflikty. Některé byly v poslední době velmi medializované. No a kromě toho souvisí s konzumací alkoholu víc odpadků, větší nepořádek, takže zákaz té konzumace na nádražích má zlepšit takový celkový pocit bezpečí a komfortu pro všechny. No a pokud jde přímo o vlaky, tak tam už taky někde ten zákaz konzumace alkoholu platí, ale záleží to na spolkové zemi, na takové místní úpravě. Někde to je zakázané, i když právě to vymáhání. To je druhá věc problematická. No a samozřejmě samostatná kapitola jsou vlaky ICE. Tam se smí nejenom konzumovat, ale v jídelních vozech i podávat a tak to má i zůstat nadále. To jsou vlaky, které jsou taky právě o víkendech hodně obsazované, třeba fotbalovými fanoušky, kteří křižují Německo za svými kluby. A proč tohle zatím dráhy německé nechtějí nějak regulovat, tak to nezdělili.
0: No a hrozí nebo nehrozí, že by třeba musel skončit nebo omezit věhlasný jídelní vůz českých drah mezi Českem a Německem?
1: Tento vůz si považují i někteří Němci, se kterými jsem se na tohle téma bavil, ne že by se kvůli jídelnímu vozu českých drah vydávali rovnou do Čech, ale točené pivo místo skla nebo plechovek a kuchyň, ve které se opravdu vaří a nejenom jídlo ohřívá, tak to mi někteří říkali, že to na ně dělá dojem a že je to něco, na co v Německu člověk jen tak nenarazí. No a změny se tady evidentně žádné nechystají.
0: Zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín, díky, hezký den přeji.
1: Děkuji, hezký den.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Nový metropolitní plán ode dneška určuje, kde v Praze můžou vzniknout nové čtvrti, kudy povedou tramvaje a kde budou moci stát až 100-metrové budovy. Ten plán nahradí pravidla stará více než čtvrt století. Co všechno se tím promění, za chvíli uslyšíte.

0: Prahu čeká největší změna v plánování jejího rozvoje za poslední desítky let. Po víc než 25 letech platí ode dneška nový metropolitní plán. Určuje, kde se může stavět, jak vysoké mohou být nové budovy nebo kudy povedou tramvajové tratě. Detaily už má reportér Petr Kastner. Petře, dobré odpoledne přeji.
1: Hezký den. Plán ukazuje třeba to, kudy by mohlo vést okružní metro O nebo třeba nová železniční trať na letiště Václava Havla. Určuje taky místa, kde můžou vzniknout nové domy. Celkem plán počítá s prostorem až pro 350 tisíc bytů. Stavět se má hlavně na místech, která dnes nejsou příliš využitá, třeba v takzvaných brownfieldech, tedy ve starých a často schátralých prostorech. Patří mezi ně například Avia Letňany nebo nákladové nádraží Žižkov.
0: Metropolitní plán reguluje také výšku nových staveb. Kde by mohly vzniknout vysoké budovy?
1: Nejvyšší až 100-metrové budovy by podle plánu mohly být například v Libni a ve Vršovicích. Pro představu, v současné době nejvyšší budovy v Praze, které jsou na Pankráci, měří 104 a 109 metrů. I tak by ale v Praze měla vzniknout jedna vyšší budova a to 135-metrový mrakodrap Top Tower v Nových Butovicích. Ten získal povolení ještě když platil starý územní plán a měl by být nejvyšší budovou v Česku.
0: Přípravu metropolitního plánu schválili pražští zastupitelé v roce 2012. Proč vznikal skoro 14 let?
1: Mimo jiné kvůli tomu, že bylo velké množství připomínek od lidí, městských částí, ministerstev a dalších úřadů. Od roku 2018, kdy Institut plánování a rozvoje hlavního města plán představil, magistrát ve třech kolech připomínkovacího řízení zpracoval víc než 78 tisíc podnětů pro změnu. Podle tvůrců plánu je tak výsledný dokument velkým kompromisem. Pro schválení metropolitního plánu na květnovém zasedání zastupitelstva hlasovalo 50 zastupitelů napříč politickými stranami. Proti potom 3 zastupitelé a jeden se zdržel. Podle kritiků nového územního plánu je dokument příliš prodeveloperský, zahušťuje zástavbu a málo chrání zelené plochy. S tím jeho tvůrci nesouhlasí.
0: A o metropolitním plánu, který dnes začal platit v hlavním městě, jsme mluvili společně s naším reportérem Petrem Kastnerem. Petře, díky, hezké odpoledne přeji.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Tohle už je Adel a je 13 hodin 22 minut a s vámi je odpolední Radiožurnál.

0: signál je 13.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatele i experti. Ruské noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně 12 lidí. Jedním z nich je i občan Indie. Úřady hlásí 18 zraněných. Údery na Kyjev a kyjevskou oblast pokračují už 6. den v řadě. Ty dnešní cílily hlavně na skladové prostory a železniční depa. Rusko oznámilo, že se zaměřilo na vojenskou a energetickou infrastrukturu v Kyjevě a v Oděse. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila na 200 dronů a střel. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom včera informoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD, který ho do funkce jmenoval. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. A novou divadelní sezónu v Plzni dnes zahájí tradiční průvod Vendelín. V kostýmech se do něj zapojí všechny soubory divadla Josefa Kajetána Tyla, tedy opera, muzikál, činohra i balet. Průvod vyrazí v 16 hodin z Mlýnské Strouhy a přes Sadový okruh zamíří k Velkému divadlu. Sport. Šestice českých tenistů zvládla v druhém hracím dni své úvodní zápasy na US Open. Postupují vítězové mixu Jakub Menšík a Karolína Muchová, úspěšně začala i wimbledonská vítězka Linda Nosková, nejlepší deblistka světa Kateřina Siňaková, stejně jako Marie Bousková a Dalibor Svrčina. Vstup do turnaje v New Yorku čeká dnes další čtyři Češky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená silnice 35 u Turnova a komplikace taky u Vysokého Mýta. Silnice 35 z Liberce směrem na Prahu je u Turnova neprůjezdná. Ve sjezdu 35 na dálnici D10 na Prahu havarovalo osobní auto. Ten nájezd na Prahu je teď zavřený a musí se jet přes Turnov, konkrétně přes Nádražní ulici. Čekejte menší kolony na objížďce. A silnice 35 ještě jednou, kolony hlásíte mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. U sjezdu z nové dálnice u letiště stojí nepojízdné nákladní auto. Silnice je průjezdná Kyvadlově a tvoří se kolony z obou stran. Ve směru od Hradce Králové na Svitavy se brzdí už na konci dálnice u Vysokého Mýta. Opatrně dojíždějte. Nepojízdné auto komplikuje dopravu taky v Brně. Stojí v Žabovřeské ulici ve směru na Svitavy na úrovni Svrateckého náhonu a je tam kvůli němu kolona od výstaviště. Silný provoz v Brně taky na D1. Popojíždět budete v obou směrech před omezením na 196. kilometru. Hlavně v kamionu. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, přechodně oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky, teploty 20 až 24 stupňů na jihu Moravy i 26 a na horách kolem 15. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánělovou.
4: A poslouchejte nás určitě i dál, protože v radiožurnálu u nás uslyšíte třeba o krytých halách s umělým sněhem.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

O lítání teď mluvil David Stypka, je 13.37 a posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu. Lyžaři a snowboardisté mají kvůli rychlému tání ledovců stále méně míst, kde můžou na podzim trénovat na přírodním sněhu. Část přípravy proto

0: Desert Rose a zpěvák Sting teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Podzimní přípravu na sněhu zahajují čeští lyžaři a snowboardisté stále častěji v krytých halách. Kvůli letním vedrům a rychlému tání ledovců totiž ubývá i tradičních alpských středisek, která bývala otevřená prakticky po celý rok. A jak se s tím vyrovnávají sportovci, my to probereme s redaktorkou Terezou Cedidlovou z naší sportovní redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Terezo, jak vážně tání ledovců zasahuje do přípravy vrcholových sportovců?
1: Poměrně výrazně. Letní vlny veder letos zasáhly i ledovce v tradičních tréninkových centrech v Itálii nebo Švýcarsku. Některá střediska, která bývala otevřená i v průběhu léta, tak musela provoz omezit nebo úplně přerušit. Třeba trojnásobná olympijská medailistka ve snowboard crossu Eva Adamčíková tak zahájí podzimní přípravu na sněhu v kryté hale v nizozemském Landgrafu.
2: Situace na ledovcích není příznivá a je to smutný pohled, takže čekáme, doufáme, že v říjnu už se nějaký ledovce otevřou a že budeme moc někde trénovat. Rádi bychom jeli do Švýcarska, do Sasfé trénovat a pak ještě někam dál, ale nějaký trochu hrubý obrysy plánů jsou, ale nejde to nikdy přesně naplánovat.
1: Adamčíková přiznala, že nejde ale o nový problém a sportovci se mu přizpůsobují už několik let. V minulých sezónách proto například vyráželi trénovat na jižní polokouli, třeba do Chile, což je ale finančně velmi nákladné.
0: Terezo, jak dobře se dá připravit na sezónu v krytých halách?
1: Samozřejmě ta příprava je jiná. V Evropě je více než 20 specializovaných lyžařských hal, které mohou sportovci využívat.

0: Nedávno se například ze soustředění v hale v Litvě vrátila slalomářka Martina Dubovská. A právě pro slalomářky jsou tamní svahy dostatečně dlouhé na ten základní trénink. Podmínky se ale nedají úplně srovnat s ledovcem.
1: Trenér je šikovný, tak jsme volili vlastně dvakrát už v Litve. Teraz máme plány znova do Belgicka, potom ještě s českými holkami do Wittenburgu v oktobri. Takže sa zmenilo vonkajšie lyžovanie na vnútorné. Určite na niečo je to super, vieme otestovať lyže, lyžiarky, ale vonku je to predsa iné aj. Sú tam strmšie kopce a proste iné. V tej hale je to naozaj čistý ľad.
0: Říká Martina Dubovská. Přesun do hal navíc znamená další náklady a komplikace. A změna plánu přichází mnohdy na poslední chvíli. Dubovská měla například původně zamířit do švýcarského SASFE a měla tam už i zajištěné ubytování. Podle sportovního ředitele úseku alpských disciplín Svazu lyžařů Jana Fiedlera navíc podobné problémy řeší i další reprezentace. Zvýhodnění jsou podle něj ale domácí sjezdaři v zemí, kde alespoň částečně nějaká střediska fungují.
2: My máme třeba předplacené rezervace v SASFE ve výši 2000 franků za jednu rezervaci, za jeden tým. Ty rezervace jsou momentálně vraceny. Oficiálně se tam jako nelyžuje, to je opravdu jenom pro ty top reprezentanty z těch domácích reprezentací a myslím si, že není úplně šťastný, že to i prezentují navenek. Jako nevím, co dobrého to přinese, protože mě osobně to naštve, když vidím ty obrázky, že někdo trénuje a my nemůžeme.
0: Říká sportovní ředitel úseku alpských disciplín Svazu lyžařů Jan Fiedler.
3: A o podzimní přípravě mluvila Tereza Cedidlová. Díky.
0: Díky, naslyšenou.

0: Před 87 lety měl z pražského Vilznova nádraží odjet 9. poslední vlak Nikolase Windna. Zároveň to měl být i nejpočetnější transport. Celkem 250 převážně židovských dětí. 1. září 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak z Prahy už nevyjel. Většina dětí pak zahynula v koncentračních táborech. Až dosud se vědělo o třech, které válku přežili. Nám se podařilo najít další dvě sestry Lídu a Gerdu Métovi z Ostravy.
1: They had this number and they went up on the train.
2: Sestry dostaly číslo a nastoupily do vlaku. Po jisté době jim ale řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede. A tak se vrátili zpátky domů.
3: Říká šedesátnice Charlotte Rosénová. Jedna z dívek, tehdy 14-letá Gerda Métová, byla její matka. Charlotte se narodila a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy. Dědeček Hugo Met tam provozoval velký obchod s obuví.
2: Nebyli nijak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Navštěvovali divadla a přátelili se s lidmi od kultury. Byli Židé, ale víru moc neprožívali.
3: Po okupaci Československa se vše změnilo. Pod záminkou obchodní cesty odjel do zahraničí Charlottin dědeček Hugo. Když se potom naskytla možnost poslat ven z protektorátu i dcery, Lídu a Gerdu, rodina neváhala. 1. září roku 1939 seděly obě dívky ve vlaku do Londýna. Ten ale už neodjel.
2: Dědeček Hugo, který byl velmi energický, rozhodl. Dcery musí pryč.
3: Volba padla na Švédsko, to ale židovské uprchlíky nepřijímalo a tak dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Pak měli pokračovat dál do Británie. Nakonec se jim ale ve Švédsku podařilo zůstat.
2: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. Kdyby moje máma a její sestra neměly od Windna povolení ke vstupu do Anglie, neodjeli by. A já bych tady nejspíš nebyla.
3: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Métová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním Windnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Premiér Andrej Babiš na Blažském strategickém fóru odmítl snížení finančních prostředků pro členské země 27 a připomněl význam střední Evropy a zemí Vyšegrádského uskupení. Co český premiér v evropské politice sleduje a na základě jakých informací? Proč se vláda rozhodla zrušit tzv. Eurocentra, v níž veřejnost čerpá znalosti evropských záležitostí? Vladimír Kroc se zeptá státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
3: Kdy máme ten abiturientský sraz?
4: Jak máme?
2: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
5: Jsem to já, jak jsem mladá.
6: Rozdílné životy.
7: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
6: Společné vzpomínky.
8: Byla přece ve škole pokladní, ne?
9: A jo, a ty jsi primář.
6: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 14 hodin. To je Eliška Zábrocká a zprávy.
11: Vládním motoristům se nelíbí navržený schodek rozpočtu. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Francie zavedla poplatky na e-shopech s levnou módou, cílí na čínské platformy. České basketbalistky odehrají generálku na světový šampionát proti Jižní Koreji. Silnice 10 je po nehodě zavřená na příjezdu do Turnova směrem z Železného Brodu. A bude slunečno, během dne přechodně oblačno, teploty většinou do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok, řekl to jejich předseda a ministr zahraničí Petr Macinka. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
12: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání. Ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
11: Francie začala vybírat poplatky za takzvanou ultrarychlou módu. Chce tak omezit dovoz levného oblečení hlavně z velkých asijských platform, jako jsou čínské Shein nebo Temu. Čína zákon kritizuje a označuje ho za obchodní překážku, která by mohla odporovat pravidlům Světové obchodní organizace.
13: Otevření první kamenné prodejny čínské firmy Shein v Paříži loni v listopadu provázel obrovský zájem zákazníků. Ti si chválili zejména extrémně levné oblečení. Za něj si teď ale mírně připlatí. Kdo si bude chtít na e-shopech firem, jako jsou Shein, Temu nebo AliExpress, koupit třeba boxerky, zaplatí v přepočtu přirážku asi 6 korun. Za kabát už to bude skoro 300 korun navíc. Poplatek ale nesmí překročit polovinu ceny výrobku před zdaněním. Podle ministerstva životního prostředí je ultrarychlá móda vyrobená z nekvalitních materiálů a rychle se obnosí. Její nadměrná spotřeba má negativní dopad na životní prostředí. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
11: Některé obce v Beskydech už nepřipojují na vodovod nové odběratele. Stávající zdroje vody přestávají stačit. Problém řeší v turistických centrech, jako je Řeka nebo Bílá.
14: Letošní rok je opravdu katastrofální.
15: Správce vodovodů v obci Řeka Bohuslav Hamrozy mi ukazuje zdejší vodojem. 200 kubíkové nádrže jsou naplněné zhruba do poloviny. Dva vrty přestávají stačit také v Bílé, dalším turistickém centru Beskyd. Příští rok tam budou testovat nový třetí vrt.
16: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
15: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
11: Český dirigent Jakub Hruša dnes vystoupí na jednom z nejslavnějších festivalů klasické hudby BBC Proms. V londýnské Royal Albert Hall povede symfonický orchestr BBC. Program nabídne hudbu Sergeje Rachmaninova, Leoše Janáčka a Vítězslavy Kaprálové.
17: České zastoupení bude mít i Rachmaninův třetí klavírní koncert. Jednoho z technicky nejnáročnějších děl klavírního repertoáru se ujme Lukáš Vondráček. V druhé polovině večera se pak program znovu vrátí k české hudbě, kdy zazní Janáčkova symfonieta, která letos slaví 100 let od své premiéry. Monumentální skladba pro velký orchestr s výraznou žestovou sekcí zazněla poprvé v roce 1926 v Praze. Jakub Hruša, který je hudebním ředitelem londýnské Královské opery, se od roku 2028 stane také šéf-dirigentem České filharmonie. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
4: Sport. České basketbalistky čeká generálka na blížící se mistrovství světa v Berlíně. Národní tým se v 16 hodin střetne s Jihokorejkami. Asistent trenérky Romany Ptáčkové Petr Treml mluví o soupeřkách reprezentačního výběru.
18: Mělo to být právě, že konečně odehráme jedno utkání v kompletní sestavě a hledali jsme nějakého soupeře, kterého samozřejmě nebudeme mít ve skupině a který nám bude trošku vyhovovat i tím stylem hry, proto jsme vybrali tento asijský celek. Je to tým, který hraje rychle, mění obrany, takže bereme to jako dobrou přípravu před mistrovství světa.
4: Češky vstoupí do skupinové fáze šampionátu za 3 dny duelem proti Itálii, pak nastoupí proti Číně a obhájkyním titulu ze Spojených států amerických.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nebezpečí u Chomutova, kolony na D1 v Brně. Na dálnici D7 a teď pozor na výjezdu z Chomutova směrem na Prahu. Máme hlášené auto jedoucí v protisměru. Pokud tedy vyjíždíte na Prahu z Chomutova, jste v okolí sjezdu na Droužkovice 72. kilometru, tak velmi opatrně. Na D1 ve směru z Prahy na Ostravu se komplikuje teď situace v Brně. Na kilometru 194 za sjezdem na Vídeňskou stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Průjezdný pouze levý a kolona se prodlužuje. Aktuálně zpomalíte zhruba na 188. kilometru. V Brně je ucpaná taky Žabovřeská ulice směr Svitavy. U Pisárek stojí a blokuje jeden pruh nepojízdné osobní auto. Na silnici 35 čekejte dlouhé kolony mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. U Mýta u letiště stojí nepojízdné na nákladní auto, objíždí se Kyvadlově. Ucpává se kvůli tomu i nová dálnice u Mýta směrem od Hradce Králové na Svitavy. Silnice 10 je na příjezdu do Turnova směrem Stanvaldu zavřená. Kousek za kruhovým objezdem havarovala cisterna, skončila mimo vozovku, zasahují hasiči. A jede se objížďkou zatím v celku plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Je převážně slunečno, přechodně čekáme oblačno a hlavně na horách ojediněle přeháníky. Teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy i 26. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Skánilovou.
10: Hezké odpoledne vám přeji. Kontroverzní předvolební plakáty hnutí SPD nejsou trestným činem. Rozhodl o tom odvolací městský soud v Praze a zprostil tak vládní hnutí obvinění z podněcování k nenávisti. Podle soudkyně musí demokratický právní stát takové politické projevy unést. My za chvíli přivítáme informace přímo od městského soudu v Praze, tak dobré odpoledne.
19: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.
19: Vy

0: Odvolací soud zprostil hnutí SPD viny v kauze předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Jeden z plakátů hnutí před krajskými a senátními volbami v roce 2024 například zobrazoval muže tmavé pleti se zakrváceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. A podrobnosti od Městského soudu v Praze už přinesl do studia náš reportér Jakub Vik. Jakube, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co říká rozsudek a jeho odůvodnění?
1: Původně nalezací obvodní soud pro Prahu 1 hnutí uložil 3milionový trest. Ten tedy teď už neplatí. Soudkyně Monika Křikavová dnes zkritizovala to rozhodnutí soudu nižší instance v tom, že se k provedeným důkazům postavil v zásadě selektivně a přihlédl zejména k důkazům a argumentům obžaloby. Jako zásadní Křikavová označila, že výroky na plakátech byly součástí širší veřejné diskuze.
2: O otázkách migrace, bezpečnosti, sociální politiky, integrace cizinců, fungování sociálního systému, přičemž se jedná o témata veřejného zájmu, která jsou a vždy budou legitimní předmětem demokratické politické soutěže.
1: Soudkyně Monika Křikavová dál uvedla, že forma plakátů a sdělení byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu, ale zároveň takové vyjadřování označila pro předvolební agitaci za v zásadě typické. A i když jsou vyjádření takto expresivní, neznamená to podle ní trestnost z pohledu práva.
2: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl i politické projevy, které jsou přehnané, zjednodušující, provokativní nebo opakuji na hraně dobrého vkusu.
0: Co na rozsudek říkají zástupci SPD?
1: Podle předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury rozhodnutí respektuje právo na svobodu projevu.
3: Od začátku říkám, že neodvolám. A jsem rád, že tento pravdivý plakát, že za tento pravdivý plakát dnes soud pravomocně osvobodil SPD.
1: Obžalobě čelí i sám Okamura, stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat a soudy tak v jeho případě rozhodnou v odděleném řízení. Dnešní rozsudek podle něj předznamenává ukončení toho jeho trestního stíhání.
0: Jak se k závěru postaví obžaloba?
1: Státní zástupce Ondřej Šťastný řekl, že s výsledkem spokojený není.
4: Je evidentní, že odvolací soud na to má opačný názor než obžaloba, že to, jak si tu svobodu projevu vykládá v rámci politického projevu značně šířeji. Podle nás to není správný náhled na tu situaci a právě proto i budeme důrazně zvažovat možnou iniciaci dovolání, aby se k těmto otázkám případně mohl vyjádřit nejvyšší soud.
1: Každopádně teď je tedy rozsudek pravomocný, obžaloba počká na doručení písemného vyhotovení rozsudku, pak se rozhodne, zda dovolání podá.
0: Tak to byly informace od Městského soudu v Praze od Jakuba Vika. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Do Madridu se po 45 letech vrací velká cena Formule 1. Tamní obyvatelé se ale bouří, protože jim vadí nadměrný hluk, stavební změny ve městě a bojí se také davů v ulicích. Jak na tuhle kritiku odpovídá město, to všechno se dozvíme.

0: Obyvatelé Madridu se bouří proti Formuli 1. Španělské hlavní město bude slavný závod hostit po 45 letech. A to už koncem příštího týdne. Místní si ovšem stěžují na velký hluk při testech na okruhu a bojí se také davů ve městě a v dopravě. Detaily k tomu má ve studiu Radiožurnálu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Martine, jak výrazně ruch na závodním okruhu překračuje povolené limity?
1: Lidé, kteří žijí v okolí toho závodního okruhu, tak naměřili vlastně ty hodnoty v okolo 103, v průměru 103 decibelů, takže když se podíváme na to, co je povolené v obvykle v těch městských zónách, tak je to 55 decibelů, takže více než dvakrát tolik ty naměřené hodnoty, s tím, že ty nejvyšší naměřené hodnoty se pohybovaly kolem 107, 109 decibelů, takže opravdu nad rámec toho, co je možné, toho, co je povolené, takže lidé, kteří žijí v okolí toho závodního okruhu, tak si stěžovali, že nemůžou pracovat na home office, stěžovali si také rodiče od autistických dětí, samozřejmě, které ty zvuky nedávají, stres samozřejmě spojený s tím zvukem, takže ti všichni se stěžovali a město na tuhle část té kritiky odpovídalo tím způsobem, že ten závodní okruh v těch předchozích dnech testovali vozy Formule 3, které jsou obecně hlučnější, prý je tomu tak, než ty vozy, které ve finále budou jezdit na tom závodním okruhu, ty vozy Formule 1. To je ta první argumentace, pak ale samozřejmě mimo ten hluk se objevily ještě další fáze té kritiky, nevadil jenom ten hluk, ale upozorňují taky samozřejmě na ty davy lidí, kteří budou proudit tím městem Madridem, budou samozřejmě nastupovat do městské hromadné dopravy a to samozřejmě místním obyvatelům taky vadí.
0: Martine, kolik stála výstavba závodního okruhu a jak zásadně proměnila celé to okolí?
1: Ten závodní okruh stál v přepočtu přes 2 miliardy korun. On leží na severovýchodním cípu Madridu, zhruba 20 minut od centra, takže vlastně chviličku od toho centra města. Podle protestní skupiny Stop F1 Madrid prý jeho výstavba byla skutečně komplikovaná. Pokáceli zhruba 700 stromů a ochránci zvířat, přírody, vůbec toho ekosystému tam upozorní na to, že skutečně zanikl důležitý ekosystém, který je důležitý, že tam byly vzácné druhy živočichů a taky, co je problém, je, že tahle ta část města, kde byly ty stromy, těch 700 stromů, že působila i proti klimatickým změnám. To znamená, že to bylo důležité v rámci toho globálního oteplování, že se město tolik neoteplovalo a teď, když pokáceli ty stromy, takže to může být problém i v souvislosti s tím, že samozřejmě závodní okruh, asfalt, takže to sluníčko se tam bude opírat ještě daleko víc a bude to ještě horší.
0: Jak Madrid odpovídá na kritiku obyvatel?
1: No, už jsme si říkali ten hluk, to město zdůvodňovalo tak, že skutečně tam ty testy prováděly vozy Formule 3, ne Formule 1, které jsou tedy údajně klidnější, nevydávají takový zvuk, hluk. Město taky nainstalovalo, nebo chce nainstalovat protihlukové bariéry a radnice tvrdí, že závod naopak přiláká turisty, že se zvedne lokální ekonomika, že vlastně se ten závod propíše do mapy turistické, ale i obecně těch motosportů.
0: Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Díky moc a hezký den přeji.
1: Naslyšenou.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Radiožurnál je 14:30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Na rozvodně nedaleko elektrárny Jenschwalde na východě Německa se našla výbušná zařízení. S odvoláním na své zdroje o tom dnes informovala agentura DPA. Podle ní objevili policisté několik improvizovaných výbušných a zápalných zařízení. Veřejnosti ale prý nehrozí žádné nebezpečí. Rozvodna už podle deníku Der Standard znovu obnovila provoz a státní kriminální úřad mezitím zahájil vyšetřování incidentu. Bývalý hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc dostal za zneužití pravomoci 3letý podmíněný trest. Odvolací soud tak zmírnil původní rozhodnutí, podle kterého měl jít na 4 roky do vězení. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Šulc je jedním z několika obžalovaných v kauze rozdělování evropských dotací mezi lety 2008 a 2011 v Ústeckém a Karlovarském kraji. Jako předseda výboru regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se podílel na tom, že byl do čela úřadu účelově dosazen Petr Krušnírc. Ten byl za machinace při rozdělování evropských peněz opakovaně odsouzen. Spolu s dalšími lidmi měli ovlivnit dotace celkem za 14 miliard korun. Norsko má oficiálně nového krále. Håkon VIII. Složil slavnostní slib před poslanci parlamentu. Symbolický ceremoniál v Norsku podle ústavy nahrazuje korunovaci. Na královském trůnu nahradil svého otce Haralda V., který zemřel minulý týden ve věku 89 let. V Norsku kvůli úmrtí panovníka platí státní smutek až do pohřbu, který bude 9. září. A česká společnost AIDS Pomoc dnes otevřela v Táboře nové centrum pro testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabídne anonymní a bezplatné testování a vznikne v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor. Sport. Švýcarský tenista Stan Wawrinka odehrál svůj poslední zápas na US Open. Trojnásobný grandslamový šampion, který ukončí po sezóně kariéru, podlehl Italovi Berrettinimu 0-3 na sety. V New Yorku nastoupil 41-letý hráč na divokou kartu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 v Brně a zavřená silnice 10 v Turnově. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně v obou směrech. Delší teď ve směru do Ostravy. Kromě omezení u D2 je tam ještě nepojízdný kamion na 194. kilometru. Blokuje pravý pruh, průjezdný směr Ostrava je pouze levý. Kolona od 185. kilometru zabere pro osobní auta asi 20 minut. V Brně kolony taky v Žabovřeské ulici směr Svitavy. V tunelu Hlinky stálo nepojízdné auto. Kolona je už z Pisáreckého tunelu, hlásí náš zpravodaj.
5: A vrtí se do zastavení už v Pisáreckém tunelu, z které si tam ví, jo, takový nebezpečný na konci tunelu do úplného zastavení.
4: Nepojízdné auto v Brně i v Královopolském tunelu překáží ve směru na Žabovřesky a regulují kvůli němu vjezdy do tunelu. Na silnici 35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí se pomalu rozjíždějí kolony. U letiště u Vysokého Mýta stálo nepojízdné nákladní auto. Už je pryč, kolona se teď z Mýta přesouvá do Litomyšle. Na 35 se zdržíte taky v Liberci směr Chrastava. Do 10 minut před omezením sjezdu na Géčko. V Turnově je obousměrně neprůjezdná silnice 10 na výjezdu směr Harachov. Před kruhovým objezdem havarovala cisterna. Objížďka po Bezručově ulici je dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude slunečno, přechodně oblačno a hlavně na horách ojediněle přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů na jihu Moravy i 26. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Letošní léto bylo ve Velké Británii nejteplejší v historii měření. Uvedla to meteorologická služba Met Office. Průměrná teplota činila 16,5 stupně Celsia. Teď je 14:34, přeji krásné odpoledne.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

V Česku se daří lépe odhalovat rakovinu prostaty. Díky národnímu screeningovému programu se za 2 roky odchytilo zhruba 2000 případů. A my si k tomu programu za chvíli v Radiožurnálu.

0: Více než 2000 nově odhalených nádorů prostaty. To jsou výsledky Národního screeningového programu za první dva roky jeho fungování. Dnes je představilo Ministerstvo zdravotnictví. Do toho programu se zatím zapojilo okolo 310 tisíc mužů. A s dalšími informacemi už je v našem studiu Michaela Bacílková z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Pojďme možná ten program co nejpodrobněji popsat.
1: Program v Česku funguje od ledna 2024 a cílí na muže ve věku 50 až 69 let, kteří rakovinou prostaty onemocní nejčastěji. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Smyslem programu je zachytit hlavně ty takzvané klinicky významné nádory, to znamená ty nádory, které skutečně mohou ohrozit toho daného pacienta na životě, vyeliminovat ty, které třeba takto významné nejsou. Což se daří díky tomu.
1: O úspěšnosti programu svědčí podle Vojtěcha i to, že se zájem o vyšetření prostaty zvýšil asi o 10% bodů. Zatímco před zahájením programu se nechalo vyšetřit kolem 47% mužů v tom sledovaném věku od 50 do 69 let, předloni už to bylo víc než 57%. Ještě doplním, že vyšetření se dělá z krve. Zjišťuje se přitom množství bílkoviny PSA, což je prostatický specifický antigen, který právě může na rakovinu upozornit.
0: Takže když muže uklidníme, vyšetření se nemusí bát.
1: Určitě ne. A kvůli odběru ani nemusí za urologem. Může ho provést i praktický lékař při preventivní prohlídce. Dosavadní výsledky programu ukázaly, že zvýšenou hladinu bílkoviny PSA mělo skoro 9% mužů z oněch zmiňovaných 310 tisíc. Na dovyšetření k urologovi pak do půl roku přišlo asi 64% z nich.
0: Jak častá je rakovina prostaty?
1: Velmi. Je to u nás druhé nejčastější nádorové onemocnění. A počet mužů, kterým lékaři rakovinu prostaty diagnostikují, postupně roste, říká vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.

0: Je to také nevyhnutelný důsledek demografického stárnutí populace a bohužel na tento absolutní nárůst případů si musíme zvyknout, bude to pokračovat a co je důležité, roste zejména ta incidence, tedy počet nemocných, mortalita stagnuje, ale stále je na poměrně vysokých počtech.
1: V Česku rakovinou prostaty každoročně onemocní asi 10 000 mužů a zhruba 1500 z nich zemře. Proto je důležité včasné odhalení nádoru.
2: O novém národním screeningovém programu teď mluvila Michaela Bacílková. Díky.
1: Díky a naslyšenou.

0: Ještě před pár měsíci řešila, jestli vůbec bude ve své sportovní kariéře pokračovat. Teď už se jedna z nejúspěšnějších českých reprezentantek v zimních sportech, snowboard krosařka Eva Adamčíková, pilně připravuje na další sezónu. My vám o tom víc řekneme za chvíli, teď aktuální Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná D1 v Brně a zavřená silnice v Turnově. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona v Brně směrem do Ostravy. Na kilometru 194 těsně za sjezdem na Vídeňskou odtahují nepojízdný kamion v pravém jízdním pruhu. Zatím je průjezdný pouze levý a kolona je dlouhá. Brzdí se už u Kývalky na kilometru 182. Pro osobní auta je to zdržení asi na půl hodiny. Každou chvíli by ale měli kamion odtáhnout. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozoru sjezdu na Doksany a Terezín. Na kilometru 36 za sjezdem se projíždí omezením a dojíždí se teď do krátké kolony. Brzdí se tam z plné rychlosti až do zastavení, tak opatrně. A v Turnově je stále obousměrně neprůjezdná silnice 10 na výjezdu směr Harachov. Před kruhovým objezdem havarovala cisterna. Objížďka po Bezručově ulici je dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: je jedinou snowboard krosařkou v historii, která vybojovala 3 individuální olympijské medaile. Ale sportovní cesta Evy Adamčíkové ještě nekončí. Maminka ročního Krištofa se ve 33 letech připravuje na další zimní sezónu, která bude mít vrchol na březnovém světovém šampionátu v Rakousku. S Evou Adamčíkovou natáčel náš reportér Jakub Marek.
1: Evo, před víc než půl rokem to byla další olympijská medaile, ještě člověk tak nějak nevěděl, co bude, nebude, tak teď už je to trochu jasnější s tím, jak bude pokračovat, nepokračovat sportovní kariéra.
2: Já jsem vlastně zjistila, že se nedokážu nějak jako ze dne na den rozhodnout, asi je to prostě tím taky, že ten sport není jenom práce, ale je to život můj. Takže jsem normálně na jaře začala trénovat a nějak tak jako jedu v tom, že prostě pokračuju a uvidím, jak mi to půjde.
1: Na druhou stranu jste zas tak blízko nikdy mistrovství světa nezažila.
2: To je pravda. A montafon mám ráda, i když samozřejmě jako zlomila jsem si tam nohy, ale bylo to na jiném kopci. A minulý rok si myslím, že mi to tam docela šlo, jenom mě tam prostě posledních pár sezon vždycky v tom montafonu buď nějak blbě spadnu, nebo neudělám ani moc chybu a stejně mě předjedou.
1: Vy i před rokem touhle dobou jste říkala, uvidím, co malý Krištof dovolí, nedovolí, jestli z toho bude olympiáda, nebude. Teď to je tedy něco podobného, ale ta příprava dá se nějak srovnat? Je to teď mírnější s tím, že skutečně není ta olympiáda?
2: Jo, určitě je to mírnější. Zároveň je to trochu jednodušší v tom, že už jako vím, co dělám, máme zajetý režim. Krištof samozřejmě už jako vyrostl, je o rok starší a je to už prostě s ním jiný, je to super.
1: Kdy se zintenzivní ta příprava?
2: Ten podzim je přesně jako to období, kdy se to intenzivní, protože teďka člověk má čas na ty tréninky, takže my začínáme, že jedeme do haly do Langráfu a budeme doufat, že bude jako nějaká lepší zima a uvidíme, no.
1: Ten ostrý start bude v prosinci, v červini, začátek světového poháru.
2: Jo, jo, tam to většinou se jim daří i třeba s horšíma podmínkama udělat pěknou trať. My vlastně většinou na konci listopadu máme evropský poháry na pitstálu, což je takový jako trošku rozjížděcí závody a takový zahřívací, ale opravdu jako ta sezóna začíná tou červíny. Vypadalo to, že budeme mít víc závodů. Teďka, co jsem měla informaci před 14 dníma, tak zrušili i Gruzii, i Francii, takže to vypadá, že budeme mít jeden světový pohár měsíčně. Tak to je jako hodně, jako samozřejmě jsou to dost často dvojáky, že závodíme v sobotu a v neděli. Dva individuály třeba, ale je to jeden závod v prosinci, jeden v lednu si myslím, jeden v únoru a pak mistrovství světa v březnu a jeden svěťák ještě v březnu, no. Takže je to opravdu jako smutný pohled i na tohle, bohužel v našem případě.
1: To říká trojnásobná olympijská medailistka, dvojnásobná mistryně světa snowboard krosařka Eva Adamčíková. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vraždu promlčet nebo nepromlčet? Bude to řešit sněmovna i senát. Proč chce vláda i část opozice opět měnit pravidla?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a město Karlovy Vary.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy. Městský soud v Praze osvobodil SPD v kauze předvolebních plakátů. Německá policie potvrdila nález výbušného zařízení nedaleko elektrárny u hranic s Polskem. Prudké tání ledovců komplikuje přípravu lyžařů a snowboardistů. Na D1 popojíždí kolona v Brně směrem na Ostravu. A zítra čekáme zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 25 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty trestný čin. Rozhodl o tom pravomocně pražský městský soud. Vyhověl tak odvolání SPD a zrušil původní rozsudek, který hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Obžaloba vyněla SPD z trestného činu podněcování k nenávisti. Státní zástupce Ondřej Šťastný řekl, že s výsledkem spokojený není.
8: Je evidentní, že odvolací soud na to má opačný názor než obžaloba, že to, jak si tu svobodu projevu vykládá v rámci politického projevu značně šířeji. Podle nás to není správný náhled na tu situaci a právě proto i budeme důrazně zvažovat možnou iniciaci dovolání, aby se k těmto otázkám případně mohl vyjádřit nejvyšší soud.
7: Předseda hnutí Tomio Okamura označil dnešní rozhodnutí soudu za prohru opozice. Neznámí pachatelé se zřejmě pokusili o sabotáž elektrické rozvodny na východě Německa. Potvrdila to společnost LEAG, která provozuje elektrárnu Jenčewalde u hranic s Polskem. Na místě zasahují pyrotechnici.
9: Policie dementovala původní zprávy serveru Märkische Allgemeine Zeitung, podle kterých elektrickou rozvodnu zasáhlo několik raket zřejmě domácí výroby. Podle mluvčí policie v postupy se výbušné zařízení u elektrické rozvodny nacházelo, ale neexplodovalo. Škody se ovšem dál vyšetřují. Ráno byl podle distributora krátký částečný výpadek proudu. Hnědouhelná elektrárna Jenčewalde je čtvrtá největší v Německu a pokrývá spotřebu několika milionů domácností. K útokům na energetickou infrastrukturu se dřív hlásili levicové skupiny, ale německá vláda chce dnes taky označit Rusko za viníka nedávného dronového útoku na letišti v Lipsku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Agentura Czech Tourism má ode dneška nové vedení. Tereza Hofmanová nahradila Františka Reismillera, který na funkci rezignoval. Novou ředitelku jmenovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Hofmanová v agentuře působí zhruba 16 let. Doteď byla šéfkou jednoho z odborů. Na dosavadní fungování agentury chce navázat.
10: Chci, aby agentura pokračovala v rozpracovaných projektech a zůstala spolehlivým partnerem pro regiony i celý sektor cestovního ruchu. Společně s kolegy navážeme na dosavadní práci, budeme dále posilovat pozici Česka jako atraktivní turistické destinace a podporovat příjezdový i domácí cestovní ruch.
7: Agentura Czech Tourism se má od října přesunout pod rezort průmyslu a obchodu. Do konce roku se pak začlení do nově vzniklé agentury Czech Business. V Pardubicích se dnes otevřelo nové centrum pro děti i dospělé s autismem. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které v regionu poskytuje služby lidem s poruchami autistického spektra. Zařízení nabídne dvě sociální služby, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. Kapacita centra je 7 klientů, každý bude mít vlastní pokoj, říká ředitelka Hana Janíková.
11: Zájem jako byl obrovský hned od začátku i v rámci teda domova pro osoby se zdravotním postižením, ale i těch odlehčovaček. V podstatě každý den nám nějaká poptávka, nějaký zájem vlastně přichází. Už se nám ozývali ještě předtím, než jsme měli dostaveno.
12: Sport. Lyžaři a snowboardisté začínají kvůli nedostatku sněhu podzimní přípravu v krytých halách s umělým sněhem. Prudké tání ledovců totiž omezuje možnosti tréninku na přírodních svazích. Do haly v nizozemském Landgrafu jezdí za přípravou taky trojnásobná olympijská medailistka ve snowboard crossu Eva Adamčíková.
13: Situace na ledovcích není příznivá a je to smutný pohled, takže čekáme, doufáme, že v říjnu už se nějaký ledovce otevřou a že budeme moc někde trénovat. Rádi bychom jeli do Švýcarska, do Sasfé trénovat a pak ještě někam dál, ale nějaký trochu hrubý obrysy plánů jsou, ale nejde to nikdy přesně naplánovat.
12: A české basketbalistky nastoupí už za necelou hodinu proti Jihokorejkám v přípravě na mistrovství světa. Skupinová fáze šampionátu pak začne v pátek a Češky v ní narazí na Italky, Číňanky a obhájkyně titulu z Ameriky.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D6 u Rakovníka a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů teď pozor za sjezdem na Rakovník. Přibližně na kilometru 47,5 leží pytle, něčím naplněné na vozovce. Auta brzdí a vybočuje se. Na D1 se začíná rozjíždět kolona v Brně směrem na Ostravu. Na kilometru 194 se podařilo odtáhnout nepojízdný kamion v pravém pruhu. Průjezdné teď opět dva jízdní pruhy. Kolona od Kývalky 182. kilometru by teď mohla jet o něco rychleji. Stále ale počítejte se zdržením okolo půl hodiny. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany vázne provoz za hranicemi s Německem. Je to kvůli kontrolám v Německu a brzdí se už kousek za čárou, opatrně dojíždějte. Na silnici 35 se chvilku asi 10 minut zdržíte v Liberci směrem na Chrastavu, projíždí se omezením za tunelem. A menší kolona na 35 se i na průjezdu Litomyšlí, popojíždí ve směru na Mohelnici a opět je to do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme zpočátku slunečno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti a zejména na horách se můžou ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy i 27. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál a taky Hanku Schánilovou.
16: A zdravím vás všechny, krásné odpoledne. Návrh státního rozpočtu na příští rok vyvolal nespokojenost mezi koaličními partnery hnutí ANO. Předseda motoristů Macinka ráno řekl, že navrhovaný schodek 389 miliard korun není konečný stav a že chce tlačit na jeho snížení. Později se k němu přidal také šéf SPD Tomio Okamura. A více informací přidáme v dalším vysílání odpoledního radiožurnálu. Teď přeji krásné odpoledne, je 15.07.
14: Odpolední radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: 389 miliard korun. Rozpočet s takovým schodkem na příští rok včera představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. S ostrou kritikou teď přišli koaliční motoristé i SPD. Vyjednávání o rozpočtu tak pravděpodobně budou pokračovat dál. Ve čtvrtek se má předseda motoristů Petr Macinka kvůli tomu sejít s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Ve spojení jsme už s naší kolegyní Danielou Brichtovou, která vyjednávání ohledně rozpočtu sleduje. Tak hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů chce s předsedou vlády mluvit o tom, jak některé výdaje zastavit. Dodal, že pokud se neshodnou alespoň na části opatření, které chtějí motoristé navrhnout, tak budou mít opravdu velký problém rozpočet podpořit.
2: Jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak. Samozřejmě musím ocenit práci paní ministryně Schillerové, která představila naprosto realistický rozpočet, ale ty nároky ze strany ostatních ministrů jsou v některých případech poměrně zbytnělé.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci uvedla, že se rozpočet běžně v září diskutuje jak na vládní, tak na koaliční úrovni a nejde o nic mimořádného.
0: Ani SPD nesouhlasí s navrženým rozpočtem, budou také tlačit na jeho úpravu, anebo jsou i přes výhrady jeho členové ochotní ho podpořit.
1: Předseda SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura chce o svých požadavcích na rozpočet mluvit v pondělí na koaliční radě. V úterý se k plánu hospodaření státu v příštím roce sejde poslanecký klub hnutí. Podle Okamury je možné ušetřit například zastavením všech dávek cizincům.
3: Konkrétní příklady, které už napadají, kde by šlo okamžitě získat větší peníze. To znamená škrtnout veškeré dávky cizincům, včetně Ukrajinců. Určitě říkám, že se tady dávají ještě dále peníze na politické neziskovky.
1: Vláda musí rozpočet projednat a poslat do sněmovny do konce září. Úvodní kolo projednávání v dolní komoře parlamentu by mohlo být v druhé polovině října.
0: Tak to byla Daniela Brichtová z poslanecké sněmovny. Díky.
1: Hezký den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Je to moderní způsob zaměstnávání nebo legalizace Schwarz systému? Řeč je teď o návrhu zákona o takzvané platformové práci, tedy práci přes digitální aplikace, třeba dovoz jídla. Co přesně se má změnit a hlavně, co nachystané změny říkají dotčené firmy, my jsme je oslovili a jejich odpovědi vám za chvíli v Radiožurnálu nabídneme.

0: Rozvoz jídla s pomocí kurýrů nebo alternativní taxislužby. To jsou asi nejznámější případy takzvané platformové práce. Tedy když lidé nabízejí své služby nebo práci zákazníkům prostřednictvím online digitální platformy anebo mobilní aplikace. Vláda včera schválila návrh zákona, který právě platformové práci dává jasnější pravidla. My už to probereme s Terezou Chlubnou z naší ekonomické redakce. Vítej.
1: Krásné odpoledne.
0: Co přesně se má u tohoto typu práce změnit?
1: Návrh zákona má přesně říct, jestli člověk, který pro tu danou platformu pracuje, je zaměstnanec nebo podniká jako osoba samostatně výdělečně činná. Mluvil o tom ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO, podle kterého je jedním z těch hlavních cílů zachovat flexibilitu pracovníků těchto platform.
2: Je potřeba samozřejmě jít vstříc i těm novým požadavkům nových zaměstnanců, kteří spíše hledí samozřejmě na to, jakým způsobem tu svou flexibilitu promítnout do těch pracovně právních vztahů.
1: Podle návrhu by se taky měla zpřísnit kontrola nelegální nebo nenahlášené práce a platformy by měly mít nově evidenční a taky informační povinnosti. Ten návrh zákona nicméně kritizují odbory, pokračuje předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
3: Pro ČMKOS je úplně nejvážnější redefinice zákoníku práce. To znamená, z našeho pohledu je to rozvolnění tak velké, že bude za určitý okolnosti umožňovat, že může být legalizovan švarc systém v určitých oblastech. To má velmi vážné důsledky, důsledky pro veřejné rozpočty, pro zdravotnictví, školství a vše, co s tím souvisí.
1: Práce pro tyto online platformy funguje v podstatě tak, že člověk si sám vybere, v jaký čas chce pracovat, třeba když chce během dne rozvážet jídlo jako kurýr, kolik hodin denně a podobně.
0: Co na zákon říkají právě platformy, které tu práci nabízejí?
1: Tak já jsem jich oslovila několik, třeba Foodora, jejíž kurýři rozváží jídlo, návrh vítá a zdůrazňuje hlavně flexibilitu pro kurýry. Firma Rohlík, která online prodává a rozváží potraviny a další zboží, normu vyjasnění pravidel taky vítá. Zároveň ale upozorňuje, že je potřeba počkat na jeho finální podobu. Teď citujeme z e-mailu od Ondřeje Ubergrubera z PR týmu Rohlíku.
4: Vládou schválený návrh představuje rozumné převedení evropské směrnice do českého práva. Přináší jasnější hranici mezi skutečným podnikáním a zaměstnáním a zároveň zachovává prostor pro flexibilitu, která je jednou z hlavních výhod platformové práce.
1: A jasnější pravidla vítá třeba i alternativní taxislužba Bolt. Její mluvčí Jan Huk ale připouští, že část řidičů s nimi může mít v budoucnu problém.
5: Z průzkumu mezi partnerskými řidiči Boltu vyplývá, že si cení právě flexibility, kterou jim spolupráce bez pevné pracovní doby umožňuje. A téměř 2/3 z nich by v případě jejího zavedení omezili počet odjetých hodin.
1: Doplním, že návrh zákona o platformách přebírá unijní směrnici z roku 2024 a pravidla by u nás měla platit od ledna příštího roku.
0: A o tomhle návrhu zákona teď mluvila Tereza Chlubná. Děkujeme.
1: Já taky, hezký den.

0: České basketbalistky se po dlouhých 12 letech probojovaly na mistrovství světa. Dva roky trvala kvalifikační cesta mezi 16 nejlepších týmů planety. Teď budou nedaleko odsud čelit třeba i obhájkyním titulu. Mezi elitou budou bojovat jako lvice. Sledujte, jak si v Berlíně od 4. září povedou a fanděte českým reprezentantkám. Více na webu CZ Basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při návštěvě Konecko mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Rusko a Irán chtějí navzdory současným válkám udržovat vzájemné vojenské a obchodní vztahy. Po schůzce se svým iránským protějškem Masoudem Pezeškianem to prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Pezeškian pak po schůzce poděkoval Rusku za podporu. Oba státníci se setkali v kyrgyzském Biškeku na okraji summitu Šangajské organizace pro spolupráci. Včerejší požár lesa ve Svojkovicích na Jihlavsku způsobil škodu zhruba 4,5 milionu korun. Informovala o tom mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Porost vzplál v pondělí odpoledne. Hasiči na místě vyhlásili třetí za 4 stupňů poplachu a s hašením pomáhal i vrtulník. 19 jednotek hasičů dostalo plameny pod kontrolu kolem 8:30 večer. Příčinu požáru dál vyšetřují. A generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Bývalý šéf Českých drah nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce je navrhl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Sport. Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu, kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 v Brně a zavřená silnice v Turnově. Na dálnici D1 po pojíždějí kolony v Brně směrem na Ostravu. Podle našeho zpravodaje to začíná už na 181. kilometru.
5: Před Kývalkou směrem na Brno začíná v pravém pruhu fronta kamionu, která je trhaná až vlastně do zúžení. Levý pruh teda jede o dost líp až po nějaký kilometr 192 v Brně, kde teda potom stojí i ten levý pruh.
4: A osobním autem se v Brně zdržíte 15 až 20 minut. Na silnici 50 mezi Uherským Hradištěm a Brodem čekejte kolony. U Veletince jede kyvadlově opravují vozovku. Zdržíte se okolo 15 minut obousměrně. Silnice 10 je na příjezdu do Turnova z Harachova obousměrně neprůjezdná. Na Vesecku se převrátila cisterna s hořlavou látkou a potrvá, než to přečerpají a vyprostí. Objížďka je dobře průjezdná. V Praze houstne provoz, začíná se ucpávat i Strakonická směrem z Prahy na Příbram u Jíloviště. Až do pátku se u stavby mostu pojede v režimu 1+1, to znamená v každém směru jedním pruhem. Teď je kolona pouze ve směru z Prahy, zatím krátká do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku slunečno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti a zejména na horách se můžou ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
1: Hezké odpoledne. Je první školní den, a tak se podíváme, jak se to dnes líbilo školákům na Žďársku. Ještě v téhle půl hodině.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

Policejní škola má volná místa, ale Vídeň si přitom musí každý den půjčovat desítky policistů z jiných částí země. Rakousko teď hledá cestu, jak dostat do hlavního města víc lidí. A mění kvůli tomu také způsob, jakým policisté slouží. Budeme o tom mluvit, zůstaňte s námi.

0: Rakouská policie má dost zájemců a přesto se jí nedaří naplnit výcvikové kurzy ve Vídni. Jen teď v září v nich zůstane několik desítek volných míst. Ministerstvo vnitra proto chce do hlavního města přivést uchazeče z ostatních částí země a zároveň ode dneška zkouší nový systém služeb, který má dostat víc policistů do ulic ve chvílích, kdy jsou nejvíc potřeba. Informace k tomu už má zpravodajka pro Rakousko Bára Vránová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak je možné, že se kurzy nedaří plně naplnit?
1: Protože velká část těch zájemců neprojde přijímacím řízením. Na 200 míst v zářijovém kurzu se přihlásilo asi 900 lidí, přesto zůstalo neobsazených zhruba 40 míst, protože uchazeči zkrátka nesplnili kritéria. V některých spolkových zemích je ale ta situace opačná, přijímačkami projde víc uchazečů, než kolik je pro ně míst ve výcviku, a toho chce ministerstvo vnitra využít. Od prosince proto dostanou možnost tito lidé nastoupit do Vídně, jak vysvětlil policejní prezident Gerhard Pürstl.
2: Je to výhodné pro obě strany. My díky tomu získáme víc lidí a kolegové zase můžou ve Vídni nazbírat zkušenosti a hodně se toho naučit pro pozdější službu v ostatních spolkových zemích.
1: Ve Vídni pak tito policisté stráví 5 let, včetně 2letého výcviku, a potom mají mít garantovaný návrat zpět do svého regionu.
0: 40 míst ale nezní jako nějaký velký nedostatek. Proč je to pro vídeňskou policii takový problém?
1: Protože ono nejde jen o těch 40 míst. Vídeň vlastně potřebuje nové policisty dlouhodobě a už teď si musí vypomáhat lidmi z jiných částí země. Od září tam má podle deníku Kurýr každý den dojíždět 48 policistů ze 6 spolkových zemí. Navíc loni během výcviku skončilo 30% vídeňských policejních studentů. Ministerstvo přitom chce v metropoli každý rok otevřít zhruba 800 míst pro nové příslušníky. A policejní odbory upozorňují ještě na jeden problém, a sice, že ve Vídni už teď slouží policisté, kteří roky čekají na možnost vrátit se do svého domovského regionu.
0: Od dneška policie zkouší nový systém služeb, co bude jiné?
1: Hlavně se má změnit to, kolik policistů bude v jednotlivých časech ve službě. Doteď je ten systém podle vídeňského policejního prezidenta Pürstla příliš pevně nastavený, to znamená bez ohledu na to, jestli je zrovna klid nebo je policistů potřeba víc. Nově se tak mají směny plánovat podle skutečného vytížení, takže víc policistů bude sloužit především od čtvrtka do neděle ve večerních nebo nočních hodinách.
0: Bára Vránová dnes mluvila o tom, jak funguje policie ve Vídni. Díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Ve Vepřové na Žďársku zamířili první školní den do lavic nejenom děti, ale i jejich rodiče. Škola pro ně každoročně chystá slavnostní zahájení i s občerstvením. Byli jsme u toho a reportáž za chvíli uslyšíte.

0: Žákům základních a středních škol v Česku začal nový školní rok. Do lavic se dnes vrátili po dvouměsíčních letních prázdninách. Školáky z malotřídky ve Vepřové na Žďársku tradičně doprovodili do školy i rodiče, pro které škola nachystala malou slavnost.
1: Návrat dětí do škol ohlašuje po celé obci i místní rozhlas, který ráno přehrává písničky z pohádek. Do lavic ve škole tady ve Vepřové usedlo celkem 15 dětí. Všichni si přitom přivedli i své rodiče.
2: Já nechám rodiče tady
1: spančit. Zatímco rodiče probírají v jedné z místností střídní učitelkou veškeré organizační věci k nadcházejícímu školnímu roku, děti si vypráví zážitky z letních prázdnin.
3: Jsme byli v Norimberku se dívat na delfíny. Bylo to moc hezký, cákali na nás plotví.
4: My jsme byli v Rakousku a na Slovensku.
5: Jsme jeli do Chorvatska.
1: Popisují své léto Veronika, Elena a Amálie. Současně připouští, že do školy se sice těšili, ne ale zrovna na učení.
6: Já trošku na kamarády.
7: Na učení ne.
1: V tuto chvíli je v malotřídce ale víc rodičů než dětí. Většina z nich si totiž na první školní den přivedla oba. Paní Marie právě možnost strávit začátek školního roku s dětmi oceňuje.
8: Jsem ráda, že tady vytváříme nějakou komunitu lidí, která zase, že ty děti naše to odkoukají a pak prostě do budoucna zase tady budou držet spolu, tak to si myslím, že je velký plus jako toho.
1: Máte děti ve které třídě?
8: Ve druhé.
1: Takže po druhé jste tady.
8: A ještě nás to pak dvakrát čeká, protože ještě dvě máme, takže.
1: Rodinné zahájení školního roku je ve Vepřové tradice i podle třídní učitelky Jitky Neterdové.
9: Kdo třeba nemůže přijít s rodičem, tak si bere sebou tetu, strejdu, babičku, prostě někoho z rodiny a na úvod vlastně přivítá paní ředitelka, pan starosta a potom se všichni společně přesouváme do vedlejší třídy, kde je nachystáno občerstvení.
1: Volnější budou mít teď děti ve Vepřové i zbytek týdne. Naplno se začnou učivu věnovat po víkendu.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Premiér Andrej Babiš na Blažském strategickém fóru odmítl snížení finančních prostředků pro členské země 27 a připomněl význam střední Evropy a zemí Visegrádského uskupení. Co český premiér v evropské politice sleduje a na základě jakých informací? Proč se vláda rozhodla zrušit tzv. Eurocentra, v níž veřejnost čerpá znalosti evropských záležitostí? Vladimír Kroc se zeptá státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové.
0: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
2: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
0: Dnes po 17. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Když se známých osobností ptají ti...
2: Zcela upřímný odpovědi.
3: Dobře.
4: Ty jste se naposled spletl cukr a sůl.
5: Nikdy.
1: Kteří svět vnímají trochu jinak.
6: Jaký citrus je váš oblíbený?
2: Pomalo.
6: Můj taky.
2: Jo, no.
1: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
7: Já jsem Blahoš, můžeme si tykat.
8: Samozřejmě, že ano.
1: Nová talk show na jedno.
9: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
1: Premiéra zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
11: Koaliční SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Včera je schválila vláda. Země V4 chtějí prohloubit spolupráci s Japonskem, třeba v oblasti umělé inteligence nebo kybernetické bezpečnosti. Čtyři české tenistky čeká premiéra na US Open. Kolona popojíždí na dálnici D6 za Prahou směrem na Karlovy Vary. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty většinou do 25 stupňů.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
11: Koaliční hnutí SPD se postavilo proti snížení podpory v nezaměstnanosti. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí včera schválila vláda. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD ale nebyl návrh projednán na koaliční radě a označuje to za trestání pracujících.
12: My i toto téma otevřeme na koaliční jednání, které bude v pondělí, protože aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti, to mi teda připadá úplně špatně.
11: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Resort by tím ušetřil zhruba 5 miliard korun. Čeští hasiči se vrátili z mise v Srbsku, kde pomáhali s hašením rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Díky zlepšení situace už tam podle něj nejsou potřeba. Jeden ze dvou vyslaných vrtulníků Black Hawk s posádkou dopoledne přistál na letišti v Přerově. První se do Česka vrátil už o víkendu. Vyšegrádská čtyřka chce prohloubit spolupráci s Japonskem ve vědě nebo v oblasti umělé inteligence. Po schůzce ministrů zahraničí států V4 s japonským kolegou to řekl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Českou zastupoval ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
13: Diskutovali jsme naše postoje těch jednotlivých zemí tady a Japonska, jaké máme vztahy vůči Číně, jaké máme postoje vůči Rusku, co říkáme na změněné geopolitické směřování Spojených států amerických.
11: Podle Macinky je Japonsko pro střední Evropu klíčovým partnerem. Možnosti spolupráce s touto zemí vidí český ministr například v kybernetické bezpečnosti nebo v sektoru pokročilých technologií. Česká filharmonie dnes zahájí svou 131. sezónu. V pražském Rudolfinu uvede pod vedením šéfdirigenta Semjona Byčkova dvě díla spojená se Šťastnou sedmičkou. Šostakovičův první houslový koncert s opusovým číslem 77 a Dvořákovu sedmou symfonii.
14: What they feel through music.
15: Na Dvořákovi mě fascinuje, že právě v sedmé symfonii naplno nalezl sám sebe. V melodickém materiálu, práci s formou i v instrumentaci.
16: Říká Semjon Byčkov, Dvořák symfonii dokončil v roce 1885 a její premiéru sám v Londýně dirigoval. Pro zahájení nové sezóny ji filharmonie spojí s další sedmičkou. Prvním houslovým koncertem Dmitrije Šostakoviče s opusovým číslem 77. Solového partu se ujme japonská houslistka Karen Gomio, která nahradila původně ohlášenou Janine Jensen. Koncert Česká filharmonie zopakuje také ve středu a ve čtvrtek. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
17: Sport. Čtyři Češky dnes čeká debut na tenisovém US Open. Na turnaji se poprvé představí Nikola Bartuňková, Darja Vidmanová, Lucie Havlíčková a Gabriela Knuconová. Ta nastoupí po 17. hodině proti Němce Lisové v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Havlíčková se střetne s Maďarkou Bondarovou, Vidmanová bude hrát proti Španělce Buzasové Maneirové a jako poslední nastoupí Bartuňková proti Egypťance Šerifové. 19-letá Tereza Valentová se z turnaje odhlásila.
10: Zelená vlna. známe lepší cestu.
3: Uspadá D1 v Brně a kolony na Strakonické u jíloviště. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždějí kolony. Kamiony od Ostrovačic se 178. kilometru až k omezení v Brně. Osobní auta jdou výrazně rychleji, zastaví až před příjezdem na Vídeňskou. V Brně je dost ucpaný taky okruh v centru města Zvonařka, opuštěná ulice. Ve směru k výstavišti tam brzdí provoz nehoda u Heršpické ulice. Kolony u Brna i na silnici 23 na příjezdu do Rosic od dálnice D1. Je tam omezení a zdržíte se okolo 15 minut. Na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště dejte pozor v Buchlovských kopcích. Hlásíte naftu na vozovce.
5: V podstatě v každé pravotočivé zatáčce se táhne několik desítek metrů dlouhá skvrna od nafty. Takže pravděpodobně někdo ztrácí naftu a vylívá to z kamionu, takže to docela klouže.
3: Na výjezdech z Prahy houstne provoz. Zdržíte se třeba na Strakonické směr Příbram, a to před zúžením u jíloviště. Projíždí se pouze jedním pruhem u stavby mostu. Kolona od Cukráku na 10 až 15 minut. Ucpává se taky dálnice D6 za Prahou směrem do Karlových Varů. Na 9. kilometru je zúžení a brzdí se kousek za sjezdem na Jeneč. Zdržíte se opět asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra čekáme zpočátku slunečno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti a zejména na horách se můžou ojediněle objevit přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy i 27 a na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a teď už taky Štěpán Pokorný.
8: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin, 6,5 minuty. Všechny děti už jsou takhle odpoledne snad doma ze školy a snad to pro ně po těch 2 měsících prázdnin nebyl moc velký šok. No a my všem školákům přejeme, ať je ten následující školní rok co nejpohodovější, bez stresu a taky hlavně zábavný. Teď vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
10: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Americká vojenská média popisují rozsah škod, které íránské útoky letos na jaře způsobily síti amerických základen v Perském zálivu. Nejhůř dopadla základna v Bahrajnu, kde sídlí velitelství 5. flotily. Podle amerického listu Military Times je teď prakticky neobyvatelná. Škody se ale netýkají jen Bahrajnu. Zasažené byly i základny v Kataru, Kuvajtu a Spojených arabských emirátech. Co to může znamenat pro národní bezpečnost Spojených států, to už probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co přesně se v Bahrajnu stalo a jak vážné jsou škody?
1: Jde o základnu v Bahrajnu, sídlí tam velitelství 5. flotily a podle deníku Wall Street Journal a listu Military Times byly zasaženy budovy velitelství, ubytovny, sklady, komunikační věže i vodárna. Škoda se odhaduje na zhruba nějakých 8 miliard korun v přepočtu a bývalý kapitán amerického námořnictva John Cordell právě v deníku Military Times napsal, že takhle rozsáhlé poškození jedné z nejvýznamnějších základen bude mít pravděpodobně dalekosáhlé taktické i strategické důsledky pro americkou armádu. Byť tedy podle armády při útoku nikdo nezahynul, ale přes 1000 evakuovaných vojáků a jejich rodin je i půl roku po útoku stále bez jasného řešení bydlení.
0: Za těmi útoky stojí Irán. Jaké další americké základny v regionu poškodil a jaké to tedy může mít pro americkou armádu důsledky?
1: Tak kromě Bahrajnu, íránské rakety a drony zasáhly i katarskou základnu. To je největší základna americká v regionu. Pak také kuvajskou základnu a několik instalací ještě ve Spojených arabských emirátech. Podle analýzy americké instituce AEI, na kterou se odkazuje například deník nebo stanice NBC News, škody na všech postižených základnách dohromady dosahují miliard dolarů. Poškozeny byly hlavně radary, komunikační zařízení, sklady. Nejcitelnějším důsledkem je logistika. Například ta letadlová loď Abraham Lincoln musela kvůli výpadku Bahrajnu schánit náhradní díly, jídlo, poštu ze zásobovacích tras, které jsou vzdálené tisíce kilometrů, místo dřívějších stovek kilometrů. Armáda podle amerických médií kvůli tomu zvažuje přesun části velení dál od Íránu, například do Izraele, a celkové jakési zmenšení stopy amerických sil v regionu.
0: Včera podal rezignaci i ministr armády Dan Driscoll. Souvisí to nějak s tímto tématem, o kterém se bavíme?
1: Přímou souvislost s poškozením základem zálivu zdroje amerických médií nepotvrzují, ale jeho odchod každopádně přichází uprostřed takových širších personálních otřesů ve vedení armády. Vychází najevo právě v době, kdy se ukazuje celý rozsah škod z té íránské války. No a jen dodejme, že Dan Driscoll byl blízký spojenec viceprezidenta J.D. Vance a co je pro nás důležité, patřil mezi respektované členy administrativy napříč stranami a mimo jiné se podílel na vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová v odpoledním vysílání. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Se začátkem nového školního roku přichází změna, která se dotkne tisíců prvňáků, ubývá totiž odkladů školní docházky. A do škol, které mají náročnější podmínky, míří nové peníze. O novinkách, které školy od nového školního roku čekají, budeme mluvit v odpoledním radiožurnálu 16.20. Do té doby kapela R.E.M.

0: Nový školní rok přináší českým školám hned několik novinek. Některé děti, které by ještě před pár lety nejspíš dostaly odklad, letos poprvé zamíří rovnou do první třídy. A školy, které vzdělávají víc dětí z rodin v těžké životní situaci, zase dostanou peníze navíc. Co přesně se od září mění a koho se to dotkne, probereme s Davidem Šalkem z domácí redakce. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak na co se školy musely připravit?
1: Podle Tomáše Augustína z Asociace ředitelů základních škol se připravovali hlavně na nové prvňáky. Vzhledem k tomu, že se zpřísnily podmínky pro odklady školní docházky, tak do prvních tříd nastoupili i žáci, kteří by třeba ještě před rokem zůstali ve školce o rok déle. No a s tím souvisí i nová povinnost mít v každé první třídě z 15 a více žáky asistenta pedagoga, dodává Augustín.
2: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě a že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
1: A první třídu už taky nepůjde opakovat tak jednoduše jako doteď. Ministerstvo tím chce zabránit tomu, aby se opakování ročníků stalo jakousi náhradou právě za odklad školní docházky. Do prvních tříd podle odhadu ministerstva školství dnes nastoupilo přibližně 115 000 dětí.
0: Změny se netýkají jen prvních tříd, některé školy letos poprvé dostanou taky peníze navíc podle toho, jak náročné mají podmínky. Kolik škol na takzvané indexové financování dosáhne?
1: Letos na něj dosáhlo 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze jsou určené hlavně školám, kde je víc dětí z rodin, které potřebují větší podporu. Školy je můžou využít třeba na sociálního pedagoga, který pomáhá dětem i jejich rodinám překonávat překážky ve vzdělávání, nebo na přímou pomoc žákům, jak vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
1: Podle Asociace ředitelů základních škol ale tohle první rozdělení peněz není úplně spravedlivé a stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly.
0: Ve studiu odpoledního radiožurnálu David Šalek z domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A my pokračujeme dál, 16 hodin, skoro 22 minuty. Máme pro vás ještě dvě písničky, než začnou další aktuální zprávy a samozřejmě se v nich vydáme i na silnice a dálnice. Budeme mít zpravodajství zelené vlny a přidáme k tomu i počasí. Teď Mark Ronson, Miley Cyrus, zůstaňte i dál s odpoledním radiožurnálem.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země. Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS podal trestní oznámení kvůli koupi společnosti Net4Gas. Ta spravuje tuzemské plynovody. Podle auditu, který si ČEPS nechal zpracovat, se potvrdily zásadní pochybnosti při nákupu firmy. ČEPS ale neuvedl, na koho oznámení míří, ani žádné další podrobnosti. Státní podnik odkoupil zadlužený Net4Gas v roce 2023 po rozhodnutí vlády Petra Fialy z ODS. Zaplatit za něj měl maximálně 5 miliard korun. Finální částka ale závisela na hospodaření podniků a splnění dalších ekonomických parametrů. Ruské noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně 12 lidí. Jedním z nich je i občan Indie. Úřady hlásí i 18 zraněných. Údery na Kyjev a Kyjevskou oblast pokračují už 6. den v řadě. Ty dnešní cílili hlavně na skladové prostory a železniční depa. Rusko oznámilo, že se zaměřilo na vojenskou a energetickou infrastrukturu v Kyjevě a v Oděse. Ukrajinská protivzdušná obrana zneškodnila na 200 dronů a střel. A v Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně, i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů. Metropolitní plán nahrazuje starý územní plán z roku 1999. Sport. Hlavní kouč plzeňských hokejistů Josef Jandač bude kvůli zranění Achillovy šlachy chybět na střídačce nejméně do listopadu, řekl to generální manažer klubu Martin Straka. Extraligová sezona začne 15. září, Plzeň o den později bude hostit Liberec.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a nehoda ve Zlíně. Na dálnici D1 na příjezd do Brna z Prahy popojíždějí kolony. Aktuálně se brzdí na 180. kilometru a nesouvislá fronta je až k omezení na 196. Platí, že osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Osobním autem se zdržíte u Brna asi jen 15 až 20 minut. Ucpává se i silnice 23, příjezd do Rosic z dálnice D1. Tam je fronta teď asi na 10 minut. Na silnici 49 na příjezdu do Zlína z Otrokovic čekejte kolony. Je tam nehoda, srazila se dvě auta u prodejny Albert v Prštném a blokují jeden pruh. V Praze silnější odpolední provoz a zdržíte se na výjezdech z Prahy, třeba po karlovarské dálnici D6. Na D6 je na 9. kilometru před Kladnem zúžení do jednoho pruhu a popojíždět budete asi 15 minut od sjezdu na Jeneč. Zúžení taky na Strakonické za Prahou směrem na Příbram. U Jíloviště staví most a jede se jedním pruhem. 10 až 15 minut postojíte v koloně od sjezdu na Baně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jeho Moravě bude až 27. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 16:34, dobré odpoledne vám přejeme a posíláme vám teď po zprávách zpěvačku Anu K.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Zpravodaj Radiožurnálu se v Nepálu dostal do oblastí, které před několika dny zasáhla obrovská záplavová vlna. Obětí v Nepálu a Tibetu už je víc než 1000, stále také pokračují záchranné práce. No a jak to tam přesně vypadá, to vám přiblížíme v reportáži odpoledního Radiožurnálu. Teď ještě Dermot Kennedy.

0: 16 obětí v Tibetu a 987 v Nepálu. Taková je zatím poslední bilance středeční ničivé záplavové vlny na hranici těchto dvou zemí. V zasažených částech stále pokračují záchranné a pátrací akce. Živel v Nepálu smetl stovky vesnic. Našemu asijskému zpravodaji Davidovi Jakšovi se podařilo dostat do Nuwakotu, jedné z nejpostiženějších oblastí.
1: Dcera šla ráno na pole tady do těch míst nad námi. Když se přihnala voda, neměla šanci, spláchlo to celý kopec, pole i lidi. Nevím, kde je její tělo.
2: Přišel od někud strosek, převyprávěl svůj příběh a za chvíli zmizel v hustém subtropickém lese. Starý muž s typickou nepálskou čapkou toupí na hlavě. Jeho soused, pan Šikar, měl více štěstí. Dům, auto, motorku, úplně všechno mu odnesla 10 metrů vysoká vlna. Zůstalo mu jen to, co má teď na sobě, ale všichni jeho blízcí žijí.
3: This is my property here. You see some buildings here?
4: Vidíš tamhle ten dům, tu nemovitost? To je moje. Ta hromada trosek, to je teď moje. Měli jsme zahradu, pole, cestu k domu, ale moji nemocnou mámu, která má problémy s koleny a špatně chodí, tu jsme zachránili.
3: My mother had knee problem.
2: Tamhle, kde řeka dělá zákrutu, stál zcela nový hinduistický chrám. Zmizel, nezůstal z něj ani jediný základový kámen. Pryč jsou i kancelář provinčního úřadu nebo policejní stanice. Koryto řeky, původně široké 100 metrů, má dnes půl kilometru a voda doslova vymydlila svahy nad řekou do výšky desítek metrů. Dílo zkázy dokonaly půdní sesuvy. Ty nakonec smetly školu i silnici.
5: Ty domy stály 100 metrů nad řekou a vidíš tam teď něco? Všechno vzala voda. Pár vteřin a je to pryč. Strhla i silnici, která byla spojnicí tohoto okresu s čínskou hranicí na severu.
2: Vysvětluje mi pan Deependra, člen nepálského týmu České humanitární organizace Člověk v tísni. Když dokončíme rozhovor, všímám si na silničním patníku zablácených klíčků od zapalování. Možná zachycené vodou, možná někým odložené. Možná od motorky, možná od auta. Pod nohama nám hučí řeka Tříšulí a 20 metrů od nás leží na boku převrácený žlutý autobus zanesený bahnem. Oba doufáme, že klíče a odplamený školní autobus spolu nijak nesouvisí. Z nepálského města Kalikasan, David Jakš, Radiožurnál.

0: Love Song Michael Jackson, posloucháte Radiožurnál v 16 hodin 47 minut. Návraty velkých hvězd, i tak by se dala označit nadcházející sezóna hokejové Tip Sport Extraligy. Mezi ty, kteří by měli dál zvyšovat úroveň domácí soutěže, je i mistr světa z Prahy David Tomášek. A vy ho uslyšíte v odpoledním Radiožurnálu po kapele Miraj.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 15. září začne nový ročník hokejové Typ Sport Extraligy. Titul budou obehovat Pardubice, které před novou sezónou ještě posílili už tak hvězdný kádr. Kromě vítěze Stanley Cupu Tomáše Noska bude nově dres Dynama oblékat dvojce mistrů světa z Prahy. Matěj Stránský a David Tomášek.
1: Davide, jaké je to natěšení?
2: Je to příjemný být doma, zvlášť, že se nám narodila dcera, takže v tom je to krásný a nemusíme nikam cestovat zase, nebo něco, máme rodiny poblíž, takže samozřejmě natěšení na tu sezónu, kdy ten tým je velmi kvalitní a nečeká nás samozřejmě nic lehkého v té obhajobě, ale věřím, že ten tým je dobře poskládaný.
1: Ten tým byl nabitý hvězdami už vlastně v tom minulém ročníku. Teď tři velké návraty, Matěj Stránský, Tomáš Nosek a vy, takže vítěz Stanley Cupu, dva mistři světa. Kam až to půjde?
2: Hlavně, aby se to nějak sedlo a může to i nějakou dobu trvat, nemusí. Věřím, že všichni tři jsme hráči, kteří dokážou přijmout jakoukoliv roli, by se dalo říct. A čas samozřejmě ukáže, ale mohlo by to být samozřejmě velmi dobrý. No.
1: Asi i fanoušci očekávají. Vy, když jste přišel poprvé do šatny, nahledal jste i národní znak, protože mě to připomíná trošku takový soubor reprezentantů než Dynamo Pardubice.
2: Na začátku to tak působilo, samozřejmě ta úroveň, ta kvalita na tom tréninku je hned znát, je to vidět. Ale myslím si, že samozřejmě lidi budou mít očekávání, že každý zápas vyhrajeme 5-0 a to tak samozřejmě nefunguje. Myslím si, že to tak určitě nebude, prostě, že my bychom prostě neměli prohrát žádný zápas. Samozřejmě ty očekávání těch fanoušků jsou taková, ale to bude na nás se s tím jakoby vyrovnat a být jako v klidu a zlížím k tomu, aby ten tým vyhrával a pak je všechno takový příjemnější a lepší. No.
1: Lepší a příjemnější, to je právě kvůli tomu domácímu zázemí. Dcera ještě než se rodila s váma, procestovala celou Evropu a vlastně nejen Evropu. Ano. Teď tedy je to ten zlom v té vaší kariéře? To narození dítěte, protože u mnoha hokejistů to tak bývá.
2: Určitě tam nějaká změna je v tom, že nejde jenom o ten hokej. Jo. Samozřejmě je to naše skvělá práce, skvělý život, ale je tam i víc věcí a v tomhle tom krásný to vidět. A myslím si, že to pomůže v těch třeba horších obdobích, které můžou nastat, protože vždycky málo kdy je nějaký rok, který všude jako všecko funguje. Takže a může to samozřejmě ovlivnit i ten hokej trošku, protože ta energie jde někam jinam. Že jo. Je to, člověk se teď přizpůsobuje malýmu prckovi, ale většinu stejně dělá manželka, ty to mají nejtěžší, ale určitou změnu v tom životě tam už vnímám a bude to zase potom najít si prostě cestu, jak využít ten hokej a i ten rodinný život, aby to bylo v pohodě všechno.
1: Davide, ať vám vyjde ta vaše první sezona po návratu a moc děkuji za rozhovor.
2: Jo, díky.
1: Říká David Tomášek, Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Maďarsko má nový úřad pro navrácení majetku z Orbánovy éry. Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open. Kolona popojíždí na dálnici D6 za Prahou směrem na Karlovy Vary. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by se měla v prvních dvou měsících snížit z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Vyšší dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS. Změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje koaliční SPD, opozice, odbory, zaměstnavatelé i experti. Snížení dávek by státu podle Ministerstva práce a sociálních věcí ušetřilo 5 miliard korun. Česko nestihne dnešní uzávěrku a neodevzdá Evropské komisi národní plán na obnovu přírody. Nevládní organizace vládu navíc kritizují, že vznikající plán silně proškrtala.
4: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů připouští, že k 1. září Česko svůj plán na obnovu přírody neodevzdá.
5: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup.
4: Podle ministra je potřeba nejprve vyjednat, z čeho se opatření na obnovu přírody budou platit. Expert na ochranu krajiny z hnutí Duha Jan Skalík říká, že naopak bez národního plánu nebude možné získat evropské peníze, třeba na zadržování vody v okolí obcí.
6: V té stávající podobě ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze.
4: Skupina nevládních organizací připravila svůj stínový národní plán obnovy přírody, protože podle nich vláda z toho svého vyškrtla doporučení odborníků. Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: V Maďarsku ode dneška funguje nový úřad, který má získávat zpět majetek údajně rozkradený během 16 let vlády Viktora Orbána. Zřídit ho nechal nový maďarský kabinet. Úřad může sám vyšetřovat i žalovat závažné případy spojené s veřejnými penězi. Prvními kauzami se chce zabývat už na konci měsíce.
7: Nový úřad bude přebírat i rozpracované případy od policie nebo prokuratury. Při prověřování firem může navíc zavést zvláštní dohled, pokud zjistí ohrožení veřejného majetku. V takovém případě pak firma potřebuje souhlas úřadu k důležitým finančním rozhodnutím. Podobně široké pravomoci dosud žádná maďarská instituce neměla. Opoziční Fidesz Viktora Orbána nový úřad přirovnává k někdejší komunistické tajné policii a chce se obrátit na ústavní soud. Tvrdí, že může sloužit k politicky motivovanému stíhání. Vláda Pétera Maďára to ale odmítá. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Před 90 lety se narodil profesor Antonín Holý, objevitel léku proti AIDS. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zachránili až 10 milionů životů.
8: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
9: Přibližoval před lety v rozhlasovém vysílání Antonín Holý. Ze 60 patentovaných látek je nejúspěšnější tenofovir, základ léků proti AIDS, které podle Jana Konvalinky z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd přinesly české vědě přes 20 miliard korun.
10: Pro všechny vědce může být inspirací svojí důsledností a pracovitosti, že bez té práce sebe geniálnější člověk nic nedokáže.
9: Antonín Holý zemřel v červenci 2012, ale díky jeho látkám mohou miliony lidí žít i s virem HIV. Eva Kézrová, Radiožurnál.
3: Sport.
11: Tereza Valentová se odhlásila z tenisového US Open před dnešním zápasem prvního kola. Podle platformy Tennis Form má problémy s kyčlí. Už za chvíli nastoupí do svého premiérového utkání na turnaji Gabriela Knudsonová, která se střetne s Němkou Lisovou. Debit čeká další tři české tenistky. Lucie Havlíčková bude hrát proti Maďarce Bondarové, Daria Vidmanová proti Španělce Buzasové Manejrové a jako poslední nastoupí Nikola Bartuňková proti Egypťance Šerifové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 u Brna a nehoda na 16 u Nové Vsi. Na D1 ve směru z Prahy do Brna buďte opatrní za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na kilometru 60,5 stojí auto na krajnici. Je to v zatáčce, vybočuje se tam doleva. Stále sledujeme situaci na D1 u Brna. Kolona teď pouze ve směru z Prahy od 182. kilometru až k omezení v Brně a platí, že pomaleji jedou kamiony v pravém pruhu. Osobním autem pojedete v levém pruhu výrazně rychleji. Taky na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor před Lovosicemi. Na kilometru 43 v omezení stojí dodávka s defektem směrem do Vozovky. Zatím je to bez kolony, ale brzdí se a vybočuje. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný čekejte kolony u Nové Vsi. Jednak před nájezdem na dálnici D8 a pak ještě o kousek dál u obce Sazená havarovalo nákladní auto.
13: Kamion se dřevem vysypaný příkopu, prostě celý vyklopený příkopu, jo.
12: A vytéká tam nafta, na místo jedou hasiči, projíždí se Kyvadlově. V Praze silnější odpolední provoz kolony na obvyklých místech. Ucpává se i Strakonická. Na výjezdu z Prahy směr Příbram u jíloviště staví most a zdržíte se 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu, slovo má Vladimír Kroc.
14: Proč vláda ruší vzdělávací eurocentra? V čem je podle premiéra budoucnost V4? Jakou má nová státní tajemnice pro evropské záležitosti představu o koalici hající zájmy středoevropských členských zemí Evropské unie? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
14: Do funkce jste byla vládou oficiálně jmenovaná včera, gratuluju, ale fakticky se do ní vracíte po 4 letech a od letošního ledna jste taky poradkyní premiéra pro záležitosti Evropské unie. Co se teď pro vás mění?
15: Je to především formální změna názvu funkce, která lépe odpovídá charakteru a úrovni úkolů, které vykonávám už dneska. Moje agenda, úkoly ani odpovědnost se nemění. Ty jsou dány usnesením vlády už z prosince 2025. Zastupuji vládu na Radě pro obecné záležitosti, samozřejmě v mezích mandátu vládou stanovené. Dále řídím pracovní výbor pro evropské záležitosti a funguji jako blízká spolupracovnice předsedy vlády pro Evropskou radu. Ta změna v názvu je zejména proto, že lépe odpovídá charakteru těch úkolů, hlavně zastupování vlády a České republiky v Radě pro obecné záležitosti, kde všechny členské státy, kromě České republiky, doteď byly zastoupeny buď ministrem nebo státním tajemníkem a tak vlastně dáváme ty věci do souladu a tak, aby to lépe fungovalo i pro prosazování pozic České republiky.
14: K čem se určitě dostaneme? Jako státní tajemnice jste skončila poprvé v roce 2022. V čem chcete navázat na svoji předchozí činnost?
15: Tak stejně jako v roce 2022, respektive v letech 19 až 22, chci hledat řešení, která jsou nejlepší pro Českou republiku, pro její občany. Chci i ve smyslu té komunikace vysvětlovat, proč je to tak dobré dělat to včas a hledat pro nás ty nejlepší aliance.
14: Máte ambice nějak zlepšit informování premiéra o evropských záležitostech?
15: Myslíte informování premiéra nebo informování
14: veřejnosti premiérem? Ano, ano, tak to je otázka.
15: Tam to je moje ambice od začátku a jak jsem řekla, to vlastně jsem znovu začala dělat v prosinci, dělám to pořád, s maximálním nasazením jsem připravená to dělat i nadále.
14: No víte, proč se ptám, pokud se nepletu, premiér Babiš třeba v červenci usiloval o účast Česka v takzvané iniciativě pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám a tvrdil, že o jím vzniku nic nevěděl. Dostává tedy dostatečné a úplné informace?
15: Pokud jde o agendu Evropské unie, tak tam skutečně je mojí odpovědnosti a garantuji, že dostává úplné informace. Tady to, na co vy narážíte, to je agenda, která trochu přesahuje. Je to spíše agenda bezpečnostní, která z velké části spadá do působnosti Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany a ne úplně v plném rozsahu je vlastně v tom režimu nebo v těch kanálech vlastně o informování o Evropské unii, takže tam mohlo dojít k určité diskrepanci.
14: Rozumím, co říkáte, ale člověk by měl představu, že nějakým způsobem spolupracujete, koordinujete ty informace.
15: My spolupracujeme samozřejmě, ale jak říkám, nelze vlastně si představovat, že evropská agenda, agenda EU je jakákoliv zahraniční agenda, jakákoliv bezpečnostní agenda, to tak není, to jsou agendy širší a to jsou agendy, které spadají také do působnosti bezpečnostního poradce.
14: Na druhou stranu je to tedy evropská obrana, budiš, vy jste to vysvětlila. Andrej Babiš včera ve slovinském Bledu vyzval k vytváření, a už se k tomu dostáváme, koalic členských zemí Evropské unie, které při vyjednávání o příštím rozpočtu Evropské unie budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti nebo kohezních fondů. Které členské země by to měly být?
15: Tak tady jde zejména o koalici takzvaných přátel koheze, což je vlastně stabilní uskupení států, které čerpají z kohezních fondů nebo z kapitoly 1, jak se tomu teď říká. A tam pro nás mají zcela specifickou funkci státy V4, které jsou všechny členem přátel koheze a my se samozřejmě snažíme ještě v této menší skupiny uvnitř větší koalice hledat více společných zájmů, což je cesta, jak vlastně přesvědčit o tom i ty ostatní.
14: Jasně, ale jaké jsou to ty společné zájmy středoevropských zemí?
15: Společné zájmy jsou zejména vybalancovaný a spravedlivý rozpočet, protože tak, jak je vlastně teď navržen a tak, jak i zaznívá ze strany některých čistých plátců, tak vůči právě státům střední Evropy tam jsou některé disproporce. Jednak celkově oproti stávajícímu a minulým rozpočtům se zmenšuje celkový objem těch peněz, které vlastně jdou na vyrovnávání rozdílů mezi regiony uvnitř Evropské unie.
14: A není to tím, že se tady lépe daří už?
15: No, to je jiná otázka. To vlastně už je pozice České republiky, ale to, co já říkám, je, že celkově se zmenšuje objem těchto prostředků vůči prostředkům, které jsou takzvaně centrálně řízené a jsou čerpané z velké části právě hlavně čistými plátci. A pokud se zmenšuje ta celková obálka, tak logicky je obtížnější získávat i odpovídající prostředky pro každý jednotlivý stát. Samozřejmě Česká republika se posunuje i vlastně na tom žebříčku životní úrovně, respektive ekonomické úrovně vůči průměru EU. Ale je potřeba si říct, že tady vlastně neposuzujeme stát jako celek nebo průměr toho státu jako celku, ale musíme se dívat na ty jednotlivé regiony. A tady opravdu pořád máme některé regiony, které úplně dorovnané nejsou a proto je potřeba vysvětlovat, že je důležité, aby v tom Evropská unie i dál pokračovala.
14: Vyšegrádskou skupinu označil Babiš za budoucnost Evropy. V jakém smyslu?
15: Tak v mnoha směrech V4 vlastně naznačila správný směr už před mnoha lety. Pan premiér to včera vysvětloval i na tom panelu a jako hlavní příklad si vzal migraci, kdy v roce 2018 vlastně V4 se jednoznačně postavila proti nelegálním vstupům migrantů do Evropské unie a vlastně za obranu externích hranic. Tehdy to vlastně zbytkem EU bylo vnímáno poměrně negativně a dnes, když se podíváme na většinový postoj států, kde se do čela postavila hlavně Itálie a Dánsko, tak je to skutečně mainstream a volají potom v podstatě téměř všichni.
14: No ale nejsme v jiné pozici jako Středoevropané, přece jenom oproti zemím, jako je na matku Řecko, Španělsko, Itálie, protože nemáme vnější hranice v rámci Evropské unie.
15: Tak nejsou to jenom státy, které mají vnější hranice. Prostě jsme v jiné pozici, ale ano. Jsme v jiné pozici i díky tomu, že jsme se k té krizi postavili mnohem razantněji a v zásadě jsme ji jako zvládli lépe, což přiznávají i někteří představitelé evropských institucí.
14: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s novou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Vláda v polovině srpna rozhodla o zrušení eurocenter, ve kterých mohou lidé v krajích získávat informace o Evropské unii. Proč už nejsou podle vás potřeba?
15: Tak tahle ta otázka se konstantně trošku špatně interpretuje. Já bych to chtěla malinko napravit, protože to rozhodnutí není o zrušení eurocenter, ale o zrušení více než 20 let staré komunikace.
14: Koncepce informování o evropských záležitostech, je to tak?
15: Ano, koncepce o komunikaci o evropských záležitostech. Jejich součástí právě jsou i kamenné pobočky v regionu eurocentra.
14: Ale promiňte, že vám skáču do řeči, fakticky to nemění nic na tom, že se ruší ta eurocentra, ne?
15: To na tom nic nemění. Já jenom chci vysvětlit, že to rozhodnutí je o tom, že je potřeba lépe se připravit a lépe reagovat na stávající podmínky, protože to, co vlastně je v té zrušené komunikaci, už opravdu stávajícímu stavu nevyhovuje. Je potřeba změnit formu, ale je potřeba změnit i obsah. Jo? Česká republika se stala členem Evropské unie v roce 2004 a tehdy ta situace skutečně byla taková, že bylo potřeba vysvětlovat tu situaci novou vlastně, ve které se Česká republika jako členský stát ocitla a nyní opravdu je potřeba spíš se zaměřit na ty konkrétní úkoly a na to, co Česká republika v Evropské unii dělá. No a z hlediska formy samozřejmě ta komunikace vypadá jinak úplně všude. Je potřeba se zaměřit na digitální kanály, na sociální sítě a na to, na co jsou i občané víc zvyklí a lépe jim to vyhovuje.
14: Jasně. Ten materiál ke zrušení koncepce předložila kabinetu vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a v důvodové zprávě tvrdí, že se svět nachází tady v jiné geopolitické a ekonomické realitě, než když tedy Česko, jak jste připomněla, přistupovalo do Evropské unie. A že pro Česko se v Evropské unii proměnily obsahové priority, relevance i pozice. A můžete toto prosím stručně vysvětlit?
15: No ano, my musíme více komunikovat o těch tématech jako takových. A
14: v čem se ale mění ty priority?
15: No, komunikace doposud probíhala spíše o Evropské unii jako takové. Co Evropská unie je, jak funguje. Teď vlastně my bychom potřebovali ty občany informovat více o úkolech a o těch výzvách, které před Českou republikou stojí. Potřebovali bychom to dělat také včas, aby vlastně bylo širší a lepší pochopení těch pozic a toho, jaké to má pro Českou republiku důsledky, o co se hraje a jaké zájmy Česká republika hájí.
14: A to se dosud nedělo, tam se i proto, k jakému datu Eurocentra končí a vlastně co bude s úředníky, kteří tam pracovali?
15: Tak dosud se to dělo podle té 20 let, respektive 21 let staré koncepce.
14: Rozumím, a to bylo nedostatečné tedy?
15: To prostě se stalo za těch 20 let nevyhovující. Jo, komunikace, i když se podívám na Český rozhlas, jak komunikoval před 22 lety, tak jak forma, tak i způsob, jakým podává obsah, je prostě jiný. Když si dnes pustíte pořád z roku 2005, tak vám nebude připadat úplně soudobý. To je úplně stejný problém.
14: A k jakému datu ta Eurocentra končí, prosím?
15: Ano. Ano, dostanu se k tomu, když mi dáte slovo. Takže ta změna se promítne, pokud jde o pracovníky v systemizaci, v řádné systemizaci úřadu vlády k 1.1.2027, kdy už by měla být připravena i ta nová koncepce a kdy budeme už vědět, jakým způsobem přesně budeme tu komunikaci po tomto datu organizovat.
14: Europoslanec Luděk Niedermayer řekl v Českém rozhlase Plus, že rušení Eurocenter zapadá do konceptu kulturních válek, které vláda vede proti Evropské unii nebo neziskovým organizacím a že tím vláda dělá radost zejména menším koaličním partnerům. Nemá v tom pravdu?
15: Já to takto nevnímám. Já si naopak myslím, že změnou vlastně formy a způsobu té komunikace my dokážeme zasáhnout větší skupinu občanů. Je pravda, že my určitě nemáme už v této době ambici propagovat EU, jo, což si myslím, že obecně není úkolem úřadu vlády ani žádné státní instituce a máme ambici vysvětlovat, co se v EU děje a hlavně naučit občany nebo vysvětlovat vlastně ty problémy z pozice státu, který je součástí Evropské unie. Nedívat se na Evropskou unii jako něco, co se nám děje, jako něco, co vlastně nemůžeme ovlivnit, ale jako něco, čeho jsme součástí a co je takové jako i my sami. A jestli můžu jednu větu k tomu doplnit, tak vlastně tento trend už nastartoval tým na úřadu vlády vytvořením webu, který se jmenuje Tvoříme Evropu, který vlastně přesně odpovídá této koncepci a této myšlence, jak bychom chtěli, aby co největší skupina občanů České republiky Evropskou unii vnímala.
14: Čili bude součástí té nové komunikace i vyvracení různých mýtů, pomluv, dezinformací o Evropské unii?
15: To si myslím, že asi není v tuto chvíli úplně primární účel. My samozřejmě o tom, jak ta koncepce bude vypadat a co vlastně občané očekávají, bude teď předmětem poměrně široké konzultace se všemi dotčenými partnery, s rezorty i se zastoupením Evropské komise. Dokonce zvažujeme i průzkum veřejného mínění a podle toho, jak vlastně i ten tento konzultační proces dopadne, tak podle toho budeme kalibrovat vlastně ty klíčové priority. Takže teď úplně vám neumím říct přesně, co bude za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, ale když se třeba spolu sejdeme k této otázce v prosinci nebo v lednu, tak určitě už dokážu být konkrétnější.
14: Dobře, vezmu vás za slovo. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes se státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Andrej Babiš ve Slovensku kritizoval Green Deal. Podle něj tato klimatická politika ničí průmysl. Takové vyjádření jako státní tajemnice pro evropské záležitosti schvalujete?
15: Tak jedna věc jsou vlastně politické statementy na konferencích. Druhá věc je moje role. Já úplně nejsem tady od toho, abych schvalovala nebo neschvalovala výroky vrcholných politiků. Je fakt, že Green Deal jako takový je trochu minulostí. Green Deal dneska už v Bruselu jako spojení se příliš často nevyskytuje. Spíš slyšíme posun k termínu Clean Industrial deal, to znamená čistá průmyslová dohoda, ale je fakt, že některé ambice, které i nadále Evropská komise předkládá a iniciativy, které navrhuje, jsou velice ambiciózní a na průmyslové státy, jako je Česká republika a jako jsou státy centrální Evropy, tím se vracíme i k tomu, k té debatě o rozpočtu, vytváří opravdu nepřiměřený tlak na průmysl, na podniky a samozřejmě se to odráží potom v konkurenceschopnosti a k tomu, že v některých oblastech nedokážeme soutěžit s jinými globálními partnery, zejména s USA a s Čínou.
14: No ale neměli bychom vysvětlovat, teda zapomínat na to, že premiér kritizuje politiku, kterou v roce 2019 jako tehdejší předseda vlády sám podpořil.
15: Není to úplně pravda. Není to úplně pravda. Tady to tvrzení, které se často ve veřejném prostoru objevuje, schválení závěrů rady v letech 2019 a 20 probíhalo vlastně v situaci, a kdy se připravoval stávající víceletý finanční rámec a vlastně některé souhlasy potom podmiňovaly dobré alokace pro členské státy v tom stávajícím
14: rámci.
15: Čili
14: to podpořil, protože sice nechtěl, nerad, ale podpořil. Rozumím tomu dobře.
15: Já si myslím, že skutečně není správné tohleto binární vidění těch kompromisů podpořil, nepodpořil. Jo? Rozhodování v Evropské radě je o hledání konsenzu 27 států, v té době 28 států a skutečně to není tak, ty jsi to podpořil, ty jsi to nepodpořil. Skutečně musíte hledat ten kompromis a když lídři vidí, že pro většinu je něco opravdu mimo řádně důležité, tak se snaží najít cestu, jak to řešení najít. Když by tam všichni seděli a říkali ano, ne, souhlasím, nesouhlasím, tak by skutečně se nedohodli vůbec na ničem.
14: Tak ale jestliže teď předseda české vlády tvrdí, že musíme společně bojovat za to, jak tuto energetickou strategii změnit, čeho chce dosáhnout?
15: Chce dosáhnout toho, aby podmínky, ve kterých průmyslové podniky v Evropské unii podnikají, byly přijatelné a aby jim umožnili být dostatečně produktivní a konkurovat globálním hráčům. To se ukázalo, že kvůli některým těm klimatickým ambicím je opravdu velice obtížné a také se ukázalo, že tyto ambice dopadají na některé členské státy silněji než na jiné. A problém je, že pokud vlastně se dostávají průmyslové podniky do potíží a jsou jenom v určitých státech, tak to není problém jenom těch států, ale problémy má evropský průmysl. To jsou evropské průmyslové podniky. Tam si myslím, že došlo i v institucích Evropské unie k určitému prozření a i některé iniciativy vlastně nyní se snaží toto zohlednit. Jako příklad můžu uvést třeba revizi směrnice o ETS 1.
14: No, jenom jestli můžeme v poslední čtvrté minutě našeho rozhovoru říci, co konkrétně tedy požadujeme.
15: My konkrétně požadujeme, aby těch věcí je celá řada, ale jedná se zejména tedy o předpisy v oblasti energetiky a požadujeme, aby byly takové, aby pro naše průmyslové podniky byly únosné a aby prostě byly konkurenceschopné.
14: Slibuji, že to probereme příště. To bylo 20 minut radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus. S novou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
15: Naschledanou, děkuji za pozvání a přejdu hezké odpoledne, hezký večer.
1: Zprávy má Jana Utendorfská.
2: Ministr vnitra spolkové země Braniborsko označil incident u elektrárny Jenčevalde za pokus o sabotáž. Cílem bylo způsobit zkrat a výpadek proudu. Vše sleduje náš zpravodaj v Německu. Poslouchejte hlavní zprávy v 18 hodin. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to dnes oznámil s tím, že jde o další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle ministerstva být jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. A Francie začala vybírat poplatky za takzvanou ultrarychlou módu. Chce tak omezit dovoz levného oblečení hlavně z velkých asijských platform, jako jsou čínské Shein nebo Temu. Čína zákon kritizuje a označuje ho za obchodní překážku, která by mohla odporovat pravidlům Světové obchodní organizace. Sport. Fotbalový Baník Ostrava přišel pro celý zbytek sezóny o estonského krajního obránce Vlasie Siněkovského. 29-letý fotbalista si v závěru sobotního utkání proti Olomouci utrhl přední skřížený vaz v koleni. Siněkovský je druhým dlouhodobě zraněným hráčem Baníku. Po špatném dopadu na zem si v sobotu zlomil nohu útočník Abdalláh Něng.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 u Brna a nehoda na silnici 16 Nové Vsi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme nesouvislé kolony před omezením na 196. kilometru. Po pojíždění už převážně kamiony v pravém pruhu od Kývalky 182. kilometru. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Na dálnici D48 z Českého Těšína směrem na Nový Jičín pozoru Frýdku místku. Na kilometru 45 hlásíte paletu na kraji vozovky.
16: Zasahuje z odstavného pruhu paleta dřevěná euro. Kruha tam jenom kousíčkem rohu, ale i tak je to celkem nebezpečné, auta vybočujou.
12: Silnice 16 z Mělníka na Slaný je špatně průjezdná u Nové Vsi. Mezi Novou Vsi a Veltrusy havaroval kamion se dřevem. Skončil v příkopu, hasiči zachytávají unikající naftu. Kolony dlouhé v obou směrech, osobním autem se to dá objet přes obec Sazená. Na Strakonické čekejte kolony za Prahou směrem na Příbram. Popojíždějí před zúžením u jíloviště a zdržíte se 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
2: Teploty v noci klesnou na 13 až 9 stupňů, zítra pak čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou i přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách bude kolem 17 stupňů. Takové byly zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: Dobré odpoledne, 17.34 začalo září, tedy měsíc, kdy českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii povede do zápasu zahraniční kouč. Národní týmy čekají na přelomu září a října. 4 utkání elitní skupiny Ligy národů, no a je velkou otázkou, jak Španěl Santi Denia přistoupí ke své první nominaci. No a i to taky téma, které jsme probírali na radiožurnálu a pokud jste ho nestihli, tak ho máme i na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. 17.34, čas, kdy pokračuje odpolední vysílání radiožurnálu a teď s další písničkou. Hezký poslech.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Po dvou měsících prázdnin dnes znovu začala škola, ne všude se ale žáci a studenti vrátili do svých tříd. Třeba v Lučíně na Opavsku bude jedna ze základních škol zavřená až do příštích letních prázdnin. Povede tam naše další cesta ve vysílání Radiožurnálu.

0: Vítání spolužáků, první zvonění po prázdninách a návrat do tříd, které opouštěli na začátku léta. Tak to dnes vypadalo na většině škol, jsou ale místa, kde se děti do svých lavic vrátit nemohly, a to kvůli nedokončeným opravám a rekonstrukcím. Velká improvizace čeká například školáky v Hlučíně na Opavsku.
1: Pojď, tam jdeme.
2: Základní škola Rovniny v Hlučíně, jeden ze tří azylů pro žáky zavřené základní školy generála Svobody, a nejenom na pár týdnů, až do konce školního roku. Rodiče jsou připravení.
3: Ano, zvládneme určitě.
4: Tady bydlíme na Rovninách, takže tu máme kousek.
2: A co syn, zvládne to taky?
4: Bude muset, no, co mu jiného bude zbývat, no, tak musíme to nějak zvládnout. Ten rok nějak vydržíme, jo.
2: Komplikace je to hlavně proto, že jde o školu pro děti s autismem, s mentálním postižením a dalšími handicapy. Těším se a je to v pohodě, ujišťuje mě jeden z žáků ještě před prvním zazvoněním.
5: Hodně dobře.
2: Ale pak se těší zase, až se vrátí zpátky, ne?
5: Jo, zase uvidím své kamarády.
2: Někteří se budou učit taky v kulturním domě, další skupina v dětském ranči. Všechny tři azyly jsme museli kvůli potřebám dětí upravit, aby změna nebyla na první pohled tak vidět, říká ředitel základní školy generála Svobody David Honěk.
6: Tak, aby co nejvíce připomínali běžné třídy, nejjednodušeji to šlo na Rovninách, protože to je vlastně běžná základní škola. Složitější to bylo v kulturním domě na dětském ranči, kde to jsou prostory, které původně byly určené k něčemu jinému, ale myslím si, že jsme to zvládli a že to bude připomínat klasické třídy a žáci zvládnou výuku.
2: To vše bude ředitel řídit z budovy městského úřadu. Výměnou za celoroční improvizaci dostane škola nový výtah, učebny, velký prostor v podkroví a taky vlastní výdejnu jídla. To rodiče oceňují hodně, že odpadne složité každodenní chození na oběd do jiné školy.
4: Ty obědy budou vozit přímo do školy, že to bude mít jako, nemusí chodit takovou štreku, když bude pršet nebo něco takového.
2: 40-milionová rekonstrukce školy s vyučováním skloubit nešla. Do vlastních tříd se tak děti znova podívají až na začátku příštího školního roku. Z Hlučína Martin Knittl, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Silnice 10 je na příjezdu do Turnova ve směru z Harachova stále neprůjezdná. Na Vesecku se převrátila cisterna plná nafty. Na místě jsou hasiči a silnice bude zavřená ještě několik hodin. Sledujeme vše z dopravy díky naší zelené vlně, no a díky sportovním redaktorům i nejdůležitější sportovní akce. Jednou z nich je samozřejmě tenisové US Open. No a návštěvu New Yorku si uděláme za chvilku na Radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A máme zprávu z dálnice D8. Ve směru z Prahy na Ústí nad Labem teď dálnice za sjezdem na Terezín neprůjezdná. Na kilometru 41 v omezení čerstvá nehoda.
2: Zaboralo vozidlo, je na boku přes oba dva pruhy, takže D8 bude chvíli neprůjezdná.
1: Poslední volný sjezd je na 35. kilometru na Terezína Budyni na Touří. Na další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A my pokračujeme dál v odpoledním radiožurnálu. Další české vlaječky jsou vidět v dnešním programu tenisového US Open. Má to jedno, ale podrobnosti přidá z New Yorku David Prouza.
4: Krásný podvečer z New Yorku. Je to tak, 4 Češky by se dnes měly představit v programu stále ještě prvního kola závěrečného Grand Slamu sezóny US Open, konkrétně Gabriela Knudsonová, Lucie Havlíčková, Daria Vidmanová a Nikola Bartuňková. Jelikož ale jejich zápasy jsou rozplánované na kurty, které nemají zastřešení, tak hrát nemohou, protože v New Yorku vytrvale prší, v tuhle chvíli už druhou hodinu v kuse a hrají se utkání pouze v arenách, které střechu mají, tak věřme, že to počasí se umoudří tak, abychom i na radiožurnálu mohli informovat o zápasech českých reprezentantek. V tuhle chvíli ale ještě minimálně půl hodiny žádná Češka na dvorcích nebude. Z New Yorku David Prouza, radiožurnál.

0: Za chvilku bude 18 hodin, chystáme hlavní zprávy a Věra Štechrová se svým týmem připravili i večerní publicistiku, tak o čem bude? Dobrý den.
1: Dobrý den, tak my jsme před chvílí slyšeli od německého ministra vnitra, že za srpnový hybridní útok na letišti Lipsko je zodpovědné Rusko a zároveň dnes taky oznámila německá energetická společnost, že v areálu rozvodny se našla výbušná zařízení, takže budeme mluvit o tom, proč se Německo v poslední době stává terčem takových hybridních útoků. Budeme mluvit i o nadaných žácích v evropských školách a i v těch českých. Podíváme se na to, jak jsou rozloženi v těch jednotlivých školách, protože podle té studie jsou ve čtvrtých ročnících nadaní žáci mezi školami ještě rozloženi relativně rovnoměrně, ale potom ve vyšších ročnících se ta situace výrazně mění. No a čeští lyžaři a snowboardisté zahajují podzimní přípravu, což je složité, když není sníh. Tak jak to dělají, i o tom budeme mluvit.
0: Věra Štechrová, naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Měli jste bůh fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než holku.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
1: Jo. To je Matyáš.
3: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.
2: Filtr. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
7: Německo poprvé označilo Rusko za pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku.
8: Je zřejmé, že se Rusko podílelo na plánovaných, provedených i zmařených hybridních akcí.
7: Ministryně financí připustila změny v návrhu státního rozpočtu na příští rok, nelíbil se ani vládním partnerům.
9: Celé září budeme o tom debatovat, protože teď to je můj návrh, bylo to maximum možného a teď bude o tom vyjednávat vláda.
7: Třetí hrací den tenisového US Open komplikuje v New Yorku déšť. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem neprůjezdná po nehodě na kilometru 41. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo. Teploty do 25, na jihu Moravě až 27 stupňů. Dobrý podvečer, je úterý 1. září. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
10: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Rozvodna nedaleko elektrárny Jenševalde na východě Německa se dnes ráno stala terčem útoku. Policie tam našla výbušné zařízení. Ministr vnitra spolkové země Braniborsko Jan Redman označil incident za pokus o sabotáž. Podle něj bylo cílem způsobit zkrat a výpadek proudu.
11: Podle mluvčí policie v Postupimi se výbušné zařízení u elektrické rozvodny nacházelo, ale neexplodovalo. Škody se ovšem dál vyšetřují. Ráno byl podle distributora krátký částečný výpadek proudu. Hnědouhelná elektrárna Jenševalde je čtvrtá největší v Německu a pokrývá spotřebu několika milionů domácností. K útokům na energetickou infrastrukturu se dřív hlásily levicové skupiny. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: A Německo se stále zabývá také dronovým útokem na letiště v Lipsku ze začátku srpna. Dnes z něj země poprvé oficiálně obvinila Rusko. Řekli to dva ministři spolkové vlády. Jejich prohlášení sleduje náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín.
12: Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt před chvílí řekl v Berlíně, že za zmařený dronový útok v Lipsku nese odpovědnost Rusko. Přestože vyšetřování pokračuje, tak to už teď podle něj potvrzují výsledky policejní práce a poznatky zpravodajských služeb. Ministr zahraničí Johann Wadephul dodal, že proto nařídil uzavření posledního funkčního ruského generálního konzulátu v Bonnu a taky vypovězení smlouvy ruskému domu v Berlíně. Další sankce proti jednotlivým Rusům a taky takzvané stínové flotile chce Německo prosazovat na půdě Evropské unie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Motoristé i hnutí SPD kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten včera představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům vadí hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Chtějí přijmout opatření, aby byl nižší.
13: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vzkázal, že pokud se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodnou na některých opatřeních, které motoristé navrhují, tak budou mít problém návrh rozpočtu podpořit.
14: Se nám ten schodek opravdu nelíbí, budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
13: S předsedou vlády se sejde ve čtvrtek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh nemusí být finální.
9: Pokud kolegové přijdou s nějakými konkrétními návrhy, kde uspořit, tak samozřejmě já jako ministryně financí je přijmu s otevřenou náručí.
13: V SPD Tomio Okamura chce otázku rozpočtu otevřít v pondělí na koaliční radě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Po přijetí kryptoměny rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Spolu s dalšími lidmi teď čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají.
10: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
7: Aktuální počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl tisícovku. Nepálští záchranáři se teď při pátrání po přeživších soustředí hlavně na vodní tunely a šachty v hydroelektrárnách podél řeky Trišulí. Právě tam se před obrovskou přílivovou vlnou ukryly stovky dělníků a konstruktérů. Záchranáři se tam proto zkouší dostat.
4: Bahno s vodou vytvořili v mohutných vodních tunelech hmotu, kterou se záchranáři, většinou příslušníci nepálské armády, mohou pohybovat jedině tak, že se na lanech po břiše posunují kupředu. Hluboko do útrob tunelů a šachet posílají i drony a doufají, že zachytí pohyb nebo zvuky. Čas se ale rychle krátí a navíc nikdo neví, zda v tunelech skutečně jsou nějací živí nebo mrtvá těla, anebo už všechny před několika dny odnesla voda. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
7: Nový norský král Håkon VIII. Složil slavnostní přísahu před poslanci. Podle ústavy tak na trůnu oficiálně nahradil svého zesnulého otce Haralda V. Ten zemřel v pátek ve věku 89 let.
5: Od zesnulého dlouholetého panovníka si jeho 53-letý syn převzal i oficiální motto. Vše pro Norsko. A na Haralda vzpomínal i předseda norského parlamentu. Kvůli období státního smutku byli v černém taky poslanci, kteří ceremoniál předání moci zakončili zpěvem hymny. Královská rodina má v Norsku podle ústavy pouze reprezentativní funkci. Håkon ještě jako princ vystudoval námořní akademii a pak politologii na Kalifornské univerzitě v Berkeley. První v nástupnictví na norský trůn se nově stala 22-letá princezna Ingrid Alexandra. Jiří Kordík, Radiožurnál.
7: Kontroverzní předvolební plakáty SPD nejsou trestné. Odvolací soud hnutí zprostil obvinění k spodněcování k nenávisti. Jeden z plakátů před volbami v roce 2024 zobrazoval například muže tmavé pleti se zakrváceným nožem s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Soud nižší instance původně hnutí uložil 3-milionový trest.
15: Podle soudkyně Moniky Křikavové byly plakáty provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. Protizákonné ale nebyly.
16: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl i politické projevy, které jsou přehnané.
15: Podle předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury rozhodnutí respektuje právo na svobodu projevu.
17: Od začátku říkám, že neodvolám. A jsem rád, že za tento pravdivý plakát dnes soud pravomocně osvobodil SPD.
15: Obžalobě čelí i sám Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Jakub Vik, Radiožurnál.
7: Obce v Beskydech trápí poloprázdné vrty i vodojemy. Některé obce už k vodovodu nepřipojují nové odběratele. Problém řeší v turistických centrech, jako je Řeka nebo Bílá.
18: Letošní rok je opravdu katastrofální.
19: Správce vodovodů v obci Řeka Bohuslav Hamrozy mi ukazuje zdejší vodojem. 200 kubíkové nádrže jsou naplněné zhruba do poloviny. Dva vrty přestávají stačit také v Bílé, dalším turistickém centru Beskyd. Příští rok tam budou testovat nový třetí vrt.
20: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
19: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
13: Sport. Dnešní program na tenisovém US Open komplikuje počasí. Jak to přímo v New Yorku vypadá a kdyby mohla první z Češek vyrazit na kurt, přiblíží reportér David Prouza.
21: Na kurtu číslo 6 už se objevují dobrovolníci, vysoušejí povrch, věřme, že do půl hodinky by se opravdu mohlo začít hrát. Postupně se na dvorcích v areálu Flushing Meadows představí Gabriela Knudsonová, tu čeká souboj s Němkou Lisovou, Lucie Havlíčková nastoupí proti Maďarce Bondarové, Daria Vidmanová proti Španělce Bousázové Manejrové a Nikola Bartuňková, ta se utká s Egypťankou Šerifovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na D8 před Lovosicemi, taky na silnici 16. Nové Vsi. Dálnice D8 je ve směru z Prahy na Ústí nad Labem za sjezdem na Terezín opět průjezdná. V omezení na 41. kilometru se převrátilo auto na bok. Chvilku byla dálnice zavřená. Na místo dorazili hasiči a pustili směrem na Ústí alespoň jeden pravý jízdní pruh. Stačila se ve směru z Prahy vytvořit poměrně dlouhá kolona. Brzdí se teď kousek za sjezdem na Terezín na 36. kilometru. Silnice 16 z Mělníka na Slaný je ucpaná u Nové Vsi. Mezi Novou Vsí a Veltrusy havaroval kamion a projíždí se Kyvadlově. Zdržíte se okolo 20 minut v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik hlavní zprávy. Teď už je u mikrofonu Věra Štechrová, začíná podvečerní publicistika.
1: Jak bude německá vláda reagovat na hybridní útoky z poslední doby, ze kterých viní Rusko? Ve kterých českých školách se koncentrují nadaní žáci? A jak se lyžaři a lyžařky připravují na novou sezónu, když jsou po horkém létě zavřené ledovce? O tom všem budeme mluvit. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt před necelou hodinou uvedl, že za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Podle ministra akci podnikli agenti najatí Moskvou a Německo v reakci na tento incident uzavře ruský konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně a zpřísní kontroly přijíždějících Rusů. Dnes taky německá energetická společnost LEAG, která patří do skupiny EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, sdělila, že rozvodna nedaleko elektrárny Jens Svalde v Braniborsku se v ranních hodinách zřejmě stala terčem útoku. Krátce bylo přerušeno několik vedení. Agentura DPA uvedla, že v areálu rozvodny se našla výbušná zařízení a podle jednoho z regionálních listů byly v areálu nalezeny zřejmě po domácku vyrobené rakety. Mohlo jít o další z hybridních útoků, které Německo v poslední době zasáhly. Naším hostem je teď Zdeněk Rot, bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií CEVRO univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům.
1: Pokud se německá vláda odhodlala k tomu, že v souvislosti s hybridním útokem na letišti v Lipsku ukázala na Rusko, znamená to, že má asi důkazy, které to opravdu potvrzují?
2: A bezesporu, vy to také říkáte, pokud ministr vnitra a zároveň kancelář potvrdili, že tyto indicie mají, vydali takové prohlášení, že Rusko stojí za těmito útoky, tak německé zpravodajské služby musely dojít k závěru, že to Rusko zatím opravdu bylo. A na základě toho my jsme mohli vidět i odvetná opatření, uzavření konzulátu, pravděpodobně Německo bude na té evropské úrovni požadovat i od dalších členských států, aby se zapojilo do dalších sankcí vůči Rusku. A určitě můžeme očekávat, že na základě těchto indicí proběhnou i konzultace na úrovni Severoatlantické aliance.
1: Jak hodnotíte ta odvetná opatření směrem k Rusku, která zatím Německo přijalo? Jde o, řekněme, důrazné kroky?
2: Jsou to asi zatím, dalo by se říct, jaké realistické kroky, které se mohly vidět i v minulých letech. To uzavření toho konzulátu takovým prvním diplomatickým krokem, kterým jasně ukazujete té dané zemi, že tu věc berete velmi vážně, nicméně ty další kroky ještě určitě přijdou. Právě lze očekávat zvýšení sankcí, ale zároveň můžeme očekávat na území Německa, že dojde posílení třeba zabezpečení kritické infrastruktury, můžeme pravděpodobně zaznamenat i zvýšení té zpravodajské činnosti, vyšší kontrola třeba i těch ruských zpravodajských služeb, případně další aktérů, kteří s Ruskem můžou nebo spolupracovat nebo spolupracují. Ale ty opatření, věřím, že se ukáží ještě v následujících dnech, nebo dojde k té jejich krystalizaci.
1: Dodejme, že šéfka Evropské komise a šéf NATO už Německu kvůli ruskému hybridnímu útoku na letišti v Lipsku vyjádřili podporu a budou o něm jednat ve středu. Proč se podle vás terčem těch hybridních útoků v poslední době stává Německo? Připomenu jenom ty balíčky s výbušninami, letiště v Lipsku a dnes právě výbuchy v té rozvodně elektrárny, tak proč právě Německo? Protože třeba z Francie něco takového neslyšíme.
2: Těch důvodů je několik. V první řadě Německo je poměrně významným donorem na Ukrajiny, jak toho vojenského materiálu, nebo toho humanitárního, nebo další rozvojové pomoci, to je asi první krok. Druhá věc je, Německo je klíčovým a významným členským státem EU, Tudíž Rusko může Německo chápat jako takový ideální vlastně testovací terč, testovat jeden z nejsilnějších států v Evropě o tom, jak vlastně jsou si schopni obstát v těchto útocích. A my vidíme, že zatím se tím Rusům poměrně daří pronikat na to německé území. Takže těch důvodů je tam několika, ale tím třetím důvodem je, že zkrátka ty ruské zpravodajské služby to Německo znají poměrně velmi dobře, dlouhodobě působily logicky ještě před rokem 89 v oblasti východního Německa, takže zde mají kontakty a mají to prostředí dobře zmapované a to je asi právě podobně důvodem, proč Německo trpí zvýšeným výskytem hybridních útoků ze strany Ruské federace.
1: Zapadává mimochodem ten dnešní incident v elektrárenské rozvodně mezi ty, kterým Německo právě čelilo, o kterých jsme mluvili?
2: Zapadá to do toho. Samozřejmě nelze to automaticky asociovat s útokem Ruské federace, byť by se to nabízelo, protože potřeba souhlasit ten německý kontext, který je takový, že Německo čelí i celé řadě dalších vnitrostátních aktérů, kteří tam dělají tento typ útoků. Připomeňme si útoky z počátku ledna letošního roku, kdy teroristická levicová skupina Vulkan Gruppe taky udělala útoky na celou řadu rozhoden v Berlíně, kde desítky tisíc domácností byly v těch mrazivých dnech několik dní bez přísunu elektřiny. Takže tam teď dochází k vyhodnocení, do jaké míry zatím mohlo stát Rusko, ale mohly zatím být právě i ty ultralevicové ekoteroristické skupiny. Takže tam se ještě uvidí, ale zapadá to nějak.
1: Ty hybridní útoky zatím nenapáchaly větší škody, samozřejmě naštěstí, ale co má být podle vás vlastně výsledkem těchto útoků? Mají to být nějaké větší škody, anebo možná jen strach?
2: U těch hybridních útoků tam jde hlavně o ten psychologický efekt. Takže dalo by se přiklonit k tomu, že tam je snaha vyvolat strach, vyvolat nějaké rozrušení té společnosti, protože připomeňme si moment, že v momentě, kdy tyto útoky to Rusko realizuje, tak ukazuje, že má schopnosti a kapacity na to tyto útoky v nejsilnějším státě Evropské unie realizovat. Což proto Německo je samozřejmě poměrně výrazným signálem pro tu společnost a nejenom pro něj, pro okolní státy. My jsme na Německo velmi silně navázáni, máme tady taky celou řadu zbrojovek, takže i pro nás je to nějaký určitý signál, co se děje v Německu a nelze to brát na lehkou váhu, ale hlavní je vyvolat, že my jsme tady a jsme schopni vás zasáhnout. To si myslím, že to Rusko, že to bude tím hlavním ruským motivem v tuto chvíli, než napáchne nějaké daleko sáhle škody. Naší prostě ukázané psychologický efekt, jsme tady a jsme schopni vás zasáhnout.
1: Co to řešení těch útoků a to, že k ním vlastně nakonec došlo, byť některé ty výbušniny nevybuchly a podobně, ukazuje podle vás o německých bezpečnostních službách? Není to zatím tak, že spíš dohánějí ty, kdo tyhle hybridní útoky pátrají? Protože jsme neslyšeli o ničem, že by se podařilo nějakému takovému útoku předejít, i když možná jsme to neslyšeli záměrně.
2: Jak říkáte, řadu věcí samozřejmě neslyšíme záměrně. Já bych v tom ty německé služby zpravodajské úplně jako nepodceňoval. Samozřejmě ona detekce těch hybridních útoků je velmi komplikovaná, protože hybridní operace se odehrávají v té šedé zóně, odehrávají se často přes celou řadu aktérů, to znamená, že ty bomby, které tam byly umístěny, nebo i třeba ty drony ohledně toho letiště v Lipsku, tak nemusely být přímo vyslány ze strany ruských zpravodajců, mohly být poslány přes celou řadu dalších zástupních aktérů, které Rusko využilo pro svoje operace. Takže často rozklíčovat ten řetězec těch jednotlivých aktérů, kteří jsou zapojeni do přípravy té dané operace, je velmi časově náročný. A velmi často dojde k tomu jeho rozklíčování až ex post. Takže tady k tomu.
1: Říká Zdeněk Rot, bezpečnostní analytik z katedry bezpečnostních studií CEVRO Instituty. Děkuju, naslyšenou.
2: Děkuji, mějte se krásně.
1: Děti a studenti se dnes vrátili po prázdninách do školy. Je mezi nimi 10 až 15% studentů s vysokou úrovní matematických a logických schopností. Školy, hlavně ty základní, je ale podle školní inspekce často neumí rozpoznat. Studie IDEA proto zmapovala rozložení takových žáků mezi školami v evropských zemích. Podle studie jsou ve čtvrtých ročnících na daní žáci mezi školami ještě rozloženi relativně rovnoměrně. Ve vyšších ročnících se ale situace výrazně mění. Výraznější koncentrace na daných se objevuje později v 8. ročnících a u 15-letých žáků. Já o tom budu mluvit s Miroslavou Federičovou, analytičkou think tanku IDEA při CERGE. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak byste si definovali v té vaší studii ty kvantitativně nadané žáky, abyste pak mohli určit, jak intenzivně jsou selektováni v tom kterém školském systému?
3: Vlastně tato studie se opírá o data z mezinárodních šetření TIMSS a PISA, kde TIMSS vlastně testuje žáky ve 4. a 8. ročnících a PISA se vlastně zaměřuje na 15-leté žáky a na základě těchto testování jsme byli schopni identifikovat kvantitativně nadané právě na základě výsledků z těch matematických testů. Nejde o tu identifikaci běžnou, ale to jsou nějaké ty dostupné data, které máme a ty jsme dokázali nějak takto využít.
1: No a jak se ohledně selekce nadaných stojí zdejší školský systém ve srovnání s jinými unijními státy? Jaké ty různé systémy té selekce se objevují v Evropě?
3: Právě v rámci té studie se díváme, tedy rozdělujeme země podle věku toho, kde se ty děti poprvé rozdělují do těch různých vzdělávacích drah. Vlastně Česko patří k těm zemím s ranou selekcí, tedy kdy část dětí odchází už po páté třídě třeba právě na ty víceletý gymnázia. A pak na druhé straně máme země, například ty severské země, kde první takový selekci dochází až kolem 16 let.
1: A jak se liší ty školy s vyšším podílem nadaných žáků? Čím se liší?
3: Právě se liší zejména v tom složení těch tříd. A teda právě vidíme, že v těch systémech, kde se ti nadaní selektují jako později, tak jsou nadaní mezi školami rozložení výrazně rovnoměrněji. Naopak v Česku a v ostatních zemích s tou ranou selekcí dochází spíše k vyšší koncentraci nadaných v určitých typech škol, což samo o sobě neříká, že je to špatný, že to soustředování nadaných do těch výběrových škol je špatně. Ale právě, že takové školy mohou nabídnout možná náročnější výuku, podnětnější prostředí. Otázkou pak však je, jaký prostředí mají ty nadaní, kteří třeba zůstanou mimo tento výběrový proud.
1: A je jasné, kolik takových nadaných dětí, kteří zůstanou třeba mimo ty školy, kde jsou selektováni ty nadaní žáci, kolik takových dětí je?
3: V rámci České republiky jsme byli schopni trošku se podívat v rámci toho šetření PISA na to, kolik třeba těch nadaných zůstává na základních školách a víceméně je to polovina, což nás docela překvapilo, že polovina vlastně odchází na ty víceletý gymnázia a zároveň polovina jak kdyby zůstává na těch základních školách a vlastně ani při té druhé selekci nevidíme, že by všichni ty nadaní, kteří vlastně zůstali na těch základkách, si pak volili třeba opět na čtyřleté gymnázium, ale nějaká část právě odchází taky na střední odborní školy.
1: To by ale znamenalo, že neplatí ta teoretická úvaha, že potom děti, které zůstávají na těch základních školách, nemají vlastně dostatečnou motivaci k tomu se zlepšovat, protože tam ty děti, které jsou nadanější, odcházejí. Pak by to znamenalo, že to tak úplně není, což je častá výtka těch, kteří nechtějí právě ta šestiletá, osmiletá gymnázia.
3: Právě vlastně hodně se změní pak to prostředí ty třídy pro ty děti nadané třeba na těch základních školách a na těch víceletých gymnáziích a ti, kteří zůstávají na těch základkách, tak často může se stát, že tam zůstávají často jako jediný, tedy to jejich prostředí je úplně jiné jak těch nadaných, který třeba právě přišli na ty víceletý gymnázia a je to pravda, no, jako víceméně vypadá, že ta polovina tedy nepřichází.
1: No a když to shrneme, jakou šanci mají u nás nadané děti, že se dostanou do školního prostředí, které ty jejich schopnosti rozvíjí?
3: To nedovedeme úplně z té studie takhle říct, jakou šanci mají. Ale samozřejmě takový ten možná druhý bod, na který poukazujeme ve studii, je, že třeba ti žáci, kteří na těch základních školách zůstávají, tak jsou, nebo když tedy porovnáme ty školy, které mají vyšší podíl nadaných s nižším podílem nadaných, tak tady nejvýraznější rozdíl je právě v tom rodinném zázemí těch žáků.
1: To znamená, socioekonomické většinou poměry žáků jsou stěžejní.
3: Ano, velice významná. Vidíme, že ze všech těch charakteristik škol, které sledujeme, patří to rodinný zázemí k těm, které školy s tím vyšším a nižším podílem nadaných odlišuje nejvíce. A ve školách, kde je nadaných více, je výrazně taky vyšší zastoupení dětí s vysokoškolsky vzdělanými rodiči a méně dětí z ekonomicky slabšího prostředí.
1: Říká Miroslava.
3: A tyto rozdíly...
1: Ano?
3: Pardon. A tyto rozdíly jsou obecně větší právě v těch zemích s tou ranou selekcí, nejenom v Česku, ale celkově je to něco tak konkrétní pro ty země s ranou selekcí.
1: Říká Miroslava Federičová, analytička think tanku IDEA při CERG. Děkuji, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
1: Čeští lyžaři a snowboardisté zahajují podzimní přípravu. Většinou využívají tradiční alpská střediska, která bývají otevřená prakticky po celý rok. Jenže kvůli letnímu horku a rychlému tání ledovců takových středisek ubývá. Letos vlny veder zasáhly i ledovce v tradičních tréninkových centrech v Itálii nebo Švýcarsku. Jak to mění přípravu vrcholových lyžařů a snowboardistů, probereme s Ondřejem Bankem, bývalým lyžařským reprezentantem a extrenérem olympijské šampionky Ester Ledecké. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: My lajci se musíme zeptat, od kdy po létě musí mít sportovec sníh, aby stihl vyladit tu formu na zimní závody?
6: Ono se to postupem času vlastně ani nezastavilo, ta pauza byla třeba 14 dní, maximálně měsíc a některé týmy mají tu přípravu trošku jako jinak, ale požadavek na ten sníh je vlastně celoročně, no, teďka už.
1: No a jak tedy tréninkové týmy řeší ten problém, kdy jsou ledovce v Evropě uzavřené, protože prostě bylo velké horko a taje to tam?
6: Už dlouho se ty lepší a bohatší týmy jezdí právě na jižní polokouli, jak už do Chile, Argentina a Nový Zéland, a tam je to poměrně o dost jako finančně náročnější a časově a tak, takže je to jeden způsob, který se využívá hlavně ty větší týmy, a technický lyžaři jako slalomáři využívají hodně haly, které jsou teďka oblíbené, protože tam jsou prostě nějaké výhody, které na horách nejsou. No.
1: A od jaké výkonnosti u nás lyžař nebo snowboardista dosáhne na to, aby mohl jet trénovat třeba do Chile nebo na Nový Zéland, pokud si to tedy neplatí sám?
6: Mhm. Tam vlastně záleží fakt jenom na těch penězích. Když člověk má peníze a má kolem sebe ten tým, který se tam rozhodne jet, nebo rodiče, který prostě jsou schopni to domluvit a zaplatit, tak není problém tam jet. Samozřejmě ty kapacity jsou tam taky omezený, a čím víc jsou omezený, tím je to dražší, a ty střediska to hodně využívají a v to daný datum je to tam fakt drahý a dost toho zneužívají, dá se říct.
1: No, v Evropě je víc než 20 specializovaných lyžařských hal, hodně v Německu, Nizozemsku, Británii, i Norsku, Finsku. Jak se liší ten trénink v hale od tréninku na přírodním sněhu? Vy už jste říkal, že to je spíš pro slalomáře.
6: Je to spíš pro slalomáře, je to krátký, mírný, takže to je... Na dlouhý oblouk to není, ale zároveň je dobrý, že člověk ví, jaký tam bude počasí, protože tam žádný počasí není, takže si to může naplánovat, může jít dvoufázově, má to tady ty výhody té jakože tělocvičny, a člověk vloženě tam může jít jak do poslovny. Když jede někdo na Nový Zéland, jde tam na 3 týdny a může tam klidně 14 dní sněžit a prostě netrénuje se, takže to jsou jako takový ty plusy.
1: A je těch 20 nebo přes 20 hal v Evropě dostatečný počet pro to, aby tam mohli trénovat všichni ti, kteří se soustředí na vrcholové lyžování a vrcholový snowboarding?
6: Přiznám se, že já už od té doby, jak se začaly haly být jako populární mezi závodňákama, protože když jsem tam jezdil já, tak ještě nebylo až tak populární a ty ledovce nebyly tolik roztátý, nebylo tam tolik lidí, takže myslím si, že teď je to víc a víc oblíbený mezi závodňákama. Asi když ta poptávka bude, tak ty haly tam samozřejmě nechají, takže to je spíš asi poptávka trhu, bych řekl. Hmm.
1: Mimochodem k těm ledovcům, stávalo se vám také, že ledovec je oficiálně zavřený, ale domácí reprezentanti na něm trénovat mohou?
6: To tak bývalo, já když jsem právě pak pomal ještě testovat a vyvíjet kestle, tak vlastně jsme testovali s rakouským týmem a právě jsem viděl, jak to funguje, jak rakouský tým měl přístup a krásný trénink, když ostatní, pro ostatní byl zavřený.
1: Strasti lyžařského a snowboardového sportu probrali jsme je s Ondřejem Bankem, bývalým lyžařským reprezentantem a trenérem. Děkuju vám za to, naslyšenou.
6: Mějte se, hezký den.
1: To byla podvečerní publicistika, vy se k ní můžete vrátit v podcastových aplikacích i v aplikaci Můj rozhlas CZ. Budeme tu pro vás i zítra už ve 12 hodin 10 minut. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. Teď už jsou na řadě zprávy.
8: Zprávy a Jana Utendorfská.
11: Za srpnový hybridní útok na letiště v Lipsku je zodpovědné Rusko. Na základě zjištěných důkazů o tom dnes informoval německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Vyšetřovatelé už dřív naznačili, že za útokem mohla stát Moskva, ta jakékoliv obvinění odmítla. Německo v reakci na zjištěné důkazy uzavře ruský konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Kromě toho plánuje také zpřísnit kontroly přijíždějících Rusů. Německo taky navrhne zapsání dalších osob na sankční seznam Evropské unie a zvýší tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu. Koaliční hnutí SPD se postavilo proti snížení podpory v nezaměstnanosti. Návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO včera schválila vláda. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD ale nebyl návrh projednán na koaliční radě a označuje to za trestání pracujících. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Resort by tím ušetřil zhruba 5 miliard korun. Agentura Czech Tourism má ode dneška nové vedení. Tereza Hofmanová nahradila Františka Reismillera, který na funkci rezignoval. Novou ředitelku jmenovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Hofmanová v agentuře působí zhruba 16 let. Doteď byla šéfkou jednoho z odborů. A Moravskoslezský kraj dal 70 milionů korun nemocnici v Karviné na zaplacení starých dluhů. Hejtmanství je zřizovatelem nemocnice. Karvinská nemocnice hospodařila vyrovnaně naposledy v roce 2019. Sport. Překvapivým vítězem dnešní 10. etapy cyklistické Vuelty se stal Francouz Bastien Tronchot, pro kterého je to životní výsledek. O vítězi rozhodoval hromadný sport, ve kterém Tronchot překvapil favority na posledních metrech. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na D8 před Lovosicemi a ucpaná silnice 16 Nové Vsi. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždí kolona za sjezdem na Terezín. Na kilometru 41,5 místě omezení havarovalo osobní auto. Chvilku byla dálnice zavřená, teď už se projíždí alespoň jedním pruhem. V koloně od 36. kilometru se zdržíte okolo 20 minut. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný čekejte kolony za Novou Vsí. Mezi Novou Vsí a Veltrusy havaroval kamion se dřevem, skončil v příkopu. Projíždí se k Ivadlově. Větší je fronta ve směru na Slaný asi na 20 minut. A stále zavřená je silnice 10 na příjezdu do Turnova směrem z Harachova. Na Vesecku likvidují následky nehody cisterny. Objížďka přes Turnov je krátká a dobře průjezdná. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, zítra pak čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ujediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi teď už večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
0: Pěkný večer vám přejeme. 4 minuty po 6:30 začíná večerní vysílání Radiožurnálu. Zůstaňte s námi i dál a před námi je i spousta muziky. Večerní vysílání začínáme s Alanis Morissette.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Návrat do dětství, kouzlo pohádek i intenzivní tvůrčí práce, tak vypadá vznik nového alba Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nahrávka vzniká v těchto dnech přímo ve studiu S1, kam zamířil tenorista Pavel Černoch. Hvězda předních světových scén, jako jsou milánská La Scala, vídeňská státní opera, londýnská Covent Garden či národní pařížská opera, právě v koprodukci s Suprafonu natáčí album se Sočrem.
1: Já jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritní.
2: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky, zatímco jeho kolegové na chodbách popíjejí kávu.
1: Protože takovéto solové desky přímo s fokusem na árie, na duety, na solisty se už téměř nenahrávají, jo, protože to jsou velké projekty, na které je potřeba spoustu peněz. Dneska jsme točili překrásný duet z opery Mrtvé město, Die Tote Stadt, od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku ku podivu méně známý, přestože je z Brna, ale který je hodně, hodně známý, hlavně v Americe, protože v druhé polovině svého tvůrčího období skládal pro Hollywood. Jsou slavné věci jako Vinetu a další.
2: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři. Nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
3: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Cantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a dělali jsme řadu projektů a koncertů a tak myslím si, že ta chemie mezi náma funguje bezvadně a to je samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi důležité.
2: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
3: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily než ve velkém operním domě při běžném představení, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
2: Na připravované desce zazní i hlas litevské pěvkyně Vidy Miknevičute, dodává Černoch.
1: Při výběru

Today, tomorrow. 18 hodin 43,5 minuty k tomu nejlepší světové tenistky a nejlepší světoví tenisté hrají na posledním Grand Slamu sezóny. Ano, US Open a aktuální informace o českých zástupcích uslyšíte ve večerním radiožurnálu ještě před 19. hodinou.

0: Posloucháte večerní radiožurnál na US Open. Můžou teď pouze některé tenistky bojovat o postup z úvodního kola. Snažit se měly také české hráčky a to dění v New Yorku na tenisovém Grand Slamu, na posledním tenisovém Grand Slamu sezóny, poví David Prouza.
1: Na dvou kurtech se hraje, na těch, které jsou zastřešené, konkrétně třeba na dvorci Louise Armstronga se odehrává velmi zajímavý souboj mezi Italem Kobolim a Argentincem Comesanou a druhý jmenovaný, velmi překvapivě, vede 2-0 na sety, takže to vypadá, že i když se hraje velmi malé množství zápasů v tom dnešním programu US Open, tak se velmi rychle možná dostaneme k největšímu překvapení dosavadního průběhu turnaje, nebo možná druhému největšímu po vypadnutí Novaka Djokoviče. Na každý pád finalista Roland Garros, Ital Flavio Kobuli ve velkých problémech, tak uvidíme, jestli dokáže najít nějaké extra síly na to, aby ještě otočil tenhle zatím velmi jednostranný zápas. Pokud jde o utkání českých zástupkyň, tak tam je důležité sledovat dění na kurtu číslo 6, kde střecha není, kde je také docela velké množství vody na povrchu. Řada dobrovolníků stále přítomna na kurtu, ale to vysoušení je takové, řekl bych, rozpačité a v tuhle chvíli v podstatě neexistují. Byť řada přístrojů se na dvorci nachází na sušení, ale v tuhle chvíli se víceméně nic neděje, což znamená jediné, podle předpovědi oficiální to vypadá, že ještě má stále trochu pršet a tak nemá smysl vysoušet dvorec, který by za chvíli opět zmokl. Pokud jde o český program, tak můžu připomenout, že Gabriela Knudsonová je tou první hráčkou, která by se měla dnes představit. Utká se s Němkou Evou Lisovou, následně na stejném dvorci nastoupí Lucie Havlíčková proti Maďarce Bondarové a ještě další dvě české zástupkyně jsou v dnešním programu US Open. Daria Vidmanová, tu čeká souboj se Španělkou Busazovou Manérovou a Nikolou Bartuňkovou s Egypťankou Šerifovou. Čtyři zápasy, které věřme se stihnou ještě v dnešním českém čase do půlnoci, ale všechno závisí na tom, jak se bude na Manhattanu, respektive v areálu Flushing Meadows vyvíjet počasí. Aktuálně stále lehký déšť, to znamená, že se hraje pouze na dvou kurtech a ani na jednom z nich nehraje česká tenistka. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Huňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Oslavte s námi Evropský den koní na dostihovém závodišti v Pardubicích. Přijďte podpořit koně a jezdce při poslední příležitosti kvalifikovat se do letošní Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. 8 prestižních dostihů obsazených nejlepšími koňmi a jezdci nejen z České republiky. V sobotu 5. září. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Za hybridní útok na lipské letiště je podle Německa zodpovědné Rusko. Návrh státního rozpočtu na příští rok není podle prezidenta Petra Pavla dobrý, deficit je vysoký. Alpští lyžaři nemůžou na tajících ledovcích v Evropě zahájit plnohodnotnou podzimní přípravu. Silnice 35 z Jičína do Turnova je po nehodě neprůjezdná. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Za dronovým útokem na letiště v Lipsku ze začátku srpna stojí Rusko. Prohlásil to německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ruské státní orgány podle něj pověřili provedením útoku takzvané low-level agenty.
6: Policejní vyšetřování, vzorec jednání i poznatky zpravodajských služeb, to vše ukazuje na jedno. Za pokusem o útok na letišti v Lipsku stojí Rusko.
4: Německo v reakci na výsledky vyšetřování přijme několik opatření, uzavře mimo jiné ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Spolková vláda kromě toho také zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa a navrhne zapsání dalších osob na sankční seznam Evropské unie. Rusko v reakci oznámilo, že na německé rozhodnutí odpoví. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok příliš vysoký, řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům a SPD. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
7: Jsme v období růstu ekonomiky. Jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice. Zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
4: Na dotaz, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že se vláda zodpovídá hlavně občanům. Dodal, že se ale bude snažit upozorňovat na nedostatky, které podle něj v návrhu jsou. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos nezvykle málo komárů, ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
8: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
9: Sport. Alpští lyžaři zatím nemůžou zahájit plnohodnotnou podzimní přípravu na nadcházející sezonu v Evropě na sněhu. Kvůli rychlému tání ledovců musí cestovat třeba do Jižní Ameriky nebo využívat lyžařské haly. Letní vlny veder totiž zapříčinili, že i běžně celoročně fungující střediska v Itálii nebo Švýcarsku jsou teď zavřená. Sportovní ředitel úseku alpských disciplín na svazu lyžařů Jan Fiedler mluvil ve vysílání Radiožurnálu Sport o tom, že třeba právě ve Švýcarsku je i přesto domácí reprezentanti využívají.
10: My máme třeba předplacené rezervace v SASFE ve výši 2000 franků za jednu rezervaci za jeden tým. Ty rezervace jsou momentálně vraceny. Oficiálně se tam jako nelyžuje, to je opravdu jenom pro ty top reprezentanty z těch domácích reprezentací.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 u Měřína a zavřená silnice 35 u Jičína. Na dálnici D1 ve směru z Brna a do Prahy dejte pozor u sjezdu na Měřín. Kousek před sjezdem na kilometru 134,5 leží mezi jízdními pruhy zbytky pneumatiky od kamionu a vybočuje se. Jinak ale D1 průjezdná plynule, a to i v Brně před omezením. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždí kolona za sjezdem na Terezín. Na kilometru 41,5 je omezení a v omezení likvidují následky nehody. Projíždí se jedním pruhem a zdržíte se asi 20 minut. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný čekejte kolony za Novou Vsí. Mezi Novou Vsí a Veltrusy skončil kamion se dřevem v příkopu a projedete Kyvadlově. Větší je fronta ve směru na Slaný asi na 15 minut. A silnice 35 z Jičína do Turnova je teď za Jinolicemi neprůjezdná. Mezi Jinolicemi a Kněžnicemi se srazilo auto s motorkou a zasahují záchranáři. Dá se to objet po okolních úzkých silnicích. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, je s vámi Štěpán Pokorný.
3: Radiožurnál posloucháte v 19 hodin 6 minut. Česko nestihlo odevzdat Evropské komisi národní plán obnovy přírody, důležitý mimo jiné v boji se suchem. Expertní organizace, které na něm původně spolupracovaly, navíc tvrdí, že se s nimi vláda přestala bavit a plán silně proškrtala. Ministr životního prostředí ten postup hájí a my tohle téma probereme v úvodu této vysílací hodiny večerního Radiožurnálu. Zůstaňte s námi i dál, přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál
2: a Štěpán Pokorný.

0: Česko nestihlo dnešní uzávěrku a zatím neodevzdalo Evropské komisi první verzi národního plánu obnovy přírody. Zároveň experti z českých nevládních organizací představili svůj vlastní stínový plán obnovy české přírody. Tvrdí totiž, že vláda se při přípravě této strategie přestala s odborníky radit a plán silně proškrtala. To podle nich může poškodit například ochranu české krajiny před suchem. Ministerstvo životního prostředí postup i plán samotný hájí.
1: Ten plán, co o něm my víme, tak je prostě velmi okleštěn o konkrétní vize až do toho roku 2050.
2: V tom plánu byly proškrtány veškeré konkrétnější kroky. Stalo se tak na jaře tohoto roku a na začátku léta.
3: Vysvětlují Jan Skalík a Alžběta Procházková, experti na péči o krajinu z hnutí Duha a Světového fondu na ochranu přírody, proč koalice nevládních organizací přichází se svým vlastním stínovým plánem 40 opatření, která by měla české krajině v budoucnu pomoci. Vláda se totiž podle nich s experty z univerzit a dalších institucí přestala radit a z její strategie doporučení odborníků zmizela. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů Sobě přitom tvrdí, že zadržování vody v krajině je pro vládu prioritou. I zapojení odborníků a veřejnosti do tvorby národního plánu na obnovu přírody považuje Červený za dostatečné.
4: My jsme ten dokument vytvořili. Vytvořili jsme ho ale ve spolupráci s dalšími stovkami organizací, jako je Ministerstvo zemědělství, vysoké školy, společnosti a organizace, které se spolupodílí na obnově krajiny.
3: K 1. září, což byl dlouhodobě daný termín, ovšem Česko svůj návrh, jak obnovovat přírodu, Evropské komisi nepošle.
4: Z naší strany to ovšem není liknavost, ale selský přístup. My se nejprve musíme s Evropskou komisí domluvit, jakým způsobem to má být hrazeno.
3: Říká ministr životního prostředí Červený, ovšem podle Jana Skalíka z hnutí Duha je postup přesně opačný. Právě na základě vypracovaného plánu by měly být na obnovu přírody k dispozici peníze.
2: Z toho plánu mohli udělat použitelný nástroj, kterým by vlastně každý starosta mohl požádat o dotaci a obnovit vodní režim kolem své obce, tak aby příroda kolem něj tolik nevysychala. V té stávající podobě vlastně ale ministerstvo nějak netlačí na to, aby na ta jednotlivá opatření byly peníze. To je velký problém, protože evropské fondy od roku 2028 i další státní dotace měly být právě na národní plán na obnovu přírody navázané.
3: Většina evropské přírody, včetně té chráněné, je podle vědeckých výzkumů ve špatném stavu. Proto země přijaly nařízení, které má za cíl v první fázi obnovit přírodu na pětině území Evropské unie do roku 2030 a uzdravit všechny degradované ekosystémy do roku 2050. Právě k tomu mají sloužit tyto národní plány. Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Připomínáme si Světový den chronické lymfocytární leukémie. Na nejčastější rakovinu krve u nás lékaře upozorní přemíra bílých krvinek, které se začnou měnit v buňky nádorové. K nejmodernější cílené léčbě se mladší pacienti můžou dostat díky klinickým studiím. Probereme to za chvilku ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Dnes je Světový den chronické lymfocytární leukémie. S nejčastějším zhoubným onemocněním krvetvorby u dospělých žije v Česku podle odhadů hematologů až 6 000 lidí. Až 90% nemocných se dnes léčí pomocí moderní cílené léčby. A to navzdory tomu, že nově diagnostikovaným mladším pacientům pojišťovny tuto léčbu nehradí. Lékaři jim proto nabízejí možnost zapojit se do některé z klinických studií.
1: Máme škrtidlo, nebolí to?
2: Ne, dobrý.
3: Říká 55-letá Marcele zdravotní sestra Hana Rašplová z první interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
1: Teď já teda naberu ty běžný odběry.
3: Chronickou leukémii u ní lékaři odhalili náhodně před 13 lety při preventivní prohlídce. V krevním obraze měla totiž zvýšenou hladinu bílých krvinek. Onemocnění se dlouho nezhoršovalo, lékaři ji proto jen sledovali. Přednedávnem jí ale začaly natékat uzliny a pociťovala i větší únavu. Aby nemusela podstoupit chemoterapii, zapojila se do klinické studie.
4: Je to možnost projít léčbou, která mě tak nezničí jako chemoterapie, protože přece jenom chemoterapie je mnohem víc toxická pro tělo a ta biologická léčba má mnohem míň těch vedlejších účinků.
3: Léčba pomocí dvojkombinace moderních cílených léků u ní potrvá rok. Pokud bude dobře zabírat, měla by nemoc na několik let uspat.
1: Tak. Minutku mačkat, jo?
4: Ano,
1: tak můžete za panem doktorem.
4: Děkuju.
3: Za necelou hodinu už usedá na židli v ordinaci hematologa Martina Špačka.
5: Dobrý den, tak
3: moderní cílenou léčbu snáší Marcela velmi dobře.
4: Spíš se teď cítím líp, nemám žádný negativní účinky, které by mě nějak omezovaly vůbec.
5: Tím, že jsou to ty cílené léky, tím, že už to není ta chemoterapie, to je ta obrovská výhoda, že velká většina pacientů opravdu nemívá žádné problémy. Předpokládám, že i u vás to bude tak nadále.
3: S klinickými studiemi se pacienti můžou setkat především v centrech vysoce specializované péče. Jednou z nich je i mezinárodní klinická studie CLL18, díky které se k inovativní léčbě dostane skoro 70 českých pacientů, říká hematolog Martin Šimkovič ze 4. interní hematologické kliniky ve fakultní nemocnici Hradec Králové.
6: Využívá velmi sofistikovaný postup, kdy se měří zbytková nemoc a podle toho se určuje, zda pacient ještě bude pokračovat o rok dále v léčbě nebo zda ji ukončí. A hodnotí se, jestli ta nemoc tam ještě trošičku je. Pokud ano, tak ji chceme ještě více zaléčit.
3: Cílená léčba jednoho pacienta stojí pojišťovny až 2 miliony korun. V rámci klinických studií je ale mají pacienti zdarma. Andrea Skalická.

0: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Je 19:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
2: Ruská diplomacie odpoví na rozhodnutí Německa o uzavření ruského domu v Berlíně a konzulátu v Bonnu, řekla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Tvrdí, že si Berlín vymyslel záminku, aby mohl budovy uzavřít. Německo krokem reagovalo na srpnový hybridní útok na letiště Lipsko-Halle. Dnes ní německá vláda přímo obvinila Moskvu. Nedaleko ukrajinských letadel tam policisté našli dron, který nesl výbušninu. Rozbuška ale byla vadná. Hnutí SPD se v kauze předvolebních plakátů nedopustilo trestného činu. Pravomocně o tom rozhodl odvolací městský soud v Praze. Podle jeho verdiktu byla použitá forma plakátů sice výrazná a místy provokativní, ale taky typická pro předvolební kampaně. Šéf hnutí Tomio Okamura očekává, že skončí i jeho trestní stíhání v této kauze. To je teď přerušené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Státní zástupce zvažuje, že podá dovolání. Část pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí ode dneška přebírají úřady práce. Budou třeba posuzovat, kdo má nárok na podporu při hledání bydlení. Doteď to měli na starosti obce. Ministerstvo práce tvrdí, že se tím celý proces zjednoduší, protože úřady už teď řeší třeba sociální dávky. Podle platformy pro sociální bydlení, ale úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. A vedení Volkswagenu se zatím nevyjádřilo k tvrzení, že uzavře 4 závody v Německu. Web Wirtschaftswoche dnes s odkazem na interní dokument napsal, že to společnost plánuje navrhnout v pátek na zasedání dozorčí rady. Výroba v továrnách v Emdenu a Cvikově by měla podle dokumentu skončit v roce 2031, v Hanoveru o rok později a v Neckarsulmu pak v roce 2034. Sport. České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 před Lovosicemi a zavřená silnice 35 z Jičína do Turnova. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem popojíždí kolona za sjezdem na Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízejí po nehodě, jede se jedním pruhem. Zdržíte se 10 až 15 minut. Silnice 35 z Jičína do Turnova je teď za Jinolicemi neprůjezdná. Mezi Jinolicemi a Kněžnicemi se srazilo auto s motorkou, nehodu vyšetřují. Dá se to objet po okolních úzkých silnicích. A stále zavřená je taky silnice 10 na příjezdu do Turnova směrem z Harachova. Na Vesecku likvidují následky nehody cisterny. Objížďka přes Turnov je krátká, dobře průjezdná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Teploměr v noci ukáže 13 až 9 stupňů, zítra pak čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ujediněle vyskytnou přehánky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.
1: Dobrý večer, 4 minuty po půl osmé a teď s vámi chvilku bude taky Luis Capaldi.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A zprava z D8, dálnice D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem je za sjezdem na Terezín opět neprůjezdná. Na kilometru 41,5 v omezení vyprošťují a budou odtahovat auto po nehodě. Na chvíli zastavili provoz směr Ústí. Dá se sjet na 35. kilometru objet to přes Terezína nebo Budyni na Touhří. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Naprostá většina vyhořelé 34. budovy ve Zlíně je zbouraná. Místní si tak zvykají na nový pohled na bývalý baťovský areál. Místo dominantní 11-patrové stavby jsou teď vidět další budovy, které byly dosud v areálu skryté. Obří prázdný prostor po 34. je ale znatelný.
1: Já jsem tady vlastně od začátku, jak se to tady bourá, jak to bylo postavené, tak mě to chybí vlastně ta budova. No a vypadá to teď strašně vlastně.
2: Říká Tomáš, se kterým procházím podél mobilního oplocení a společně pozorujeme, jaký rozhled na ostatní budovy v areálu se najednou ze všech stran nabízí. Pracuje v budově číslo 46, která s vyhořelou 34. sousedila v severovýchodním rohu.
1: Mám výhled tady budovy, kde je výroba plastů, tak se dívám z okna někdy a tak to sleduju, jak to bourají všechno.
2: O kousek dál na betonové zítce sedí Vilém. Co to pro vás znamená, že tady není teďka ta budova?
3: Nic.
2: A je vám to jedno?
3: Ne, není mi to jedno. Ale to je budova, kterou postavili komunisti, takže to mě nějak... Mě to, proč pro to truchlit? Jako je to smutné, ale co se dá dělat?
2: Díru po někdejším centrálním skladu obuvy by Vilém zalepil novou stavbou.
3: Já si myslím, že oni toho místa využijí k tomu, aby zastavili něčím rozumným.
2: Co si tam umíte představit na tom místě?
3: Určitě v průmyslovém areálu nějakou budovu, která bude sloužit tomuto účelu.
2: Od lavičky u muzea Jihovýchodní Moravy zase prázdný prostor se zbytkem torza pozoruje Kristýna.
4: Já nevím, jak to tady chybí, protože tady je hrozně moc budov, ale je to dominanta toho Zlína vlastně, takže to tam bude prázdné.
2: Část torza budovy ale zatím zůstává stát. Vlastník objektu ji chce zachovat a nyní čeká na expertní vyjádření statiků a architektů. Dostat by jej měl do týdne. Pokud bude potřeba zbourat i zbytek stavby, demoliční firma, to podle mluvčího společnosti Krým Marcela Šmita, zřejmě stihne v termínu stanoveném stavebním úřadem. David Jabůrek, Radiožurnál.

České pivo zná celý svět, teď se do zahraničí snaží prorazit i česká kuchyně, jenže získat známku kvality není jednoduché. Kde zatím uspěla, jak se české recepty mění za hranicemi, tak za chvilku k tomu slyšíte podrobnosti.

0: Chuť na svíčkovou nebo guláš může přijít i daleko od domova, jak ale poznat restauraci, kde budou chutnat opravdu jako v Česku. Právě s tím má hostům pomoci certifikát Czech Specials. Získat ho ale není jednoduché. V zahraničí se to zatím podařilo jen dvěma japonským restauracím Schweizerhalsu ve vídeňském Prátru.
1: Křupavá dozlatová upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořtice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
2: Musí mít minimálně jednu polévku a dvě hlavní jídla zařazená jako české specialita.
1: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
2: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí, vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
1: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce světa.
3: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
1: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Jana Utendorfská připravila zprávy.
1: Představitelé Evropské unie i NATO odsoudili srpnový hybridní útok Ruska na letiště v německém Lipsku. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský po státu vymáhá bitcoiny, které loni daroval ministerstvu spravedlnosti. Zápasy tenisového US Open Češkám dál komplikuje počasí. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila srpnový pokus Ruska o dronový útok na letiště v německém Lipsku. Prohlásila, že ruské hybridní útoky nezůstanou bez odezvy. Německo dnes v reakci na incident v Lipsku oznámilo, že uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně.
3: Rusko se podle von der Leyenové snaží zasévat nedůvěru a strach v evropské společnosti, ale selže. Incident v Lipsku odsoudil také generální tajemník NATO Mark Rutte. Důkazy o tom, že za útokem stálo Rusko, jsou podle něho jasné. Šéf aliance také přivítal odvetné kroky Německa a zdůraznil, že ruské pokusy zastrašit státy NATO a podkopat jejich ochotu podporovat Ukrajinu jsou marné a selžou. Rutte a von der Leyenová budou o incidentu společně jednat ve středu v centrále NATO. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: A další podrobnosti chystá náš zpravodaj v Německu ve večerním Radiožurnálu. Se s ním spojíme už po zprávách. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti pro nevděk darované bitcoiny. Jiříkovský kryptoměnu v hodnotě zhruba 1 miliardy korun věnoval ministerstvu loni. Podle občanského zákoníku ale může dárce požadovat vrácení daru v případě, že mu obdarovaný závažně ublížil. Ministerstvo si teď proto najelo externí právní kancelář, říká mluvčí rezortu Vladimír Řepka.
4: Ze vzájemné korespondence ministerstva s některými subjekty, které byly účastny jednotlivých kroků související s bitcoinovou kauzou, přitom nelze vyloučit ani další právní kroky či případné budoucí soudní spory.
1: Přijetí kryptoměny vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval i tehdejší ministr spravedlnosti a dnes už bývalý člen ODS Pavel Blažek, který spolu s dalšími aktéry čelí i obžalobě. Samotnému Jiříkovskému hrozí až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Do prvních tříd základních škol dnes nastoupilo na 115 tisíc dětí, odhaduje to ministerstvo školství. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady jdou letos poprvé do školy i ty, které by jinak zůstaly ve školce o rok déle. Školy proto nově musí ve třídách s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Armáda v Nepálu nasadila už více než 9 tisíc vojáků na pomoc lidem zasaženým ničivými povodněmi. Snaží se dostat k lidem z vesnic, které od světa odřízla velká voda po odtržení části himalajského ledovce. Počet potvrzených obětí neštěstí je v Nepálu a Tibetu více než 1000. Dál se pohřešují skoro 4 tisíce lidí. Mezi nimi jsou i stovky pracovníků zaplavených vodních elektráren. Záchranné a pátrací práce navíc komplikují monzunové deště. Českému Hlasu Plus situaci popsal šéf nepálské mise organizace Člověk v tísni Simon Divičens.
5: Neznamená to, že prší celý den. Teď může pršet 2, 3, 4 hodiny. V tomto okně se pozastaví většina pátracích a záchranných operací. To je většinou v pozdním odpoledni a večer. Déšť práci komplikuje a tok řeky se dál rozvodňuje.
6: Sport. Začátek třetího hracího dne na tenisovém US Open zkomplikoval déšť. Jak to v Americe vypadá a kdyby mohly české hráčky nastoupit do svých duelů, ví reportér David Prouza.
7: Na kurtu číslo 6, kdyby měla zahájit svůj zápas Gabriela Knudsenová s Němkou Lisovou, aktuálně lidé z Fukary a také robotické vysoušeče, je úplně sucho, ale stále není jisté, jestli se začne hrát. Nejdříve by to mělo být ve 20 hodin a 45 minut českého času. Kromě Knudsenové se dnes snad představí také Lucie Havlíčková, Daria Vidmanová a Nikola Bartuňková. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Silnice 35 Jičín-Turnov průjezdná. Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Už se opět jezdí jedním pruhem, kolona od 39. kilometru je na téměř 20 minut. S omezením počítejte na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu. A průjezdné je to bez zdržení. Silnice 35 z Jičína do Turnova je za Jinolicemi průjezdná, pokračuje ale vyšetřování srážky auta s motorkou. Projíždí se teď jedním pruhem Kyvadlově. A u Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už se Vojtěchem Bittermanem.
0: Jestli máte doma ratolesti školou povinné, pak si asi ode dneška zvykáte na trochu jiný režim, zvlášť jestli je to prvňáček, ale tady ve večerním vysílání Radiožurnálu si na žádné zásadní novinky se startem září zvykat nemusíte. Po půl deváté pro vás i dnes máme aktuální vydání podcastu Vinohradská 12, po 22. hodině pak reprízu dopoledního rozhovoru Libora Boučka. A všechno to doplníme pochopitelně aktuálním zpravodajstvím a věřím, že i pohodovou hudbou. Tak dobrý poslech.
2: Večerní Radiožurnál
9: a Vojtěch Bittermann.

0: Německo za necelé 3 týdny uzavře ruský generální konzulát v Bonnu. Je to odpověď na ruský pokus o dronový útok na letišti v Lipsku ze začátku srpna. Berlín z toho dnes Moskvu vůbec poprvé oficiálně obvinil. A podrobnosti k tomu všemu připravil náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Tomáši, dobrý večer.
1: Pěkný podvečer. S tím obviněním vystoupil na mimořádné tiskové konferenci v Berlíně ministr vnitra Alexander Dobrindt.
2: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss, dass Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4. August zu verantworten hat.
1: A německý ministr řekl, že podle spolkové vlády je to tedy Rusko, které je zodpovědné za ten pokus o dronový útok v Lipsku. A připomenu, že tehdy dron naložený výbušninami začátkem srpna narazil na letišti do odstaveného ukrajinského nákladního letadla Antonov, ale neexplodoval, a na to potom ještě našli vyšetřovatelé nedaleko letiště další dron se zbytky trhavin.
0: No a nějaké důkazy pro to tvrzení, že za dronovým potenciálním útokem stojí Rusko, ty ministr vnitra Dobrindt předložil?
1: Německý ministr citoval výsledky policejní práce, samotné provedení té akce v Lipsku, to podle něj prý byla ještě záležitost takzvaných low-level agentů, tedy nijak necvičených jednotlivců, kteří jsou za určitý obnos najímáni na práci na sabotáž, aniž by museli nutně vědět o tom, kdo je objednatelem té práce. Technika, použité drony a výbušniny, ty už ale podle Alexandra Dobrindta ukazovaly přímo na Rusko, stejně jako organizace celé té akce, která vykazovala známky profesionality. No a důkazy podle německého ministra přinesly i zpravodajské služby, které přijímají informace o lidech úkolovaných přímo ruskými státními orgány. Vyšetřování ještě dál probíhá, ale už teď podle Alexandra Dobrindta je možné tvrdit, že tím, kdo tahal za drátky, bylo právě Rusko.
0: Ono se o ruském podílu na té akci mluvilo prakticky od začátku a stejně taky o tom, jak by Německo mělo reagovat, pokud by se podobná situace někdy zopakovala. Můžeš k tomu ještě doplnit víc?
1: Dnes právě tu německou odpověď na ten konkrétní útok v Lipsku upřesnil ministr zahraničí Johann Wadephul.
3: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
1: Německo podle něj nechá ještě tento měsíc uzavřít ruský generální konzulát v Bonnu, to je poslední ruský konzulát v Německu jako diplomatické zastoupení, potom zbyde už jenom velvyslanectví v Berlíně. Německá vláda taky vypoví Rusku smlouvu k takzvanému ruskému domu v Berlíně, to je docela kontroverzní instituce, o které se už nějakou dobu mluví. Proč, když Rusko napadlo Ukrajinu, tak proč Německo pořád nevybírá v této budově nájem, platí tam za energie. Dál chce Berlín přísněji kontrolovat ruské státní příslušníky, kteří do Německa přijíždějí, a zároveň prosazovat, a to už teď aktuálně na jednání v Irsku, další opatření Evropské unie, ať už jde o zařazení dalších Rusů na unijní sankční seznam, nebo další kroky proti takzvané stínové flotile. Obecně se dá říct, že ta německá reakce je docela silná v tom, že vlastně vyčerpává asi všechny prostředky, o kterých se tady ten poslední měsíc od útoku v Lipsku mluvilo, psalo se v médiích, ale zároveň je i uměřená, třeba nesvolává ke konzultacím partnery ze Severoatlantické aliance podle článku 4.
0: Na závěr, Tomáš, ještě poprosím o ruskou reakci na ta německá obvinění, pokud tedy nějaká reakce přišla.
1: Rusko reagovalo, agentura Interfax citovala mluvčí ministerstva zahraničí Marii Zacharovovou, ta tedy řekla tak obecně, že Rusko odpoví na všechny protiruské kroky, ale jakým způsobem to neupřesnila. V případě ruského domu v Berlíně, pro jehož uzavření Němci podle Zacharovové už delší čas hledali záminku, se třeba už dřív psalo o tom, že by Rusko například mohlo na svém území uzavřít už tady tak drasticky docela omezené GT instituty.
0: To byl Tomáš Havlín, zpravodaj Radiožurnálu v Berlíně. Díky, Tomáši, naslyšenou.
1: Děkuju, pěkný večer.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Vraždu promlčet nebo nepromlčet? Bude to řešit sněmovna i senát. Proč chce vláda i část opozice zase měnit pravidla a proč jsou někteří experti proti? Hostem naší dnešní Vinohradské 12 je advokát Daniel Bartoň, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Rozhovor s ním čekejte hned po zprávách v 8:30.

0: Přesně před 90 lety se narodil jeden z našich nejlepších chemiků, Antonín Holý. Když před více než půl stoletím začal hledat látky proti virům, o AIDS se ještě nic nevědělo. Podle kolegů byl někdy až nepříjemně urputný a tvrdohlavý, ale právě tahle vlastnost dovedla profesora Holého k celosvětovému úspěchu. Zemřel v roce 2012, ale v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd má pořád svou pracovnu.
1: Tady je bysta velikána, tvůrce toho obrovského úspěchu, a teď nemluvím o penězích, ale o to, co to způsobilo.
2: Obdivně říká profesor Pavel Hobza, sám jeden z nejuznávanějších vědců světa a v prvním patře budovy Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd mě teď vede až na konec chodby.
1: Tak tady vpravo je historická pracovna profesora Holého. Tady se čas zastavil, je tady plášť, jeho počítač, na stole jsou to opravdu jeho zápisky a tady máte diskuse z té doby.
2: Na látkách proti virům začal Antonín Holý pracovat v 60. letech a jak prozrazuje rozhlasový archív, svůj výzkum shrnul do jediné věty.
3: Vím, že tam mám určitou šanci nalézt látky určitého typu určitým biologickým účinkem. Pak se snažím ten účinek hledat.
2: Nakonec patentem ochránil 60 sloučenin, které působí proti oparům, hepatitidě B a především viru HIV. Podle tehdejšího kolegy Zdeňka Havlase tomu předcházely desítky tisíc pokusů.
4: Tonda vždycky udělal takový ten základní skelet a začal dělat velké množství látek. Ty drobné variace měly trošku jiné vlastnosti a nikdy se nedalo říct předem, která bude ta aktivní.
2: Pracovat s profesorem Holým ale nebylo jednoduché, jak ví například jeho doktorant z 90. let a dnes úspěšný vědec Michal Hocek.
5: Protože měl svoje vize a velice nerad a neochotně z nich ustupoval, ale ta zkušenost pracovat s ním byla neocenitelná.
2: České látky testoval v Belgii virolog Eric de Klerk a v roce 1985 zjistil, že tenofovir funguje proti tehdy smrtelné nemoci AIDS. K prvním lékům dnes vele úspěšné firmy Gilead Sciences bylo ale ještě hodně daleko. Skeptický byl tehdy i Antonín Holý. Když v 90. letech přišlo do Ústavu organické chemie a biochemie prvních 400 milionů korun, tak podle Zdeňka Havlase...
4: Tonda považoval ty peníze, které přišly za tyhle procenta, jako jediný, co z toho kdy bude.
2: Nakonec léky na AIDS podle odborníků zachránili přes 10 milionů životů. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Jak vznikaly tradiční hovory z lán?
0: Kdy hlava státu dávala rozhovor v pyžamu?
1: A co všechno na sebe prozradil první český prezident, když se mikrofony vypnuly?
0: Unikátní série Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Vzpomínky reportérů, kteří prezidenta pravidelně zpovídali a nabízeli posluchačům jeho vize a ideje.
0: Svět podle Havla očima tazatelů.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Přehled zpráv doplní Jana Utendorfská.
1: Německo dnes poprvé označilo Rusko za pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise i generální tajemník NATO. Spojené státy zahájily další útoky na íránské cíle. Na sociální síti X o tom informovalo velitelství CENTCOM, které řídí americké operace na Blízkém východě. Agentura Reuters s odkazem na íránská média informuje o explozích na ostrově Kešem v klíčovém Hormuzském průlivu. Údery následovaly po nedávných pokusech íránských revolučních gard útočit na obchodní lodě v Hormuzu a na americké vojáky rozmístěné v regionu. Návrh státního rozpočtu na příští rok se může ještě změnit, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží. A v Praze začal platit nový metropolitní plán. Určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně, i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Umožní taky výstavbu zhruba 350 tisíc bytů. Dokument nahrazuje starý územní plán z roku 1999. Sport. Desátou etapu cyklistické Vuelty překvapivě ovládl Francouz Sébastien Tronchot. Pro 24-letého závodníka je to životní výsledek. O vítězi rozhodoval hromadný spurt, ve kterém Tronchot překvapil favority na posledních metrech. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici u Brodku u Prostějova a nehoda na silnici 16 u Vsi. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad. Provoz je svedený do jednoho pruhu, kolona se netvoří. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem se rozjela kolona za sjezdem na Doksany. V omezení na 42. kilometru bylo havarované auto, provoz i chvíli stál. Teď už je tam běžný provoz a jede se plynule. Na silnici 16 z Mělníka na Slaný počítejte se zdržením za Novou Vsí. Mezi Novou Vsí a Veltrusy skončil kamion se dřevem v příkopu. Projíždí se Kyvadlově, tvoří se tam kratší kolony s obou směrů. A u Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tenwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka není komplikovaná, jede se přes Turnov ulicemi Bezručovou a Ulip. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 9 stupňů, zítra pak čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ujediněle vyskytnou přehánky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27, na horách pak kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už večerní Radiožurnál nabízí aktuální díl Vinohradské 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Vraždu ať nelze promlčet.
6: Vládní koalice chce, aby pachatelům hrozil trest po celý život.
7: Argumentuje neustálým vývojem nových kriminalistických metod, které zvyšují šance na objasnění.
8: Podobný návrh vznikl i v Senátu.
9: Teď mají kriminalisté na vyřešení případu 30 let, pak už pachatele nemůžou potrestat.
10: Proti zavedení nepromlčitelnosti je ale například Česká advokátní komora.
11: Podle ní by to nemělo prakticky žádný efekt.
4: Vraždu promlčet nebo nepromlčet? Bude to řešit sněmovna i senát. Proč chce vláda i část opozice opět měnit pravidla? A proč jsou někteří experti proti? Ptám se advokáta Daniela Bartoně, který působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Dnes je úterý 1. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
12: Dobrý den.
4: Poslanecký návrh hnutí ANO, SPD a motoristů na nepromlčitelnost vražd už leží ve sněmovně. Stojí za ním Renata Vesecká, Táňa Malá, Libor Vondráček. Podporuje to hlasitě ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Vede se o tom podle vás v odborných kruzích dostatečná diskuze, protože vidíme, že politici o tom debatují. Co odborníci?
12: Já se přiznám, že jsem nějakou větší odbornou diskuzi v tomto ohledu nezaznamenal. V průběhu těch posledních let jsem vnímal, že občas někdo zvedne tu otázku, že promlčení by mohla být jedna věc k nějakému důkladnějšímu zamyšlení.
4: Sám ministr spravedlnosti Ronin Tate někdy před 10 lety o tom mluvil, že by to chtěl prosadit.
12: Stejně tak bych řekl, že jsem se setkal s tím, že tu otázku zmiňovali třeba někteří státní zástupci nebo soudci. Že to třeba u těch vražd byla otázka, která je zajímala. Já jsem se tady tímto tématem v posledních letech zabýval hodně v kontextu promlčení sexuálních deliktů. K tomu bych řekl, že jsem se pokusil nějak poskládat tu argumentaci pro a proti nebo těch jednotlivých variant, ale jinak jsem nezaznamenal, že by někdo důkladněji vlastně zpracoval tady tu problematiku i třeba z hlediska analýz těch případů, které máme. Ptali jsme se na to třeba v kontextu přípravy redefinice znásilnění a státní zastupitelství zpracovávalo nebo mělo zpracovat nějakou zprávu, která by vlastně mapovala ty případy, které byly odloženy z důvodu promlčení, ale ta zpráva nikdy nespatřila veřejné světlo světa, pokud vím, takže třeba ani tady ta data nemáme.
4: Teď má jít o pozměňovací návrh k novele trestního zákona k rozšíření trestnosti neplacení výživného. Nezasloužila by si takto, řekněme, z laického úhlu pohledu významná úprava, nepromlčitelnost vražd, vlastní předlohu, protože tam je celá řada dalších přílepků spolu s tímto návrhem, které mají k té novele jít, tak jestli to není jenom dodané, protože se to hodí.
12: Určitě. Řekl bych, že je to jeden z nešvarů, obzvláště teda používaných současnou vládou, kdy se právní předpisy připravují někde na koleně bez důkladnější diskuze a pak se to dostává do legislativního procesu prostřednictvím právě poslaneckých návrhů. Toto si myslím, že je zásadní otázka trestního práva, která by měla projít standardním připomínkovým řízením a ideální by bylo právě, když by přicházela vlastně z pera ministerstva spravedlnosti, které by k tomu zpracovalo potřebné podklady a zahrnulo to do nějakého širšího kontextu. Protože to, co bych řekl, že nám chybí v současnosti, tak je neřešit jenom otázku promlčení vraždy, ale zabývat se tím, u jakých dalších trestných činů ty pravidla promlčení nám nefungují. Protože to, co bych řekl, je ta zásadní otázka, je, že my máme nějaké důvody, proč promlčení máme v českém právu, ať už třeba v tom trestním, anebo pokud je třeba o náhrady újmy v civilním právu, ale ta pravidla byla psaná už poměrně dávno a my jsme se nezabývali tím, jestli ta pravidla fungují v současnosti a jestli těch účelů, kterých má promlčení dosahovat, nelze dosáhnout jiným způsobem a jestli promlčení není vlastně kontraproduktivní.
13: Trvám na tom, že vražda, zejména vražda plánovaná, nemá mít datum spotřeby.
4: Ministr spravedlnosti Ronin Tate si to vzal teď za velké téma, mimochodem půl roku poté, co v lednu začala platit ta lhůta 30 let, ne 20, která byla předtím, takže jsou tu ty debaty o změně poměrně krátce poté, co už nějaká změna proběhla.
14: Nevidím důvod, aby někdo po 30 letech se zbavil strachu z odhalení, pokud se na jeho jednání nepřišlo.
4: On to zdůvodňuje teď například analýzou DNA, jakožto jednou z novějších kriminalistických metod, která dokáže odhalit vrahy i po velmi dlouhé době. Mimochodem třeba u vraždy Otýlie Vranské, řešili jsme to i ve Vinohradské 12, se našel vrah po 90 letech. To je docela dostatečný argument pro to něco takového prosadit, nebo ne?
12: Určitě bych řekl, že jeden z těch argumentů pro promlčení je, že postupem času nám slábnou možnosti dokazování. Jedna věc je, že se nám ztrácí ty důkazy, zanikají ty důkazy, což v případě právě třeba té násilné trestné činnosti, ty forenzní metody, které máme v současnosti, tak jsou samozřejmě jinde, než byly třeba před 50 nebo 100 lety. Takže tam bych řekl, že ten posun je určitě velký. Druhá věc, která má velký vliv, tak je možnost svědectví, nakolik si lidé pamatují, kdy postupem času samozřejmě ta lidská paměť slábne. U teda běžných záležitostí. Nicméně ty velmi zásadní věci, traumatické události, tak ty si lidé pamatují i s odstupem právě třeba desítek let, což jsou případy právě třeba vražd nebo sexuálních deliktů. A tady bych řekl, že se nám taky posunul odborný náhled tady na tu problematiku, kdy máme vlastně víc dat k tomu, jak traumata fungují, jakým způsobem funguje lidská paměť. A toto bych řekl, že jsou taky aspekty, které bych řekl, že při koncepci promlčení nebyly brány v potaz. To, že můžeme po 30 letech rekonstruovat tady ty události s dostatečnými zárukami nebo s dostatečnými podklady pro to, aby na základě nich mohl soud rozhodnout.
15: Já když jsem se díval do toho návrhu připravovaných změn, tak oni by se neměli týkat ale všech vražd, pouze vražd podle druhého a třetího odstavce. Co to znamená?
12: Máte pravdu, že v tom poslaneckém návrhu se to nevztahuje na všechny vraždy, zatímco v tom senátním návrhu.
15: To je další věc, protože ano. S tím přišel i senát s tímto nápadem.
16: Život je nejvyšším individuálním právním statkem.
15: Senátoři kolem Jitky Seitlové z Lidovců prosazují tu stejnou věc, ale tam ty vraždy jsou podle prvního, druhého i třetího odstavce v tom návrhu.
16: Nemělo by platit, že pečlivé utajení činu se vyplatí.
12: Jo, a ten rozdíl tam je v tom, jestli k tomu usmrcení došlo s předchozím rozmyslem a po předchozím uvážení, což je ten druhý odstavec, anebo jestli to byly právě nějaké usmrcení v afektu, třeba na náhodném nějakém pohnutí mysli bez toho předchozího rozmyslu.
15: To je ten první odstavec.
12: To je ten první odstavec.
15: A druhý je teda s rozmyslem a třetí?
12: Tam už se to odvíjí potom už dál, nebo jsou tam další přitěžující okolnosti.
15: Je to bod k zamyšlení, jestli třeba právě o tom by se ta odborná diskuze měla vést?
12: To si myslím, že určitě je věc k zamyšlení, kde vést ty hranice, protože v případě, že my budeme vést ty hranice právě třeba mezi tím, co je s rozmyslem a co je bez rozmyslu, tak vytváříme vlastně další pole pro právní bitvy, protože tady ty hranice mezi těmito právními koncepty nebývají nikdy ostré a vždycky budou záležet na hodnocení těch konkrétních důkazů, které v té kauze budou. To znamená, pokud my tam zavedeme tady takovouto hranici, tak tam vytváříme další vlastně umělou třecí plochu pro vedení právních sporů, což je věc, která se justici nutně prodraží. Takže tady bych byl zastáncem

0: testy. U nich je typické, že poškozený, zejména byl-li zasažen jako nezletilý, čin oznámí až s výrazným časovým odstupem.
1: Nebylo by pak jednodušší to zrušit plošně u všeho? Protože pak ten seznam bude jenom bobtnat, nebo?
2: To bych řekl, že určitě je jedna varianta. Řekl bych, že je to varianta, která má třeba i nějaké zahraniční srovnání. Je to tak třeba v anglickém kontextu, kde promlčení neznají prakticky vůbec u trestných činů nebo u toho, co my považujeme za trestné činy. Mají promlčení u méně závažných deliktů právě typu přestupků a ten překryv tam není jasný. Jo. Ale ta myšlenka je taková, že dává smysl ty případy, pokud se podaří poskládat dostatek důkazů pro to, aby se tam dalo vést trestní řízení, tak dává smysl, aby se to dostalo k soudu i po těch letech. A když se bavím třeba s britskými soudci, tak mi říkají, jak já vlastně my s tím promlčením vůbec dokážeme fungovat. Jo? Že je pro ně nepředstavitelné, že by se tam to promlčení aplikovalo. A oni s tím zvládají bez problémů pracovat. S tím, že mají tam samozřejmě nějaké pojistky proti tomu, aby nedošlo právě ke zneužití procesu trestního vlastně, takže by nebyl schopen se ten obviněný hájit smysluplně. Takže pojistky tam proto jsou nastavené na úrovni jiných vlastně procesních pravidel. Zatímco tady u nás ta naše kultura vychází v současnosti z té myšlenky, že ta spravedlnost by se měla dostavit co nejdřív a když se nedostaví brzy, tak měla by se upřednostnit ta právní jistota, to znamená, nebude ten člověk vůbec čelit spravedlnosti. Což má samozřejmě svoje potom náklady, protože to vede k tomu, že pokud někdo je dostatečně dobrý v páchání trestné činnosti, tak ji dokáže páchat takovým způsobem, aby zlikvidoval ty lidi, kteří by mohli svědčit v jeho neprospěch nebo oběti, které by mohly promluvit. Takže třeba u toho sexuálního násilí tam to jde dost dobře vidět, že pokud ten pachatel zvládne tu oběť zničit takovým způsobem, že ona nebude schopna promluvit včas, tak dosáhne beztrestnosti. Což bych řekl, že je dost absurdní a perverzní myšlenka.
1: Určitě na druhou stranu dává smysl trestat ty lidi i po letech v momentě, kdy to třeba pak už postrádá ten nápravný smysl?
3: A pokud on po takhle dlouhou dobu 30 let nespáchá žádný stejně závažný zločin, tak se má vlastně za to, že se napravil i bez toho, aniž bychom na něm působili tím trestem.
1: Upozorňuje na to například vedoucí katedry trestního práva na Univerzitě Karlově Tomáš Křivna.
3: To znamená, že z toho účelu trestu nám odpadne ta část, která by směřovala k jeho řádné výchově.
1: Ale to poučení, to už v tom chybí.
3: Zůstává tam jenom ta odplatná část. Prostě potrestat ho, způsobit mu újmu oko za oko za to, že něco způsobil, pomsta a tak dále.
1: Protože mohl, jak říká Tomáš Křivna, potom ten člověk vést řádný život, za něco ho trestat, byť to třeba i vražda.
2: Tam bych řekl, že by bylo dobré, aby se posuzovalo to, jestli tam právě třeba k té nápravě došlo, protože tím, že se dostaví ten trest klidně i brzy, tak to neznamená, že tam ten nápravný účinek bude dosažen. Obzvláště třeba u sexuálních agresorů nebo u vrahů nemáme úplně vysokou úspěšnost v nápravě. Takže tam bych řekl, že potom určitě funguje ten argument u nějakých méně závažných trestných činů. Pokud se, já nevím, někdo dopustil v 18 letech výtržnictví, někde v opilí prováděl nějaké nepřístojnosti ve veřejném prostoru a následně má za sebou 30-40 let kariéry, ve které osvědčil svůj morální charakter, tak tam určitě můžeme argumentovat tím, že není na místě, aby jsme tady takovouto věc po těch letech vytahovali, otevírali.
1: Ale když ve 20 někoho zabijete a pak 50 let transplantujete lidem plíce tady někde, tak to z vás neudělá toho lepšího člověka.
2: Tak může, to by bylo třeba posuzovat v tom konkrétním případě, ale pokud máte člověka, který někoho zabije a pak má na svědomí spoustu další trestné činnosti, tak tam vám tady tento argument úplně nefunguje. A řekl bych, že pokud to zužujeme vlastně jenom na tu otázku výchovného účinku vůči tomu pachateli, tak je to příliš velké zúžení toho, co by nás mělo zajímat. Protože to, co by nás mělo zajímat také, je nějaký aspekt generální prevence. Prevence trestné činnosti ve vztahu ke společnosti jako takové. Hmm. Jakým způsobem to působí na společnost, když vidí, že lidé, kteří páchají závažnou trestnou činnost, tak můžou unikat té spravedlnosti.
1: No ale k tomu, že vám do toho vstupuju, k tomu nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová u Václava Moravce, když o tom mluvila, tak řekla, že ve státech, kde nepromlčitelnost je, k nižšímu počtu vražd nedochází.
4: Vraždy takové rovnítko tam učinit nelze.
1: Ale tak má pak ta promlčecí lhůta

0: preventivní, nebo kdyby nebyla, měla by preventivní nějaký účinek?
1: Stav, já se spíše kloním k tomu, abychom se bavili o nepromlčitelnosti vraždy. Je otázkou, zda všech jejich forem, anebo jenom těch nejzávažnějších případů.
2: Tam bych řekl, že zase je třeba odlišovat od sebe to, nakolik při páchání trestné činnosti pachatel bere v potaz trest, který mu hrozí, a otázku běhu promlčecích dob. Řekl bych, ty tresty ještě občas někdo zvládne zohledňovat. Otázky promlčení jsou natolik komplexní, že to je dost těžko představitelné, že by pachatel, který nemá dostatečné trestně právní vzdělání, se tím zabýval. A tam bych řekl, že tomu odpovídají nějakým způsobem i ty data, které máme, že ty hrozby trestu nejsou zas tak účinným odstrašujícím prvkem. Mm-hmm. To, co má větší vliv na to, jestli se někdo dopustí trestné činnosti, je míra pravděpodobnosti, se kterou se ten trest dostaví. A pokud ten pachatel může se spoléhat na to, že zvládne trestu uniknout, tak samozřejmě je pro něho snazší tu trestnou činnost páchat.
0: A kalkulují, pardon, pachatele s tou promlčecí lhůtou teď? Setkal jste se někdy s tím případem, že by pachatel prostě doufal v to, že těch 20 let, teda teď už nově 30 let, se to prostě promlčí a pak už potrestán nebude, přizná se a v klidu odejde? Protože o tom mluví i minister Tejc, že si myslí, že není důvod pachatele zbavit strachu z případného odhalení po uplynutí nějaké lhůty. Proto prosazuje tu nepromlčitelnost.
2: Přiznám se, že by mě také zajímalo, nakolik s tím kalkuluje předtím, než se toho činu dopustí. Setkávám se s případy, kdy s tím pachatele kalkulují potom, co se toho činu dopustili, kdy třeba u toho sexuálního násilí jsem se setkal s tím, že pachatel se bez problémů doznal k tomu, koho všeho sexuálně zneužil, protože věděl, že ty činy už jsou promlčené, a tady tímto způsobem se vysmíval těm obětem do tváře. Takže s takovými věcmi se lze setkat.
0: Jeden z dalších argumentů proti dalším změnám od Moniky Novotné z České advokátní komory je ten, že by to zahlcovalo vyšetřovatele.
3: Znamenalo by to, že policie nikdy nebude moct přestat vyšetřovat nějaký trestný čin vraždy a bude v tom muset neustále a neustále pokračovat.
0: Že jeden z těch důvodů, proč ty promlčecí lhůty máme, je ten, že prostě pak se to uzavře a jde se zase k jiným případům.
3: To, co Česká advokátní komora postrádá, je nějaká odborná analýza toho, proč společnost potřebuje nepromlčitelnost vraždy. Ta tady chybí.
0: Máme tu i speciální tým vyšetřovací policejní, který ty takzvané pomníčky řeší potom. Tak není tohleto pádný argument, že vyšetřovatelů není milion a musíme řešit, a oni musí řešit i ty aktuální kauzy, nejenom se vracet k tomu, co se stalo před, teď by to teda bylo před více než 30, 40, 50 lety.
2: Řekl bych, že bylo by krásné, kdyby to takto fungovalo, ale ono to tak nefunguje. To, že se tam aplikuje promlčení, tak neznamená, že ta trestná činnost by se nevyšetřovala. Jenom to znamená, že se vyšetřuje trošku jinak, protože je třeba stejně získat veškeré dostupné důkazy k tomu, aby se vyhodnotilo, jestli ta věc je promlčená. Mm-hmm. A tam do toho vstupují totiž další faktory, kromě toho, že tam je nějaká promlčecí doba od doby spáchání toho trestného činu. Jeden z těch prvků, který tam má zásadní vliv na běh promlčení, je možnost přerušení, respektive restartu té promlčecí doby v případě, že se pachatel dopustí stejně závažného nebo závažnějšího trestného činu. Což třeba v případě toho sexuálního násilí je celkem běžné. V případě vraždy je samozřejmě už těžší se dopustit něčeho těžšího. Nicméně, pokud by se ten pachatel dopustil další vraždy, tak by to taky přerušovalo to promlčení. Mm-hmm. To znamená, ta policie stejně musí tu věc prověřit dostatečným způsobem, pozbírat tam všechny ty důkazy pro případ, že se objeví informace ohledně toho, že tam bude další trestný čin, který to bude přerušovat. Takže tam bych řekl, že práce to té policii neubere, spíš bych řekl, že to přidává práci z hlediska argumentace ohledně toho, jestli tam to promlčení je.
0: A my jsme taky společně tady mluvili o tom senátním návrhu, tam se píše ještě jedna zajímavá věc v jeho odůvodnění, je, že zájem pozůstalých na došetření vraždy ani po letech neslábne, čemuž teda naprosto rozumím. Na druhou stranu nespůsobuje to ale naopak znovu otevírání těch ran. Protože tou promlčecí lhůtou vy dojdete do nějakého konce. Je to nějaký milník, ale v momentě, kdy ji nemáte, tak to nemůžete asi nikdy hodit za sebe, za hlavu.
2: A tam bych řekl, že je otázka, nakolik je lepší ta jistota beztrestnosti a jistota bezpráví, nebo to, že se to otevře, nebo má možnost otevřít a dosáhnout té spravedlnosti. A tam bych řekl, že je to hodně individuální, co upřednostní ten konkrétní člověk.
0: Pokud by ta změna začala platit, tak se nedotkne starších případů. Takže poprvé by takový případ vraždy porušil tu promlčecí lhůtu, která by už neexistovala až za 30 let. Považujete to za smysluplné?
2: To bych řekl, že je ta složitější otázka, jakým způsobem nastavit ta přechodná ustanovení takovým způsobem, aby to respektovalo v přiměřené míře práva těch obviněných. A tady bych řekl, že ti zákonodárci volí vlastně tu nejbezpečnější variantu. Myslím si, že by bylo možné zvolit i odvážnější variantu. Na základě, bych řekl, rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva nám z ní plyne, že je možné ty promlčecí doby prodloužit, pokud ještě stále běží. Není možné obnovit už tu jednou skončenou promlčecí dobu, kdy tam ten pachatel už dosáhl nějakých legitimních očekávání.
0: Rozumím, ale pokud stále běží, tak podle vás lze prodloužit. Neřešil by to potom ústavní soud u nás?
2: Určitě by to řešil jak ústavní soud, tak by se to dostalo k Evropskému soudu pro lidská práva a řešil by tu otázku, nakolik tady toto je v souladu vlastně s těmi lidskoprávními principy. A to bych řekl, že je otázka, která se těžko odpovídá dopředu, takže chápu, že se zákonodárci snaží tady tomuto vyhnout, protože by to nutně vedlo k těm sporům ohledně souladu tady takovýchto pravidel. Na druhou stranu máme ještě vlastně extrémnější zásahy do promlčení nebo v případech právě, které byly promlčené v době nějakých problematických režimů, jako třeba v Čechách režimu, který tady byl mezi lety 48 a 89, tak tam máme ty promlčecí doby, nebo to máme vlastně vyňaté z promlčení.
0: Ano, tam jsou trestné skutky funkcionářů tehdejšího režimu jsou vyňaté. A mimo jiné i třeba válečné zločiny a zločiny proti lidskosti a tak dále. My už vlastně ty nepromlčitelné tresty v Česku máme, jenom teda mezi nimi není ta vražda v tuhle chvíli.
2: Jo, tam bych řekl, odděloval bych tu nepromlčitelnost podle mezinárodního práva, primárně vlastně v kontextu ozbrojených konfliktů. Aha. Kde je to vlastně hodně specifický stav bezpráví, kdy nám tam nefungují ty standardní instituce, kdyby bylo možné ty trestné činy stíhat. A potom ta druhá specifická situace u těch režimů, které znemožňovaly vlastně stíhání nebo znemožňovaly standardní proces trestní, tak jak ho máme třeba v současnosti. Takže tam je taky pochopitelné vlastně to vynětí z promlčitelnosti. A teď je otázka, jestli přistoupit i k tomu vynětí z promlčitelnosti u některých teda trestných činů v tom mírovém stavu nějakého standardního demokratického právního systému.
0: Česko by v tom nebylo výjimkou v Evropě? Jsou tady státy, které to mají, funguje to u nich?
2: Česko by určitě nebylo výjimkou.
0: Švédsko ne, Finsko.
2: Je řada zemí, které mají nepromlčitelnost vražd, protože obzvláště u těch vražd se argumentuje tím, že jde o specifické trestné činy, kdy my tam máme oběť, která už se nemůže bránit. Oběť, která nemůže se sama zasadit o to, aby bylo dosaženo spravedlnosti. Zatímco ta myšlenka promlčení z velké části spočívá na tom, že kdo má nějaký právní zájem, má nějaká práva, tak by ho měl hájit co nejdřív. A to promlčení by mělo motivovat lidi k tomu, aby řešili ty problémy, které u nich nastaly, co nejdříve a neodkládali to spekulativně třeba někdy na budoucnost. Což v případě vraždy možné není, takže tam je celkem logický argument, že je to stát vlastně, kdo bere na sebe to břemeno a říká tady toto, my budeme dělat ve jménu nebo v zastoupení tady těchto zranitelných lidí.
0: Vypadá to, že teda na politické scéně určitá shoda existuje, protože je tady ten opoziční návrh, je tady ten senátní návrh řady opozičních senátorů a je tady návrh poslanců z vládních stran. Co se týče toho, že doteď mezi experty ta diskuze nebyla, rozvine se teď? Očekáváte to? Protože poslanci a senátoři to budou řešit teď v příštích týdnech, tak by bylo asi záhodno o tom začít mluvit, ne?
2: Určitě by to bylo záhodno, ale řekl bych, že tady by třeba mohli být aktivní i ti sami poslanci a senátoři. Ten standardní vlastně postup, který mívají, tak je organizovat tady k tomu nějaké kulaté stoly, veřejné slyšení, pozvat si odborníky, probrat tady ty věci, prodiskutovat to. To si myslím, že by určitě bylo na místě.
0: Takže vyzýváte, řešte to.
2: Určitě.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme my dva to mohli společně řešit.
2: Děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Daniel Bartoň, advokát, odborný asistent na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o návrzích na nepromlčitelnost vražd v Česku. Řešit to budou obě komory parlamentu. Naslyšenou zítra.

0: září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 21 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Německo označilo Rusko za strůjce srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. Koaliční SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Začátek třetího hracího dne na tenisovém US Open zkomplikoval déšť a zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo. Teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Německo uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Spolková vláda tak reaguje na hybridní dronový útok na letiště v Lipsku, ze kterého viní Moskvu. Na začátku srpna našli němečtí policisté dron s vadnou rozbuškou nedaleko ukrajinského letadla Antonov. Německý ministr zahraničí Johann Wadephul řekl, že vláda taky zpřísní kontrolu ruských občanů, navrhne další osoby na unijní sankční seznam a zvýší tlak na takzvanou stínovou flotilu.
4: Pokusem o útok v Lipsku se vedení Ruska spíše vědomně rozhodlo ještě víc poškodit naše už tak napjaté vztahy. Německo zůstane bezpečné a bude se bránit protivníkům, kteří se snaží vyvolat nejistotu.
2: Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová v reakci uvedla, že Moskva na všechny německé kroky odpoví. Situaci rozebereme s bezpečnostním analytikem Otakarem Foltýnem. Poslouchejte večerní Radiožurnál už po zprávách. Koaliční hnutí SPD se postavilo proti snížení podpory v nezaměstnanosti. Návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO včera schválila vláda. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD, ale návrh neprojednala koaliční rada.
5: My i toto téma otevřeme na koaliční jednání, které bude v pondělí, protože aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti, to mi teda připadá úplně špatně.
2: Podle ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřebná. Rezort by tím ušetřil zhruba 5 miliard korun. České dráhy poprvé v historii vede žena. Generální ředitelkou je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení. Do funkce ji navrhl ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Nový britský premiér Andy Burnham poprvé promluvil před poslanci. Slíbil zásadní decentralizaci moci, rozvoj všech regionů nebo největší budování obecních bytů za desítky let.
6: Burnham za souhlasných pokřiků spolustraníků poděkoval za službu svému předchůdci Kýru Starmerovi. Slíbil podporu Ukrajině a pomoc v obraně před Ruskem. Řekl, že život je v Británii příliš drahý a vyzdvihl, že už zlevnil elektřinu nebo jízdné v autobusech. Burnham zkritizoval vodárenské společnosti vedené prý jen pro zájmy soukromníků. Slíbil boj se změnou klimatu, více pravomocí pro starosty a nápravu politiky škrtů. Na celou zemi chce aplikovat podporu růstu, se kterou prý jako starosta pozdvihl Manchester. Konzervativní lídrině opozice Kemi Badenochová reagovala, že je jeho teorie růstu špatně. Dominik Tesár, Radiožurnál.
7: Sport. Kvůli dešti se zdržel začátek třetího hracího dne na tenisovém US Open. Jaká je aktuální situace v Americe, ví reportér David Prouza.
8: Déšť ustál, dvě Češky jsou v akci, Gabriela Knucenová hraje s Němkou Lisovou, vede 2-1 a chystá se na servis, Lucie Havlíčková před malou chvíli začala hrát proti Maďarce Bondarové, tam je skóre vyrovnané 1-1. Poslouchejte vstupy na Radiožurnálu Sport. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D48 za Bělotínem a překážka v tunelu na D8. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína pozor za sjezdem na Jeseník nad Odrou. Na 9. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Připravte se na překážku na vozovce. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem počítejte s překážkou v tunelu Panenská, tedy v posledním tunelu před hranicemi s Německem. Na kilometru 84,5 stojí v pravém pruhu nákladní auto s přepravníkem vozidel. Vybočuje se doleva. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Humpolec pozor na stojící vozidlo. Může vás překvapit na 91. kilometru. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem z 35 je převrácený kamion. Objížďka není dlouhá, jede se přes Turnov Bezručovou ulicí. A na silnici 16 z Mělníka do Slaného počítejte se zdržením za dálnicí D8. Vyprošťují tam z příkopu kamion se dřevem. Tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. Dále s vámi večerní Radiožurnál a Vojtěch Vidrman.
1: Je 1. září, tou zásadní událostí, kterou si dnes připomínáme, je začátek druhé světové války, protože právě 1. září roku 1939 napadlo nacistické Německo bez vypovězení války sousední Polsko. Tak je to ale dnes 41 let od chvíle, kdy americký oceanograf Robert Ballard objevil vrak Titaniku. No a narozeniny dnes mají ku příkladu tenista Jakub Menšík nebo herečka Zendaya, ta slaví dokonce kulatiny. Tak nejen těmhle dvěma přejeme všechno nejlepší.
3: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Vidrman.

0: Za srpnovým dronovým útokem na letiště v německém Lipsku stojí Rusko, řekl to spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Opírá se o důkazy vyšetřovatelů, kteří už dřív naznačovali, že za akcí může stát Moskva. Německo proto uzavře ruský konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu a zpřísní kontroly přijíždějících Rusů. Kreml, který obvinění dlouhodobě popírá, oznámil, že za kroky Německa odpoví. Celou situaci teď probereme s bezpečnostním analytikem Otakarem Foltýnem. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vyšetřování toho incidentu z letiště v Lipsku trvalo 4 týdny. Je to, řekněme, standardně dlouhá doba na to, aby si mohli být němečtí vyšetřovatelé jistí, že za tím hybridním dronovým útokem opravdu stojí Rusko?
1: To samozřejmě dostatečná doba je a dokonce si troufám tvrdit, že většinu toho času strávili spíše diplomaté a strategové laděním té reakce a přípravou toho samotného zveřejnění čistě po straně dokazování. Tady zřejmě to zase až tak těžké nebylo.
0: Když se vedle sebe dáme ruské útoky z posledních několika let, co trvá válka na Ukrajině, je tohle vlastně jen další případ z mnoha nebo něčím vybočuje?
1: Je to další případ z mnoha, konkrétně v České republice by nás to z naší zkušeností Vrbětice nějak překvapovat nemělo. Ten rozdíl, když to například srovnáme s Vrběticemi, tak tady ten útok prováděli profesionálové z GRU, kdežto v Německu velmi pravděpodobně ruské tajné služby použili znáborované amatéry, případně někoho z kriminálního podsvětí, protože to samotné provedení naznačuje neúplně dokonalé schopnosti toho samotného útoku. Nicméně to, co opravdu vybočuje, tak je to, že v České republice si dovolili zničit muniční sklad, ale přece jenom Česká republika z hlediska své, řekněme, mezinárodní síly je někde jinde než Německo. Tímto způsobem zaútočit přímo v Německu, pokud by ten útok se povedl a došlo k zničení toho letadla, zahoření toho nákladu, tak by samozřejmě ty škody byly spektakulární. Z toho pohledu ta německá reakce podle mě neskončila a rozhodně nezůstane pouze u diplomatických kroků.
0: Ona třeba i Litva v lednu obvinila ruskou vojenskou rozvědku GRU z pokusu o žhářský útok na litevský podnik, který dodával techniku Ukrajině. Které další země můžou být ruským terčem?
1: Tak už v minulosti k těm útokům došlo v nákupních centrech v Polsku, v baltských zemích to nijak výjimečné není. Těch útoků samozřejmě přibývá a podle všeho dochází k tomu, že Rusko směřuje k eskalaci, ať už to bude zvýšení těch reálných útoků, informačních operací, ale podle všeho, a ta zhoda v tom je poměrně silná, naznačuje tomu i návštěva šéfa CIA Ratcliffa v Moskvě, kdy zřejmě Rusko varovalo před tím, aby k té eskalaci nedošlo, ale podle všeho k tomu Rusko směřuje.
0: Vy už jste zmiňoval ty dva výbuchy v muničním skladě ve Vrběticích z roku 2014, za kterými stáli ruští agenti nebo agenti GRU. Jsme podle vás, nechci říkat díky tomu, spíš kvůli tomu, připravení na další podobné sabotáže?
1: No, ještě bych dopřesnil, ty útoky v Vrběticích spáchali ruští vojáci v aktivní službě, což z hlediska mezinárodních vztahů je možná vůbec nejhorší urážka, jakou můžete nějakému státu a jeho suverenitě udělit. Velmi pravděpodobně Rusové zatím všechny kapacity, které mají v oblasti těch sabotážních operací, obecně toho, čemu se říká hybridní působení, tak zatím nepoužili a zabránit tomu pochopitelně bude poměrně velmi těžké. To, co by opravdu reálně fungovalo velmi dobře, tak je odstrašení. To znamená, pokud by Rusko vědělo, že jakýkoliv takový útok prostě bude bolet, tak k němu vůbec nesáhne. Pokud bychom se drželi pouze na úrovni konkrétních opatření, například obrany letišť anebo všech objektů důležitých pro obranu státu, tak by to bylo obrovsky drahé a fakticky by to stejně 100% nemohlo takovým útokům zabránit. To, co prostě na Rusko platí, tak je odstrašení. Tedy to, co Evropa v tento okamžik potřebuje nejvíce, tak je společný jednotný postup a dostatek vůle.
0: Pane Foltýne, ještě nám prosím povězte, kde je hranice mezi hybridní operací a útokem, na který už by členský stát na to mohl reagovat, jakožto na přímé ohrožení své bezpečnosti?
1: No tak čistě z hlediska mezinárodního práva použití síly v mezinárodních vztazích je akt války, obdobně jako například námořní blokáda by byla možno hodnotit jako akt války, tak v tento okamžik v momentě, kdy dojde k použití vojenských nástrojů a nebo to vyvolá následky například v případě kybernetického útoku, které jsou srovnatelné s následky reálného vojenského útoku, tak taková činnost je možno posoudit jako útok na suverenitu státu. Samozřejmě opět bavíme se o té ochotě a vůli. A protože Rusko dlouhodobě používá sánovou metodu a vlastně postupně jakoby přivyká evropské státy na čím byla větší stupeň eskalace, připomenu třeba přelety desítek dronů polského vzdušného prostoru, což bylo něco naprosto nepředstavitelného před 5 lety a loni jsme se na to vlastně jakoby zvykli. To znamená, je to primárně o vůli státu vymáhat mezinárodní právo a trvat na své suverenitě, což je opět dáno tím, jestli Rusko budeme schopni ostrašit.
0: Hostem večerního radiožurnálu byl bezpečnostní analytik Otakar Foltýn. Pane Foltýne, moc děkujeme za váš čas a přejeme klidný zbytek úterního večera. Naslyšenou.
1: Díky za pozvání.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Začátek dnešního, tedy třetího hracího dne na tenisovém US Open docela výrazně zkomplikoval déšť. Program na nekrytých kurtech musel být odložený o 4 hodiny a na svůj debut na turnaji si tedy musela počkat třeba i Gabriela Knudsonová, která měla původně nastoupit právě už v 17 hodin českého času. Teď už ale hraje, tak pojďme na sportovní přehled Radiožurnálu. Slovo má Veronika Šlajzová. Dobrý večer.
1: Sport. Krásný večer. Gabriela Knudsonová už se své premiéry dočkala. Její zápas sleduje v Americe i reportér David Prouza.
2: Gabriela Knudsonová vstoupila skvěle do souboje s Evou Lisovou, vedla 2-0, ale potom Němka také zabrala, prolomila servis své soupeřky a tak je to teď 3-4 z pohledu české reprezentantky Gabriely Knudsonové, která hraje poprvé v kariéře hlavní soutěži na Grand Slamu a je teď na podání to samé, tedy první kariérní zápas na US Open. To platí také v případě Lucie Havlíčkové, ta bojuje s Maďarkou Bondarovou, aktuálně ztrácí 2-3 v první sadě, ale při svém podání vede 40-0. Zápasy Češek ještě nás čekají další dva. Daria Vidmanová se utká se Španělkou Busázovou Manejrovou a Nikola Bartuňková s Egypťankou Šerifovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu. Kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Fotbalový Baník Ostrava se musí vypořádat už se dvěma dlouhodobými absencemi hráčů. Po celý zbytek sezóny bude chybět estonský obránce Vasi Siňavský. Ten si v závěru sobotního utkání proti Olomouci utrhl přední skřížený vaz v koleni. Ve stejném utkání si po špatném dopadu zlomil nohu útočník Abdallah Nieng. 10. etapu cyklistické Vuelty překvapivě vyhrál Francouz Bastien Tronchon a zaznamenal tak svůj životní výsledek. Ve vedení dál zůstává Španěl Enric Mas. A české basketbalistky porazily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa Jižní Koreu 79-64. Samotný šampionát začne v Berlíně v pátek. V základní skupině se Češky střetnou s Italkami, Číňankami a obhájkyněmi titulu z Ameriky.
0: A připravila dnešní sportovní přehled, to jméno radši ještě jednou Veronika Šlajzová, aby všichni slyšeli. Díky, Verčo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A pojďme si ještě jednou zrekapitulovat, jak jsou na tom Češky na Grand Slamovém US Open, posledním turnaji velké čtyřky v této sezóně. Lucie Havlíčková hraje v tuhle chvíli 3-3 s Maďarkou Bondarovou a Gabriela Knudsonová prohrává teď už 3-5 s Němkou Lisovou. Češka právě přišla o servis a její soupeřka z Německa tedy bude podávat na zisk celého prvního setu. Jak na tom budou Daria Vidmaňová a Nikola Bartuňková v nočních zápasech, i o tom samozřejmě uslyšíte od našeho reportéra Davida Prouzy.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host radiožurnálu.
1: 60 let humoru, který nezesárl, a her, jejichž hlášky zná několik generací Čechů. Divadlo Járy Cimrmana vstupuje do své jubilejní 60. sezóny. A je u toho i herec Vojtěch Kotek. Jaké je hrát Cimrmany v době, kdy jejich humor známe téměř z paměti? Co na něm pořád funguje a jak se legendární soubor proměňuje s příchodem nové generace? Vojtěch Kotek bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobrý večer, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Jana Utendorfská.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letišti v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Anu Ponomarjovovou. Informaci serveru Novinky a i dnes potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při návštěvě konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se podle prezidenta zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. A Norsko má oficiálně nového krále. Håkon VIII. Složil slavnostní slib před poslanci parlamentu. Symbolický ceremoniál v Norsku podle ústavy nahrazuje korunovaci. Na královském trůnu nahradil Håkon VIII. Svého otce Haralda V., který zemřel minulý týden ve věku 89 let. V Norsku kvůli úmrtí panovníka platí státní smutek až do pohřbu, který bude 9. září.
1: Sport.
3: Gabriela Knucunová a Lucie Havlíčková se dočkali své premiéry na tenisovém US Open. Začátky jejich zápasů zdržel déšť. Přímo v Americe je i náš reportér David Prouza.
4: Gabriela Knucunová vedla 2-0 v prvním setu s souboji s Němkou Lisovou, ale prohrála set nakonec 3-6, teď vede 1-0, podává její německá soupeřka Lucie Havlíčková, ta ztratila svůj servis před malou chvílí, s Maďarkou Bonderovou prohrává 3-5. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Humpolce a nehoda u Folmavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně, pokud budete sjíždět na Humpolec. Na 91. kilometru nákladní auto dostalo defekt. Je přímo ve sjezdu na exitu, na místě už je policie. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína se za sjezdem na Jeseník nad Odrou. Na 9. kilometru střetlo osobní auto s divokým prasetem. Čekejte omezený průjezd. Na silnici 26 z Domažlic do Bavorska dejte pozor v lese před Folmavou. Osobní auto havarovalo v nepřehledném místě, stojí tam ještě další vozidla.
6: Dva nebo tři osobáky a dodávka, je to takový nepřehledný. On jako vjel do škarpy a vyhodilo ho to zpátky tam do svodidel.
5: Policie už je na místě. U Turnova je neprůjezdná silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. A následky nehody překážejí na silnici 16 z Mělníka do Slaného. Za dálnicí D8 vyprošťují z příkopu kamion se dřevem. Postojíte v obou směrech kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Teploty v noci klesnou na 13 až 9 stupňů, zítra pak čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, je s vámi Vojtěch Bitrman.
2: Kolega Libor Bouček přivítal dnes dopoledne tady v našem vysílacím studiu opravdu výjimečného hosta, dvojnásobného olympijského vítěze, někdejšího světového rekordmana a muže, který stál za olympijskými hrami v Londýně 2012. V současnosti vede Sebastiánkou světovou atletiku, ale hodinu ze svého nabitého programu věnoval Radiožurnálu. Tak si poslechněte výsledek na této stanici už za půl hodiny.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Americký rapper Will.i.am, známý třeba z kapely Black Eyed Peas a spolu s ním irská poproková kapela Script v úterním večerním radiožurnálu. 21 hodin a 38 minut z hudby pro vás máme před 22. ještě třeba Linkin Park, Cranberries, anebo hned teď Eltona Johna, to už jste určitě poznali. Tak pohodový poslech.

0: Reklama stran, hnutí a dalších uskupení kandidujících v komunálních volbách se vrací na stánky místních zpravodajů. Letos ale s novými pravidly. Radnice už prostor v obecním tisku nesmí poskytovat zdarma a politická reklama musí být navíc jasně označená a obsahovat odkaz na transparentní informace o financování kampaně.
1: Tak já tady mám archiv zpravodajů z roku 22. Tady vlastně vzadu najdeme celé 4 strany.

0: Musí to být označené zřetelně jako politické reklamní sdělení, souvislost s jakým, k jakým volbám se to vztahuje, to znamená teď zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou 2026. Je tam nutné uvést zadavatele a uvést oznámení o transparentnosti, ať už formou odkazu a na webovou stránku anebo QR kódu.
1: Od letoška účinný zákon o volebních kampaních dal jasná pravidla tomu, co doposud fungovalo zvykově pokaždé trochu jinak. Pokračuje člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Jan Outlý.
2: Nově platí, že obce nesmí ve svých komunikačních médiích poskytnout bezúplatně prostor pro prezentaci kandidujících uskupení a ta cena by měla odpovídat standardní inzerci.
1: Bezplatně můžou radnice dál kandidujícím uskupením nabízet plochy pro výlep plakátů, pokud je úřadující starosta předem vyhradí. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Radiožurnál.

Jak je to s odvoláním miliardového bitcoinového daru Tomáše Jiříkovského a proč někdejší ústavní soudce Stanislav Balík kritizuje současnou vládu? O tom nejen, že vysíláme, ale podrobnosti najdete taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Některé obce v Beskydech trápí v posledních letech vyšší spotřeba a slábnoucí zdroje vody. Když se sečtou odběry starousedlíků, chatařů a provozovatelů hotelů a penzionů, problém se zvyšuje. V některých obdobích roku je tak málo vody ve vrtech i ve vodojemech.
1: Tady jsou dva vstupy do těch 100 kubíkových jako akumulací.
2: Bohuslav Hamrosík spravuje vodovodní síť v řece a aktuálně ta naplněnost jako těch nádrží.
1: Můžu říct, že dneska jsme tak na těch 45 až 55% toho, co potřebujeme, aby jsme měli plné. Letošní rok je opravdu katastrofální.
2: Řeka bere vodu z pramenů z okolních hor, které už ale několik let dávají stále méně vody. Před 3 lety zprovoznili taky podzemní vrt, který měl úbytky dokrýt. I tak jsou ale vodojemy poloprázdné. Proto už asi rok a půl platí zákaz o připojování dalších odběrných míst. Prakticky stejný problém řeší Bílá. Další z turistických center Beskyd. Vody ve vrtech ubývá, ale spotřeba roste.
3: Nám v podstatě roste nějakých 9 až 10% ročně.
2: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Přitom mi na počítači ukazuje grafy výšky hladiny ve vrtech.
3: Vidíte, tady to ještě bylo bez problému a tady už jdeme v podstatě na dno. Dáme tam 380 dní.
2: Ještě na podzim je hladina vody v 7 metrech pod povrchem. Na přelomu ledna a února vidíme rapidní pokles.
3: Minus 38 metrů.
2: Podobně grafy vypadají na přelomu července a srpna. I proto ani v Bílé už nepřipojují nové odběratele. Zatím se chystají na celoroční zkoušky nového, třetího vrtu.
3: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
2: Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr, třeba napouštěním bazénů. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál. Možná.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál 22 hodin. Jana Utenderská připravila zprávy.
3: Ministr Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni kvůli srpnovému útoku na lipském letišti. Spojené státy získají přístup k ropným rezervám Venezuely. Tenistky Knucunová a Havlíčková hrají první kolo US Open. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo. Teploty do 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou. Informaci serveru Novinky.cz a i dnes potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Diplomatka by měla být předvolená v nejbližších dnech. Německo dnes oficiálně oznámilo, že za srpnový incident je zodpovědná Ruská federace. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla. Německo uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví taky smlouvu ruskému domu v Berlíně. Návrh státního rozpočtu na příští rok se může ještě změnit, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
4: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě spokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
3: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Venezuelský parlament schválil dohodu se Spojenými státy, podle které Washington získá přístup k pětině prokázaných ropných rezerv v zemi. O přijetí dohody, kterou americký prezident Donald Trump označil za největší ve světové historii, informoval předseda venezuelského národního shromáždění Jorge Rodriguez. Smlouvu by měl ve středu během své návštěvy v Caracasu podepsat také americký ministr energetiky Chris Wright. Moravskoslezský kraj dal 70 milionů korun nemocnici v Karviné na zaplacení starých dluhů. Hejtmanství je zřizovatelem nemocnice. Karvinská nemocnice hospodařila vyrovnaně naposledy v roce 2019.
5: Je to na dodávky léku, spotřebního zdravotnického materiálu a některých služeb zvenčí.
6: Podle náměstka hejtmana Martina Gebauera za ANO nemocnice nemá vytvářet zisk, ale pečovat o lidi. Jde o jednorázovou finanční pomoc. Zařízení poslední roky končilo v mínusových číslech. 70 milionů pokrylo všechny nezaplacené faktury, říká ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík.
7: V nynější době naše nemocnice nemá žádné posplatné závazky.
6: Moravskoslezský kraj letos dal nemocnicím na oddlužení přes 250 milionů korun. Nejvyšší dluh měla Havířovská nemocnice. Z Karviné Natálie Janišková, Radiožurnál.
3: Sport. Gabriela Knucunová a Lucie Havlíčková hrají na tenisovém US Open duely prvního kola. Jejich zápasy sleduje reportér David Prouza.
8: Před pár okamžiky měla ruce nad hlavou Eva Lisová, která porazila Gabrielu Knucunovou po setech 6-3 a 6-3. Debutantka na Grand Slamu Knucunová vedla v obou setech, ale vedení neudržela. Lucie Havlíčková proti Maďarce Bonderové také ztrácí aktuálně 3-6 a 1-4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Humpolce a u Turnova zavřená silnice 10. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku ve sjezdu na Humpolec. Na 91. kilometru stojí na exitu nepojízdné nákladní auto. Místo je označené šipkou. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka není komplikovaná, jede se přes Turnov, ulicemi Bezručovou a Ulip. Na silnici 16 z Mělníka do Slaného počítejte se zdržením za Novou Vsí. Za D8 skončil kamion se dřevem v příkopu. Projíždí se Kyvadlově a tvoří se kratší kolony v obou směrech. A na nehodu pozor na silnici 26 z Domažlic do Bavorska. V lese před Folmavou havarovala 3 osobní auta. Překážejí provozu v nepřehledném místě. Policie na místě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty zítra vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27, na horách bude kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza dnešního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
10: Dnešním hostem Radiožurnálu je Lord Sebastian Coe, který stojí od roku 2015 v čele světové atletiky. Ten byl přednedávnem hostem kongresu Evropské vysílací unie v Praze. A bavili jsme se s ním nejen o tom, jak si stojí současná světová atletika tváří v tvář sportovní konkurenci, ale jaké on osobně má plány a dotkli jsme se i toho, jakým způsobem chystal v roce 2012 olympijské hry v Londýně. Je to výjimečný host, který navíc ten první velký úspěch ve světě sportu získal právě v naší metropoli. Je mi ctí přivítat v Airstreamu velmi výjimečného hosta, skutečnou sportovní ikonu, dvojnásobného olympijského vítěze a držitele hned 4 světových rekordů, Lorda Sebastiana Coea. Vítejte na vlnách Českého rozhlasu.
11: Děkuji za pozvání, máte to tu moc krásné.
10: Jak podstatné je pro vás být v Praze? Vyhrál se tady svoji první velkou medaili. Je to pořád místo, kde se cítíte výjimečně?
12: It's one of the most beautiful cities. I used to live in Rome.
11: Ano, rozhodně ano, je to jedno z nejkrásnějších měst na světě. Já jsem kdysi žil v Římě a přijde mi, že Řím a Praha si jsou hodně podobné. Je to město, ve kterém jsem taky vyhrál svoji první velkou medaili. Bylo to v roce 1978 na mistrovství Evropy. No a pochopitelně tehdy to byl úplně jiný svět. Já jsem tehdy poprvé byl vystaven světu, který byl pod kontrolou komunismu, jako někdo, kdo studoval humanitní vědy a historii a ekonomiku. Tak to, že jsem tady byl a viděl jsem to na vlastní oči, tak to bylo pro mě úplně něco výjimečného, zvláštního. Opravdu málo lidí předtím to vidělo na vlastní oči a to je skvělé na sportu, protože vám poskytuje takovéhle příležitosti podívat se na svět, který, kdybyste nebyli sportovcem, tak byste viděli třeba za dalších 30-40 let.
3: Host Radiožurnálu.

0: Dnešním hostem radiožurnálu je Sebastian Coe, šéf světové atletiky. Do Česka jste se vrátil už několikrát, byl jste hostem Zlaté tretry jako ambasador olympiády v Londýně a potom pochopitelně jako prezident světové atletiky. Jak důležitá je Zlatá tretra? Jak byste to mohl popsat? My v Česku víme, že to není jen obyčejný meeting, ale že má opravdu důležité místo v kalendáři světové atletiky.
1: Je to fantastická akce a má výbornou historii za sebou. A víte, Alfons Juk, který je ředitelem toho meetingu, a samozřejmě Jan Železný, který teď je taky ve vedení tohohle meetingu, dělají skvělou práci. Byl tam Noah Lyles, viděl jsem se s ním v poslední době a on opravdu pěl chválu obrovskou na Zlatou tretru a říkal, že je to prostě něco jiného, než je obyčejný meeting.
0: Jak důležité je vidět ráno stovky dětí, které soutěží a které jsou ve velmi blízkém kontaktu s takovými hvězdami, jako Noah Lyles, Manda Duplantis a další. Stejně byli spojeni s Usainem Boltem. Jak je to pro děti důležité?
1: Je to velmi důležité, protože myslím, že jinak tu často vidíme, že ty světy jsou oddělené. Prostě ti nejlepší na světě, nejlepší atleti a atletky a fanoušci žijí úplně něco jiného. Já mám rád fotbal, pracoval jsem ve fotbalu a tam je to možná ještě významnější. Tam ti hráči jsou od obyčejných fanoušků ještě dál. Když si vezmeme Duplantise, tak ten je určitě odtržený od reality, ale fotbaloví fanoušci a fotbalové kluby, ti to prostě vnímají úplně jinak a snaží se pracovat na nějakém vztahu, aby evropské ligy, které neustále dělají prostě nějaké akce pro fanoušky. A myslím si, že na atletice je úžasné a toho my se musíme držet. Je právě to propojení našich fanoušků a obzvláště našich mladších fanoušků, řekněme, s těmi závodníky. A já mám vždycky obrovskou radost, když na konci nějaké velké akce se můžu podívat na to, jak vlastně je ten sport, náš sport, přístupný a jak naše hvězdy jsou přístupné, jak tam zůstávají třeba hodinu po tom, co závodili, podepisují se, podepisují fanouškům se na dresy, dělají selfie a přijde mi, že ukazují, že mají spoustu energie a že ji chtějí dávat zpátky lidem. Lidi jako Noah, lidi jako Mondo. Myslím, že je to úžasné, že ti nejlepší atleti jsou připraveni tohle vracet lidem.
0: Ty atletické výkony jsou skutečně výjimečné, ale jedna otázka mě napadla v souvislosti s tím, když jste srovnával atletiku a fotbal. Není ta hvězdnost, která patří k tomu fotbalu, příliš umělá a nepodcenila to atletika? Není právě ta hvězdnost to, co chybí atletům, kteří dokážají zlomit světové rekordy? Ostatně viděli jsme to v případě třeba londýnského maratonu a myslím si, že tihle hrdinové a hrdinky by zasloužili úplně stejnou hvězdnost, ne-li větší, než ta, která je přítomna ve fotbalu.
1: Ano, ono to funguje oběma směry. Podívejte, samozřejmě, jako Mezinárodní federace a jako skupina 213, 214 členských organizací, které reprezentujeme. Ano, my vždycky můžeme pracovat víc a snažíme se o to. A když se podíváte na některé věci, které děláme, které podnikáme, jak se snažíme rozšiřovat naši databázi, snažíme se, aby fanoušci, aby jich přibývalo, abychom rostli na sociálních médiích, to se nám daří v posledních letech a tohle je pro nás klíčové. Je to pro naše strategické myšlení zásadní, ale já vždycky připomínám atletům, samozřejmě, to, co je zásadní, je váš výkon. To je pravda, ale zároveň musíte mít nějakou osobnost, musíte být něčím zajímavý, musíte se umět rozdat, musíte umět něco ze sebe dát. Někdy to může být únavné, někdy to může být náročné, někdy to může být i frustrující, ale jinak to nejde. Bez toho to nejde. Pokud lidé nejsou osobnosti, tak nedokážeme postavit a vytvořit někomu vyšší profil. A vidíme to ostatně, ti lidé, kteří jsou nejznámější, tak to třeba nejsou ti, kteří předvádějí ty úplně nejlepší výkony, světové rekordy, nejsou to olympijští vítězové. Jsou to ti, kteří jsou připraveni být k dispozici, mluvit o svém sportu, mluvit o svém vlastním příběhu, o své cestě. A myslím si, že vždycky můžeme dělat víc, to je pravda, atleti taky. A někdy tak i reprezentanti atletů můžou být třeba trošku méně kontrolující a dát svým svěřencům trošku víc flexibility a trošku víc místa.
2: Have got to be a little less controlling and give the athletes the flexibility to do a little bit more.

0: Na Radiožurnálu posloucháte rozhovor se Sebastianem Coem.
1: You're serving since 2015 as a president of World Athletics.
0: Od roku 2015 stojíte v čele světové atletiky. Tak mě zajímá, jaká by měla být ta role asociace směrem ke sportovcům. A jak blízko by asociace sportovcům měla být?
2: Já chápu, samozřejmě jako prezident federace, že musím pracovat v nějakém ekosystému. Atleti jsou v centru našeho světa, oni mají samozřejmě nějaké zástupce, máme tu média, máme tu různé vztahy, důležitou roli. Mají třeba společnosti, které vyrábí oblečení a boty, protože nesmíme zapomínat na to, že atlet finančně se nejvíc zajistí prostě tím spojením s nějakou konkrétní značkou. To, jakou roli hraje Nike, Adidas, Asics, New Balance a další firmy, to je úplně klíčové a bez toho vlastně to nemůže celé fungovat. Jsou to různé zájmy, ale já rád připomínám a chci si myslet, protože já jsem byl atletem, mám za sebou tuhle minulost. Takže si říkám, že já mám s atlety tak blízký vztah, osobní, každodenní, jak je to jen možné. Ostatně já strašně rád s nimi trávím čas, třeba když se rozcvičují před velkými závody. A tohle mi činí stejnou radost, jako když potom sedím v publiku na nějakém velkém šampionátu.
0: Když už jste s nimi byl v kontaktu, soutěžil jste s nimi? Mám na mysli spíš nějakou exhibici, ale myslím si, že by bylo fajn je vyzvat.
2: Ne, to opravdu ne. Nemyslím si, že nikdo chce vidět, jak závodím s Joshem Kerem nebo s Jakobem Ingebrigtsenem. To opravdu ne. No možná, kdyby to vytvořila umělá inteligence, tak by se na to lidi dívali.
0: No a na atletky a atlety čeká nová výzva v podobě Ultimate Championship. Proč zrovna v roce 2026? Pochopitelně jsme zde měli mistrovství Evropy v atletice, ale ta globální událost chybí, nekonají se ani olympijské hry, ani mistrovství světa. Tak právě absence těchto velkých globálních podniků vedla světovou atletiku k tomu, aby uspořádala v Budapešti Ultimate Championship. Rozumím tomu správně?
2: Pojďme začít tou druhou polovinou vaší otázky. Máte pravdu. Máme tu čtyřletý cyklus a ten čtyřletý cyklus v podstatě pro nás znamená dvě mistrovství světa a olympijské hry. No a potom tu máme třetí rok, kdy máme evropský šampionát, máme tu hry Commonwealthu, ne, že by se nic velkého nedělo, ale realita je, že tady prostě není ta velká koncentrace, řekněme, diváků na náš sport, které bychom měli v těch zbývajících třech letech. A tím jsme se zabývali a říkali jsme si, co s tím můžeme udělat. A myslím, že rozumně jsme se rozhodli, že tam nechceme přidávat světový šampionát, ale řekli jsme si udělat něco inovativního, zkusit něco, co je možná rizikové, ale nové. Něco, co nebude úplně snadné, ale chtěli jsme vytvořit prostě třídenní akci, v podstatě mistrovství světa, nebude tam úplně každý atlet, nebude tam každá disciplína atletická, ale bude to vyvážené, pokud jde o pohlaví, bude tam stejně atletů jako atletek, budou tam obrovské odměny, nějakých 10 milionů pro nějakých 440, možná 450 atletů. Oni budou závodit ve svých národních dresech, ale v podstatě to budou jen ti nejlepší z nejlepších. 16 nejlepších v disciplíně, 3 místa jsou garantovaná pro úřadující mistry světa, olympijské šampiony, pokud prokážou, že mají tu formu, pro atlety, kteří zvítězí ve své disciplíně v diamantové lize. No a bude to potom tedy semifinále a finále a v některých disciplínách rovnou finále pro nejlepších 8. Je to úplně jiný model. Budeme se soustředit vždycky jenom na jednu disciplínu. Nebude se to hodit víc na jednou. Nebudete zároveň mít nějaký běh a někdo bude skákat do výšky. Změnili jsme formát, změnili jsme, jak to bude vypadat, tak, aby se fanoušci opravdu mohli soustředit na to, co se děje, jenom na ty hvězdy. Ta platforma je nová, vytvořená na míru, budou tam technologické inovace, rychlost, se kterou budeme přinášet výsledky. Za to můžeme poděkovat jednomu z našich partnerů, především tedy společnosti Sony. A atletům dáme příležitost, aby byli flexibilnější. aby ten obsah, který budou moct vytvářet, jak ho budou moci využívat v průběhu těch 3 dnů, jak ho budou moct šířit. Máme tu sponzory, samozřejmě s těmi chceme pracovat, chceme je ocenit, ale taky chápeme, že atleti samozřejmě se musí nějakým způsobem živit, takže oni budou moci propagovat sami sebe. Budou tam taky tvůrci obsahu, bude to trošku jiné, bude to jiná akce, než jsme zvyklí a doufám, že se z toho dokážeme poučit a možná něco z toho potom třeba dokážeme využít dál. Možná, abychom třeba lehce změnili formát našeho klasického mistrovství světa, což je úplně jiný formát. Trvá to 9 dnů, 2000 atletů, však to znáte, je tam takový široký element univerzálnosti. Tady jde o to, abychom za ty 3 večery prostě ocenili ty nejlepší z nejlepších.
0: Dnešním hostem radiožurnálu je Sebastian Coe, šéf světové atletiky. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Radiožurnál je 10:30. Rozálie Machartová připravila zprávy.
1: Německo uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Spolková vláda tak reaguje na hybridní dronový útok na letiště v Lipsku, ze kterého viní Moskvu. Na začátku srpna našli němečtí policisté dron s vadnou rozbuškou nedaleko ukrajinského letadla Antonov. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli útoku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru Novinky a i dnes potvrdil Radiožurnálu mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Hnutí SPD se v kauze předvolebních plakátů nedopustilo trestného činu. Pravomocně o tom rozhodl odvolací městský soud v Praze. Podle jeho verdiktu byla použitá forma plakátů sice výrazná a místy provokativní, ale taky typická pro předvolební kampaně. Šéf hnutí Tomio Okamura očekává, že skončí i jeho trestní stíhání v této kauze. Teď je přerušené, protože ho poslanecká sněmovna odmítla vydat. Státní zástupce zvažuje, že podá dovolání. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder, na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech, to se podle meteorologů ještě nestalo. Vedení Volkswagenu zatím nevyjádřilo k tvrzení, že uzavře 4 závody v Německu. Web Wirtschaftswoche dnes s odkazem na interní dokument napsal, že to společnost plánuje navrhnout v pátek na zasedání dozorčí rady. Výroba v továrnách v Emdenu a Cvikově by měla podle dokumentu skončit v roce 2031. V Hanoveru o rok později a v Neckarsulmu pak v roce 2034.
2: Sport.
1: Lucie Havlíčková a Gabriela Knocunová hrají na tenisovém US Open. Jejich zápasy sleduje přímo v Americe reportér David Prouza.
3: Obě tenistky končí na US Open v prvním kole, se svými soupeřkami prohrály shodně 3-6 a 3-6. Havlíčková podlehla Bondarové z Maďarska, Knocunová Němce Lisové z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 za Kývalkou a zavřená silnice 16 za Novou Vsí. Na D1 z Brna do Prahy pozor za odbočkou na Rosice. Na kilometru 182 stojí nákladní auto s defektem. Kusy roztrhané pneumatiky se povalují na vozovce. Vozidlo je v odstavném pruhu. Na D6 z Karlových Varů do Chebu pozorněte před sjezdem na Citice. Na kilometru 138,5 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Silnice 16 z Mělníku do Slaného je neprůjezdná za dálnicí D8 a kvůli vyprošťování kamionu se dřevem z příkopu. Objíždět se dá přes Novou Ves, Sazenou a Uhy. A u Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka není komplikovaná, jde se přes Turnov, ulicemi Bezručovou a Ulip. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 27, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte reprízu rozhovoru Libora Boučka s hostem Radiožurnálu.
5: Příznivkyně a příznivce světové atletiky letos v září čeká z Brusu nový podnik Ultimate Championship. Ten by měl vyplnit mezeru a poptávku po globální události vzhledem k absenci olympijských her a mistrovství světa. Jaké konkrétní jsou plány? Na to ve vysílání Radiožurnálu odpoví Lord Sebastian Coe, který v čele světové atletiky stojí od roku 2015.
6: I can imagine that those three nights in Budapest will attract.
7: Umím si představit, že ty tři noci v Budapešti možná přilákají úplně jinou diváckou skupinu a doufáme, že to budou i noví lidé, kteří by o atletiku jinak třeba nejevili tolik velký zájem a že v roce 2027 se budou daleko víc soustředit na mistrovství světa v Pekingu a že budou chtít znova vidět právě ty hvězdy, které vzejdou z budapešského setkání.
8: Look, it's very interesting. I'm going to use a sport that.
9: Podívejte, tohle je zajímavá debata. Já použiju příměr se sportem, který možná není úplně známý pro vás, a to je kriket. kriket vlastně prošel úplně stejnými výzvami. Měli jsme pětidenní testy, ale přišli jsme s novým formátem, je tu jednodenní formát, potom je tu ten úplně krátký formát 2020, 2020. Ale díky tomu kriket dokázal přilákat skrze tenhle mladý, rychlejší formát spoustu mladých fanoušků, mladších příznivců a dostali se i k tomu delšímu formátu. Takže já si nemyslím, že je to buď a nebo. Já si myslím, že ty formáty se nevylučují. Myslím si, že je to přesně obráceně, že naopak si můžeme pomoct v tom, aby náš sport rostl. A náš sport roste v poslední době, za poslední dekádu. Když se podíváte na to, co se v atletice stalo. Máme tu miliardu, přes miliardu lidí, kteří se dívali na poslední mistrovství světa v Tokiu. To bylo komerčně nejúspěšnější šampionát v historii. Tak když se podíváte na univerzalitu, já si nedokážu představit jiný globální sport, kde by 83 zemí mohlo po mistrovství světa říct, náš závodník byl mezi nejlepší osmičkou, byl ve finále. To je výjimečné. Máme tu opravdu neuvěřitelné množství lidí, kteří potom odcházejí domů, 36, 37 různých zemí, které si odvezli medaily. Ne, že bychom neměli velké výzvy, ale chceme se jim stavět. Our greatest asset is our universality,
7: but therein lies one of our bigger challenges as well. Jaký je vlastně plán se soutěží Ultimate Championship? Bude to každé 4 roky nebo každé 2 roky?
8: Every 2 years.
9: Každé 2 roky.
7: Víme, že aktuálně je naplánována pouze Budapešť a upřímně možná by se další ročník mohl odehrát třeba v Praze. Obzvlášť s přihlédnutím k tomu, že máme opravdu skvělé faninky a fanoušky a vy o tom dobře víte.
9: No budu mít velkou radost, když se budete ucházet o to příští. Já vás opravdu aktivně podporuji v tom, abyste se ucházeli o další akci.
7: Je to pochopitelně jistým způsobem výzva pro ty, kteří by měli žádat o hostitelství podobných událostí, ale troufám si tvrdit, že Budapešť je tím správným příkladem, protože podíváme-li se na to, co všechno se v Budapešti za poslední roky odehrálo, jak se do jisté míry stává nejen sportovní, ale i společenskou metropolí, tak je to dobrý příklad pro města a země, jako je Praha, respektive Česko. Nemyslíte si, není to ten správný případ a příklad a jistým způsobem i výzva těm, kteří by se měli snažit o hostitelství podobných podniků?
8: With the exception of the World Cup at football.
9: Podívejte, s výjimkou mistrovství světa ve fotbalu a pochopitelně olympijských her, o které mimochodem se ucházejí v roce 2036, tak není mistrovství světa, na kterém opravdu záleží, které se zatím v Budapešti nekonalo. V roce 2023 my jsme tam měli jedno z nejúspěšnějších mistrovství světa a právě proto, když tedy se začala Budapešť ucházet o ten šampionát Ultimate, tak jsme si říkali, tohle je tým, kterému věříme, to je země, kterou ten sport zajímá, my tam dokážeme naplnit stadion, dokonce i dopoledne, i odpoledne, to bylo poprvé, kdy se nám to na mistrovství světa podařilo. A když zkoušíte něco nového, tak si chcete být jistí, že to zkoušíte s lidmi, které znáte, kterým věříte, a myslíte si o nich, že to zvládnou. Takže Budapešť, kromě toho, že je to jedno z nejkrásnějších měst na světě, tak oni opravdu velmi dobře vědí, jak zorganizovat velkou sportovní akci. No a proto prostě jsme je podpořili, proto oni zvítězili a koná se to tam.
7: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.

0: Dnešním hostem radiožurnálu je Sebastian Coe, šéf světové atletiky.
1: How to persuade the governments to host?
0: Jakým způsobem působit na vládu a municipality v tom, aby se pokusili o to hostování? Protože to není jenom propagace toho samotného místa, jedná se o propagaci samotného sportu, jedná se o propagaci pohybu. A je jasné, že příklady táhnou, tím pádem to hostitelství přináší jednoznačné benefity.
2: My máme samozřejmě jednotku, která je zodpovědná za nějaké kandidatury, snažíme se strategicky rozmisťovat a mít dialog se zeměmi, které chtějí pořádat nějakou akci. My teď můžeme v tuhle chvíli říct, když

0: ještě v rámci toho, jak se sama Budapešť tedy prezentuje jako turistické, řekněme, středisko pro léto, pro turisty. Takže takhle se dá sport využívat ekonomicky a je to velmi důležitá součást toho dialogu, který my vedeme, a my jako sport musíme být schopni těm městům, těm komunitám nabídnout něco, aby oni chtěli prodávat naši akci. Musíme jim dát tvrdá čísla, musíme jim ukázat, že se jim to vyplatí. Musíme v té spolupráci místní obyvatelstvo přinutit, aby tu akci vzali za svou. A ekonomický přínos je obrovský samozřejmě, ať už je to pro hotely, pro restaurace, pro služby, když se tam koná velká sportovní událost. Economic value in both in restaurants and bed spaces and all the other things
1: that take place at the time of a major championships. My jsme v případě atletiky ten jeden bezprostřední příklad viděli v roce 2015, kdy se v Praze odehrálo halové mistrovství Evropy. A jsem přesvědčen o tom, že právě po shlédnutí výkonu nejlepších evropských atletů začaly sportovat děti a chtěli být stejní jako hrdinky a hrdinové v hale. A to je možná ještě silnější a větší benefit než miliony dolarů, které jste zmínil.
0: Rozhodně, ano, samozřejmě máte tu na jednu stranu tvrdá data a na druhou stranu to, co to třeba dělá s lidmi a co si z toho odnesou, že se tam taková akce konala. Já vždycky se tuhle konverzaci snažím prostě už uzavřít, protože někdy tam sedíme a říkáme si, my jsme olympijský sport číslo jedna. Ano, jsme, ale to víme. Jsme číslo jedna, pokud jde o olympiádu. Nicméně, já říkám dobře, ale jsou tu další sporty. Je tu fotbal, je tu Formule 1, je tu tenis. Ale oni nejsou přeci naší konkurencí. Naše konkurence je všechno ostatní, co láká mladé lidi, aby tím způsobem trávili čas. Je to hudba, jsou to filmy, jsou to nějaké společenské věci, které je zaujmou. A abychom ujistili, že náš sport je v epicentru, ve středu těchto konverzací, tak je potřeba, aby prostě zábava spolupracovala se sportem. Protože pokud chceme inovace, tak se musíme vždycky bavit o tom, že sport v podstatě patří do zábavního průmyslu. Pro americké sporty to platí jednoznačně a tam to všichni pochopili. Ten potenciál oni naplňují a já vždycky říkám a připomínám to našim týmům. Naše aktivita je sport, ale náš biznis je zábava. O to vždycky jde.

0: Dnešním hostem Radiožurnálu je člověk, který má za sebou nesporné sportovní úspěchy, organizaci olympijských her v Londýně a od roku 2015 stojí v čele světové atletiky, Lord Sebastian Coe.
1: You are the person that did it, because if there's a showcase of that, a connection between...
2: Když už jsme u těch fanoušků, myslím si, že člověk musí zmínit to, že vy jste osobností, která stojí za slavnostním zahájením olympijských her v roce 2012 v Londýně. Pro moji generaci je to něco, na co se prostě nedá zapomenout. Byla to naprosto uchvatná kombinace sportu a absolutní zábavy. No a zároveň jste změnil globální metropoli ve skutečnou metropoli sportu. Ale bylo to přirozené, osobní a přesto velkolepé. Jak na tohle vzpomínáte?
3: Ano, bylo to velmi důležité a já za tou kreativitou rozhodně nechci říct, že stojím já. Jediné, co mi můžete připsat, je, že jsem, pokud tedy to takhle můžu říct, byl tak chytrý, že jsem tím pověřil režiséra, který získal Oscara. Tak když máte Dannyho Boyla, který má za sebou Trainspotting, Milionáře z Chatrče, a pověříte ho tím, aby to celé měl na starosti, tak pak je to samozřejmě, myslím, v dobrých rukou. A je jasné, že to bylo něco jiného, než jsme viděli v minulosti. Mezinárodní olympijský výbor s tím od začátku měl trošku problémy. Dokonce i má vláda přišla za mnou a říkali, my bychom chtěli tohle, my bychom chtěli tamto. Já jsem říkal, ne. Dannyho Boyla, jednoho z nejlepších filmových režisérů své generace, tady nebudeme poučovat, jak má udělat ceremoniál. Takže dali jsme mu volnou ruku, to je to jediné, co mi můžete připsat.
1: Frankly, to do what he wanted.
4: But it's your credit, because you gave him...
2: Ale ten kredit zasloužíte vy, protože vy jste mu dal absolutní autonomii a myslím si, že to spojení toho, že to bylo v Londýně a že to dělal zrovna on, tak zároveň vytvořil něco nezapomenutelného a proměnilo to celou komunitu.
1: But still huge.
3: Asi ano, já myslím, že na pár měsíců se lidi tak nějak spojili, opravdu ta komunita fungovala, netrvalo to zas tak dlouho, než jsme se zase začali loktovat, když se tlačíme do metra. Podívejte, já myslím, že londýnské hry měly opravdu obrovský dopad na lidi v Británii. A myslím si, že paralympijské hry, jestli to takhle můžu říct, tak měly ten dopad asi ještě větší, protože oni otevřeli oči veřejnosti, vlastně nám všem, pro potenciál lidí, kteří byli marginalizováni, kteří byli na okraji, protože měli nějaký handicap. A když jste měli ceremoniál otevírací, slavnostní, který vlastně udělali jenom lidé, kteří měli nějaký handicap a přitom tam předváděli věci, které neumí 99% zdravých lidí nebo lidí bez handicapu. A když všichni lidé, kteří hráli, ty kreativní performeři, kteří tam působili, tak měli nějaký handicap, ale předváděli tam neuvěřitelné věci, tak to opravdu změnilo podle mě perspektivu vlastně lidí na lidi s handicapem. A změnilo to taky i naše instituce, pokud jde o vzdělávání, a tenhle dopad si myslím, že ten zůstal.
1: And the legacy is profound and continues to be profound.
4: Dear Mr. Coe, it is a pleasure of having you in Prague, and I truly hope...
2: Drahý Lorde, bylo ctí vás hostit alespoň částečně v Praze a já pevně doufám, že to není naposledy, protože jste jednou z nejvíce inspirativních osobností na světě. Takže velký dík.
4: Lord Sebastian Coe was our guest on the Czech Radio.
1: Thank you.
4: Thank you.

0: Vstupte do nové sezóny s Českou filharmonií. Na zahajovacích koncertech 1., 2. a 3. září v Rudolfinu zazní první houslový koncert Dmitrije Šostakoviče v podání Keren Gomio a 7. symfonie Antonína Dvořáka. To vše pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova. Více na www.českafilharmonie.cz. Hlavním mediálním partnerem České filharmonie je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 23 hodin. Rozálie Machartová připravila zprávy.
2: Podpora v nezaměstnanosti klesne. Návrh hnutí ANO kritizuje opozice, ale i koaliční SPD. Řízení leteckého provozu má nového ředitele. Tenistky Havlíčková s Knocunovou vypadly na US Open v 1. kole. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Podpora v nezaměstnanosti má klesnout. Návrh ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO schválila vláda. V prvních 2 měsících mají uchazeči o zaměstnání dostávat 65% výdělku. Teď je to 80%. Proti je předseda z koaliční SPD Tomio Okamura, podle kterého návrh nezazněl na koaliční radě a ve finále je jen potrestá pracující. Chystanou změnu kritizuje i exministr práce Marian Jurečka z opoziční KDU-ČSL.
3: Fakt špatný krok, který půjde proti lidem, především těm, kteří poměrně dlouho pracují, platí si pojistné na podporu nezaměstnanosti. Jde to proti nějaké koncepce, abychom těm lidem dali prostor doplnit si vzdělání, rekvalifikovat se a najít si práci, která znamená vyšší příjem pro domácnost, ale i vyšší odvody pro stát.
2: Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom včera informoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD, který ho do funkce jmenoval. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu. Francie začala vybírat poplatky za takzvanou ultrarychlou módu. Chce tak omezit dovoz levného oblečení hlavně z velkých asijských platform, jako jsou čínské Shein nebo Temu. Čína zákon kritizuje a označuje ho za obchodní překážku, která by mohla odporovat pravidlům Světové obchodní organizace.
4: Otevření první kamenné prodejny čínské firmy Shein v Paříži loni v listopadu provázel obrovský zájem zákazníků. Ti si chválili zejména extrémně levné oblečení, za něj se teď ale mírně přeplatí. Kdo si bude chtít na e-shopech firem, jako jsou Shein, Temu nebo AliExpress, koupit třeba boxerky, zaplatí v přepočtu přirážku asi 6 korun. Za kabát už to bude skoro 300 korun navíc. Poplatek ale nesmí překročit polovinu ceny výrobku před zdaněním. Podle ministerstva životního prostředí je ultrarychlá móda vyrobená z nekvalitních materiálů a rychle se obnosí. Její nadměrná spotřeba má negativní dopad na životní prostředí. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může to za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
5: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
2: Sport. Tenistka Gabriela Knocunová prohrála na US Open v 1. kole. Podlehla Němce Lisové 2x3-6. Vypadla i Lucie Havlíčková s Maďarkou Bondárovou. Prohrála taky 2x3-6. Do akce by měly jít ještě Daria Vidmanová a Nikola Bartuňková. Kvůli dešti ale hrozí odložení začátku utkání. Lyžaři a snowboardisté začínají kvůli nedostatku sněhu podzimní přípravu v krytých halách s umělým sněhem. Důvodem je prudké tání ledovců, které omezuje možnosti tréninku na přírodních svazích. Do haly v nizozemském Landsgrafu jezdí za přípravou také trojnásobná olympijská medailistka ve snowboard crossu Eva Adamčíková.
6: Situace na ledovcích není příznivá a je to smutný pohled, takže čekáme, doufáme, že v říjnu už se nějaký ledovce otevřou a že budeme moc někde trénovat. Rádi bychom jeli do Švýcarska, do Sasfé trénovat a pak ještě někam dál, ale nějaký trochu hrubý obrysy plánů jsou, ale nejde to nikdy přesně naplánovat.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 za Kývalkou a zavřená silnice u Turnova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Rosice. Od kilometru 182 popojíždí velmi pomalu porouchané nákladní auto a provází ho vozidlo silničářů, sjíždět budou u Ostrovačic. U Turnova je neprůjezdná silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov Bezručovou ulicí. Na silnici 26 z Domažlic do Bavorska pozor v lese před Flmavou. V přehledném místě havarovala 3 osobní auta, projíždí se Kyvadlově. Následky nehody překáží na silnici 16 z Mělníka do Slaného. Za dálnicí D8 vyprošťují z příkopu kamion se dřevem. Bylo to chvíli zavřené, teď se opět projíždí Kyvadlově, počítejte se zdržením. A v Praze před chvílí uzavřeli Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Plánovaná údržba má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Začátkem října uplyne 90 let od narození Václava Havla. V prosinci to zase bude 15 let od jeho smrti. I proto si prvního českého prezidenta připomínáme celý týden v reportážním seriálu Svět podle Havla. Vzpomínky těch, kteří s ním vysílali hovory v Lánech, najdete taky na webu radiožurnal.cz/seriály. Dnes to byl ku příkladu Robert Tamchina a zítra ráno před 9 hodinou se v premiéře těšte na vzpomínky kolegyně Evy Hulkové. Kde jinde než tady na vlnách Radiožurnálu.
0: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bidrman. Well,

0: Počet obětí středeční ničivé záplavové vlny na hranici Nepálu a Tibetu už přesáhl tisícovku. V zasažených oblastech pořád pokračují záchranné a pátrací práce. Živel smetl v Nepálu stovky vesnic. Našemu zpravodaji Davidu Jakšovi se podařilo dostat do jedné z nejpostiženějších oblastí, do Nuvakotu.
1: Dcera šla ráno na pole tady do těch míst nad námi. Když se přihnala voda, neměla šanci, spláchlo to celý kopec, pole i lidi. Nevím, kde je její tělo.
2: Přišel od někud strosek, převyprávěl svůj příběh a za chvíli zmizel v hustém subtropickém lese. Starý muž s typickou nepálskou čapkou toupí na hlavě. Jeho soused, pan Šikar, měl více štěstí. Dům, auto, motorku, úplně všechno mu odnesla 10 metrů vysoká vlna. Zůstalo mu jen to, co má teď na sobě, ale všichni jeho blízcí žijí.
3: This is my property here. You see some buildings here?
4: Vidíš tamhle ten dům, tu nemovitost? To je moje. Ta hromada trosek, to je teď moje. Měli jsme zahradu, pole, cestu k domu, ale moji nemocnou mámu, která má problémy s koleny a špatně chodí, tu jsme zachránili.
3: My mother has knee problem.
2: Tamhle, kde řeka dělá zákrutu, stál zcela nový hinduistický chrám. Zmizel, nezůstal z něj ani jediný základový kámen. Pryč jsou i kancelář provinčního úřadu nebo policejní stanice. Koryto řeky, původně široké 100 metrů, má dnes půl kilometru a voda doslova vymydlila svahy nad řekou do výšky desítek metrů. Dílo zkázy dokonaly půdní sesuvy. Ty nakonec smetly školu i silnici.
5: Ty domy stály 100 metrů nad řekou a vidíš tam teď něco? Všechno vzala voda. Pár vteřin a je to pryč. Strhla i silnici, která byla spojnicí tohoto okresu s čínskou hranicí na severu.
2: Vysvětluje mi pan Deependra, člen nepálského týmu České humanitární organizace Člověk v tísni. Když dokončíme rozhovor, všímám si na silničním patníku zablácených klíčků od zapalování. Možná zachycené vodou, možná někým odložené. Možná od motorky, možná od auta. Pod nohama nám hučí řeka Tříšulí a 20 metrů od nás leží na boku převrácený žlutý autobus zanesený bahnem. Oba doufáme, že klíče a odplavený školní autobus spolu nějak nesouvisí. Z nepálského města Kalikasan, David Jakš, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Počasí v New Yorku zatím stále drží, ale zhruba za půl hodiny by tam mělo začít poměrně vydatně pršet a zbytek celého dnešního programu na tenisovém US Open je tedy v ohrožení. Uvidíme, jestli se předpověď naplní nebo ne. Dnes by ještě z Češek měli do bojů posledního Grand Slamu zasáhnout Daria Vidmaňová a Nikola Bartuňková. Našeho reportéra Davida Prouzu v noci z New Yorku samozřejmě živě uslyšíte.

0: kalendáři je pořád ještě 1. září a tak stále platí, že žákům základních a středních škol v Česku dnes začal nový školní rok. Do lavic se vrátili po dvouměsíčních prázdninách i třeba školáci z malotřídky ve Vepřové na Žďársku, které tradičně do školy doprovodili rodiče.
1: Návrat dětí do škol ohlašuje po celé obci i místní rozhlas, který ráno přehrává písničky z pohádek. Do lavic ve škole tady ve Vepřové usedlo celkem 15 dětí. Všichni si přitom přivedli i své rodiče.
2: Já nechám rodiče tady
1: spát. Zatímco rodiče probírají v jedné z místností střídní učitelkou veškeré organizační věci k nadcházejícímu školnímu roku, děti si vypráví zážitky z letních prázdnin.
3: Jsme byli v Norimberku se dívat na delfíny. Bylo to moc hezký, cákali na nás plotví.
4: My jsme byli v Rakousku a na Slovensku.
5: Jsme jeli do Chorvatska.
1: Popisují své léto Veronika, Elena a Amálie. Současně připouští, že do školy se sice těšili, ne ale zrovna na učení.
6: Já trošku na kamarády.
7: Na učení ne.
1: V tuto chvíli je v malotřídce ale víc rodičů než dětí. Většina z nich si totiž na první školní den přivedla oba. Paní Marie právě možnost strávit začátek školního roku s dětmi oceňuje.
8: Jsem ráda, že tady vytváříme nějakou komunitu lidí, která zase, že ty děti naše to okoukají a pak prostě do budoucna zase tady budou držet spolu, tak to si myslím, že je velký plus jako toho.
1: Máte děti ve které třídě?
8: Ve druhé.
1: Takže po druhé jste tady.
8: A ještě nás to pak dvakrát čeká, protože ještě dvě máme, takže.
1: Rodinné zahájení školního roku je ve Vepřové tradice i podle třídní učitelky Jitky Neterdové.
9: Kdo třeba nemůže přijít s rodičem, tak si bere sebou tetu, strejdu, babičku, prostě někoho z rodiny a na úvod vlastně přivítá paní ředitelka, pan starosta a potom se všichni společně přesouváme do vedlejší třídy, kde je nachystáno občerstvení.
1: Volnější budou mít teď děti ve Vepřové i zbytek týdne. Naplno se začnou učivu věnovat po víkendu. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Dobrý večer, 23.30. Rozálie Machartová a zprávy Radiožurnálu.
1: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dost důkazů. Solidaritu už Německo vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Podle Marka Rutteho chce aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Spojené státy zahájily další útok na iránské cíle. Na sociální síti X o tom informovalo velitelství CENTCOM, které řídí americké operace na Blízkém východě. Agentura Reuters s odkazem na iránská média informuje o explozích na ostrově Kešm v klíčovém Hormuzském průlivu. Údery následovaly po nedávných pokusech iránských revolučních gard útočit na obchodní lodě v Hormuzu a na americké vojáky rozmístěné v regionu. Agentura Czech Tourism má ode dneška nové vedení. Tereza Hofmanová nahradila Františka Reismillera, který na funkci rezignoval. Novou ředitelku jmenovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Hofmanová v agentuře působí zhruba 16 let. Doteď byla šéfkou jednoho z odborů. Agentura Czech Tourism se má od října přesunout pod rezort průmyslu a obchodu. Do konce roku se pak začlení do nově vzniklé agentury Czech Business. A v Praze začal platit nový metropolitní plán, určuje výstavbu a rozvoj hlavního města na dalších zhruba 20 let. Reguluje například výšku nových budov, hustotu zástavby a zeleně i kudy povedou nové silnice a tramvajové trati. Dokument taky umožní výstavbu zhruba 350 tisíc bytů. Magistrát ho připravoval od roku 2012. Zastupitelé ho schválili letos v květnu. Sport. Do druhého kola tenisového US Open nepostoupila ani Lucie Havlíčková, ani Gabriela Knudsonová. Havlíčková podlehla Maďarce Bondárové ve dvou sadách. Knudsonová prohrála ve dvou setech s Němkou Lisovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Strakonickou ulicí a u Turnova zavřená silnice 10. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte překážku u nájezdu ze Strakonické ulice. Na 10. kilometru stojí porouchaný kamion, blokuje tam část připojovacího pruhu. Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte opatrnost za Rokycany. Na 63. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanwald. Za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka není dlouhá, jede se přes Turnov Bezručovou ulicí. Na nehodu pozor na silnici 26 z Domažlic do Bavorska. V lese před Folmavou havarovala 3 auta. Překážejí provozu v nepřehledném místě. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov a provoz je zastavený kvůli nočnímu čištění, a to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
0: A ještě doplním, koho jsme si pozvali do dnešních 20 minut. Byla to státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. A téma třeba konec Eurocenter, v nichž veřejnost čerpá znalosti evropských záležitostí. Rozhodnutí zrušit je podle Hrdinkové součástí změny koncepce komunikace. Celý rozhovor Vladimíra Kroce si ze záznamu můžete poslechnout hned po půlnočních hlavních zprávách.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Jeden z nejhezčích životních zážitků se smutným koncem. Tak budou české volejbalistky vzpomínat na mistrovství Evropy v Brně, které pro ně skončilo už v osmifinále. Na Radiožurnálu se k tomu za malou chvíli ještě jednou vrátíme.

0: S přehledem splnili ten základní cíl, ale nic navíc nepřidali. Tak nějak by se dalo shrnout vystoupení české volejbalové reprezentace žen na domácím evropském šampionátu v Brně. Po druhém místě ve skupině totiž Češky hned v osmifinále prohrály možná nečekaně 0-3 se Švédkami a na turnaji tady skončili.
1: Musím říct, že to byl asi jeden z nejhezčích zážitků v mý kariéře, protože nemyslím si, že se to někdy bude opakovat, že bych tady ještě v Brně jednou hrála, i když bych si to moc přála a doufám, že se třeba opakovat bude, ale v tuhle chvíli nevím a naprosto jsem beze slov. Fanouškům děkujeme, protože vytvořili na každém zápase úplně úžasnou atmosféru a jsem hrála se slzama v očích a s husinou.
2: Mluvila po vypadnutí z evropského šampionátu blokařka české volejbalové reprezentace Ela Koulisiány o tom, jak bude vzpomínat na turnaj, který hostí její rodné město. Kapitánka Michaela Mlejnková hodnotila to, jestli je možné i přes konec v osmifinále mluvit o vydařeném turnaji.
3: Tak na půl bych řekla, postoupili jsme ze skupiny, ale chtěli jsme samozřejmě postoupit i do toho čtvrtfinále, ale to nevyšlo a je to těžké to překousnout, ale prostě je to tak.
2: Hladký postup ze základní skupiny, ve které domácí tým prohrál jen s favoritkami ze Srbska a jako jediný jim sebral aspoň set, podle blokařky Koulisiány ukazuje, že Češky patří do širší evropské špičky.
1: Doufám, že jsme celému světu ukázali, že se s náma musí počítat a o to budeme hladovější příští sezónu.
2: Trenér Janis Atanasopoulos už krátce po vypadnutí mluvil o tom, že evropský šampionát může český tým zase posunout.
4: Ukázalo nám to mnoho věcí. V zápasech základní skupiny jsme předvedli velmi dobré výkony a tuto úroveň musíme udržet. Nemáme hráčku, která udělá přes 40 bodů na zápas. Musíme hrát týmově a postupně se zlepšovat v nenápadných, ale důležitých částech hry.
2: Vypadnutím českého týmu program evropského šampionátu v Brně nekončí. Ve středu přivítá výstavištní pavilon P čtvrtfinále mezi Řeckem a Srbskem a Itálií a Švédskem. Vítězky pak odcestují do Istanbulu, který přivítá víkendové

Městský soud v Praze zprostil SPD obvinění v kauze předvolebních plakátů. Americká armáda znovu udeřila na Írán, jde už o druhý útok za poslední tři dny a norský král Håkon VIII. Složil slavnostní přísahu před poslanci. O tom všemu slyšíte podrobněji v hlavních zprávách radiožurnálu. Začnou přesně v půlnoci.

0: Návštěvníci Jindřichova Hradce si letos mohli pořídit docela nezvyklou fotku. Zámek nad fialovou vodní hladinou. Právě tak totiž jindřichohradecký rybník Vajgar zbarvila vrstva sinic. A spolu s nezvyklou barvou se z rybníka taky šířil zápach, který byl cítit až na náměstí.
1: My bydlíme v domě, který má dvoreček otočený k Vajgaru. Když byly nepříznivé podmínky, tak se ten dvoreček vůbec nedal používat. Při venčení psa se mi vyloženě navalovalo.
2: Sdílí své zážitky pan František na rybníku Vajgar, hospodaří
3: Český rybářský svaz místní organizace Jindřichohradec Kamil Hofmann.
2: Když se dneska podíváme do Vajgaru, tak ten už hraje všemi barvami, nejenom zelená hladina, ale místy je i fialová.
3: Instalovali jsme sem pro vzdušňovací zařízení, který je vidět vlevo od nás. Díky tomu jsme tady zlepšili podmínky a veškerá řasa a sinice prakticky se nám kumuluje sem u stavidel.
2: Je pravda, že u stavidel je ta voda nejfialovější, ale fialové sinice to jsem neviděla moc krát. O co se jedná?
3: Sinice samozřejmě, když má potravu, má všechno, tak je zelená. A jakmile začne odumírat, tak fotosyntéza zelený barvy obývá a jde fialový nahoru.
2: S biologem Janem Pokorným jsme se sešli u malého Vajgaru. Podle něj se jedná o problém dlouhodobý.
4: Já držím v ruce knihu, na titulní stránce té knihy je fotka Vajgaru z roku 90 a jsou tam sinice, mikrocysty a ten pach se do té fotografie nedostal.
2: Ale vypadá úplně jako dneska.
4: Letošek je výjimečný tím suchem, protože se to nevyplachuje a ty sinice přicházejí do Vajgaru z těch horních rybníků, který by potřebovali odbahnit. To bahno je plné organických látek, plné živin.
2: Stav Vajgaru se Jindřichův Hradec snaží řešit i prostřednictvím evropského projektu Danube for All. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Radiožurnál. Neviem, čo prečítam.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Německo obvinilo z pokusu o dronový útok na lipském letišti Rusko. Šéf české diplomacie si předvolá ruskou velvyslankyni. Koaliční partneři hnutí ANO kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Požadují nižší schodek. Tenistky Havlíčková a Knudsonová vypadly v prvním kole US Open. Dnes bude nejdřív polojasno, postupně oblačno až zataženo. Ojediněle s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů. Je středa 2. září. Začínají hlavní zprávy s Rozálí Machartovou.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Německo uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně. Spolková vláda tak reaguje na srpnový hybridní dronový útok na letiště v Lipsku, ze kterého viní Moskvu. Ruský prezident Vladimír Putin to odmítá a tvrdí, že akci připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu.
3: Bezmála měsíc po nezdařeném dronovém útoku, při kterém bezpilotní letoun nenarazil v Lipsku do odstaveného ukrajinského nákladního letadla, ale neexplodoval, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že výsledky policejní práce a poznatky zpravodajských služeb ukazují na odpovědnost Ruska. Ministr zahraničí Vadefull řekl, že kromě uzavření konzulátu v Bonnu Německo vypoví čím dál nepřátelštějšímu Rusku taky smlouvu k tzv. Ruskému domu v Berlíně a bude víc prověřovat ruské občany přijíždějící do země. Podporu Německu vyjádřila Evropská komise i Severoatlantická aliance. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů si kvůli hybridnímu útoku na letiště v německém Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Informaci serveru novinky.cz a i dnes potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Diplomatka by měla být předvolána v nejbližších dnech. Motoristé i hnutí SPD kritizují návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Koaličním partnerům vadí hlavně schodek ve výši 389 miliard korun. Chtějí přijmout opatření, aby byl nižší.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vzkázal, že pokud se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neshodnou na některých opatřeních, které motoristé navrhují, tak budou mít problém návrh rozpočtu podpořit.
5: Se nám ten schodek opravdu nelíbí, budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat.
4: S předsedou vlády se sejde ve čtvrtek. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh nemusí být finální.
6: Pokud kolegové přijdou s nějakými konkrétními návrhy, kde uspořit, tak samozřejmě já jako ministryně financí je přijmu s otevřenou náručí.
4: V SPD Tomio Okamura chce otázku rozpočtu otevřít v pondělí na koaliční radě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Kontroverzní předvolební plakáty hnutí SPD nejsou trestným činem. Rozhodl o tom odvolací soud a zprostil vládní hnutí obvinění z podněcování k nenávisti. Jeden z plakátů před volbami v roce 2024 zobrazoval například muže tmavé pleti se zakrváceným nožem a textem o chirurzích z dovozu. Původně nižší soud hnutí uložil 3milionový trest.
7: Podle soudkyně Moniky Křikavové byly plakáty provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. Protizákonné ale nebyly.
8: Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl i politické projevy, které jsou přehnané.
7: Podle předsedy SPD a sněmovny Tomia Okamury rozhodnutí respektuje právo na svobodu projevu.
9: Od začátku říkám, že neodvolám. A jsem rád, že za tento pravdivý plakát dnes soud pravomocně osvobodil SPD.
7: Obžalobě čelí i sám Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Státní zástupce Ondřej Šťastný s rozsudkem nesouhlasí a zvažuje dovolání k nejvyššímu soudu. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Spojené státy znovu zaútočily na cíle v Íránu. Je to už podruhé za poslední 3 dny. Jde o odvetu za nedávné íránské útoky na obchodní lodě v Hormuzském průlivu a na americké vojáky v regionu.
10: Podle centrálního velitelství americké armády mířily údery na cíle iránských revolučních gard. Washington nezdělil přesná místa zásahu, ale podle iránských státních médií střely dopadly na jižní přístavní města Čábahár a Konarak, východně od Hormuzského průlivu. Obě země spolu obnovily boje v neděli po měsíci klidu. Prezident Trump v pondělí řekl, že americká reakce bude velmi omezená a tvrdil, že iránské námořnictvo i letectvo už jsou prakticky zničené. Ceny ropy po víkendové přestřelce vzrostly o téměř 3%. Americké akciové indexy naopak klesly. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Létat nad Ruskem už podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského není bezpečné. Dál tam totiž podle něj budou útočit ukrajinské drony. Zelenský proto varoval ruské i zahraniční letecké společnosti, aby se ruskému vzdušnému prostoru vyhýbali.
11: Ukrajina nezahrožuje civilní aviaci.
12: Ukrajina nebude podle Zelenského záměrně ohrožovat civilní letecký provoz. Nechce vystavit žádné letadlo nebezpečí. Bude ale třeba počítat s přítomností ukrajinských dronů nad ruským územím. Ukrajinské drony dokázaly, že jsou schopné zasáhnout sklady ruského internetového obchodu Wildberries u Moskvy i cíle u Petrohradu. Ukrajinský prezident slíbil pozastavení dronových náletů v době případných mírových rozhovorů v Moskvě, podobně jako to bylo, když minulý týden do ruské metropole přiletěl šéf CIA John Radcliffe. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Podle ruského prezidenta Vladimira Putina znějí Zelenského výroky jako terorismus a s teroristy se podle něj nejedná. Nový norský král Hákon VIII. Oficiálně nahradil svého zesnulého otce Haralda V. Ten zemřel v pátek ve věku 89 let.
13: Od zesnulého dlouholetého panovníka si jeho 53-letý syn převzal i oficiální motto. Vše pro Norsko. A na Haralda vzpomínal i předseda norského parlamentu. Kvůli období státního smutku byli v černém taky poslanci, kteří ceremoniál předání moci zakončili zpěvem hymny. Královská rodina má v Norsku podle ústavy pouze reprezentativní funkci. Håkon ještě jako princ vystudoval námořní akademii a pak politologii na Kalifornské univerzitě v Berkeley. První v nástupnictví na norský trůn se nově stala 22-letá princezna Ingrid Alexandra. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: V Přelouči odhalili pomník herci, dabérovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě pískovcová písmena F, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košili s kravatou.
14: On si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
15: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise de Finé.
16: Hej, vítám! Jo, šefe. Sem se dívejte, vždycky sem!
17: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
15: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistkám Lucii Havlíčkové a Gabriele Knudsonové se nepodařilo ve Spojených státech postoupit do druhého kola US Open. Havlíčková prohrála s Maďarkou Bondárovou 2x3-6. Stejným poměrem podlehla Knudsonová Němce Lisové. V New Yorku už nastoupila na kurt další z českých tenistek, Daria Vidmaňová. Její souboj se Španělkou Bouzdazovou Maneirovou vidí reportér David Prouza.
18: A ani Darie Vidmaňové se úplně nedaří. Vstup do zápasu se španělskou soupeřkou na začátku prvního setu prohrává 1-4, to znamená, že už přišla o svůj servis, teď aktuálně vede také 15-0 při podání Bouzdazové Maneirové. Ještě jedna Češka by se měla představit v programu prvního dne US Open. Nikolu Bartuňkovou čeká zápas s Egypťankou Šerifovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D11 za Prahou a překážka na pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D11 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Hradce Králové. V omezení na 7. kilometru havarovalo osobní auto. Pohybuje se tam více lidí, na místě už je policie, projíždějte opatrně, kolona se ale netvoří. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte překážku u nájezdu ze Strakonické ulice. Na 10. kilometru stojí porouchaný kamion, místo už je označené šipkou. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka není dlouhá, jede se přes Turnov Bezručovou ulicí. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli čištění je neprůjezdný ve směru z Břevnova na Smíchov a práce tam mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnešek má být skoro jasný až polojasný, postupně od západu s přibýváním oblačnosti až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
20: Proč vláda ruší vzdělávací eurocentra? V čem je podle premiéra budoucnost V4? Jakou má nová státní tajemnice pro evropské záležitosti představu o koalici hající zájmy středoevropských členských zemí Evropské unie? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
21: Dobré odpoledne.
20: Do funkce jste byla vládou oficiálně jmenovaná včera, gratuluju, ale fakticky se do ní vracíte po 4 letech a od letošního ledna jste taky poradkyní premiéra pro záležitosti Evropské unie. Co se teď pro vás mění?
21: Je to především formální změna názvu funkce, která lépe odpovídá charakteru a úrovni úkolů, které vykonávám už dneska. Moje agenda, úkoly ani odpovědnost se nemění. Ty jsou dány usnesením vlády už z prosince 2025. Zastupuji vládu na Radě pro obecné záležitosti, samozřejmě v mezích mandátu vládou stanovené. Dále řídím pracovní výbor pro evropské záležitosti a funguji jako blízká spolupracovnice předsedy vlády pro Evropskou radu. Ta změna v názvu je zejména proto, že lépe odpovídá charakteru těch úkolů, hlavně zastupování vlády a České republiky v Radě pro obecné záležitosti, kde všechny členské státy, kromě České republiky, doteď byly zastoupeny buď ministrem nebo státním tajemníkem a tak vlastně dáváme ty věci do souladu a tak, aby to lépe fungovalo i pro prosazování pozic České republiky.
20: K čemu se určitě dostaneme? Jako státní tajemnice jste skončila poprvé v roce 2022. V čem chcete navázat na svoji předchozí činnost?
21: Tak stejně jako v roce 2022, respektive v letech 19 až 22, chci hledat řešení, která jsou nejlepší pro Českou republiku, pro její občany. Chci i ve smyslu té komunikace vysvětlovat, proč je to tak dobré dělat to včas a hledat pro nás ty nejlepší aliance.
20: Máte ambice nějak zlepšit informování premiéra o evropských záležitostech?
21: Myslíte informování premiéra nebo informování veřejnosti premiéra? Tam to je moje ambice od začátku a jak jsem řekla, to vlastně jsem znovu začala dělat v prosinci, dělám to pořád, s maximálním nasazením jsem připravená to dělat i nadále.
20: No víte, proč se ptám, pokud se nepletu, premiér Babiš třeba v červenci usiloval o účast Česka v takzvané iniciativě pro integrovanou evropskou obranu proti balistickým střelám a tvrdil, že o jím vzniku nic nevěděl. Dostává tedy dostatečné a úplné informace?
21: Pokud jde o agendu Evropské unie, tak tam skutečně je mojí odpovědnosti a garantuji, že dostává úplné informace. Tady to, na co vy narážíte, to je agenda, která trochu přesahuje. Je to spíše agenda bezpečnostní, která z velké části spadá do působnosti Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva obrany a ne úplně v plném rozsahu je vlastně v tom režimu nebo v těch kanálech vlastně o informování o Evropské unii, takže tam mohlo dojít k určité diskrepanci.
20: Rozumím, co říkáte, ale člověk by měl představu, že nějakým způsobem spolupracujete, koordinujete ty informace.
21: My spolupracujeme samozřejmě, ale jak říkám, nelze vlastně si představovat, že evropská agenda, agenda EU je jakákoliv zahraniční agenda, jakákoliv bezpečnostní agenda, to tak není, to jsou agendy širší a to jsou agendy, které spadají také do působnosti bezpečnostního poradce.
20: Na druhou stranu je to tedy evropská obrana, budiš, vy jste to vysvětlila. Andrej Babiš včera ve slovinském Bledu vyzval k vytváření, a už se k tomu dostáváme, koalic členských zemí Evropské unie, které při vyjednávání o příštím rozpočtu Evropské unie budou hájit zájmy Česka a střední Evropy v oblasti konkurenceschopnosti nebo kohezních fondů. Které členské země by to měly být?
21: Tak tady jde zejména o koalici takzvaných přátel koheze, což je vlastně stabilní uskupení států, které čerpají z kohezních fondů nebo z kapitoly 1, jak se tomu teď říká. A tam pro nás mají zcela specifickou funkci státy V4, které jsou všechny členem přátel koheze a my se samozřejmě snažíme ještě v této menší skupiny uvnitř větší koalice hledat více společných zájmů, což je cesta, jak vlastně přesvědčit o tom i ty ostatní.
20: Jasně, ale jaké jsou to ty společné zájmy středoevropských zemí?
21: Společné zájmy jsou zejména vybalancovaný a spravedlivý rozpočet, protože tak, jak je vlastně teď navržen a tak, jak i zaznívá ze strany některých čistých plátců, tak vůči právě státům střední Evropy tam jsou některé disproporce. Jednak celkově oproti stávajícímu a minulým rozpočtům se zmenšuje celkový objem těch peněz, které vlastně jdou na vyrovnávání rozdílů mezi regiony uvnitř Evropské unie.
20: A není to tím, že se tady lépe daří už?
21: No, to je jiná otázka. To vlastně už je pozice České republiky, ale to, co já říkám, je, že celkově se zmenšuje objem těchto prostředků vůči prostředkům, které jsou takzvaně centrálně řízené a jsou čerpané z velké části právě hlavně čistými plátci. A pokud se zmenšuje ta celková obálka, tak logicky je obtížnější získávat i odpovídající prostředky pro každý jednotlivý stát. Samozřejmě Česká republika se posunuje i vlastně na tom žebříčku životní úrovně, respektive ekonomické úrovně vůči průměru EU. Ale je potřeba si říct, že tady vlastně neposuzujeme stát jako celek nebo průměr toho státu jako celku, ale musíme se dívat na ty jednotlivé regiony. A tady opravdu pořád máme některé regiony, které úplně dorovnané nejsou a proto je potřeba vysvětlovat, že je důležité, aby v tom Evropská unie i dál pokračovala.
20: Vyšegrádskou skupinu označil Babiš za budoucnost Evropy. V jakém smyslu?
21: Tak v mnoha směrech V4 vlastně naznačila správný směr už před mnoha lety. Pan premiér to včera vysvětloval i na tom panelu a jako hlavní příklad si vzal migraci, kdy v roce 2018 vlastně V4 se jednoznačně postavila proti nelegálním vstupům migrantů do Evropské unie a vlastně za obranu externích hranic. Tehdy to vlastně zbytkem EU bylo vnímáno poměrně negativně a dnes, když se podíváme na většinový postoj států, kde se do čela postavila hlavně Itálie a Dánsko, tak je to skutečně mainstream a volají potom v podstatě téměř všichni.
20: No ale nejsme v jiné pozici jako Středoevropané, přece jenom oproti zemím, jako je na matku Řecko, Španělsko, Itálie, protože nemáme vnější hranice v rámci Evropské unie.
21: Tak nejsou to jenom státy, které mají vnější hranice. Prostě jsme v jiné pozici, ale ano. Jsme v jiné pozici i díky tomu, že jsme se k té krizi postavili mnohem razantněji a v zásadě jsme ji jako zvládli lépe, což přiznávají i někteří představitelé evropských institucí.
20: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s novou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Vláda v polovině srpna rozhodla o zrušení eurocenter, ve kterých mohou lidé v krajích získávat informace o Evropské unii. Proč už nejsou podle vás potřeba?
21: Tak tahle ta otázka se konstantně trošku špatně interpretuje. Já bych to chtěla malinko napravit, protože to rozhodnutí není o zrušení eurocenter, ale o zrušení více než 20 let staré komunikace.
20: Koncepce informování o evropských záležitostech, je to tak?
21: Ano, koncepce o komunikaci o evropských záležitostech. Jejich součástí právě jsou i kamenné pobočky v regionu eurocentra.
20: Ale promiňte, že vám skáču do řeči, fakticky to nemění nic na tom, že se ruší ta eurocentra, ne?
21: To na tom nic nemění. Já jenom chci vysvětlit, že to rozhodnutí je o tom, že je potřeba lépe se připravit a lépe reagovat na stávající podmínky, protože to, co vlastně je v té zrušené komunikaci, už opravdu stávajícímu stavu nevyhovuje. Je potřeba změnit formu, ale je potřeba změnit i obsah. Jo? Česká republika se stala členem Evropské unie v roce 2004 a tehdy ta situace skutečně byla taková, že bylo potřeba vysvětlovat tu situaci novou vlastně, ve které se Česká republika jako členský stát ocitla a nyní opravdu je potřeba spíš se zaměřit na ty konkrétní úkoly a na to, co Česká republika v Evropské unii dělá. No a z hlediska formy samozřejmě ta komunikace vypadá jinak úplně všude, je potřeba se zaměřit na digitální kanály, na sociální sítě a na to, na co jsou i občané víc zvyklí a lépe jim to vyhovuje.
20: Jasně, ten materiál ke zrušení koncepce předložila kabinetu vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a v důvodové zprávě tvrdí, že se svět nachází tady v jiné geopolitické a ekonomické realitě, než když tedy Česko, jak jste připomněla, přistupovalo do Evropské unie. A že pro Česko se v Evropské unii proměnily obsahové priority, relevance i pozice. A můžete toto prosím stručně vysvětlit?
21: No ano, my musíme více komunikovat o těch tématech jako takových. A
20: v čem se ale mění ty priority?
21: No, komunikace doposud probíhala spíše o Evropské unii jako takové. Co Evropská unie je, jak funguje. teď vlastně my bychom potřebovali ty občany informovat více o úkolech a o těch výzvách, které před Českou republikou stojí. Potřebovali bychom to dělat také včas, aby vlastně bylo širší a lepší pochopení těch pozic a toho, jaké to má pro Českou republiku důsledky, o co se hraje a jaké zájmy Česká republika hájí.
20: A to se dosud nedělo? Ptám se i proto, k jakému datu Eurocentra končí a vlastně co bude s úředníky, kteří tam pracovali?
21: Tak dosud se to dělo podle té 20 let, respektive 21 let staré koncepce.
20: Rozumím, a to bylo nedostatečné tedy.
21: To prostě se stalo za těch 20 let nevyhovující. Jo, komunikace, i když se podívám na Český rozhlas, jak komunikoval před 22 lety, tak jak forma, tak i způsob, jakým podává obsah, je prostě jiný. Když si dnes pustíte pořád z roku 2005, tak vám nebude připadat úplně soudobý. To je úplně stejný problém.
20: A k jakému datu ta Eurocentra končí, prosím?
21: Ano, dostanu se k tomu, když mi dáte slovo. Takže ta změna se promítne, pokud jde o pracovníky v systemizaci, v řádné systemizaci úřadu vlády k 1.1.2027, kdy už by měla být připravena i ta nová koncepce a kdy budeme už vědět, jakým způsobem přesně budeme tu komunikaci po tomto datu organizovat.
20: Europoslanec Luděk Niedermayer řekl v Českém rozhlase Plus, že rušení Eurocenter zapadá do konceptu kulturních válek, které vláda vede proti Evropské unii nebo neziskovým organizacím a že tím vláda dělá radost zejména menším koaličním partnerům. Nemá v tom pravdu?
21: Já to tak to nevnímám. Já si naopak myslím, že změnou vlastně formy a způsobu té komunikace my dokážeme zasáhnout větší skupinu občanů. Je pravda, že my určitě nemáme už v této době ambici propagovat EU, jo, což si myslím, že obecně není úkolem úřadu vlády ani žádné státní instituce a máme ambici vysvětlovat, co se v EU děje a hlavně naučit občany nebo vysvětlovat vlastně ty problémy z pozice státu, který je součástí Evropské unie. Nedívat se na Evropskou unii jako něco, co se nám děje, jako něco, co vlastně nemůžeme ovlivnit, ale jako něco, čeho jsme součástí a co je takové jako i my sami. A jestli můžu jednu větu k tomu doplnit, tak vlastně tento trend už nastartoval tým na úřadu vlády vytvořením webu, který se jmenuje Tvoříme Evropu, který vlastně přesně odpovídá této koncepci a této myšlence, jak bychom chtěli, aby co největší skupina občanů České republiky Evropskou unii vnímala.
20: Čili bude součástí té nové komunikace i vyvracení různých mýtů, pomluv, dezinformací o Evropské unii?
21: To si myslím, že asi není v tuto chvíli úplně primární účel. My samozřejmě o tom, jak ta koncepce bude vypadat a co vlastně občané očekávají, bude teď předmětem poměrně široké konzultace se všemi dotčenými partnery, s rezorty i se zastoupením Evropské komise. Dokonce zvažujeme i průzkum veřejného mínění a podle toho, jak vlastně i tento konzultační proces dopadne, tak podle toho budeme kalibrovat vlastně ty klíčové priority. Takže teď úplně vám neumím říct přesně, co bude za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, ale když se třeba spolu sejdeme k této otázce v prosinci nebo v lednu, tak určitě už dokážu být konkrétnější.
20: Dobře, vezmu vás za slovo. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu dnes se státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Andrej Babiš ve Slovensku kritizoval Green Deal. Podle něj tato klimatická politika ničí průmysl. Takové vyjádření jako státní tajemnice pro evropské záležitosti schvalujete?
21: Tak jedna věc jsou vlastně politické statementy na konferencích. Druhá věc je moje role. Já úplně nejsem tady od toho, abych schvalovala nebo neschvalovala výroky vrcholných politiků. Je fakt, že Green Deal jako takový je trochu minulostí. Green Deal dneska už v Bruselu jako spojení se příliš často nevyskytuje. Spíš slyšíme posun k termínu Clean Industrial deal, to znamená čistá průmyslová dohoda, ale je fakt, že některé ambice, které i nadále Evropská komise předkládá a iniciativy, které navrhuje, jsou velice ambiciózní a na průmyslové státy, jako je Česká republika a jako jsou státy centrální Evropy, tím se vracíme i k tomu, k té debatě o rozpočtu, vytváří opravdu nepřiměřený tlak na průmysl, na podniky a samozřejmě se to odráží potom v konkurenceschopnosti a k tomu, že v některých oblastech nedokážeme soutěžit s jinými globálními partnery, zejména s USA a s Čínou.
20: No ale neměli bychom vysvětlovat, teda zapomínat na to, že premiér kritizuje politiku, kterou v roce 2019 jako tehdejší předseda vlády sám podpořil.
21: Není to úplně pravda. Není to úplně pravda. Tady to tvrzení, které se často ve veřejném prostoru objevuje, schválení závěrů rady v letech 2019 a 20 probíhalo vlastně v situaci, a kdy se připravoval stávající víceletý finanční rámec a vlastně některé souhlasy potom podmiňovaly dobré alokace pro členské státy v tom stávajícím
20: rámci.
21: Čili
20: to podpořil, protože sice nechtěl, nerad, ale podpořil. Rozumím tomu dobře.
21: Já si myslím, že skutečně není správné tohleto binární vidění těch kompromisů podpořil, nepodpořil. Jo? Rozhodování v Evropské radě je o hledání konsenzu 27 států, v té době 28 států a skutečně to není tak, ty jsi to podpořil, ty jsi to nepodpořil. Skutečně musíte hledat ten kompromis a když lídři vidí, že pro většinu je něco opravdu mimo řádně důležité, tak se snaží najít cestu, jak to řešení najít. Dobře. Když by tam všichni seděli a říkali ano, ne, souhlasím, nesouhlasím, tak by skutečně se nedohodli vůbec na ničem.
20: Tak ale jestliže teď předseda české vlády tvrdí, že musíme společně bojovat za to, jak tuto energetickou strategii změnit, čeho chce dosáhnout?
21: Chce dosáhnout toho, aby podmínky, ve kterých průmyslové podniky v Evropské unii podnikají, byly přijatelné a aby jim umožnili být dostatečně produktivní a konkurovat globálním hráčům. To se ukázalo, že kvůli některým těm klimatickým ambicím je opravdu velice obtížné a také se ukázalo, že tyto ambice dopadají na některé členské státy silněji než na jiné. A problém je, že pokud vlastně se dostávají průmyslové podniky do potíží a jsou jenom v určitých státech, tak to není problém jenom těch států, ale problémy má evropský průmysl. To jsou evropské průmyslové podniky. Tam si myslím, že došlo i v institucích Evropské unie k určitému prozření a i některé iniciativy vlastně nyní se snaží toto zohlednit. Jako příklad můžu uvést třeba revizi směrnice o ETS 1.
20: No, jenom, jestli můžeme v poslední čtvrt minutě našeho rozhovoru říci, co konkrétně tedy požadujeme.
21: My konkrétně požadujeme, aby těch věcí je celá řada, ale jedná se zejména tedy o předpisy v oblasti energetiky a požadujeme, aby byly takové, aby pro naše průmyslové podniky byly únosné a aby prostě byly konkurenceschopné.
20: Slibuju, že to probereme příště. To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. S novou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
21: Naschledanou, děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne, hezký večer.
0: A taková byla repríza 20 minut radiožurnálu, moderoval Vladimír Kroc. Teď už je středa, 2. zářijový den, začínáte s námi 4 minuty po půl jedné. Zprávy má Rozálie Machartová.
1: Jordánská protivzdušná obrana zachytila 10 ze 13 balistických raket ve svém vzdušném prostoru. Zbylé 3 spadly do neobydlených oblastí. Informovalo o tom armáda Jordánského království. K úderům v provinciích Mafraq a Akaba se přihlásily iránské revoluční gardy. Teherán v odvetě za americké údery útočí na americké základny v regionu. Ruský prezident Vladimír Putin odmítá, že by za srpnovými hybridními útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady ale tvrdí opak. Podle nich ruské státní orgány pověřily provedením útoku naverbované a natrénované agenty. Stát by měl podle prezidenta Petra Pavla revidovat kritéria, podle kterých se rozdělují daně krajům a obcím. Řekl to při včerejší návštěvě Konického mikroregionu na Olomoucku. Pravidla pro rozpočtové určení podle něj neodpovídají stavu samospráv a ekonomiky. Třeba na krajské úrovni jsou nastavena přes 20 let. Kvůli tomu se podle Pavla zvětšují rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Česká společnost AIDS Pomoc otevřela v Táboře nové centrum pro testování HIV a dalších pohlavně přenosných infekcí. Takzvaný checkpoint nabízí anonymní a bezplatné testování a vznikl v prostorách infekčního oddělení nemocnice Tábor. Ta zároveň zahájila provoz také PRP ordinace, která nabízí prevenční léčbu, snižující riziko nákazy HIV u lidí, kteří jsou UMU vystavení.
2: Sport.
1: Tenistka Gabriela Knudsonová prohrála na US Open v prvním kole. Němce Lisové podlehla 2x3-6, vypadla i Lucie Havlíčková s Maďarkou Bondárovou, prohrála taky 2x3-6. O postup bojuje i Daria Vidmanová. Slovo má reportér David Prouza.
18: Ani Daria Vidmanová aktuálně není blízko postupu do druhého kola. S Busasovou Maneirovou ze Španělska prohrála první set 3-6, v tom druhém ztrácí 1-2 a po přestávce půjde podávat. Zápas se blíží také ten mezi Nikolou Bartuňkovou a Egypťankou Šerifovou. Měl by začít zhruba za 20 minut. I o tom samozřejmě v nočním radiožurnálu budeme informovat. Z New Yorku David Prouz, radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D11 za Prahou a omezení na D1 u Rousínova. Na dálnici D11 jeďte opatrně omezením za Prahou ve směru na Hradec Králové. Na 7. kilometru vyšetřují nehodu. Osobní auto stojí vlevo u svodidel. Na místě policie a na vozovce se pohybuje více lidí, tak opatrně. Na D1 z Brna do Vyškova počítejte s omezením za Rousínovem. Na kilometru 217 pracovníci překládají kabely. V obou směrech jsou uzavřené pravé pruhy. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s překážkou u nájezdu ze Strakonické ulice. Na 10. kilometru stojí porouchaný kamion, je označený šipkou silničářů. U Turnova je neprůjezdná silnice 10 na Tanwald. Za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objíždí se to přes Turnov. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Plánovaná údržba má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: První minuty nového dne, je to 2. září, 8 minut po půl jedné. Na úvod hudba, tohle je Robbie Williams, ať se vám dobře poslouchá, přeju klidnou noc.

0: Současná tvorba Michala Prokopa a skupiny Framus 5 Bez větří tady u nás ve vysílání nočního radiožurnálu. Odstartovali jste s námi nový den středu 2. září, teď na hodinách minuta a půl po 1:45. Vítání spolužáků, první zvonění po prázdninách a návrat do tříd, které opouštěli na začátku léta. Tak takhle to včera vypadalo ve většině škol. Jsou ale místa, kde se děti do svých lavic nevrátily. Velká improvizace se týká třeba školáků v Hlučíně na Opavsku.
1: Pojď, tam jdeme.
2: Základní škola Rovniny v Hlučíně, jeden ze tří azylů pro žáky zavřené základní školy generála Svobody, a nejenom na pár týdnů, až do konce školního roku. Rodiče jsou připravení.
3: Ano, zvládneme určitě.
4: Tady bydlíme na Rovninách, takže tu máme kousek.
2: A co syn, zvládne to taky?
4: Bude muset, no, co mu jiného bude zbývat, no, tak musíme to nějak zvládnout. Ten rok nějak vydržíme, jo.
2: Komplikace je to hlavně proto, že jde o školu pro děti s autismem, s mentálním postižením a další handicapy. Těším se a je to v pohodě, ujišťuje mě jeden z žáků ještě před prvním zazvoněním.
5: Hodně dobře.
2: Ale pak se těší zase, až se vrátí zpátky, ne?
5: Jo, zase uvidím své kamarády.
2: Někteří se budou učit taky v kulturním domě, další skupina v dětském ranči. Všechny tři azyly jsme museli kvůli potřebám dětí upravit, aby změna nebyla na první pohled tak vidět, říká ředitel základní školy generála Svobody David Honěk.
6: Tak, aby co nejvíce připomínali běžné třídy, nejjednodušeji to šlo na Rovninách, protože to je vlastně běžná základní škola. Složitější to bylo v kulturním domě a na dětském ranči, kde to jsou prostory, které původně byly určené k něčemu jinému, ale myslím si, že jsme to zvládli a že to bude připomínat klasické třídy a žáci zvládnou výuku.
2: To vše bude ředitel řídit z budovy městského úřadu. Výměnou za celoroční improvizaci dostane škola nový výtah, učebny, velký prostor v podkroví a taky vlastní výdejnu jídla. To rodiče oceňují hodně, že odpadne složité každodenní chození na oběd do jiné školy.
4: Ty obědy budou vozit přímo do školy, že to bude mít jako, nemusí chodit takovou štreku, když bude pršet nebo něco takového.
2: 40-milionová rekonstrukce školy s vyučováním skloubit nešla. Do vlastních tříd se tak děti znova podívají až na začátku příštího školního roku. Z Hlučína Martin Knitl, Radio.

0: můžem. 8 minut a bude 1 hodina v noci. Ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Večerní a noční vysílání v těchto dnech mimo jiné patří taky tenisovému US Open. Vydáváme se proto živě do New Yorku. Do druhého kola se snaží teď probojovat česká tenistka Daria Vidmanová. Reporter David Prouza je u toho. Když, Davide, zvuk, který tenisová hra vydává, teď za tebou neslyším. Čím to je? Vítej v našem vysílání.
1: Dobrou noc, dobrý večer do Česka. Je to tak, zvuky tenisových míčků vystřídaly dopady dešťových kapek na dvorec. Není to žádný velký slivák, upřímně řečeno, je to spíše drobná přeháňka, ale vysvětlím, proč se nehraje, protože ten povrch je sám o sobě už docela kluský, tak v momentě, kdy na něj ještě nakape, tak speciálně tam, kde jsou čáry, ať už je ta základní nebo pak ty boční, tak tam to klouže opravdu neuvěřitelným způsobem a pořadatelé, organizátoři nemůžou zkrátka riskovat nějaké zranění hráčů či hráček, takže v tuhle chvíli tedy zápas Dary Vidmanové s Bousazovou Manejrovou ze Španělska přerušený a nejenom ten, samozřejmě všechny duely, které nemají střechu, tak se v tuhle chvíli nehrají. Vidmanová prohrála první set 3-6, v tom druhém ztrácí 2-3, stav 15-15, Češka na servisu. Je to relativně vyrovnaný zápas, ve kterém ale klíčové momenty jdou spíše na stranu španělské reprezentantky, což de facto platilo úplně stejně i v soubojích Lucie Havlíčkové s Maďarkou Bondárovou a Gabriely Knudsonové s Němkou Lisovou. Obě debutantky v hlavní soutěži na Grand Slamu prohrály se svými sokyněmi 2x3-6 a ten průběh toho zápasu byl opravdu relativně podobný. Gabriela Knudsonová měla v obou setech náskok, v obou setech vedla třeba 2-0 nebo 3-0, ale nakonec se jí to nepodařilo složit tak, aby se podívala do druhého kola, ale i tak je pro ní, podobně jako pro Havlíčkovou, účast v hlavní soutěži velkou injekcí finanční i bodovou. Gabriela Knudsonová mluvila o tom, že díky tomuhle zpropitnému, jak to sama nazvala, může teď cestovat dál se svým týmem, třeba i s trenérem, kterého by si jinak možná na svých cestách po turnajích nižší kategorie nemohla dovolit. Takže vlastně něčím je to dobrá zpráva pro Knudsonovou, která se dostala do hlavní soutěže. Čekáme ještě na zápas Nikoly Bartuňkové s Egypťankou Šerifovou, ale s ohledem na počasí to může přijít, ale také nemusí. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
2: Blame the world, so you screwed up, but you're gonna be

0: Jedna hodina v noci. Rozálie Machardová a zprávy.
1: Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Záchranáři dál pátrají po přeživších záplav v Nepálu a Tibetu. Tenistkám Knudsonové a Havlíčkové grandslamový debut na US Open nevyšel. A dnes bude zpočátku slunečno, postupně až zataženo, teploty do 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky pro získání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Belková.
3: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
1: Aktuální počet obětí záplav v Nepálu a Tibetu už přesáhl tisícovku. Nepálští záchranáři se teď při pátrání po přeživších soustředí hlavně na vodní tunely a šachty v hydroelektrárnách podél řeky Trišulí. Právě tam se možná na poslední chvíli před obrovskou přílivovou vlnou ukryly stovky dělníků a konstruktérů. Záchranáři se tam proto zkouší dostat za každou cenu.
4: Bahno s vodou vytvořili v mohutných vodních tunelech hmotu, kterou se záchranáři, většinou příslušníci nepálské armády, mohou pohybovat jedině tak, že se na lanech po břiše posunují kupředu. Hluboko do útrob tunelů a šachet posílají i drony a doufají, že zachytí pohyb nebo zvuky. Čas se ale rychle krátí a navíc nikdo neví, zda v tunelech skutečně jsou nějací živí nebo mrtvá těla, anebo už všechny před několika dny odnesla voda. Z Nepálu David Jakš, Radiožurnál.
1: Spojené státy získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv Venezuely. Dohodu z USA schválil venezuelský parlament. Americký prezident Donald Trump ji označil za největší ve světové historii. Smlouvu by měli ve středu během své návštěvy v Caracasu podepsat americký ministr energetiky Chris Wright. Některé obce v Beskydech už nepřipojují na vodovod nové odběratele. Stávající zdroje vody přestávají stačit. Problém řeší v turistických centrech, jako je řeka nebo Bílá.
5: Letošní rok je opravdu katastrofální.
6: Správce vodovodů v obci řeka Bohuslav Hamrozy mi ukazuje zdejší vodojem. 200 kubíkové nádrže jsou naplněné zhruba do poloviny. Dva vrty přestávají stačit také v Bílé, dalším turistickém centru Beskyd. Příští rok tam budou testovat nový, třetí vrt.
7: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
6: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr. Z Beskyd František Kuča, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Tenistka Gabriela Knudsonová premiérový zápas v hlavní soutěži grandslamového turnaje nezvládla. V prvním kole US Open prohrála s Němkou Lisovou 2x3-6. V obou setech si přitom dokázala vytvořit náskok, ale doplatila na nevyrovnané výkony. Knudsonová po utkání přiznala, že byla nervóznější než v kvalifikaci.
8: Člověk hraje hlavní soutěž poprvé, rozhodně se to ukázalo na mý nervozitě, potom na té hře, trošku zpomalené nohy, trošku zpomalá ruka a potom člověk zkazí pár míčů a nevěří si tolik, jako třeba v kvalifikaci, kdy ví, že prostě člověk jde dál a tady mu to přijde najednou, že ježišmarja, je to mnohem důležitější a když zkazí míček, tak ho to třeba znervozní víc.
1: Do druhého kola neprošla ani Lucie Havlíčková. Maďarce Bondárové podlehla 3-6 a 3-6. O postup bojují i Daria Vidmanová a Nikola Bartuňková. Jejich zápasy ale byly přerušené kvůli vydatnému dešti.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 za Prahou a překážka na Pražském okruhu mezi tunely. Na D11 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na 7. kilometru osobní auto narazilo do dopravního značení v omezení. Průjezdné je to pravým pruhem bez kolony. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte překážku u nájezdu ze Strakonické ulice. Na 10. kilometru stojí porouchaný kamion, blokuje tam část připojovacího pruhu. Místo je označené světelnou šipkou a kužely. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanwald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka není komplikovaná, jede se přes Turnov Bezručovou ulicí. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. A provoz je zastavený kvůli nočnímu čištění až do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: 1:06, středa 2. září. Co si budeme povídat, české pivo zná celý svět. Teď se do zahraničí snaží prorazit i česká kuchyně. Jenže získat známku kvality není jednoduché. Kde zatím uspělám a jak se české recepty mění za hranicemi, taky to uslyšíte ještě v čase do 13:15.
2: Noční radiožurnál a Jiří Šteflem.

0: Česku se koncertně zatím stále vyhýbá, tak snad jednou. Tohle byl britský zpěvák Miles Smith 9 minut po 1 hodině. Tady je vysílání nočního radiožurnálu. Chuť na svíčkovou nebo guláš může přijít v noci, anebo třeba taky hlavně daleko od domova. Jak ale poznat restauraci, kde budou chutnat opravdu jako v Česku? Právě s tím má hostům pomoci certifikát Czech Specials. Získat ho ale není jednoduché. V zahraničí se zatím podařilo tohleto jen dvěma japonským restauracím, a to tedy v tom Japonsku a taky Schweizerhausu ve vídeňském Prátru.
1: Křupavá do zlatova upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořčice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
2: Musí mít minimálně jednu polévku a dvě hlavní jídla zařazená jako české specialita.
1: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
2: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí, vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
1: Zatímco v Česku certifikát Czech Specials získali už desítky restaurací, v zahraničí jsou zatím jenom tři. Pro tamní kuchaře je cesta k němu totiž často složitější. Recepty musí přizpůsobit místním surovinám nebo zvyklostem. U některých jídel jsou proto povolené i mírné úpravy.
2: Ani my v České republice nemáme knedlík v jedné formě. Co region, to jiný houskový knedlík.
1: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce světa.
3: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
1: Podle Marie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů mají ve světě šanci uspět i další české recepty.
2: My jsme atypičtí tím, že my jíme sladká jídla jako hlavní jídlo, což vlastně v Evropě a ve světě není.
1: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Jedna hodina 19 minut, Niall Horan ve vysílání nočního radiožurnálu. Teď vám představíme nové album Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Nahrávka vzniká v těchto dnech přímo ve studiu S1 v Praze, kam zamířil tenorista Pavel Černoch, tedy hvězda předních světových scén, jako jsou milánská La Scala, vídeňská státní opera nebo národní pařížská opera.
1: Já jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritního.
2: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky, zatímco jeho kolegové na chodbách popíjejí kávu.
1: Protože takovéto solové desky přímo s fokusem na árie, na duety, na solisty se už téměř nenahrávají, jo? Protože to jsou velké projekty, na které je potřeba spoustu peněz. Dneska jsme točili překrásný duet z opery Mrtvé město Die Tote Stadt od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku ku podivu méně známý, přestože je z Brna, ale který je hodně, hodně známý, hlavně v Americe, protože v druhé polovině svého tvůrčího období skládal pro Hollywood. Jsou slavné věci jako Vinnetu a další.
2: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři. Nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
3: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Cantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a dělali jsme řadu projektů a koncertů a tak myslím si, že ta chemie mezi náma funguje bezvadně a to je samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi důležité.
2: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
3: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily než ve velkém operním domě při běžném představení, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
2: Na připravované desce zazní i hlas litevské pěvkyně Vidy Miknevičute, dodává Černoch.
1: Při výběru toho repertoáru ona byla jasná volba, protože ona je dneska na světě jedna z těch úplně nejpřednějších, nejvýznamnějších zpěvaček, co se týče právě německé opery.
2: Album rozhlasových symfoniků s Pavlem Černochem vydá Suprafon příští podzim. Už teď se ale Sočet připravuje na zahajovací koncert jubilejní z té sezóny 24. září a také na koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha. Ten bude 15.9. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: Tak i u těchto koncertů budeme. Teď jsme na silnicích. Michal Šofér.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru zablokovali provoz následky kolize kamionu, dodávky a osobního auta. A poslední volný exit je na 12. kilometru, objíždíte přes Unhošť a Jeneč. Další zelená vlna ve zprávách půl.
0: Michale, děkuju, naslyšenou.
5: A šťastnou cestu.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: skupina OMD ve vysílání úterně středečního nočního radiožurnálu. Zprávy jsou tady, přidáme i zelenou vonu. 1:30. U mikrofonu Rozálie Makartová.
1: Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jiného zástupce. Země Vyšegrádské čtyřky chtějí prohloubit spolupráci s Japonskem ve vědě nebo v oblasti umělé inteligence. Po včerejší schůzce ministrů zahraničí států V4 s japonským protějškem to uvedl šéf slovenské diplomacie Juraj Blanár. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů pak vidí možnost spolupráce s Japonskem například v kybernetické bezpečnosti nebo v sektoru pokročilých technologií. Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder, na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. A Národní divadlo Brno dnes zahájí novou sezónu venkovním koncertem. Představení zdarma začne v 6 hodin večer na Piacetě před Janáčkovým divadlem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Před koncertem je naplánovaný program pro rodiny s dětmi. Zájemci si například vyzkouší povolání dirigenta.
2: Sport.
1: Do druhého kola tenisového US Open nepostoupila ani Lucie Havlíčková, ani Gabriela Knudsonová. Havlíčková podlehla Maďarce Bondárové ve dvou sadách, Knudsonová prohrála ve dvou setech s Němkou Lisovou. Silný déšť v New Yorku prozatím přerušil rozehrané utkání Darí Vidmanové, na kurtu není ani Nikola Bartůňková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D6 u Kladna a nehoda na D11 za Prahou. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru. Objíždějte přes Unhošť a Jeneč. Na dálnici D11 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Hradce Králové. Omezení na 7. kilometru havarovalo osobní auto v levém pruhu. A pravým zúženým pruhem projedete plynule. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte překážku u nájezdu ze Strakonické ulice. Na 10. kilometru stojí porouchaný kamion, místo je označené šipkou. U Turnova zůstává zavřená silnice 10 na Tanvald. Hned za sjezdem ze silnice 35 je převrácený kamion. Objížďka přes Turnov ulicemi Bezručovou a Ulip. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli čištění neprojedete směrem z Břevnova na Smíchov. A práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a hlavně na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Masa vody, bahna, kamení a ledu smetla všechno, co jí stálo v cestě. Co se stalo v Nepálu a jak to teď na místě vypadá? I o tom mluví náš zvláštní zpravodaj, který je přímo na místě, a to ve Vinohradské 12. Aktuální díl zpravodajského podcastu Českého rozhlasu si v našem vysílání poslechněte už za necelé 2 hodiny.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec. Teď chci být chvíli sám, vidět, co neviděl jsem léta, rozum i srdce odevzdám. Tak musím odjet pryč,

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: Noční radiožurnál.
2: Noční radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je jedinou snowboard krosařkou v historii, která vybojovala 3 individuální olympijské medaile, ale sportovní cesta Evy Adamčíkové ještě nekončí. Maminka ročního Krištofa se ve 33 letech připravuje na další zimní sezónu, která bude mít vrchol na březnovém světovém šampionátu v Rakousku. S Evou Adamčíkovou natáčel reportér Jakub Marek.
1: Evo, před více než půl rokem to byla další olympijská medaile, ještě člověk tak nějak nevěděl, co bude, nebude, tak teď už je to trochu jasnější s tím, jak bude pokračovat, nepokračovat sportovní kariéra.
2: Já jsem vlastně zjistila, že se nedokážu nějak jako ze dne na den rozhodnout. Asi je to prostě tím taky, že ten sport není jenom práce, ale je to život můj. Takže jsem normálně na jaře začala trénovat a nějak tak jako jedu v tom, že prostě pokračuju a uvidím, jak mi to půjde.
1: Na druhou stranu jste zas tak blízko nikdy mistrovství světa nezažila.
2: To je pravda. A Montafon mám ráda, i když samozřejmě jako zlomila jsem si tam nohy, ale bylo to na jiném kopci. A minulý rok si myslím, že mi to tam docela šlo, jenom mě tam prostě posledních pás

0: kdy se to zintenzivní, protože teďka člověk má čas na ty tréninky, takže my začínáme, že jedeme do haly do Langráfu a budeme doufat, že bude jako nějaká lepší zima a uvidíme, no.
1: Ten ostrý start bude v prosinci, v červini, začátek světového poháru.
0: Jo, jo, tam to většinou se jim daří i třeba s horšíma podmínkama udělat pěknou trať. My vlastně většinou na konci listopadu máme evropský poháry na pitstálu, což je takový jako trošku rozjížděcí závody a takový zahřívací, ale opravdu jako ta sezóna začíná tou červiny. Vypadalo to, že budeme mít víc závodů. Teďka, co jsem měla informaci před 14 dníma, tak zrušili i Gruzii, i Francii, takže to vypadá, že budeme mít jeden světový pohár měsíčně, tak to je jako hodně, jako samozřejmě jsou to dost často dvojáky, že závodíme v sobotu a v neděli, dva individuály třeba, ale je to jeden závod v prosinci, jeden v lednu si myslím, jeden v únoru a pak mistrovství světa v březnu a jeden světák ještě v březnu, no, takže je to opravdu jako smutný pohled i na tohle, bohužel v našem případě.
1: To říká trojnásobná olympijská medailistka, dvojnásobná mistryně světa, snowboard krosařka Eva Adamčíková. Jakub Marek, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: 60 let humoru, který nezesárl, a her, jejichž hlášky zná několik generací Čechů. Divadlo Járy Cimrmana vstupuje do své jubilejní 60. sezóny a je u toho i herec Vojtěch Kotek. Jaké je hrát Cimrmany v době, kdy jejich humor známe téměř z paměti? Co na něm pořád funguje a jak se legendární soubor proměňuje s příchodem nové generace? Vojtěch Kotek bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál ve 2 hodiny. Zprávy má Rozálie Machartová.
4: Prezident Petr Pavel přijme ministra školství Plagu, řešit budou i výdaje na vzdělání. Nový britský premiér Burnham ve svém prvním projevu před poslanci slíbil podporu